0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Krásný den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Traníček. A protože bych vás nerad obtěžoval svou, řeknu, vážnou, tak jak to u mužů bývá, vážnou rýbičkou, tedy takřka smrtelnou nemocí, dovolím si dnes hlavně pouštět písničky a budeme poslouchat. To ještě zvládnu ve svém stavu. Tak se nenechte rušit, hezky se usaďte. Začneme dnes třeba jihočeskou skupinou, která si říká Drt.

prostřednictvím uzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám, pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si

0: prostřednictvím puzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám.
1: Hrajeme si dneska víceméně náhodný výběr písní od interpretů, které nemáme moc možnost slýchat v normálních rádích. Tak už to v našem pořadu bývá. Předpokládám, že bratry Ebony jste poznali, ale tak ty patří k tomu známějšímu, co folková scéna nabízí. Předpokládám, že třeba Jindru Černohorského, toho z žádného rádia neslýcháte. Je to škoda. Jindra Černohorský, východočeský písničkář, takřka neviditelná osobnost na folkové scéně.
2: Rok za rokem blíž je cíl a ubývá nám sil, tak rychle zas

Tohle samozřejmě znělo jako AG Fleck, ale AG Fleck to tak úplně nebyl, i když samozřejmě hlasy ano, Blanka Táborská je nezaměnitelná. Je to z projektu písničkáře, písňotepce, básníka Milana Ády. Písnička se jmenuje Po pěšinách snů, stejně tak album, na kterém ji můžete nalézt, ale vlastně je to velmi zácná nahrávka a předpokládám, že se jen tak někde sehnat nedá. Pojďme dále, co bychom si mohli dneska pustit, co z písní, které normálně nemáme možnost slyšet.

Nedávno jsem si všiml na internetu vzpomínky na Pavlínu Braunovou. Tak pojďme si tuhle jeho českou nezapomenutelnou zpěvačku pustit a připomenout stejně tak ten smutný příběh o jejím záhadném zmizení.

Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

tyhle dva pány, když byli spolu, tak jsem naprosto miloval. Paliček s Janíkem, jeden ze světlých okamžiků folkové historie, který je úzce spjatý také s historií divadla Semafor, pokud se nepletu. Mirek Paliček je stále činný, co by aktivní muzikant a interpret, pokud se nepletu, věnuje se hlavně zhudebňování básníků. Ale já si dovolím ještě jednou šáhnout do těch legendárních nahrávek z 80. let, které poslouchali moji rodiče a které do značné míry ovlivnily také moje dětství.

Já už do školy s malým bráchou chodíval rád, rád, docela rád. Chtěl jsem být Karlem Hynkem Máchou a verše psát, pro tebe psát. Pak tě pozvat do svýho nitra a do bytu jedna plus jedna. A i když nejsem žádná vědma, tak pak se staň, staň, co se má stát. Nežasnu nad svatou Anežkou, já chtěl bych víc, víc o něco víc. Kéž by si byla koloběžkou, šel bych ti vstříc, naplno vstříc. Princezna koloběžka první, klidně si tvrdni, kde se dá. Důvěra za důvěru, no jistě, tak se to má, má, tak se to má. Jak léta plynou pod peřinou, jsem trochu dál, dál, o něco dál. Popichuju tě každou psinou,

A tohle byla vzpomínka na severočeského nebo spíš západočeského písničkáře Pepu Štrose. Rád říkám, že to byl jeden z mála lidí, kteří uměli swingovat, ale jestli mi něco chybí, tak hlavně ten jeho humor písničkářský i moderátorský. Pepa Štros.

srdci pořád mám středně těžkej balvan. I anděl na horách, ať promine pan Marvan, nerozesmál mě tak jako kdysi. Mám za sebou asi

co teď se mnou bude. Kde kdo je na tom líp, i komár už si štíp, jo. Na srdci pořád mám středně těžkej šutr, jsem jak chcíplej pes, jak bez šťávy skutr. Teď už dobře vím, co je to depka, dřív jsem o tom neměl ani

0: víte, ono se to houpe furt.
1: Takhle zpívá náš kamarád Radek Píďa Bartoš, tohoto času součást novoměstské skupiny Fukanec, ale tahle nahrávka byla z jeho solového alba Vnitřní kompas. Krásná věc.

jsem poslední romantik, co si tu píská před popravou. Zaplatím složenky, opustím milenky, zbalím si věci.

Na celém světě mi už nezáleží. A jediné, co na cestu vezmu,

A co si pustíme dál? Příbuzný, ty jsme si dlouho nehráli. No a teď si dovolím vybrat třeba brněnský bluegrásek a skupinu Sakrapes.

jenom tu svíci maličkou, nech ji dál za svým oknem plát. Podzimní dešť zem smáčí stále hloub, až králu stopy uplavou. Lidé jen chvíli pláčí, dále jdou.

0: A tohle byla vzpomínka na jeho českou formaci, která si říkala Sem tam. Na závěr se nám do pořadu vejde ještě něco a tady šáhnu do historické nahrávky skupiny, která se nedávno začala trochu ozývat a jsem tomu velmi rád, protože patří k velice zajímavým zjevením na brněnské folkové scéně. Skupina Svítání. Pokud se nepletu, vedená Jirkou Fadrným, bohužel se neznáme osobně, ale jeho muzika je mi velmi blízká. A na folkové scéně se objevují velmi zřídka, možná i proto, že jejich hudba nese mnoho přesahů spíše do křesťanské a církevní hudby, jak jsem se aspoň všiml v námětech a v textech. A každopádně je to nádherná a propracovaná muzika.
1: Stav se ke mně na kus řeči, vždyť cestu znáš, stav se zítra a za 300 let napiš, jak se máš, tak pojď. Do skalních

0: Přátelé, to bude pro dnešek z vysílání folkových polazedí vše. Já si tady dopijím svůj čajík a doufám, že mě rýmička brzo pustí. Držte mi palce, opatrujte se, mějte se dobře a naslyšenou se brzy bude těšit Vítěz Rýmiček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Začínáme další vydání s Patrikem Rozehnalem a dnes také s Václavem Vidrou. Čistí si už brýle na seznam, aby na to viděl.
2: Ano, slepě viděla.
1: Dobře. Žádné sladké dneska, přitom jeden ďábelský čokoládového dortu.
2: Já jsem fakt ale už přeslazený. Teď jsem sněd jeden sachr, vypil jsem kafe, natočil jsem prostřeno, přijel jsem sem.
1: Ano, a pobavíme se.
2: No určitě, už se na to těším, jen si vyčistím brýle, abych tě lépe viděla.
0: Humoriáda.

0: Začínáme z Humoriádu a s Václavem Vidrou, tak ještě jednou vám všem hezké odpoledne nebo brzké ráno, záleží, kdy nás posloucháte. Brýle čisté.
1: Ano, krásně, krásně.
0: Zrak ostrý,
1: konečně
0: vidíš na seznam.
1: Jsem pochopil, že tady sedím s Patrikem.
0: Nejenom podle hlasu, dobře. Teď jaký čí hlas slyšíme, koho se budeme představovat vizuálně?
1: No, jak jsem si číslil ty brýle, tak v podstatě tady vidím jedinou možnost, protože dneska má narozeniny Iva Janžurová.
0: No jo, 85.
1: No, 85. Je, fakt, pěta.
0: No jo.
1: To je strašný. No, tak
0: ale sluší to.
1: No, je úžasná, je úžasná.
0: Je skvělá.
1: To bych si přál takhle. No.
0: Vypadat 85.
1: No, moc takhle.
0: A moc hrát.
1: No, na vypadat to si nehraju, ale moc.
0: Tak dobrá, takže Iva Janžurová, Miloš Kopecký a televizor.
2: Kam jdeš?
3: Pro noviny.
2: Noviny si už dneska čet.
3: Tak si je přečtu ještě jednou.
2: A nemohu si zavolat?
3: Zavolat? To můžu.
2: Televizního opraváře, sama sebou.
3: Televizního opraváře, určitě. A teď půjdu schánět televizního opraváře. To můžu udělat zítra, stejně přijde za týden.
2: Ale kdyby jsi ho zavolal dneska, tak by taky přišel za týden, ale o den dřív.
3: Dnes večer samozřejmě jsou ulice plný televizních opravár. To je naprosto logické. V každém vichýři sedí jeden jako sejček, na chodníku se válejí televizní opraváři, nudou si, koušou nechty, čekají, až já přijdu a požádám je, aby mě laskavě opravili televizor.
2: Já to chápu. Ale nechápu, proč to nemůžeš říct klidně.
3: Já to říkám naprosto klidně.
2: Já tě slyším. Na mě nemusíš řvát. A nechápe mi! Kopela koberec!
3: Promiň, ale já nevím nic o tom, že bych klepal popel na koberec.
2: Já zase vím, že to je tvoje specialita. Ten popel okamžitě nejpozději i hned laskavě uklízí.
3: Ano, určitě. Hladovej, teď budu uklízet popel z koberce. To určitě.
2: Myslím tě, Hladovej, uklíz na večeře. No, teď si mi ještě ke všemu do toho popele šlápnul. Jsem si to rozšlapal jako hroch. Ještě se v tom můžeš vyválet. Já jsem ten koberec ráno luxovala.
3: No, není to vidět.
2: No, samo sebou. To, co dělám já, to pro tebe není vidět. To, co dělám já, to je pro tebe dobrý, tak sotva, abys si na to odchlepal popel.
3: Tak počkej. My se celý večer budeme bavit o popelu. Ano, výborně, prosím, pokračuj. Pokračuj o tom popelu dál. Je to strašně napínavé.
2: Tobě se nesmí nic říct. Ty se hned nafoukneš jako balón, jako koza na pojeteli. A pořád z tebe něco padá. A vždycky na koberec. Jenom peníze, ne?
3: To se pořád bavíme ještě o tom popelu.
2: Nejde o popel?
3: Ne, tak o co jde?
2: Jde o princip.
3: O princip! Já pořád o co jde, ono o princip!
2: Já bych po tobě mohla uklízet celý den.
3: To bys měla.
2: Tobě je to fuk.
3: Tak co mám dělat? To se mám obrátit v kozle nebo přestat kouřit nebo co? To mám vzít pro vás a jít se zastřelit do rybníka?
2: Jseš zbytečně hysterický. Stačí, když se příště strefíš do popelníku.
3: A dost! Pro takovou maličko, co pak jsem vysypal za celou popelnici na ten koberec, nebo co? Upad mi ždivec pitomýho popela na pitomý koberec, který notabene koviny za moje peníze. Za moje těžce a tvrdě vydřený peníze. Schválně jsem to neudělal.
2: No, že schválně bys to měl udělat. No to je vrchol. Já, abych ti snad byla vděčná za to, že se doma zouváš.
3: To je neuvěřitelný, jak dlouho ty vydržíš kvákat o každý pitomosti.
2: Víš, co je neuvěřitelný, že tyhle ty pitomosti se u nás odehrávají denně. Denně! Dneska!
3: Denně to je.
2: Fůr,
3: ano, každou hodinu!
2: Každou?
3: Ale každou hodinu, každých 10 minut, ano!
2: Dneska fůra

0: Jo.
1: No.
0: Ale když jsme pořídili vlastně první televizi, tak se tam objevilo, jaký to porucha není na vašem přijímači.
1: Ano.
0: Nebo porucha je na vašem přijímači. Ale jako spíš takové, jako, že se to rozlaďovalo, ale bylo to, dělalo to šmohy.
1: Protahovalo to takový, obličej, no, jezdili přes to čáry.
0: Čáry no. Přes to jezdili. Bylo to takový hodně nedokonalý. No. Ale zase to byly obrázky, bylo to něco novýho, no, něco, co vlastně...
1: Vzpomínáš si třeba, když jsi viděl poprvé mámu takhle v televizi?
0: Poprvé to si nepamatuju, to fakt nevím, ale myslím, že jsem viděl film Kdo chce zabít Jesse v televizi právě ještě s mámou, no a tak to bylo to samozřejmě černobílý všechno. Ale...
1: Tak on je i černobílý, ne?
0: On je ten, že chce zabít, že si je černobílý, ano. Ale myslím, že všechno bylo černobílý, no. Takže to nebylo nic zvláštního. Ale jako, no, mě to nebralo, mě to, že bych jako musel sedět u televize a čučet na ní.
1: A čučíte na ní teď jako herci, nebo máte toho hraní a všeho už dost, že doma ani neraději?
0: Popravdě řečeno, moc nečučíme, no.
1: Ne nikdy.
0: Jako takhle, pustíme si ji spíš večer třeba jako kulisu nebo tak, nebo se kouknu na zprávy, když se chci jako namíchnout. A nebo když prostě tam jde něco pěknýho, no. Něco, co by mě zaujalo, ono toho je fakt málo, co tam jde, co by mě zaujalo.
1: No, taky no, otázka, kdy vy jako herci to sledujete, protože večer většinou hrajete, když jsou ty
0: no,
1: hlavní
0: po představení,
1: programy.
0: Po představení.
1: Tak dneska to lze pustit, když tak zpětně, takže i to. No, o televizi no. Může ještě pokračovat hovořit tedy Iva Jenžurová, dnešní oslavenkyně, s Milošem Kopeckým v této scénce z Kabaretu U dobré pohody, anebo když tu máme Vaška Vidru, říkám si, že by ho mohla zaujmout i jeho ukázka Ukecávání Gota s koněm.
0: To jsem tady viděl, to by mě zajímalo, co to je.
1: Jo, co to
0: jak
1: je.
0: Jak se ukecával Karel Gott s koněm.
1: Petr Novotný, jeho vzpomínky tady na tuto situaci v Novotách. Tak vybíráte ale vy 731 800 900, to je číslo sem do studia, nebo SMS-kové 90 011 04. Pište heslo Humor mezera A nebo B, my budeme hlasy sčítat. Humoriáda.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdraví.cz.

0: Radio2.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Hlasujte, vybírejte si, to právo máte přes telefonní číslo se s námi propojit a říci, komu dáváte hlas, zda Evě Žurové s Milošem Kopeckým nebo Petru Novotnému. Číslo sem 731 800 900. Dobrý den, přejeme s Václavem Vidrou.
2: Dobrý den.
3: Tady taky pejskař a komik ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím dva superkomiky ve studiu. A dáme si ty dva paňácové, dáme si opakování.
2: Dobře.
1: Dobře, prodloužení scénky, dobrá. Iva Janžurová tedy s Milošem Kopeckým dostali bod. Od koho další a komu?
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Tady je Petr, se nad Bentleyí.
2: Dobrý den.
4: Pozdravuju svého nejoblíbenějšího HTT Václava Vibru.
2: Díky. Já vás
4: pozdravuji té manželku.
2: Vyřídím rád.
4: A vybírám si Bčko.
1: Dobře.
2: Děkujeme.
1: Děkujeme moc.
2: Krásný kdo dál?
1: Ne, nikdo položil, tak samozřejmě dáme teď možnost. Dobrý den.
5: Dobrý dopadne, panové.
2: I vám.
5: Tady vás, Petr Zahloty.
2: Dobrý den.
5: A přál bych si pokračování paní Janžurové s panem Kopeckým.
1: Ano.
2: Děkujem.
1: A s televizorem. Zdali ho rozchodí. Rozhodli jste, že právě tohle bude pokračovat. Tak děkujeme za pomoc a tady je.
6: V pátek si utrousil v kuchyni kus sprejtu a odnes si ho na Podrážkách až do ložnice. Já se ti nedivím, že jsi věčně hladový, protože ty všecko, co dostaneš na talíř, vybrindáš. A vždycky na koberec.
7: Tak to je vtipný. Opravdu, tohle to je skutečně kuvárení. Jak je to vtipný. Ty si snad zapisuješ, co já dělám. Tímhle! Já se nezvyrušil.
6: Neřvi na mě. Já za to nemůžu, že nejde televize.
7: To je sen, že no
6: něco. Na mě si špekuluje.
7: Mě se to všecko jenom zdá.
6: Tobě totiž stačí, aby vybouch televizor a v tu ránu je z tebe hula.
7: Televizor, prosím tě! Co to bude? Mě to úplně furt! Rozumíš, já na to vednu kašlu, když na to přijde, ano, chytnu na to, vyhodím z okna.
6: Aha, že jsi to už dávno neudělal.
7: Já to jednou udělám. A tebe, to si pamatuj. Tebe.
6: Co mě? Mě z toho okna vyhodíš taky? To jsi chtěl říct?
7: Původně chtěl, ale řeknu něco jiného.
6: Tak to řekni.
7: Podívej se. Když já udělám doma něco užitečného, a to je každou chvilku.
6: Co například?
7: To je takových věcí, že si to nepamatuješ.
6: Ne, já taky ne.
7: Například druhdy jsem, jak jsem to, že ano. Nebo ten těsnění u toho kohoutku jsem utěsnil ještě víc. Já jsem to těsnil.
6: Těsnění, to se nám utěsnil.
7: No, jsem utěsnil.
6: Jenže si přitom překroutil trubku a museli jsme vybourat půl koupelny. Ty jsi mi chtěl přibít skobu do zdi, jenomže od té doby máme místo tří místností dvě.
7: Ale za to větší.
6: Ty jsi mi koupil ten uhňahňavej koberec. Ale co já z toho mám? Jenom to, že mi na něj bez přestání pleteš kopel. Kopeš pletel!
7: Popel! Tak jsme zase u toho! Už jsme zase u toho! Popel, popelíček, to je naše! Už jsme u toho, výborně.
6: Kam jdeš?
7: Tady se bude luxovat, tady se bude gruntovat, tady se bude pucovat, čistit, tady bude tak čisto, že se tady nedá ani bydlet, to ti říkám já. Zavoláme kukavus, trus, špínu, hnilobu, špeblato, to všechno veme za svý. Já doufám, že to tvoje pitomý, jednotvárný kvarkání vezme za svý sebou. Rozumíš? A ti hore, nebo zjde. Na rozdíl. Já jsem starý, nemocný člověk, já se nesmím rozčilovat. Prosím tě, no teď ten televizor nebyl vůbec zapnutý. Podívej se. Prosím tě, možný. No je tam, ale to je tranda. To znamená, někdo na něco dělal a...
8: No,
7: nerozpojil to.
8: No to jsem byla já, jak jsem luxovala, no vidíš,
7: že jsem luxovala. Vidíš, my jsme si luxovali.
8: Tak to zapni.
7: Co se stalo?
8: No.
7: Počkej, kolik je hodin?
8: Proč? Ty někam jdeš?
7: Ne, že ještě stihnem toho funěze.
8: No, to je 8 pryč, to.
7: Je, definuji se.
8: To může být tak 8 pryč, to nám utekly akorát titulky. Slyšíš, zvuk, zvuk. Už je tam u mě.
1: Humoriáda. Domácí pohra zachráněna, tedy Iva Jenžerová, dnešní oslovenkyně. Ještě jednou všechno nejlepší od nás obou, vůbec
2: ano,
1: i od vás.
2: Ano, moc přejeme.
1: Přesně tak, připomněli jsme si i v Hvězdných návratech a bude to ještě v repetice příští víkend. Tak Miloš Kopecký, Iva Jenžerová, tahle ta televizní pohoda. Co luxování? U vás doma, kdo luxuje?
2: No,
1: nebo máte automatický, robotický?
2: Nemáme automatický, já si najímám. Jana teda už neluxuje, luxovávala taky, no. A i já jsem luxoval, no.
1: Jo.
2: Hrozně mě to štvalo. Dokonce jsem pořídil takový dobrý lux, jako, ale on potřebuje, aby ho někdo tahal. Že?
1: Jo. No, tak pak je ta varianta
2: teď
1: robotická.
2: Jsou ty varianty robotické, to bych asi... Pokud
1: ovšem potom, na to co přijde, se
2: psi. No tak jako, že by to honili, nebo kocour by se na tom vozil. To je taky možný, no. Ale my máme takových hrozných zákoutí, on by se ten lux tam hodně
1: nadřel.
2: Namakal. No.
1: Jo.
2: Ale uvidím, no, tak je to možný, tak. Všecko, neodříkám se. No.
1: Tak takhle se namaká někdo, koho si nejmeš,
2: no,
1: se namakal
2: je,
1: robot.
2: Jak ten kon s tím roubíčkem sedí vedle sebe na záchodě a tlačej a ten roubíček říká, kon, co myslí, děláme teďka fyzickou nebo mentální činnost? A kon říká, no určitě mentální, protože na fyzickou bych si zjednal. Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme, jedeme dál, jak se říká, jsme zhruba v polovině vysílání dnešní humoriády s Václavem Vidrou. Jaké jméno vytáhneš, o koho uslyšíme?
2: No tak mě to napadlo, tady máme, povídáme si na veselé vlně s Lubou Skořepovou a Jiřím Lírem. A mě tak napadlo, mě asi 2 měsíce na konzervatoři Luba Skořepová učila.
1: Herectví? No. Tak.
2: A tam byla strašně krátce.
1: No. To byl jako záskok, nějaký... nebo... Ne,
2: no takové, já nevím, no asi
1: víceméně... Nebo pak řekli, že no tak takhle ne, to vemem na to ne, někoho jiného, nebo prošel na měsíce.
2: Nevím, asi to zkusila, nevím.
1: Necítila se. Někdo nevím. To tak má?
2: No, já bych to teda učit nemohl taky asi, no.
1: A víš proč? Nebo proč si myslíš,
2: nevím,
1: že ne?
2: Proč, nevím. Proč já vlastně na to nemám žádnej... jako
1: muster.
2: Návod, muster, no. Ono, jako,
1: no to si asi každý musí nějak přinést,
2: ne? To si musí každý přinést muster, no.
1: A nemáš samozřejmě někdy touhu předat něco, co jsi tak jako léty nastřádal, jako životní zkušenost hereckou?
2: No, předávám spíš, ale co se týče koní, no.
1: Jo, hercům
2: ne. A co se týče divadla, to
1: to by mohlo dopadnout, no. Jako nevyžádané rady a s tím nechci
2: ne,
1: nic mít.
2: To ne, ale jako mě to je to prostě časově bych to ani nedal. To je opravdu... To by musel být taky koníček a muselo by to člověka fakt hodně bavit a věnovat se těm žákům, protože jinak to nemá cenu. No. Takže to já zatím jsem sobecky na tom tak, že se radši věnuju sobě. No.
1: Tak člověk musí začít vždycky u sebe, aby byl sám to se sebou určitě, a se svým životem spokojený, pak může případě, pomáhat
2: někomu
1: dalšímu.
2: Ale kde na to brát ten čas? Potom.
1: Ano, jasně, i tak je ho dost. A o to jsem radši, že k nám chodí, že pořád si najdeš no čas na tu hodinku tady ve studiu. Tak jo, tak si popovídáme s Lubou Skořepovou, Jirkou Lírem.
3: Tak si spochutnal, Aljoško. Chceš udělat čaj nebo kávu?
4: Ale to je jedno, něco slej.

0: Kdyby si se zbláznila, ale co říkám, kalhoty, ani kapesník, nebo to je tady taková klika u dveří. Vždycky musíš zmáčknout dolů, protože kdyby si mačkala nahoru, tak nevídeš. Leda by nám ji namontoval náš údržbář Lapkov.
1: No Joško, ty jsi mě špatně rozuměl.
0: No, já nevím, to tak mluv ty. Já tě budu pozorně poslouchat.
1: Jo, Joško, já takhle nemůžu.
0: Můžeš, nemůžeš. Tak něco povídej, ať si popovídáme.
1: Hleď, Aljošo, víš co? Jdi radši na ten kulečník.
2: Luba Skořepová, Jiří Lír. O Lubě jsme mluvili, s Jirkou Lírem ty jsi hrál nebo potkal ses?
3: S Jirkou Lírem jsem nikdy nehrál.
2: Ne.
3: Ne, ani takže jsme se, myslím, nepotkali nikde v televizi. Jo, možná, ale nevzpomínám se.
2: Možná to byla tak malá role na to byl mistr, že si to nevšiml. No, bylo by dost nepravděpodobné.
3: Čurdičku.
2: Při počtu jeho čurdiček.
3: Ne, přibyl do mojich čurdiček.
2: Že jste se jako čurdisté minuli. Vážení, dáme rovnou další souboj, ať stíháme. Tak Luba Skořepová teď s Milanem Nedělou, anekdota agronoma Andrejska, anebo Felix Holzmann s Františkem Budínem, dotazník. Vybíráte si co? Už nám to můžete teď sdělit na telefonním čísle 731 800 900, nebo nám napište SMS-ku hlasovací humor mezera A či B na číslo 90 011 04.
3: A pozor, máme místo Jiřího Líra Milana Nedělu.
2: Ano, ano, je to tak. A je tu pořád?
4: Humoriáda.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových

0: rockových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Luba Skořepová s Milanem Nedělou a nebo Felix Holzman s Františkem Budínem. Kdo to u vás vyhraje? Na telefonním čísle 731 800 900 můžete rozhodovat v Humoriádě. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Krásné, hezké den, květové.
2: Děkujem.
3: Poslouchám krásnou humový radu, zdravím vás na videu.
2: Díky, já vás taky.
3: Jasné, pěkně zahrál Půl domu Beženicha. Škoda, že nebylo pokračování.
2: Děkuju, no.
1: A co vybíráte?
3: Jasné, pěkný film.
2: Ano.
3: Tak. A dávám Bčko.
1: Dobře, děkujeme
2: díky,
1: moc.
2: Díky, krásný den.
1: Kdo další je na telefonu?
4: Dobrý deň, tu je Jana Skalica, zdravím pána Vidru a aj pána moderátora a dala by som si Felixa.
1: Felixa Holzmana, varianta B. Moc děkujeme za zavolání ze Slovenska,
2: den,
1: ať se vám daří. Vítejte u nás.
5: Dobrý den, tady je Petr ze Štětí. Zdravím vás, oba pánové.
2: Děkujem.
5: A samozřejmě rodáka z Litoměřic, Felixe Holzmana.
1: Dobře, bod pro něj. Děkujeme za zavolání, díky. Hlasování. Ještě někdo?
6: Ano.
1: Povídejte.
6: Slyšíme se?
2: Ano,
1: dobře.
2: Slyšíme.
6: Dobrý den, já vás oba dva zdravím. Tady Lída z Otrokovic.
2: My vás taky
6: a
2: zdravíme.
6: Já hlasuji pro Bčko. A mám takový malý dotaz na pana Vidru.
2: Mm-hmm.
6: Strašně se mi líbí v tom seriálu Polabí. Jak se mu to hraje?
2: No, musím vám říct, že se mi to hraje dobře.
6: Ano.
2: Já to mám moc rád, tu roli, ono je to dobře napsaný a já jsem nikdy nic takového ještě nehrál úplně,
6: jo,
2: takže
6: to
2: mě to, moc mě to baví, no.
1: Zase něco nového.
6: Ano, ano.
1: Dobře.
6: A hodně vás to vyčerpává, že? Máte to dvakrát týdně, je to vás.
2: Ne, to mě ani nevyčerpává. To je takový, ne? Je to práce navíc, která mě baví, takže to je spíš povzbuzující.
6: A jo, jste tam vtipný, místo má je to vtipné, že se člověk aj zasměje, no.
2: To mám radost.
6: Tak jo, Díky. Děkuji.
1: My taky za zavolání.
2: Mějte se krásně.
1: Děkujeme moc za pomoc a vyhrál to i díky vám Felix Holzman. Dotazník je tady.
7: Prosím vás, koho tady hledáte?
8: Co říkáte?
7: Ale koho tady hledáte?
8: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou?
7: Podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
8: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval. Víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
7: No neviděl, já ho ani neznám. Jak vypadá vůbec?
8: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
7: Skoro normálně?
8: Ano, takový malý blonďák je to.
7: Malej blonďák?
8: Ano, obarvený na černo.
7: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
8: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
7: Otazník?
8: Ano, ano.
7: Jaký otazník?
8: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa.
7: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
8: Vlastně dotazník.
7: No, jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
8: Byl tady?
7: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
8: Jo, takže jste to neřekl hned, člověče. A vyplnil mě to všechno?
7: No tak to já nevím.
8: No nevím, jak to víte jen tak napůl, jak to, že mi to celý nevyplnil. No,
7: tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
8: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte jen tak napůl, jak mi to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
7: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
8: Ne, to je hned, to je celkem jasný tady všecko, ano.
7: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
8: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
7: Ano.
8: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
7: Ano.
8: Ano, tak
7: sem přijde jméno.
8: Jméno, ano.
9: To myslím jako moje jméno, že jo?
7: No vaše jméno.
9: Samozřejmě ano, ale já to jen tak prolítnu, víte. Tadyhle, kde den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne? Ne.
7: Jenom kdy a kde.
9: Vlastně kdy a kde,
7: no,
9: ano.
7: No, podívejte
9: ano,
7: se,
9: to jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
7: No, ne, všem,
9: jenom, ale já rozumím, ano, takhle. No.
7: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození, ano, sem napíšete, kde jste se narodil.
9: Ano.
7: A tady, kde je místo,
9: tady.
7: Vlastně
9: obrácení,
7: tady,
9: že jste se narodil. Vy jste mě chtěl, já už jim tadyhle. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa přerost, co?
7: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo.
9: A jo, jsem na to místo, ano, to je jasné, to je
7: jasné. Kde jste se
9: narodil. Já to jen tak prolítnu, kdybych náhodou něco, ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Vašku, prosím tě, taky vyplňovali herci při nástupu do Nového divadla takovéhle nějaké dotazníky, nebo ne?
2: No, myslím, že jsme kdysi vyplňovali nějaký, no.
1: A víš co? Jenom základní údaje nebo je něco zvláštního?
2: No, dovednosti, ne. No tak zkušenosti. Dovednosti taky byly nějaký,
1: jo. No. Zjišťovali třeba řidičský průkaz pro herce, to asi nebylo důležitý.
2: No,
1: taky?
2: Ano, taky, jo. No. Já jsem vždycky psal, že jezdím na kole.
1: Dneska by si psal na koni.
2: Já jsem závodil na koni taky, to jsem taky psal. No.
1: Jo.
2: Ale nikdy tak to jako nezafungovalo. No. Když se točil film o závodění na kole, tak jsem tam nehrál a ve filmech o koních taky nehraju.
1: Když byla Dobrá voda, myslím se to jmenoval ten seriál Koní.
2: Ano, Dobrá voda.
1: Hrál jsi tam?
2: Ne, nehrál.
1: Nebylo ti to líto?
2: Tenkrát jsem s koněma ještě neměl tolik společného, ale jako v zásadě...
1: A co tě nakoplo na ty koně, takzvaně?
2: Nevím, mě se to tak tahlo úplně od malička, když jsem seděl na bronzovém koni ve Valštejnské zahradě, pak jsem seděl na koni na jízdárně někde v Maďarsku. A...
1: Jo. Já jsem seděl na koni u holiče dětského, to mýval slepičko nebo koni.
2: Kolotoč tady na Letný byl takový hezký, tam taky měli koně. No a pak jsem asi v 21 až začal nějak pomalunku tak nějak si půjčovat koně, zase jsem začal tak nějak do toho pronikat a vlastně koně jsme si pořídili s Janou, až když mě bylo nějak 42 let, prvního z našeho koně.
1: Jaký to byl pocit mít poprvý koně?
2: Úžasnej, no. Je takový velký zvíře, jsem ještě nikdy neměl předtím.
1: Vašek Vidra je náš dnešní host a vy teď musíte rozhodnout, čím to uzavřeme, to dnešní vysílání Humoriády. Ve hře je tedy Felix Holzmann, pokud jste předtím udělali změnu, nabídneme ho ještě po druhé, povídánky s Františkem Budínem, anebo jednu vzpomínku na natáčení, filmové natáčení s francouzskou produkcí ze Silvestrovského kufru od Sabiny Laurinové, varianta B proti. Vyberte si vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 01 04, stačí poslat heslo Humor mezera A pro Felixe Holzmana nebo Humor mezera B pro Sabinu Laurinovou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme v hlasování, vy si vybíráte, tu možnost máte tedy. Dobrý den, na telefonu přejeme, kdo volá?
2: Tady humoristická strana Čech a Moravy, zdravím.
1: A, Ačko nebo Bčko?
2: Se do rádia, dáme si.
1: Dobře, zapisuju. Dobrý den, kdo tam je teď?
3: Dobrý den, Honza. Já vás zdravím do studia. Chtěl bych dál pokračování pana Holcmana a chtěl bych se zeptat pana Vidry v rychlosti, jestli by neměl nějaký takovej zajímavý zážitek z pořadu o vaření, který má v televizi.
1: Prostřeno, mysleno.
3: No. Ano, nějaký takový bizár, jestli tam třeba.
4: Tak to jsem teď zprostřena, v zásadě žádný bizár neznám.
1: Že byste se třeba nemohli přenést přes nějaké slovo, jméno, něco vyslovit nebo něco takového, ne, jako, když namlouváte.
4: Tak jako jasně, tak jako buď se pobavíme, protože někdy ten text je napsaný hodně, hodně tak jako...
1: Frivolně.
4: No ne, že tam jsou překlepy třeba.
1: Jo, jo, jako, jo.
4: Dneska jsem třeba přečet větu tak, jak tam byla napsaná, protože mě to přišlo hodně vtipný, protože vůbec nebylo rozumět. Takový rebus máme, tam někde takový rebusy, který musíme si vyluštit a v tom fofru toho čtení je to někdy docela zábavný.
1: Mm-hmm, dobře. Vážení, děkujeme, téměř ještě jeden rychlý hlas od někoho, někomu dobrý den, pro koho hlasujete, Ačko,
5: dobrý
1: Bčko?
5: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem.
4: Dobrý den, Irena.
5: A přála bych si Bčko a moc fandím panu Vidrovi v Polabí.
1: Děkujeme, děkujeme. A zklamu vás, to Bčko ofous nevyhrálo, vyhrálo to Ačko, povídánky Felixe Holcmana.
6: Já jsem vám minulej týden prodal kamna, abych mohl zaplatit uhlí. No, tak jsem včera, já nevím, jsem si dneska ráno měl krka, teď je mi nějak veliký límeček. Já jsem včera
7: člověče, já vás tady vzadu poslouchám. To jsou vaše rodinné záležitosti, to nikoho nezajímá.
6: No jo, tak já jsem to řekl, paní Novákovi, můžete pokračovat.
7: No tak můžete pokračovat, já jsem vás předem upozornil, že dělat program není jednoduchá věc. Ale já vám poradím, co kdybyste i vy zaspíval nějakou píseň. Usmějete se na obecenstvo, obdržíte potlesk, ukloníte se a je to. Zpěv se tady líbí. Umíte zpívat?
6: No zpívat já dovedu, ano, nebo počkejte, neutíkejte, nebo že bychom se rozdělili trošku aspoň.
7: Jak rozdělili?
6: No, že vy byste něco zaspívala, já bych se uklonila a odešel bych třeba.
7: Člověče, umíte zpívat?
6: No já dovedu, jenom že já už jsem dost dlouho nespíval, já bych se to musel zkusit.
7: No, tak si to zkusí.
6: Tak se ho zkuste.
7: Já, vy.
6: Jo, já, jako ano.
7: Ano, já vám tam dám navarhaný A.
6: A, ano. A. Nebo N tam dejte.
7: Dovolte, jaký N?
6: Já budu zpívat na tý louce zelený.
7: Takže umíte zpívat?
6: No já dovedu, jenom že já už jsem dlouho nespíval, abych se musel zkusit, ano.
7: To vyzkoušejte.
6: No. Už to nemám nějak zrezavělý nebo něco, já nevím, nebo zarostlý mechem, já už jsem dost dlouho nespíval.
7: Ano, no a schápu, ještě mi řekněte, že vy máte školený hlas.
6: No já mám náhodou školený
7: ale
6: hlas.
7: Ale jděte, prosím vás.
6: Vám říkám, školený hlas má, já jsem chodíval na hodiny, tu teorii, všechno jsem se učil.
7: Jste probíral celou teorii?
6: Celou teorii, ano.
7: No ale vidět to na vás není.
6: No jo, já jsem to všechno, to je velice zajímavý.
7: Zajímavý, no. Na tom přece není vůbec nic zajímavého.
6: A... Na té teorii?
7: No všem, že ne.
6: No to byste se divili, já vám chci říct jenom takový příklad.
7: No.
6: Kde například myslíte, že vzniká tón?
7: Maličkost.
6: No tak nemyslíte.
7: To přece v krku, hrdle.
6: No vidíte právě, že ne v krku, hrdle. Ani v krku, ani v hrdle. Tón vzniká v žaludku.
7: V žaludku?
6: V žaludku.
7: Měl bych si to dokázat takový nesmysl, že tón vzniká v žaludku?
6: No to není nesmysl, to mě vykládal ten můj učitel. Žaludeční.
7: Spěvný.
6: Nebo spěvný, no.
7: Ale víte, že to slyším poprvé.
6: No vidíte, jak jste hloupej. Tak dávejte pozor, já vám to vysvětlím. Tak když chcete zpívat, tak musíte stlačit napřed tady ty žaludeční svaly.
7: Ano.
6: Ty se stlačej a to teprve žene takhle, víte, ten průvan semhle nahoru.
7: Myslíte vzduch.
6: Nebo vzduch a ten se zachytí tadyhle, na té švestce se to
7: hlasivka,
6: zachytí.
7: Hlasivka.
6: Nebo hlasivka. No a ty hlasivky, ty začnou teprve, víte, tak jako rachotit tady.
7: Vibrovat odborně, vibrovat.
6: Začnou odborně vibrovat A tak vzniká ten tón, teda původně vlastně v žaludku.
7: To je zvláštní.
6: No jo.
7: A vy jste to zkoušel tou vlastní technikou?
6: No samozřejmě, taky ano. Jsem taky tenkrát stlačil takhle ty žaludeční svaly, jenomže u mě tenkrát ten tón nešel horem. Zkrátka není to tak jednoduchý, no, nemusíte si to zpívat.
1: Humoriáda. Proto raději na závěr bude zpívat Michal Hruza a já doufám, že to pro vás bude v pohodě. Vašek Vidra byl naším hostem, pomohl vybírat. Děkuji, Vaško, ať se
4: daří. Já taky moc děkuji, odjíždím do Krumlova, mějte se krásně.
1: Tak ať se dobře hraje, vám ať se dobře poslouchají další pořady Českého rozhlasu a zase zítra s Kateřinou Macháčkovou. Mějte se pěkně.
8: Teď už nejsem sám. Okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Memorandum proti zónám pro větrníky podepsalo 12 obcí z Nízkého Jeseníku. O areál Přerovské laguny se bude starat nový správce. Olomoucký fotbalista Jan Kliment na mistrovství světa nepojede, je po operaci. Dnes má být slunečno až oblačno, naměříme až 23 stupňů. Hezké ráno vám o zpráv přeje Gabriela Adámková. Zástupci 12 měst a obcí z Nízkého Jeseníku podepsali memorandum proti návrhu akceleračních zón, kde mají usnadnit výstavbu větrných a solárních elektráren. Připomínky k zónám přijímá Ministerstvo pro místní rozvoj do 1. června. Memorandum podepsali také představitelé Moravského Berouna. Potvrdil to nezávislý starosta Jan Hic.
2: Některé obce nechtějí vůbec žádné akcelerační oblasti, jiné by chtěli je redukovat, ale všechny, tak jak jsme se sešli všech 12 obcí, tak nesouhlasíme s tím, nebo požadujeme rozumný a koordinovaný a citlivý rozvoj obnovitelných zdrojů, který by zohlednil potřeby našich občanů a hodnoty naší krajiny.
0: V Přerově bude nově fungovat správce přírodního koupaliště Laguna. Rozhodlo o tom vedení města s tím, že bude mít na starosti pořádek, drobnou údržbu a půjčování šlapadel a sportovního vybavení. Uvedl to náměstek primátora Miloslav Dohnal z ODS.
3: Měly by se zde střídat 2 až 3 osoby, tak aby vlastně byl zachován pořádek. Budou zde 2 unimobuňky, které vlastně budou jeho zázemím a celá služba by měla být od 11. června spuštěna zkušebně.
0: Moravskoslezský kraj otevřel nové chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním. V novostavbě na okraji Hlučína najde zázemí 8 klientů. K dispozici mají 4 byty se 2 samostatnými pokoji. V každém bytě je společná kuchyňka, hygienické zázemí a obytné prostory. Jak doplnila mluvčí hejtmanství Miroslava Chleboňová, stavba vyšla na 37 milionů korun. Zlínská zoologická zahrada skolaudovala novou fotovoltaickou elektrárnu. Ta zastřešuje parkoviště u sezónního vstupu do areálu. Projekt za 35 milionů korun má do budoucna pokrýt až 30% spotřeby elektrické energie zahrady a ročně ušetřit kolem 3 milionů korun. Ostrý provoz elektrárny plánuje zoo spustit na podzim, řekl ředitel zahrady Roman Horský.
4: Je to vlastně takový největší projekt směrem k nějakému ekologickému hospodaření v zoologické zahradě, ať už z toho pohledu environmentálního, ale taky jisté provozní efektivity. Sport.
0: Fotbalové reprezentaci bude na blížícím se mistrovství světa chybět útočník Sigmy Jan Kliment. Je po operaci levé nohy a tak vynechá přípravný kemp národního týmu i poslední letošní ligový zápas Olomouce. Hanáci o tom informovali na svém webu. Počasí. Dnes se čekáme slunečno až oblačno, místy přeháníky ojídněle i bouřky. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Povane slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Olomouci v ulici Pražská je silnice zúžena na jeden jízdní pruh kvůli stavbě křižovatky. Omezení potrvá do konce listopadu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Do nového dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je 20. května, svátek má dnes Zbyšek, vše nejlepší a hezkou středu přeji. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká, těším se na vaše vzkazy na SMS čísle 723 70 33 51, také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli budeme vzpomínat na léta minulá v kalendáriu, no a čekají nás také další písničky, které nestárnou. Křídla iluzí a Václav Neckář právě teď pro vás. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 5:45. Dobré ráno, pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa 20. května, svátek má Zbyšek a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. Muž, který objevil Ameriku, Krištof Kolumbus, zemřel ve španělském Valladolidu před 520 lety, v roce 1506. Státní tabákový monopol v českých zemích byl zaveden patentem Leopolda I. v roce 1701, to je 325 let. A penízky se do státní pokladnice jen hrnuly a stále hrnou. Pořád si mnoho z nás za spoustu peněz dobrovolně a možná i s chutí ničí zdraví.
3: Takže pane řediteli, kde máme pokladníček?
2: Gigantickou stavbu přehrady Tři soutězky dokončila Čína před 20 lety.
4: Chenta je obrovská.
2: 27 milionů kubíků betonu přehradilo řeku Yangtze-Tiang. 1725 metrů dlouhá a 185 metrů vysoká hráz vyrábí tolik energie jako 6 Temelínů.
4: Co je to Temelín?
2: Svědky nevšedního duelu jsme byli také před 20 lety.
5: Dovolte, než začnu moderovat, vyřídit si jednu zcela soukromou věc. Děkuji.
2: Facka od Macka přistála na hlavě Davida Ráta na zasedání České stomatologické komory.
5: Vy jste mě napadl zbaběle ze zadu.
2: Pánové se ještě snažili zachovat chvilku dekorum, ale pak přišli ke slovu pádnější argumenty než slova. A kdo vyhrál? Facka Macka stála 100 000 a omluvu. Královna plastických operací a estetických zákroků. Zpěvačka a herečka Cher vypadá skvěle. A dneska její pozor 80. 70 je bývalému tenistovi, Davis Cupovému vítězi, rodákovi z Plzně, Tomáši Šmídovi. A já přeju pěkný den.
6: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je středa 20. května, minuta po čtvrté na šest. Svátek má dnes Zbyšek.
1: Počasí.
0: Pranostika říká bujný květ plný úl. Dnes sluníčko, ojediněle bouřky, teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Chomoutov 9 stupňů, hlásí Eva. Patrik je v Přerově a na teploměru má 8 stupňů. Sluníčko už vstává a já také. Teploměr ukazuje 9 stupňů, píše Radka z Brodku u Přerova.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Bývalý zpěvák skupiny Deep Purple Ian Gillan se v roce 1978 rozhodl zkrátit název své kapely pouze na příjmení a vrátit se k hardrockovým kořenům. Eponymní deska tehdy vyšla jen v Japonsku, i proto se jí říká The Japanese Album. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Gillan.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 17:30, dobré ráno. I letos budou na letních koupalištích a plovárnách vypomáhat brigádníci. Zájemci o pozici plavčíka musí před nástupem absolvovat potřebný kurz. Zahrnuje výuku vodní záchrany, první pomoci a plavecké průpravy. Na plovárně v Hranicích ho letos absolvovali 30 lidí z celé Moravy.
1: Na ní se koukejte se na ní, srovnejte ji, ať je v rovině.
2: Instruktor vodního dozoru Zbyněk Kovářů má právě v bazéně 10 dvojic. Většinu tvoří mladé ženy a dívky, nacvičují záchranu z vody.
1: Je to fenomén poslední doby, kdy se k této práci převážně hlásí dívky. V dřívějších dobách tomu bylo naopak, ale dívky se zřejmě nebojí a jsou připravené tuto práci zkusit a zajišťovat bezpečnost návštěvníků. Velmi často se stává, že i dívky bývají ve vodě šikovnější než kluci, i když samozřejmě ty silové dispozice k tomu takové nemají.
2: Svoji kolegyni figurantku právě ke kraji bazénu přitáhla absolventka střední policejní školy.
3: Kateřina Lajgotová ze Zubří. Dá to zabrat, ale já mám celkem dobrou fyzičku, mám natrénované, takže pro mě to tak asi náročné není. No.
2: Kurs Kateřině zaplatil provozovatel koupaliště v Zubří. Platit ho nemusel ani 20-letý Karel Ondruch. Na koupališti v Čechách už pracoval 2 roky v pokladně. Teď chce být plavčíkem.
4: Budu venku a jako bude mě to bavit víc.
2: Domluvenou brigádu v Čechách má i Jan Havelka.
5: Obec mi to proplatila s tím, že pokud bych u nich pracoval jenom tyhle prázdniny, tak si doplatím půlku a jinak mi proplatí za 2 roky kurzovné.
2: Součástí kurzu je i test ze zdravovědy a první pomoci. Umělé dýchání na figuríně nacvičuje.
6: Julie Nádvorníková.
7: Ada Kubašová.
6: 30krát stiskneme hrudník a pak máme 2
7: dechy do ambuvaku.
6: Ano.
7: Obnovujeme kurz po 2 letech přeškolení.
2: Plavčíka u vody podle Zbyňka Kovářů žádná technika, kamery nebo poplašné systémy nikdy nenahradí.
1: Nemůžou mít tu spolehlivost, co má zkušené oko záchranáře.
2: Letošní kurz úspěšně zvládli všichni účastníci. Další v Hranické plovárně budou pořádat zase až příští rok. Z Hranic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: V Zlatých horách na Jesenicko opravují areál bývalé brusírny. Závod po přestavbě bude sloužit jako zázemí pro pracovníky městských lesů a městských kulturních zařízení. Práce za zhruba 13 milionů korun by měly být hotové do konce roku, řekl to nezávislý starosta Zlatých hor Milan Rác. 12 nových bytů vznikne v Písečné na Jesenicku. Nový bytový dům připravuje obec. Do konce května chce mít hotový projekt, řekl to nezávislý starosta Písečné Jan Konečný. Investice do bydlení má podle něj zabránit úbytku obyvatel na Jesenicku. Fakultní nemocnice Bulovka dnes přijme člověka s podezřením na nákazu ebolou. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Zdůrazňuje přitom, že riziko šíření eboly v Česku je prakticky nulové. Pacient je americký lékař a o jeho hospitalizaci v Česku požádali Spojené státy. Evropská unie se dohodla na předběžné podobě legislativy obchodní dohody se Spojenými státy, která ruší cla na americké průmyslové zboží. Na schválení smlouvy trvá americký prezident Donald Trump. Ten kvůli tomu hrozil například zavedením vyšších cel na výrobky ze zemí 27. Za sportu hokejisté Slovenska porazili na mistrovství světa ve Friburku ve skupině B Slovinsko 5-4 po samostatných nájezdech. Po úspěchu proti Norsku a Itálii vyhráli i třetí zápas na šampionátu. Počasí dnes se čekáme slunečno až oblačno, místy přehánky, ojídněla i bouřky. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 15, povane slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V hranicích je částečně uzavřena ulice Bělotínská. Kvůli stavbě mostu omezení potrvá do února příštího roku.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu pořad od pradědu na Hanou, 2 minuty po 17:30 přeje. Dobré ráno, Vítek Šoukal na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté. Dobré ráno a dobrou chuť snídáte-li právě teď. Už o 9:45 nás čeká pořad od pradědu na Hanou o tom, jak Čunín, dnes místní část Konice, přišel ke svému jménu, se přou jazykověci. Legendy v tom však mají jasno. Nejen o jméně však bude dnešní pohlednice Mirka Kobzy, který prozradí, že zde byl lazaret za 30leté války a třeba i to, že obec vždy měla blízko k nedaleké Konici. Poslechnout si pořad od pradědu na Hanou budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech, na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, probouzíme se do 20. květnového rána, je středa, svátek má Zbyšek a za minutu bude 6:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto. Dnes sluníčko, ojediněle bouřky a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 7 stupňů, mírně oblačno a po nočním dešti zatím klidno, zdraví Naďa. Prostějov 9 stupňů Celsia a slunečno, hlásí Monika a zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 9 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Ochrana a láska k přírodě je to nejvíc, co můžeme dětem předat, říká výtvarnice Eva Neverlá z Mohelnice. Jejím plátnem se stal filc, který ožívá do podoby fascinujících vzdělávacích pomůcek pro děti. Těmi přibližuje svět kolem nás. Výtvarnice Eva Neverlá bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, jsou 6:45. Dobré ráno. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Zakladatel fotbalového celku Amfora Petr Salava bude hostem Alex a host. Jak se vůbec zrodil nápad vytvořit tento ikonický klub? Věštil mu půl století dlouhou existenci? Jak těžké bylo se s ním rozloučit a čím se baví teď? Poslechněte si Alex a host. Začínáme po 13. hodině.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 6 hodin. Olomoučtí radní vybrali provozovatele letošních vánočních trhů. Podrobnosti o tom ve zprávách v celou.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Šest hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Letošní vánoční trhy v Olomouci uspořádá opět kulturní Olomouc. Ministr Zuna představí premiérovi Babišovi novou koncepci armády. Šumperská nemocnice nabízí preventivní vyšetření mateřských znamének. Dnes se čekáme slunečno až oblačno a maximálně 23 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Olomouc vybrala pořadatele letošních vánočních trhů. Postará se o ně současný organizátor společnost Kulturní Olomouc. K provizornímu řešení radnice přistoupila poté, co musela zrušit výběrové řízení na nového pořadatele. O pětiletou zakázku za zhruba 100 milionů korun se ucházelo 5 zájemců. Tender ale zkomplikovaly námitky jednoho z účastníků a následné správní řízení. Pokračuje náměstek primátorky Viktor Tichák za Piráty.
3: Je to samozřejmě nouzové řešení, protože víme, že je to pouze překlenovací rok, než se vypíše opět koncese dlouholetá, pětiletá, tím, že vlastně bychom rádi, aby ty projekty, které všech pět uchazečů předložili, tak aby mohli se opět do té soutěže přihlásit, protože samozřejmě i na to vynaložili nějaké finanční prostředky.
2: Ministra obrany Jaromíra Zunu za SPD ráno čeká jednání s premiérem Andrejem Babišem za ANO. Tomu má představit novou koncepci armády. Hlavním záměrem Zuny je naplnit cíle, které po Česku požaduje NATO jako příspěvek do kolektivní obrany, ale také národní zájmy. Zuna už dříve řekl, že se chce zaměřit hlavně na lidské zdroje. Navýšit chce nejen počty vojáků, ale i aktivní zálohy, do které by se mohly zapojit i třeba silnější populační ročníky. Preventivní vyšetření mateřských znamének dnes nabízí zájemcům zdravotnici Šumperské nemocnice. Akce se koná od 7 do 14 hodin v kožní ambulanci. Nemocnice se tím připojuje k Evropskému dni melanomu, říká mluvčí Hana Hanke.
4: Melanom se může vyvíjet kdekoliv na kůži, včetně oblasti dlaní a plosek či nechtů. Existují dokonce i 1 mm melanomy a naopak jsou znamenka velkých rozměrů, které ale nejsou nebezpečná, pouze je lékaři preventivně sledují. A proto je právě pravidelná prevence tak důležitá.
2: Evropský parlament dnes bude hlasovat o rezoluci, která kritizuje Slovensko. Dokument poukazuje na zneužívání dotací i ohrožení právního státu v zemi. Rezoluce mimo jiné vyzývá Evropskou komisi k dalšímu šetření toho, jaké reformy vláda Roberta Fica na Slovensku dělá a jak využívá peníze Evropské unie. Podle europoslance Tomáše Zdechovského z KDU-ČSL existuje podezření na systematické rozkrádání dotací.
1: Sport.
2: Karvinští fotbalisté se střetnou s Jabloncem ve finále MOL Cupu. Utkání na neutrálním hřišti v Hradci Králové má výkop v 18 hodin. Vítěz českého poháru si zahraje čtvrté předkolo Evropské ligy. Záložník Karviné Albert Labík potvrzuje, že na pohárovou Evropu si dělal zálusk už během zimní přestávky.
5: Říkal jsem to, ale nečekal jsem, že ten půl rok nebude až tak dobré. Když jsme vstoupili do jara, tak jsme měli asi 7 porážek kuse. Trošku si myslím, že nám narostlo ego, že jsme přestali plnit na hřišti ty maličkosti, jako je bojovat nebo se vracet. Ale když už ten tým šel do něčeho, ať už to byl zápas v poháru s Baníkem nebo s Plzní, tak je vidět, že ten tým prostě tu sílu má.
1: Počasí.
2: Dnes čekáme slunečno až oblačno, místy přehánky ojídněla i bouřky. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 15, povane slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dálnice D46 u Brodku u Prostějova směr Brno je zúžena na jeden jízdní pruh kvůli pracím na silnici. Omezení potrvá do 28. května.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Je tady středa, někteří z nás jsou už v práci, jiní přemýšlí, co dnes budou muset udělat venku kolem domu či na zahrádce, jestli středu prožijeme v pláštěnkách anebo se slunečními brýlemi, to proberu v této hodině s meteorology. Za chvíli také otevřeme 100 let staré noviny a chystají se další písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Michal Tučný. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 3 minuty bude 6:45. Dobré ráno. Správa školy v Olomouci Nových Sadech za činnosti odboru klubu československých turistů v Olomouci připravovala před 100 lety už 4. prázdninový zájezd školní mládeže do Prahy a okolí. Dočetla se to Dita Vojnarová v tehdejších novinách a přidá podrobnosti.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Výlet se měl uskutečnit ve dnech 9. až 18. července 1926. Jak se psalo v článku v deníku Našinec, pořadatelé vidouce úspěchy a radostné porozumění rodičů a důvěru jejich, jakož i nadšení dítek vracejících se domů ze zájezdů, chtějí i nadále jíti za cílem, který si před 4 roky vytkli. Aby předešli výtkám, že termín ohlásili pozdě a ne všichni zájemci se o něm dozvěděli, oznámili ho v tisku už v květnu a přidali podrobný program. Zájezd měl tentokrát při cestě do Prahy navštívit Kutnou horu, Sedlec a Kolín, kde se mělo nocovat. Druhý den pak následovala procházka po Lipanském bojišti, Praze s večerní návštěvou Národního divadla. Zavítat měli účastníci také do Klecan, Karlova Týna, Benešova, na Konopiště, horu Říp nebo do Lobkovic.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, jsou 7:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, v květnuli hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá. Dnes sluníčko, ojedinělé bouřky, teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak o tom nám píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji, štíty jasno, 6 až 8 stupňů vítr, od 4 do 22 km za hodinu a nadále sucho, píše Břeťa. Libina 7 stupňů, slunečno, chystám se dnes sázet ven okurky, to už hlásí Ivana, ať se jim daří. Náměště na Hané 9 stupňů Celsia, začíná vykukovat sluníčko. Tohle to píše Lukáš, chystá se na procházku s pejskem, užijte si ji.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude moderátor, scénárista a výtvarník Petr Salava.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Játra nepoškozuje jen alkohol, ale také špatná životospráva, přejídání nebo cukrovka. Diagnóza pak zní steatóza, což je metabolická porucha jater narušující průběh důležitých funkcí, které největší orgán lidského těla zastává. Nemá prakticky žádné příznaky, je ale nebezpečná, což vysvětlí internista Jan Gregar, který bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.

červenci budou vystupovat v Šumperku. Skupina Činasky hrála ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 8 minut bude 6:30. Dobré ráno. Doufám, že se vám vstává příjemně. K tomu jistě napomáhají také písničky, které vám hrajeme. Kdybyste si někdy potřebovali ověřit či vzpomenout na název některé z nich, tak vám pomohou naše stránky olomouc.rozhlas.cz. Stačí kliknout na odkaz playlisty a vybrat den, kdy jste poslouchali. Uvidíte seznam songů a časy, ve kterých jsme je pro vás hráli. Teď nás čeká Věra Martinová a písnička Dál jen vejdi. Hrajeme písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Brení Prostějova pokračuje s přípravou parku na jihu města. Takzvaný jižní prstenec má budoucnu ochránit město před prachem z okolních polí, řekla to mluvčí radnice Jana Gáborová. Brení města teď podle ní řeší směnu potřebných parcel se státním pozemkovým úřadem. V Přerově bude nově fungovat správce přírodního koupaliště Laguna. Rozhodlo o tom vedení města s tím, že bude mít na starosti pořádek, drobnou údržbu a půjčování šlapadel a sportovního vybavení. Uvedl to náměstek primátora Slav Dohnal z ODS. Moravskoslezský kraj otevřel nové chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním. V novostavbě na okraji Hlučína najde zázemí 8 klientů. K dispozici mají 4 byty se 2 samostatnými pokoji. Jak doplnila mluvčí hejtmanství Miroslava Chleboudová, stavba vyšla na 37 milionů korun. Soud dnes znovu projedná žalobu poslance za SPD Miroslava Ševčíka. Ten se brání proti svému odvolání z pozice děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. Případ vrátil k projednání Nejvyšší správní soud. Ševčík byl odvolán údajně kvůli nevhodnému chování na veřejnosti. Za sportu fotbalové reprezentaci bude na blížícím se mistrovství světa chybět útočník Sigmy Jan Kliment. Je po operaci levé nohy a tak vynechá přípravný kemp národního týmu i poslední letošní ligový zápas Olomouce. Hanáci o tom informovali na svém webu. Počasí dnes čekáme slunečno až oblačno, místy přehánky ojídnila i bouřky. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 15, povane slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Šumpersku je částečně uzavřena silnice 44 v obci Zvole kvůli pracím na silnici. Omezení potrvá do konce května.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Veřejné toalety na olomouckém Svatém Kopečku mají letos omezený provoz. Proč, uslyšíte za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 6:30.
3: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak

Karton na odvorek a taký porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo heráku, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak zdá, že to není štěstí.

Slunce je celkem v pořádku.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 6:45. Dobré ráno. Veřejné toalety na olomouckém Svatém Kopečku mají letos omezený provoz. Fungovaly o Velikonocích, znovu ale otevřou až 1. června. V dřívějších letech je lidé mohli využívat právě od velikonočních svátků do konce září. Svatý Kopeček patří k nejnavštěvovanějším místům v olomouckém kraji. Jen tamní zoo si loni prohlédlo víc než 378 000 lidí.
1: Dveře do veřejných toalet jsou letos zatím zavřené, i když v minulých letech zařízení už fungovalo. Podle Františka Prášila, předsedy komise městské části Svatý Kopeček, se na komisi nikdo se stížností neobrátil, zaznamenal je až na sociálních sítích. Podle něj je to problém především pro návštěvníky.
2: V těch exponovaných dnech, kdy na Svatým Kopečku je jednak pěkný počasí nebo se koná nějaká akce, tak dá se předpokládat, že ten zájem o využití této služby jako je velký.
1: Takže kde teďka je možnost si odskočit?
2: Pokud jsou otevřené restaurace, tak zřejmě někde využít restauračního prostoru. Údajně otevřené i toalety v rámci baziliky. Ale jestli se nepletu, tak tam je otevírací doba pouze pondělí až pátek.
1: Za provoz veřejných záchodů na Svatém Kopečku platí město technickým službám ročně zhruba 312 000 korun. Provozní náklady ale rostou, potvrdil náměstek primátorky Viktor Tichák z koalice pro Olomouc a Piráti.
3: V letošním roce se stalo poprvé to, že technické služby nám řekly, že tady tato částka zdaleka nestačí a že kdybychom chtěli provozovat ty toalety v nějakém jako větším režimu než v tom, který právě v letošním roce máme, takže bychom museli tu částku nějak zásadně navýšit, což bohužel vzhledem k rozpočtovým možnostem města nebylo možné.
1: Technické služby v současnosti využívají tuto dobu k provozním opravám toalet. Vzhledem k reakci veřejnosti ale Viktor Tichák potvrdil, že se radní chtějí v příštím roce zase vrátit k tradiční provozní době.
3: Budeme v tuto chvíli žádat do rozpočtu města na příští rok o částku vyšší. Uvažovali jsme právě o tom, že bychom ty záchodky třeba právě objednali na ten květen, který de facto teď jediný vypadl. Nicméně ten celotýdenní provoz veřejných záchodků v těch měsících duben, květen je opravdu jako nákladný vzhledem k tomu, že ta návštěvnost opravdu vysoká není.
1: Předseda komise městské části František Prášil by chtěl, kdyby se provozní doba veřejných toalet ještě prodloužila, nejlépe po celý rok. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Přejeme dobré ráno, je 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí také do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Na telefonu Václav Smolka. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Co nám přináší dnešní počasí? Jak bude?
2: Tak teďka ještě ráno by mělo být slunečné, ale v průběhu dne začne oblačnosti o něco přibývat. Odpoledne se také přidají lokální přeháňky, výjimečně i bouřky. Maximální denní teploty budou nejčastěji od 20 do 23 stupňů, na horách to bude kolem 15 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí.
0: A co nás čeká v noci a zítra během dne?
2: Noc by měla být polojasná, přechodně oblačná, jenom výjimečně se také přidají přeháňky. Minimální noční teploty budou od 12 do 9 stupňů, v údolích to bude kolem 7 stupňů. Vítr bude slabý, místy mírný, severozápadní od 2 do 5 metrů za sekundu. Zítra by mělo být opět většinou polojasno, místy se přidají přeháňky, večer ty přeháňky budou postupně ustávat a také ubude částečně i oblačnosti. Maximální denní teploty budou od 19 do 22 stupňů, na horách to bude kolem 14 stupňů a vítr bude mírný, severozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Ochrana a láska k přírodě je to nejvíc, co můžeme dětem předat, říká výtvarnice Eva Neverlá z Mohelnice. Jejím plátnem se stal filc, který ožívá do podoby fascinujících vzdělávacích pomůcek pro děti. Těmi přibližuje svět kolem nás. Výtvarnice Eva Neverlá bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
1: Z místa.
4: Za hanáckými pivoňkami do Senice na Hané se vydáme v dalším vydání reportážního Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Pivoňkám se říká královny jarní zahrady. Jsou symbolem štěstí a šťastného manželství. Patří k nejstarším pěstovaným okrasným a léčivým rostlinám na světě. Která z odrůd je nejpopulárnější? Jaké podmínky jsou pro ně nejvhodnější? A jak rychlá bývá sklizeň? Dozvíte se v neděli po 9. hodině. K poslechu zve Dita Vojnarová.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 7 hodin, dobré ráno. I tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme na zemi. Položíme se na břicho. Paže vzpažené vpřed, hlava, trup a nohy v jedné rovině. Chodidla se opírají o špičky. S nádechem stáhneme lopatky a přitáhneme paže po oblouku k ramenům. Opět s výdechem se vrátíme zpátky vpřed. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 7 hodin. Vedení Přerova chce kvůli nové dálnici investovat do protihlukových opatření u Dluhonic. Více o tom ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Přerov chce investovat do protihlukových opatření na dálnici u Dlhonic. Ministerstvo zdravotnictví plánuje navýšit platby za státní pojištěnce. Česko dnes přijme pacienta s podezřením na nákazu ebolou. Budeme mít slunečno, žoblačno s teplotami do 23 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Přerov chce pomoci své místní části Dlhonicím vyřešit problémy s hlukem z nové dálnice D1. Investuje několik milionů korun do speciální technologie. Ředitelství silnic a dálnic další protihluková opatření na dálnici odmítlo s tím, že nedávné měření hluku překročení limitů neprokázalo. Podle přerovského primátora Petra Vrány za ANO by měl pomoci speciální odhlučňovací rukáv.
3: Město s tím de facto nemá nic společného, ale chce řešit komfort pro svou místní část. Budu rád, že se na tom bude podílet i Olomoucký kraj.
2: Ministerstvo zdravotnictví chce od příštího roku navýšit platby za státní pojištěnce. Těmi jsou například děti, seniori nebo nezaměstnaní. Slibuje si od tohoto, že systém veřejného zdravotního pojištění už nebude v deficitu. O částce ale s ministerstvem financí ještě jedná.
4: Dohoda se blíží a valorizace musí být poměrně signifikantní, protože skutečně ty peníze v tom systému chybí.
5: Říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Plánuje ale větší změny, například aby lékaři a nemocnice dostali zaplaceno i za výsledek péče. Podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů Zoriana Jojka bude ale obtížné určit hranici úspěšnosti.
6: Ambulantní specialista někdy pečuje o pacienta sám, daleko častěji je ten pacient v péči více lékařů.
5: Systémové změny v dohodovacím řízení chce Vojtěch zavést od roku 2028. Jejich potřebu zmiňují i zdravotní pojišťovny. Zatím jen jednou se všemi lékaři a nemocnicemi dohodli na úhradách sami. Jinak o nich rozhodovalo ministerstvo. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Do Česka míří pacient s podezřením na nákazu ebolou. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Jde o amerického lékaře, který ošetřoval pacienty v Ugandě. Nemá žádné příznaky a nákaza u něj není potvrzená. Byl ale v kontaktu s nemocnými. Podle Vojtěcha je riziko pro veřejnost nulové. Pacient má přiletět do Prahy speciálním letounem dnes podvečer. Olomoucká univerzita dnes slaví Mezinárodní den fascinace rostlinami. Pracovníci botanické zahrady si pro návštěvníky připravili komentované prohlídky. Mají podtitul Magické rostliny mezi vědou a mytologií.
7: Magické rostliny nepředstavují žádnou konkrétní systematickou skupinu. Jde o rostliny, kterým lidé v různých obdobích přisuzovali symbolické, mystické, léčivé a rituální významy. Jejich role sahá od animismu archaických kultur přes antické věštírny, středověké klášterní zahrady až po novověké studium rostlin v rámci etnobotaniky. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
2: Hokejisté Slovinska se na mistrovství světa postarali o další překvapení. Po českých reprezentantech s nimi ztratili i Slováci. Zápas v základní hrací době skončil nerozhodně 4-4. Slovensko nakonec zvítězilo 5-4 po nájezdech. V dalších úterních utkání Lotyši podlehli Rakušanům 1-3, Italové Norům 0-4 a Britové prohráli s Maďary 0-5.
1: Počasí.
2: Dnes se čekáme slunečno až oblačno, místy přehánky, ojídnila i bouřky. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 15, povane slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Přerově je uzavřena silnice 55 v ulici 9. května. Důvodem je oprava kanalizace, která potrvá do 1. června.
1: Zelená vlna Známe lepší cestu.
8: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Jak jsme slyšeli ve zprávách, probíhá hokejové mistrovství světa. Dnes nás čeká zápas proti Itálii. Je jasné, že budeme fandit. Zajímalo by mě, jakému dalšímu sportu, sportovnímu týmu, sportovci fandíte. Napište mi o tom na naše SMS číslo 723 70 33 51 nebo na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Vaše vzkazy uslyšíte v dnešním dobrém ráno. Ano, hrajme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Lucie Vondráčková Láska umí víc. Dobré ráno.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 7:45. Dobré ráno. Jen málo která hvězda dokázala projít tolika proměnami populární hudby jako Cher. Zatímco se měnil hudební svět, ona se mu pokaždé dokázala přizpůsobit a často ho ještě posunout. Americká zpěvačka a oscarová herečka slaví právě dnes 80. narozeniny.
1: Cher je jedna z mála hvězd, která zvládla proměnit skoro každou dekádu ve vlastní hudební a módní období. Od hippies přes disco až po taneční pop, který ovládla hitem Believe. Kalifornská rodačka odešla v 16 letech ze školy a zamířila do Los Angeles, kde studovala herectví. V té době potkala také hudebníka Sonnyho Bona. Společně pak dali dohromady slavné duo Sonny & Cher a v 60. letech ovládli hitparády písní I Got You Babe. Za několik týdnů prodali 600 tisíc alb a tehdy šlo o nejrychleji prodávanou desku hudební historie. Po rozpadu duo se vydala Cher na cestu sólové zpěvačky. V 70. letech vynikala také na televizních obrazovkách, a to díky odvážným lesklým kostýmům. A později získala dokonce i filmového Oscara za hlavní roli svérázné vdovy v romantické komedii Pod vlivem úplňku. I will marry you, I will be your wife. Od rockové hudby přešla Cher v 90. letech k diskotanečnímu popu. Hitem Believe doslova změnila zvuk mainstreamové hudby, a to díky takzvanému Cher efektu. Tedy úpravě hlasu s pomocí programu autotunu, který původně pomáhal doladit falešnou intonaci. V tomto případě ale vytváří ikonický robotický zvuk. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z uhloterí platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
5: Je 7:30.
3: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
5: Vánoční trhy v Olomouci letos znovu uspořádá společnost Kulturní Olomouc, která akce provozovala přes 15 let. K náhradnímu řešení radnice přistoupila poté, co musela zrušit výběrové řízení na nového pořadatele. Pětiletý tendr totiž zkomplikovaly námitky jednoho z účastníků a správní řízení. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD dnes premiérovi předloží novou koncepci armády. Hlavním záměrem je naplnit cíle, které po Česku požaduje NATO jako příspěvek do kolektivní obrany, ale také národní zájmy. Zuna už dříve řekl, že chce navýšit nejen počty vojáků, ale i aktivní zálohy. Preventivní vyšetření mateřských znamének dnes nabízí zájemcům zdravotnici Šumperské nemocnice. Akce se koná od 7 do 14 hodin v kožní ambulanci. Nemocnice se tím připojuje k Evropskému dni Milenomu. Evropský parlament bude hlasovat o rezoluci, která kritizuje Slovensko. Dokument poukazuje na zneužívání dotací i ohrožení právního státu v zemi. Rezoluce vyzývá Evropskou komisi k dalšímu šetření toho, jaké reformy vláda Roberta Fica na Slovensku dělá a jak využívá peníze Evropské unie. Za sportu karvinští fotbalisté se střetnou s Jabloncem ve finále MOL Cupu. Utkání na neutrálním hřišti v Hradci Králové

0: má výkop v 18 hodin. Vítěz českého poháru si zahraje čtvrté předkolo Evropské ligy. Počasí dnes se čekáme slunečno až oblačno, místy přehánky, ojídněle i bouřky. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 15, povane slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Nehodu máme hlášenou na Olomoucku v obci Ludéř a v místní části Drahanovic. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Za chvíli se vypravíme za budoucími plavčíky na plovárnu do Hranic. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po půl osmé.

0: Do středečního rána vás a probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 9 minut po půl osmé. Dobré ráno. I letos budou na letních koupalištích a plovárnách vypomáhat brigádníci. Zájemci o pozici plavčíka musí před nástupem absolvovat potřebný kurz. Zahrnuje výuku vodní záchrany, první pomoci a plavecké průpravy. Na plovárně v Hranicích ho letos absolvovali 30 lidí z celé Moravy.
1: Na ní se koukejte se na ní, srovnejte ji, ať je v rovině.
2: Instruktor vodního dozoru Zbyněk Kovářů má právě v bazéně 10 dvojic. Většinou tvoří mladé ženy a dívky, nacvičují záchranu z vody.
1: Je to fenomén poslední doby, kdy se k této práci převážně hlásí dívky. V dřívějších dobách tomu bylo naopak, ale dívky se zřejmě nebojí a jsou připravené tuhle práci zkusit a zajišťovat bezpečnost návštěvníků. Velmi často se stává, že i dívky bývají ve vodě šikovnější než kluci, i když samozřejmě ty silové dispozice k tomu takové nemají.
2: Svoji kolegyni figurantku právě ke kraji bazénu přitáhla absolventka střední policejní školy.
3: Kateřina Lajgotová ze Zubří. Dá to zabrat, ale já mám celkem dobrou fyzičku, mám natrénované, takže pro mě to zase tak asi náročné není. No.
2: Kurs Kateřině zaplatil provozovatel koupaliště v Zubří. Platit ho nemusel ani 20letý Karel Ondruch. Na koupališti v Čechách už pracoval 2 roky v pokladně. Teď chce být plavčíkem.
4: Budu venku a jako bude mě to bavit víc.
2: Domluvenou brigádu v Čechách má i Jan Havelka.
5: Obec mi to proplatila s tím, že pokud bych u nich pracoval jenom tyhle prázdniny, tak si doplatím půlku a jinak mi proplatí za 2 roky kurzovné.
2: Součástí kurzu je i test ze zdravovědy a první pomoci. Umělé dýchání na figuríně nacvičuje
6: Julie Nádvorníková
7: a Ada Kubašová.
6: 30krát stiskneme hrudník a pak máme 2
7: dechy do ambuvaku.
6: Ano.
7: Obnovujeme kurz po 2 letech přeškolení.
2: Plavčíka u vody podle Zbyňka Kovářů žádná technika, kamery nebo poplašné systémy nikdy nenahradí.
1: Nemůžou mít tu spolehlivost, co má zkušené oko záchranáře.
2: Letošní kurz úspěšně zvládli všichni účastníci. Další v Hranické plovárně budou pořádat zase až příští rok. Z Hranic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, probouzíme se do 20. květnového rána, je středa, svátek má dnes Zbyšek, je 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto. Dnes sluníčko, ojedinělé bouřky a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zdena z Holubic napsala, u nás je 8 stupňů, sluníčko svítí, napršeno je dost, zalévat se ještě nemusí, chystám se do obchodu a potom budu dělat sekanou s bramborem. 10 stupňů v Kroměříži, zdraví Jana, 9 stupňů naměřil Filip v Unčově a protože je slunečno, tak bude dnes pracovat na zahradě. Ať se daří.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Ochrana a láska k přírodě je to nejvíc, co můžeme dětem předat, říká výtvarnice Eva Neverlá z Mohelnice. Jejím plátnem se stal filc, který ožívá do podoby fascinujících vzdělávacích pomůcek pro děti. Těmi přibližuje svět kolem nás. Výtvarnice Eva Neverlá bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
3: Oceňovaná pianistka Kristýna Bárta s projektem Red Landscape, ve kterém se představil slovinský saxofonista Jure Pukl a zpěvačka Petra Brabencová, s úspěchem vystoupila loni v Boskovicích. Prostě jazz bez hranic. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Kristýny Bárty a Red Landscape.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 10 minut bude 8 hodin, dobré ráno, probíhá hokejové mistrovství světa, dnes nás čeká zápas proti Itálii, je jasné, že budeme fandit, zajímalo by mě, jakému dalšímu sportu, sportovnímu týmu, sportovci fandíte. O tom mi dnes ráno píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51 na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na vaše vzkazy. Já fandím fotbalistům a hokejistům Olomouce, krásnou středu přeje Zdena z Holubic. Jirka z Prostějova napsal, bohužel dnešním rádoby sportovcům nefandím, jde jim převážně často o maximální zviditelnění, například hokejisté, fotbalisti, košíkáři a podobně zmizí v zahraničí, kde doslova zapomenou, odkud vzešli, hlavně, že rýžují prachy. Kde jsou časy Zátopka, Šťastného, Čáslavské, Bugára a jiných, ti měli především zájem o dobré jméno republiky, ty dnešní sportovci jen o peníze, stydím se za ně, píše Jirka z Prostějova. Miluju hokej, budu dnes fandit, nejvíc ale fandím fotbalu, je paradox, že mám chlapa, který sport nesnáší, to už je vzkaz od Mirky z Olomouce, fandím našim hokejistům na mistrovství a také fotbalistům olomoucké Sigmy a vůbec všem sportovcům z Olomouce, napsala Lída z Chomoutova. U nás máme rádi hokej, bydlíme v Přerově, je jasné, že fandíme Zubrům, napsal Jirka. Tak děkuji za vaše vzkazy, těším se na další, uslyšíte je v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 8 hodin. Olomoučtí radní odmítli stavební uzávěru v lokalitě Šantovka. Podrobnosti o tom ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Osm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Olomoučtí radní odmítli stavební uzávěru v lokalitě Šantovka. V Prostějově dnes bude veřejné setkání k plánovanému rozšíření v rakoviště. České hokejisty čeká na mistrovství světa souboj s Itálií. Dnešní počasí má být slunečné až oblačné, naměříme až 23 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Přípravy na stavbu výškové budovy Šantovka Tavr v Olomouci můžou pokračovat. Radní včera totiž zamítli návrh, kterým by v lokalitě vyhlásili dočasnou stavební uzávěru. Ta by platila do případné změny územního plánu města.
2: Pro návrh hlasovalo 5 členů rady, 5 se zdrželo. Návrh tak rada neschválila, říká mluvčí radnice Lenka Jedličková.
3: Podle důvodové zprávy, kterou se radní zabývali, totiž v současnosti v této lokalitě není stanoven žádný výškový regulativ. Teoreticky je tak možné povolit stavby libovolné výšky, pokud splní ostatní požadavky územního plánování a získají souhlas dotčených orgánů.
2: O dočasnou stavební uzávěru v lokalitě Šantovka dlouhodobě usiluje například spolek Za krásnou Olomouc. Podle Martiny Mertové by byl právě nyní ten správný čas.
4: Víme, co se v území chystá a myslíme si, že pro stejná práva pro všechny investory je potřeba udělat ten krok.
2: Změny územního plánu v lokalitě Šantovka by měli olomoučtí zastupitelé projednávat na některém z příštích zasedání. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Obyvatelé Prostějova dnes mohou besedovat o rozšíření v rakoviště u hlavního nádraží. Veřejné jednání s investorem začne v 15.30 v Národním domě. Firma TSR v Prostějově likviduje autovraky a také kovový odpad. Provoz chce zdvojnásobit na 60 tisíc tun ročně. Někteří obyvatelé města se obávají zvýšeného hluku a dopravní zátěže. Proti rozšíření provozu vznikla petice, kterou podepsali stovky lidí. Zástupci 12 měst a obcí z Nízkého Jeseníku podepsali memorandum proti návrhu akceleračních zón, kde mají usnadnit výstavbu větrných a solárních elektráren. Připomínky k zónám přijímá Ministerstvo pro místní rozvoj do 1. června. Memorandum podepsali také představitelé Moravského Berouna. Potvrdil to nezávislý starosta Jan Hic.
5: Některé obce nechtějí vůbec žádné akcelerační oblasti, jiné by chtěli je redukovat, ale všechny, tak jak jsme se sešli všech 12 obcí, požadujeme rozumný a koordinovaný a citlivý rozvoj obnovitelných zdrojů, který by zohlednil potřeby našich občanů a hodnoty naší krajiny.
1: Evropská unie se dohodla na předběžné podobě legislativy obchodní dohody se Spojenými státy, která ruší cla na americké průmyslové zboží. Na schválení smlouvy dlouhodobě tlačí americký prezident Donald Trump. Ten kvůli tomu v minulosti hrozil například zavedením vyšších cel na výrobky ze zemí 27. Dokument obsahuje také pojistky pro případ, že by Spojené státy od dohody odstoupily. Sport. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Itálii. Zápas začne v 16 hodin a 20 minut a národní tým v něm bude plnit roli favorita, a to i přesto, že pro mnoho hráčů je italský celek velkou neznámou, včetně útočníka Martina Kauta.
6: Určitě je to neznámá, pro mě to bude první zápas proti ním, ale když budeme hrát stejně jako proti Švédům, tak si myslím, že bychom měli vyhrát a bude to jenom o nás, nepodcenit to. Si myslím, že jsme nebyli dobře v hlavách nastavení proti Slovencům. Nechceme, aby se to opakovalo, aby jsme neměli nějaký potíže a chceme mít 3 body.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme slunečno až oblačno, místy přehánky, ojídněle i bouřky. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 15, povane slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Olomoucku v obci Ludéřov v místní části Drahanovice řeší nehoda cyklisty a chodce. Buďte opatrní.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukal přeje příjemné ráno, včera jsem vyrazil na kole do přírody, víte, z čeho jsem měl největší strach? Ne z řidičů, ani z defektu kola, ale z klíšťat. Tak malý tvorček a tolik obav. A o to víc, buďme opatrní. Za chvíli zamíříme do geometrického středu Česka, kde ho najdeme. Poví v rubrice, co v učebnicích nebylo, Martin Písařík. A hrajeme písničky, které nestárnou, právě teď bude zpívat Petr Kotwald. Kde kdo jede? Dobré ráno.

0: Do středečního prosluněného rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Geometrický střed Česka nám právě teď představí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že geometrický střed České republiky se nachází v obci Číhošť v okrese Havlíčkův Brod? Pokud byste si mapu naší země vystřihli z papíru a pak ji chtěli napíchnout na tušku tak, aby byla v rovině, museli byste se trefit hrotem právě do Číhošti. Obec, v níž žije zhruba 305 obyvatel, je ale známá hlavně příběhem z doby komunistické totality. Na jeho počátku byla zpráva o zázraku, kdy se na oltáři tamního kostela údajně sám od sebe pohnul kříž, na jeho konci pak mučednická smrt faráře Toufara, kterého kvůli nařčení z podvodu utírala státní bezpečnost. Nároky na to, že jsou středem Česka, by mohlo vznášet více míst. Třeba Golčův Jeníkov v okrese Havlíčkův Brod. Pokud byste kolem republiky opsali sférický obdélník, z východu a ze západu by jej vymezili poledníky, ze severu a z jihu pak rovnoběžky krajních bodů Česka. Golčův Jeníkov by se nacházel na průsečíku jeho úhlopříček. V Kouřimi v okrese Kolín je pak takzvaný astronomický střed Česka, potažmo celé Evropy. Ten leží na průsečíku 15. poledníku a 50. rovnoběžky a počítají se z něho okamžiky astronomických úkazů.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je minuta po čtvrt na devět. Dobré ráno, je středa 20. května, svátek má Zbyšek.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, v květnuli hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá. Dnes sluníčko, ojediněle bouřky, teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Sobotín hlásí 9 stupňů a slunečno, vzkaz od Petry, která se dnes chystá okopávat záhonky se salátem a květákem. Kojetín 10 stupňů, jasno, píše Hanka. Bára z Olomouce napsala, že teploměr ukazuje 10,5 stupně, je slunečno a zdraví z práce.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Bývalý zpěvák skupiny Deep Purple Ian Gillan se v roce 1978 rozhodl zkrátit název své kapely pouze na příjmení a vrátit se k hardrockovým kořenům. Eponymní deska tehdy vyšla jen v Japonsku, i proto se jí říká The Japanese Album. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Gillan.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8:30, dobré ráno. Veřejné toalety na olomouckém Svatém Kopečku mají letos omezený provoz, fungovaly o Velikonocích, znovu ale otevřou až 1. června. V dřívějších letech je lidé mohli využívat právě od velikonočních svátků do konce září. Svatý Kopeček patří k nejnavštěvovanějším místům v Olomouckém kraji. Jen tamní zoo si loni prohlédlo víc než 378 tisíc lidí.
1: Dveře do veřejných toalet jsou letos zatím zavřené, i když v minulých letech zařízení už fungovalo. Podle Františka Prášila, předsedy komise městské části Svatý Kopeček, se na komisi nikdo se stížností neobrátil. Zaznamenal je až na sociálních sítích. Podle něj je to problém především pro návštěvníky.
2: V těch exponovaných dnech, kdy na Svatém Kopečku je jednak pěkný počasí nebo se koná nějaká akce, tak dá se předpokládat, že ten zájem o využití této služby jako je velký.
1: Takže kde teďka je možnost si odskočit?
2: Pokud jsou otevřené restaurace, tak zřejmě někde využít restauračního prostoru. Budou otevřené i toalety v rámci baziliky. Ale jestli se nepletu, tak tam je otevrací doba pouze pondělí až pátek.
1: Za provoz veřejných záchodů na Svatém Kopečku platí město technickým službám ročně zhruba 312 tisíc korun. Provozní náklady ale rostou, potvrdil náměstek primátorky Viktor Tichák z koalice pro Olomouc a Piráti.
3: V letošním roce se stalo poprvé to, že technické služby nám řekly, že tady tato částka zdaleka nestačí a že kdybychom chtěli provozovat ty toalety v nějakém jako větším režimu než v tom, který právě v letošním roce máme, takže bychom museli tu částku nějak zásadně navýšit, což bohužel vzhledem k rozpočtovým možnostem města nebylo možné.
1: Technické služby v současnosti využívají tuto dobu k provozním opravám toalet. Vzhledem k reakci veřejnosti ale Viktor Tichák potvrdil, že se radní chtějí v příštím roce zase vrátit k tradiční provozní době.
3: Budeme v tuto chvíli žádat do rozpočtu města na příští rok o částku vyšší. Uvažovali jsme právě o tom, že bychom ty záchodky třeba právě objednali na ten květen, který de facto teď jediný vypadl. Nicméně ten celotýdenní provoz veřejných záchodků v těch měsících duben, květen je opravdu jako nákladný vzhledem k tomu, že ta návštěvnost opravdu vysoká není.
1: Předseda komise městské části František Prášil by chtěl, kdyby se provozní doba veřejných toalet ještě prodloužila, nejlépe po celý rok. Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Hořká komedie o trnité cestě k dospělosti v časech tuhé normalizace. Občanský průkaz. ČT 2. Miroslav Táborský se vydává za příběhem největšího českého génia do Pojízeří. Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art. Autoři, projekty i techniky českého animovaného filmu. Oboru, který nás proslavil ve světě. Premiéra dokumentu Kroky a skoky v české animaci. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
4: Je 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Přerov chce pomoci své místní části Dluhonicím vyřešit problémy s hlukem z nové dálnice D1. Investuje několik milionů korun do speciální technologie. Ředitelství silnic a dálnic další protihluková opatření na dálnici odmítlo s tím, že nedávné měření hluku překročení limitů neprokázalo. Ministerstvo zdravotnictví chce od příštího roku navýšit platby za státní pojištěnce. Těmi jsou například děti, seniori nebo nezaměstnaní. Slibuje si od toho, že systém veřejného zdravotního pojištění už nebude v deficitu. O částce ale s ministerstvem financí ještě jedná. Fakultní nemocnice Bulovka dnes přijme člověka s podezřením na nákazu ebolou. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Zdůrazňuje přitom, že riziko šíření eboly v Česku je prakticky nulové. Pacient je americký lékař a o jeho hospitalizaci v Česku požádali Spojené státy. Olomoucká univerzita dnes slaví Mezinárodní den fascinace rostlinami. Pracovníci botanické zahrady se pro návštěvníky připravili komentované prohlídky. Mají podtitul Magické rostliny mezi vědou a mytologií. Za sportu hokejisté Slovenska porazili na mistrovství světa ve Friburku ve skupině B Slovinsko 5-4 po samostatných nájezdech. Po úspěchu proti Norsku a Itálii vyhráli i třetí zápas na šampionátu. Z 8 body jsou druzí za 100% Kanadou. Český tým je o další bod třetí. Počasí dnes čekáme slunečno až oblačno, místy přeháníky, ojídněle i bouřky. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 15, povane slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu.

0: Tu Olomouc.
1: Na Olomoucku v obci Ludéř v místní části Drahanovic se řeší nehoda cyklisty a chodce. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Co se děje na silnici nedaleko Křelova, probereme za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 8:45. Dobré ráno. Teď se podíváme na důležité silnice v našem kraji. Co se děje nedaleko Olomouce u Křelova, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Nové napojení silnice 1/35 na obec Křelov Břuchotín pokračuje podle harmonogramu. Zprovoznění křižovatky proto předpokládáme k 1. červnu. V těchto dnech probíhá především pokládka asfaltu, zpevňování krajnic, terénní úpravy a doplnění dopravního značení, včetně oplocení. Prosíme řidiče o respektování zákazu vjezdu. Oficiální objízdná trasa vede přes nejbližší obce Horka nad Moravou a Skrbeň.
2: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Do středečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 2 minuty bude 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když se v máji blízká, sedlák si výská. No dnes sluníčko, ojedinělé bouřky a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí? Psali jste také dnes ráno na naše SMS číslo a na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Prostějov 11 stupňů, sluníčko, píše Petr, který se chystá natírat plot. Honza z Dubu nad Moravou naměřil 12 stupňů Celsia a je jasno, Horní Lipová 8,5 stupně. Chystám se do obchodu a na procházku, napsala Martina.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Ochrana a láska k přírodě je to nejvíc, co můžeme dětem předat, říká výtvarnice Eva Neverlá z Mohelnice. Jejím plátnem se stal filc, který ožívá do podoby fascinujících vzdělávacích pomůcek pro děti. Těmi přibližuje svět kolem nás. Výtvarnice Eva Neverlá bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
3: Další návrat na loňský mohelnický folkfest, jeho 6. ročník, nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Tentokrát si poslechneme další dvě kapely z Morava scény, Monopol a Mirek Uhlán Session. Zavítáme taky na velkou scénu, kde skvěle zahrál Michal Tučný Revival. Na 9. setkání s folkfestem v pořadu Na cestě v neděli 24. května po 15. hodině vás zve Jarka Nosková.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 8:45. Dobré ráno, probíhá hokejové mistrovství světa. Dnes nás čeká zápas proti Itálii. Je jasné, že budeme fandit. Dnes ráno mě zajímalo, jakému dalšímu sportu, sportovnímu týmu, sportovci fandíte. Psali jste mi o tom na naše SMS číslo a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy a pojďme na další. Ač rodilej Hanák, fandím týmu AC Sparta Praha. Kvůli tomu mám u nás i dost nepřátel. A samozřejmě tak našemu klubu SK Radek Zhaňovic píše: hokejistům budu fandit proti Itálii, ale jen do 18. hodiny, protože pak začíná finále Českého poháru mezi Jabloncem a Karvinou. To už napsal František z Javorníku. Duší jsem stále u svých žlutomodrých zlíňáků, i když bydlím už 6. rokem v Olomouci. Vzkaz od Radky: silný tým Uničov, cyklistický tým plný srdcařů, musím ho zmínit a fandí mu každý, i když není z Uničova, píše Jarda. Fotbalisté SK Hranice si zaslouží pořádnou podporu, píše Martin. Fandím prostějovským Orlům, hrají skvělý basket, vzkaz od Marka z Kostelce na Hané. Jsem z Jeseníku, fandím jesenickým fotbalistům, to už píše Jirka. Víte, že v Olomouci jsou velmi šikovní lukostřelci, postřeh od Hanky. Skokani Olomouc jsou pro mě nejlepší sportovci, baseballu moc nerozumím, ale hodně jim fandím, píše Irena z Olomouce. Tak děkuji za vaše vzkazy, je vidět, že sport nás baví a každý máme svůj oblíbený tým. Tak ať se jim daří.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 9 hodin. Samospráva České Vsi chystá další opravy školy poničené povodní. Více o tom uslyšíte už ve zprávách v celou. Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno. Za chvíli s vámi bude kolega Bořek Volný. Přeji prosluněnou a usměvavou středu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: V České Vsi chystají další opravy školy poničené povodní. Olomouc vybrala pořadatele letošních vánočních trhů. Šumperská nemocnice nabízí preventivní vyšetření mateřských znamének. Dnes se čekáme slunečno až oblačno a maximálně 23 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. České Vsi na Jesenicku připravují opravy třetího pavilonu základní školy. Tu předloni poškodili povodně. Rekonstrukce vyjde na zhruba 20 milionů korun. Obec využije dotace. V těchto dnech vybírá stavební firmu, říká nezávislý starosta České Vsi Petr Mudra.
2: Dojde ke kompletní rekonstrukci, to znamená výměně všech rozvodů, topení, voda, elektřina, plyn, výměně vnitřních prostor, to znamená podlah a kompletnímu vybavení celé školy, protože už ta budova měla přes 60 let. Tam odhaduje náklady kolem 20 milionů korun.
1: Olomouc vybrala pořadatele letošních vánočních trhů. Postará se o ně současný organizátor Společnost kulturní Olomouc. K provizornímu řešení radnice přistoupila poté, co musela zrušit výběrové řízení na nového pořadatele. O pětiletou zakázku za zhruba 100 milionů korun se ucházelo 5 zájemců. Tendr ale zkomplikovaly námitky jednoho z účastníků a následné správní řízení. Pokračuje náměstek primátorky Viktor Tichák za Piráty.
3: Je to samozřejmě nouzové řešení, protože víme, že je to pouze překlenovací rok, než se vypíše opět koncese dlouholetá, pětiletá, tím, že vlastně bychom rádi, aby ty projekty, které všech pět uchazečů předložili, tak aby mohli se opět do té soutěže přihlásit, protože samozřejmě i na to vynaložili nějaké finanční prostředky.
1: Ministerstvo zdravotnictví připravuje systémové změny ve zdravotním pojištění. Například od roku 2028 chce umožnit i víceleté plánování nebo zavedení platby za výsledek zdravotní péče. Současný systém je totiž podle rezortu neefektivní. S tím souhlasí pojišťovny, lékaři a nemocnice. Od příštího roku chce ministerstvo taky zvýšit platby za státní pojištěnce. Preventivní vyšetření mateřských znamének dnes se nabízí zájemcům zdravotnici Šumperské nemocnice. Akce se koná do 14 hodin v kožní ambulanci. Nemocnice se tím připojuje k Evropskému dni melanomu, říká mluvčí Hana Hanke.
4: Melanom se může vyvíjet kdekoliv na kůži, včetně oblasti dlaní a plosek či nechtů. Existují dokonce i 1 mm melanomy a naopak jsou znamenka velkých rozměrů, které ale nejsou nebezpečná, pouze je lékaři preventivně sledují. A proto je právě pravidelná prevence tak důležitá. Sport.
1: Mezinárodní hokejová federace reprezentanta Jana Ščotku dál trestat nebude. Český obránce v utkání se Švédskem na mistrovství světa dostal trest na 5 minut a dokonce utkání za nevybíravý krosček na Alberta Johanssona. Ščotka přitom bránil ležícího Daniela Voženilka, kterého Švéd atakoval. Disciplinární komise rozhodla, že českému hráči uloží jen napomenutí.
0: Počasí.
1: Dnes se čekáme slunečno až oblačno, místy přehánky, ojídněla i bouřky. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 15, povane slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na D1 u Přerova směr Brno pracují silničáři, levý jízdní pruh je uzavřený.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Na Jesenicku jsme se zpravodajsky zastavili, tedy ve zprávách o 9:00 už v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc, ale ještě se tam stavíme a později dopoledne po 11. hodině, co takhle výlet na čerťáky bude krásně a na horách by mohlo být i snesitelněji, až bude koncem týdne 27, 28, 29 stupňů, tak pozveme určitě na čertovy kameny, budeme se také nechat hýčkat, fascinovat rostlinstvem, ale pokud třeba hlávko hruškový nebo i ledový salátek je trošku povadlý, tak v Babských Hradách ho prý trošku osvěžíme. Ale za všeho nejdřív hned teď po deváté, už po dvou písničkách kapely Redekirken, Simona a Garfunkla, půjdeme taky na koníčky, tedy za poníky a koníky, kteří působí terapeuticky třeba v jedné z našich nemocnic v kraji.

0: Ticho, zvuky ticha, klasika Dua Simon a Garfunkel ze 60. let v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Občas nějaké pípání, ale ticho, které léčí, ale v tom ržání a klapot kopit ve fakultní nemocnici Olomouce čtvrtým rokem procházejí po chodbách některých oddělení čas od času koníci i poníci, nejsou ovšem sami, doprovází je hypoterapeutky. Takzvaná kontaktní návštěvní terapie, hypoterapie, představuje právě díky koňům jedinečný doplněk zdravotní péče. Přináší chvíle klidu, radosti a taky psychické úlevy a pomáhá zvládat náročné situace spojené s hospitalizací.
1: Hypoterapeutka Klára Kubíčková prechádza nemocničnými chodbami spolu s poníkmi Bonbon a Kuličkou. Noví návštevníci majú spríjemný deň pacientov. Návšteva trvá približne hodinku a pol. Najprv sa poníci ukážu pacientom a zamestnancom v spoločenskej miestnosti. Následne pokračujú do izieb pacientov, ktorí sú trvalo na lôžkach. Celú návštevu sprevádza koordinátorka dobrovoľníckeho centra fakultnej nemocnice Olomouc Maria Alexič.
2: Tady tí menší uzavřené prostory mají na to speciální trénink, aby to zvládli. Vidíte, že i na tom pokoji vůbec nemají problém přijít předkem, naspátek vycouvat. Teď to můžeme vidět přímo v akci.
1: Hypoterapia je jednou z aktivit, kterou organizujete. Ako dobrovolnické centrum funguje?
2: My jako dobrovolnické centrum fakultní nemocnice máme vlastní dobrovolníky, kteří se k nám hlásí z řad veřejnosti, ale také třeba z řad zaměstnanců, studentů středních a vysokých škol, které jsou v Olomouci.
1: A teda spolupracujete s různými druhmi terapie, jako je hypoterapie, kanisterapie?
2: V rámci zooterapie máme 4 kanisterapeuty, kteří navštěvují různá oddělení a vedle toho máme ještě hypoterapeutický tým, což jsou dámy ze spolku hypoterapie Přestavlčice, které mají celkem 3 podniky. S nimi navštěvujeme jednotlivá pracoviště, nejčastěji chodíme na onkologii, pak také do komplexního cerebrovaskulárního centra na neurologické klinice za pacienty po mozkových příhodách. Nárazově chodíme i na oddělení rehabilitace, dětskou kliniku nebo třeba na psychiatrickou kliniku.
1: Takže každá návštěva z hypoterapie musí projít vlastně aj cez vás?
2: Přesně tak. Nejprve musíme mít samozřejmě speciálně cvičeného koně, který má certifikát k tomu určený, aby mohl vůbec do toho nemocničního zařízení docházet. Na základě tady tohoto vstupního procesu následně vybereme vhodné oddělení a domlouváme termín, čas návštěvy, aby vyhovoval tomu konkrétnímu pracovišti. Samozřejmě musíme mít i schválení nemocničního hygienika a vedení toho konkrétního pracoviště. Následně individuálně vybíráme konkrétní pacienty v daný den, kdy musíme mít samozřejmě jejich souhlas, ale vhodné i doporučení lékaře a vytipování pacientů třeba zdravotnickým a nezdravotnickým personálem.
1: Hypoterapie se účastní i vrchná sestra onkologické kliniky fakultní nemocnice Olomouc Šárka Ročková.
3: Je to pro nás velmi významná aktivita. Má to obrovský vliv na psychiku těch pacientů, ale nejenom pacientů, ale také zaměstnanců, kdy vlastně při kontaktu s tím zvířetem dochází k takovému celkovému psychickému uvolnění. Jak toho zaměstnance, který tady má velký stres na onkologické klinice, tak také pacientů, kteří mají velkou psychickou zátěž vzhledem ke stavu svého organismu, ke své nemoci. Takže je to moc příjemná záležitost. Aplikujeme toto takto 14 dnů, co měsíc a má to velmi příznivý vliv.
1: A vzpomínáte si na nějaký výjimočný zážitok související s návštěvami?
3: Tak byl tady jeden pacient, který když uviděl ty koně, tak si vzpomněl na své dětství, na své mládí, kdy vlastně, když byl malý kluk, tak doma s rodičema měli stáje, měli koně a on vlastně své celé dětství a ty krásné, příjemné chvíle mládí prožil s těmi koňmi a teď na sklonku svého života, kdy ví, že ta nemoc pro něho je už finální fáze života, tak si vzpomněl na to své dětství, na ty krásné chvíle a byl neskutečně šťastný.
1: Z Olomouce Zuzana Babinčáková, Český rozhlas.
0: Posloucháte dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude moderátor, scénárista a výtvarník Petr Salava.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Játra nepoškozuje jen alkohol, ale také špatná životospráva, přejídání nebo cukrovka. Diagnóza pak zní steatóza, což je metabolická porucha jater narušující průběh důležitých funkcí, které největší orgán lidského těla zastává. Nemá prakticky žádné příznaky, je ale nebezpečná, což vysvětlí internista Jan Gregar, který bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Vojáci se proběhli nemocničními chodbami či většími pokoji v nemocnici a v reportáži v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 20. května, už se pomalu, ale jistě bude také jezdit nikoli na konicích, ale možná i tam. A hlavně na školní výlety. Jestli jste se školou nebyli na Opavsku v Hradci nad Moravicí, možná jste o dost přišli. Chloubou zámku v Hradci nad Moravicí je impozantní lustr, možná více lustrů, takže takové posvícení, což, jak říkal Jiří Suchý, je vlastně český výraz pro lustraci, provedeme za chvíli v další možná výletní reportáži Českého rozhlasu.

Hradci nad Moravicí nejen díky krásnému počasí májovému 20. májového dopoledne je krásně. To je prostě neoddiskutovatelný fakt. A k největším skvostům

0: našeho zámku a zároveň i takovou hrdostí, protože jednak jsou 4 celkem, 3 menší a 1 větší, ale i ty menší každý obsahuje 60 svíček. No a je to soubor, který si lichnovští nechali vyrobit v Kamenickém Šenově. Takže jde o úžasnou a nádhernou práci českých rukou. Na to jsme obzvláště hrdí.
1: Ten dominantní materiál je tam sklo.
0: Samozřejmě. Ještě je na nich zajímavé, že původně byly vyrobeny ještě pro svíčky, svíčky z vosku a posléze byly přetvořeny na elektrickou verzi, což je dobře, protože návštěvníci zámku je tak můžou vidět v plné parádě, když jsou rozsvícené a velmi je oceňují, velmi se jim to líbí.
1: My jsme teď v hudebním pokoji a ten jeden z těch 4 lustrů nádherných je vlastně nad klavírem, na kterém hrál, který z těch významných skladatelů.
0: Toto je koncertní nástroj Beethovena, Ludvíka van Beethovena. On tady při pobytu na zámku měl k dispozici 2 nástroje. Jeden měl pracovní ve svém pokoji, byl tady ubytovaný, několik měsíců tady bydlel a tvořil a toto měl koncertní nástroj zde v tomto hudebním pokoji. Hrál pro knížete a pro jeho hosty.
1: Říká průvodkyně Karin Martinková, já když se ještě dívám na ten lustr nad tím klavírem, 60 svíček jste říkala, ale násobně víc tedy těch skleněných dílů.
0: To určitě u těch menších lustrů a pořád stojíme před tím menším lustrem, i když je to k nevíře. Ten větší lustr má potom 80 svíček a tam víme, že má přes 8000 těch jednotlivých skleněných závěsů.
1: Takže když se dělá jednou za čas jeho renovace, rekonstrukce, tak to musí být práce na dlouho.
0: To asi jo, ale on je v perfektním stavu, jak vidíte, a naštěstí dnes už se nesnímají ty skleněné závěsy, aby se nějak myly nebo čistily. Dneska už jsou na to naštěstí roztoky a spreje, takže už se to nemusí rozebírat.
1: No, my jsme teď v salonu, kde je ten největší z těch 4 lustrů, který lichnovští pořídili v Kamenickém Šenově.
0: Přesně tak. Je tak impozantní, že návštěvníci vždycky úžasnou a zeptají se, jestli nemám strach pod ním stát, protože je vidět, že je opravdu masivní a že hodně váží. Ale zároveň je tady v největší místnosti na zámku, kterou tady máme, takže ještě i tento lustr potom dostal pomocníky v podobě těch menších lustrů a ty byly sekundárně tady osazeny potom na benátská zrcadla. Ta benátská zrcadla pak odrážela svit těch svíček a pomáhla tak násobit množství jasů v této místnosti.
1: Dodává průvodkyně Karin Martinková z Hradce nad Moravicí Iva Havlíčková, Český rozhlas.
2: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Dnes ráno, když bylo půl,

0: zdravíme z muzejní noci, jsme zrovna v Olomouckém rozhlase.
1: Ahoj mami, zdravím tě z rádia, měj se hezky, bylo to tady fajn.
2: Zdravíme strejdu Josefa z Českého rozhlasu.
3: Ať se brzy uzdraví.
0: Mně se tady moc líbí a všem moc doporučuji.
4: Zdravím našeho tátu, který teďka zrovna skládá kamion.
5: A doufáme, že příští rok půjde s námi a slibujeme mu, že to vezmeme aspoň přes jednu hospodu.
6: Zdravím naši paní učitelku, mám vás rád a doufám, že mi dáte ještě nějakou jedničku.
2: Ahoj, zdravím Olomouc.
7: A hlavně přeji všem pracovníkům hodně úspěchu, zdaru a hodně spokojených posluchačů.
8: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Stihli jste svůj pořad, písničku na přání, možná se ještě ozve pozvánka na web olomouc.rozhlas.cz.
1: Reflux dělá problémy, hlasivka.
0: Jo.
2: Ano, je to tak, jedná se o...
0: Hlasivky, otorinolaryngologie, foniatrie. Jsme probírali vlastně před pár dny, tak se podívejte třeba na Facebook olomouc.rozhlas.cz, také na webu, neuvěřitelně šikovná, vstřícná paní doktorka přes ORL, paní doktorka Glumbíková je tam k mání i k podívání, mladá, šikovná, půvabná paní doktorka, ale hlavně opravdu vstřícná, všechno pěkně vysvětlila. A co dál? A co dál? Červenec, srpen, opakování, výběr, repríz toho, co jsme vysílali v uplynulé sezóně, či ještě na konci té minulé sezóny, poraden Apatika Českého rozhlasu Olomouc, to bude červenec, srpen. Ale ještě třeba příští týden, to si necháme vrtat koleno. Tedy nepůjde o ziskuchtivost, o peníze, my si ho necháme lehce jenom tak jako navrtnout, abychom zjistili, co se děje uvnitř, abychom pomohli třeba chrupavkám, meniskům, nejenom po úrazech a zjistili, co a jak v tom koleni. Artroskopie, nanoskopie, to jsou tentokrát malé kamerky, nikoli do krku, do jícnu jako v ORL, ale v ortopedii. Takže o artroskopiích, nanoskopiích budeme mluvit třeba za týden ve čtvrtek po desáté v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc. A teď do říše snů, za řekou snů a hitmakerem z USA Billy Joelem. The River of Dreams, dobré dopoledne přejeme.

Ochrana a láska k přírodě je to nejvíc, co můžeme dětem předat, říká výtvarnice Eva Neverlá z Mohelnice. Jejím plátnem se stal filc, který ožívá do podoby fascinujících vzdělávacích pomůcek pro děti. Těmi přibližuje svět kolem nás. Výtvarnice Eva Neverlá bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10 dopoledne.

0: Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: na příští týden ještě živě vysílanou premiérovou poradnu Apatika jsme pozvali, to jako když ty nožičky nejdou třeba dát na stůl tak, jak to šlo dřív, jak to chodívalo, tak tedy nohy na stole a příští týden ortopedie, nanoskopie, artroskopie, vrtání kolene a jiných kloubů. No a dál, měli jsme tady koníky, poníky, tak pojďme ještě na Konicko a o tom, jak Čunín, místní část Konice, ke svému jménu přišla, tak o tom se doslova prý přou i lingvisté, jazykovědci, legendy o původu jména Čunín, ovšem mají prý zcela jasno. Nejen o jméně, ovšem bude dnešní vydání pohlednice Mirka Kobzy z Konicka. Ten prozradí, že v Čunině byl lazaret za 30leté války a třeba taky to, že obec vždycky měla blízko k nedaleké Konici.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Čunín leží v malebné krajině Drahanské vrchoviny, kde se rozkládá podél divokého potoka v úzkém údolí přecházejícím do kaňonu Čunínského žlebu, který si vyhlédli hlavně chataři. Počátky dějin Čunína jsou spojeny s rodem pánů z Konice, kteří jsou na nejstarší listině z roku 1351 uváděni jako majitelé obce. Ta patrně vznikla na přelomu 13. a 14. století při kolonizaci zdejšího území, která byla řízena právě pány z Konice. S konickým panstvím pak obec souvisela téměř po celou dobu své existence. Až v roce 1602 se vesnice načas stává součástí menšího panství patřícího ke Stražisku. To však platilo jenom do roku 1684, kdy byl Čunín opět připojen ke konickému panství. Pod jehož správou vydržel až do konce patrimoniální správy v polovině 19. století. Při toulkách touto vesnicí se nemůžeme nezmínit o jejím jméně, které připadá mnoha návštěvníkům pejorativní. Existuje však pověst zaznamenaná Františkem Vybíralem přímo v Čuníně, která říká, že název vznikl v podstatě nedorozuměním. Jednou prý procházel přes místo, kde dnes stojí vesnice, nějaký pocestný a potkal tady pasáčka, který pásl lepře. Zeptal se tedy, jak se pastvisko, na kterém se nachází, jmenuje. Pasáček mu ale moc nerozuměl a tak odpověděl, že pase Čuňata. Pocestný se usmál a šel dál. V nedaleké Konici pak se smíchem vyprávěl, že prošel kus světa, ale s takovým názvem pastviny, jaký mu prozradil pasáček nedaleko odsud, se ještě prý nesetkal. Koništi se tomu také smáli, ale pastvisku už jméno zůstalo. A když později postavili vesnici, přejala jméno Čunín i ona. Zajímavé je, že v minulosti, zejména v 16. století, se obec psala i Čumín. Postupně se ovšem vrací k původnímu názvu, o němž historikové a jazykovědci tvrdí, že její obec ve skutečnosti dostala podle člověka nazývaného Čuňa nebo Čuně. Mohlo to být skutečné jméno nebo jenom přezdívka. Nicméně v názvu této obce pak přežilo po staletí. Čunín byl na Konici vázán nejen majetkově, ale i duchovně, neboť právě do konického kostela se docházelo z Čunína na mše. Dokonce tamní kněz Jan Strakonický žaloval v roce 1574 majitele panství Matyáše Laškovského ze Švábenic, že nevede lidi z Čunína, aby mu dávali plat, který mu už 2 roky dluží. Patrně to byl důsledek počínající reformace, která skončila až po Bílé hoře. Dnes je v obci kaple zasvěcená Nejsvětější Trojici, která byla postavena v roce 1840 na místě starší dřevěné zvonice. Menší a patrně i mnohem starší kapličku svaté Anny najdeme nad vesnicí u silnice do Křemence. Podle místní legendy stojí nad hrobem vojáků z období 30leté války, kteří prý někde tady měli dokonce lazaret. V obci byla už od poloviny 19. století škola, vyučovalo se tady však ale už dříve, většinou však v soukromých domech. Dnes je Čunín součástí Konice a také vyhledávanou rekreační oblastí. Zdejší chataři jsou z části také hybateli společenského, sportovního a kulturního života obce. Fungují však tady i hasiči a včelaři. Pod vesnicí pak je soukromý rybářský revír Čertovy rybníky, který je bohatě navštěvován nejen sportovními rybáři. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Čunína, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
0: Tam to teda.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza @rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: U čerťáků, čertových rybníků na Konicku to krásně zurčelo, příjemně šplouchalo po celou dobu. Tak to jsou příjemné zvuky. Na čertovy kameny, možná i se šploucháním, ale hlavně v Pohorkách se vydáme po 11. hodině. To bude všem Jesenicko, Českovesko. No a za chvilinku Přerovsko, tam tedy nepůjde o tak příjemný zvuk, co znamená takzvaný odhlučňovací rukáv pro dluhonické. Pro potíže s hlukem z nové dálnice D1 naznačíme v nejbližších zprávách za 8 minut v 10 hodin ve zprávách Českého rozhlasu Olomouc.

neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Kriminalisté navrhli obžalovat muže z vraždy ženy na Šumprsku. Vraždil podruhé. Přerov chce investovat do protihlukových opatření na dálnici u Dluhunic. Fotbalisté Karviné se utkají s Jabloncem ve finále MOL Cupu. Budeme mít slunečno až oblačno s teplotami do 23 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Kriminalisté navrhli obžalovat 36-letého muže z loňské vraždy přítelkyně v Mírově na Šumparsku. Ženu zabil 3 týdny poté, co byl z mírovské věznice podmínečně propuštěn za vraždu jiné ženy. Tehdy si ve vězení odpekal 16,5 roku. Mluvčí krajské policie Libor Hejtman řekl, že kriminalisté na mírovském případu pracovali půl roku. Muži nyní hrozí až výjimečný trest. Přerov chce pomoci své místní části Dluhonicím vyřešit problémy s hlukem z nové dálnice D1. Investuje několik milionů korun do speciální technologie. Ředitelství silnic a dálnice další protihluková opatření na dálnici odmítlo s tím, že nedávné měření hluku překročení limitů neprokázalo. Podle přerovského primátora Petra Vrány za ANO by měl pomoci speciální odhlučňovací rukáv.
3: Město s tím de facto nemá nic společného, ale chce řešit komfort pro svou místní část. Budu rád, že se na tom bude podílet i Olomoucký kraj.
1: O přijetí amerického lékaře s podezřením na nákazu ebolou rozhodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO po konzultaci s vládou. Českému rozhlasu řekl, že Spojené státy požádali o pomoc včera. Muž v Ugandě léčil pacienty s ebolou. Nákaza u něj není potvrzená a nemá ani příznaky. Podle Vojtěcha teď bude zhruba 3 týdny v izolaci v pražské nemocnici na Bulovce. Lékař do Česka přiletí v podvečer speciálním letadlem.
4: Ten pacient v tom speciálním letadle poletí sám. Neměl by tam s ním nikdo být, kromě pilotů, kteří budou oddělení, ale každopádně to letadlo je soukromé, není to žádná standardní linka, je to soukromé letadlo, které zajišťují právě Spojené státy. Ten člověk nepřijde do kontaktu vlastně s nikým ani na letišti, tam si ho převezme zase specializovaný tým pražské záchranné služby.
1: Evropský parlament dnes bude hlasovat o rezoluci, která kritizuje Slovensko. Dokument poukazuje na zneužívání dotací i ohrožení právního státu v zemi. Rezoluce mimo jiné vyzývá Evropskou komisi k dalšímu šetření toho, jaké reformy vláda Roberta Fica na Slovensku dělá a jak využívá peníze Evropské unie. Podle europoslance Tomáše Zdechovského z KDU ČSL existuje podezření na systematické rozkrádání dotací.
2: Sport.
1: Karvinští fotbalisté se střetnou s Jabloncem ve finále MOL Cupu. Utkání na neutrálním hřišti v Hradci Králové má výkop v 18 hodin. Vítěz českého poháru si zahraje 4. předkolo Evropské ligy. Záložník Karviné Albert Lapík potvrzuje, že na pohárovou Evropu se dělal zálosk už během zimní přestávky.
5: Říkal jsem to, ale nečekal jsem, že ten půl rok nebude až tak dobré. Když jsme vstoupili do jara, tak jsme měli asi 7 porážek kuse. Trošku si myslím, že nám narostlo ego, že jsme přestali plnit na hřišti ty maličkosti, jako je bojovat nebo se vracet. Ale když už ten tým šel do něčeho, ať už to byl zápas v poháru s Baníkem nebo s Plzní, tak je vidět, že ten tým prostě tu sílu má.
2: Počasí.
1: Dnes čekáme slunečno až oblačno, místy přehánky, ojídnila i bouřky. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 15, povane slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: V Olomouci v ulici Hinajsova došlo ke středu osobního auta a chodce. Jezdí se to jedním pruhem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné prosluněné dopoledne vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů. Ochrana a láska k přírodě je to nejvíc, co můžeme dětem předat, říká výtvarnice Eva Neverlá z Mohelnice. Jejím plátnem se stal filc, který ožívá do podoby fascinujících vzdělávacích pomůcek pro děti, kterými přibližuje svět kolem nás. Musím se přiznat, že před zhruba čtvrt hodinou, když jsme se poprvé setkali, jsem byl také jako to malé dítě, protože je to naprosto úžasné a pokud budete v následující hodince s námi, věřím, že to bude mít přínos i pro vás. Hezký poslech vln Českého rozhlasu Olomouc.

0: Co jiného si přát na úvod našeho dnešního povídání, než právě nějaký živel? Je tu dopolední host ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, od mikrofonu vás zdraví Jirka Matějů a spolu se mnou je tu výtvarnice Eva Neverlá a také její partner Petr Čiháček, který pomáhá s mnohým. Já vás vítám, dobrý den.
1: Pěkný den.
2: Dobrý den.
0: Vy jste tady dnes hlavně, paní Evo, vy jako náš host a máte sympatický a milý doprovod, který k nám možná občas do toho něco sem tam řekne a hlavně, když bude potřeba, tak něco podá, protože dnes to bude i vizuální. Vy jste výtvarnice, ale pojďte možná představit sama sebe trošku víc. Co to vlastně je, co děláte a jak jste na tu myšlenku přišla?
1: Takže ještě jednou pěkný den. Jmenuji se Eva Neverlá, jsem z Mohelnice a věnuji se tvorbě z filcu už 10 let. Ta cesta byla taková pomalejší od těch jednoduchých záležitostí, kdy se vlastně šily filcové brože. A ten začátek úplně původní vznikl tím, že jsem neplánovaně v 38 letech otěhotněla a bylo potřeba dodržovat klid na lůžku, takže aby člověk zahnal všechny ty chmurné myšlenky. Takže jsem sáhla po jehle a po bavlnkách a začala jsem vyšívat brože, ptáčky, báňky. Tato práce v té době byla velmi oceňovaná a šla hezky na odbyt, protože lidi podle mě byli rádi za něco originálního, dovedli ocenit ruční práci a taky každá druhá maminka, babička si to zkoušeli sami, byli pyšné na to, co vyrábí pro ty svoje děti nebo pro ty na Vánoce třeba jako dárečky.
0: Takže jste byla inspirací pro spoustu jiných lidí. Vy jste říkala, že vlastně ve vašem životě byl hodně zlomový ten 38. rok. Co bylo předtím? Předtím byla také nějaká výtvarná činnost, jenom ne na lůžku?
1: Studovala jsem uměleckou průmyslovku v Brně, ale nikdy mě to neživilo, takže vlastně moje práce byla taková úplně obyčejná, od výpomoci v kuchyni přes barmanku. Poslední leta jsem pracovala v Mohelnici v závodě na světlomety.
0: Tak, jak všichni to znají z filmů, že herci v Americe začínající se živí tímhletím způsobem. Není to jenom o Americe, umělci se takhle živí po celém světě, protože jim nic jiného většinou nezbývá. Nicméně je to o tom, že vy už jste aktuálně schopná, a já bych se tomu nedivil a doufám, že tomu tak je, živit těmi svými věcmi, které děláte, protože jsou nádherné.
1: Téměř těch 10 let mě to vlastně živí.
0: A jak jste se dostala k těm... Vy jste to částečně naznačila, jak to všechno přišlo, ale přiznám se, že mě fascinuje ta věrnost. A v dnešní době máme všichni pocit, že však ono to ta AI nebo někdo jiný za vás udělá, vy to tam jenom zadáte a ono se to udělá, nebo nějaká tiskátka. Ale ti vaši ptáčci, hmyzáčci, ryby, to vypadá naprosto dokonale a věrně. Není to žádná taková ta v úvozovkách s prominutím všem dětská malůvka. Opravdu to takhle malujete? Jak jste se dostala právě tady k tomu, že tohle toto chcete dělat a zobrazovat?
1: Oba s partnerem fotíme, jsme vášnivými fotografy a v té přírodě trávíme opravdu velkou spoustu času. Takže od těch záběrů na fotkách, potom k té realistické malbě už to není zase tak velký krok. Úplně prvním podnětem pro mě byla zakázka ze Vsetínského muzea, kdy po mně chtěli kolekci opilovačů a kde jsem měla kromě hmyzích kamarádů, teda i netopíra, protože ten je taky velmi významným opilovačem, stvárnit zlatohlávka zlatého brouka, který je sice zelený, ale má krovky hladké, lesklé, a já jsem do té doby všechno šila. Šila, vyšívala a na tento podnět já jsem začala vlastně experimentovat s barvama. Zkoušela jsem, jak to s tím filcem půjde a nepůjde, což se ukázalo jako velmi krkolomná cesta, neboť filc je savý materiál, takže je to hodně o trpělivosti, je to hodně o dobrém koukání, o vnímání toho kolem sebe. Takže když se mě někdo zeptá, kde beru inspiraci, tak prostě koukám kolem sebe. Já jsem dcera myslivce, takže táta nás vlastně venku vychoval, takže opravdu umím koukat i přes ten objektiv, i jenom tak prostě, když člověk jde, tak vidí.
0: Vidí a je krásné, když to umí předávat dál dalším lidem, tak jako Eva Neverlá z Mohelnice, náš dnešní host Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc

0: Kdysi dávno chtěl jsem lítat, zpíval Petr Rezek v nádherné písni Modrá zem, která je sice převzatá, ale ten text je tak krásný, že si troufám tvrdit, že tu písničku můžeme brát za naši. Hostem Českého rozhlasu Olomouc je dnes Eva Neverlá, výtvarnice, která už naznačila, že vlastně vyrůstala v rodině, teď nevím, jestli to řeknu správně, jestli je hajný nebo myslivec, který ten termín je správný.
1: Myslivců.
0: Myslivec je správný. Čím se liší myslivec a hajný? Je v tom rozdíl? Ale nebo prostě je to zaužívané, že myslivec je lepší?
1: Já si myslím, že hajný je nadřazený, že má vlastně pod sebou celý revír. Takže si myslím, že takhle neříkám, že to je správně.
0: Byla jste tou přírodní holkou, která je neustále venku i díky tomu, co tatínek dělal, že jste byli hodně v lese, že jste se učili, že vám ukazoval zvířátka a vlastně co je co?
1: Byla jsem a tím, že tatínek určitě chtěl syna, tak dostal do vínku tři dcery. Jak už to bývá, takže ať už chtěl nebo nechtěl, tak nás mýval sebou a i když si prostě myslím, že no k vaší původní otázce venkovní nebo lesní dítko jsem určitě byla, protože tu přírodu miluju od jak živa. Jestli jsem tenkrát dovedla ocenit to, že nám táta předával ty informace, to si tak úplně jistá nejsem, ale zůstaly v té hlavě a dneska díky tomu já můžu vlastně předávat ty informace dětem dál, zase trošku jinou formou vzdělávání. Nicméně stále vysvětloval. Byli jsme typicky tři malí holky, které tlačili sáňky, na kterých byl pytel s kukuřicí, s řepou. Podávali jsme hřebíky, když bylo potřeba prostě stavět posed nebo něco a měla jsem velké štěstí, že rodina myslivce, do které jsem se dostala, byli myslivci od slova myslet. Byli laskaví, přemýšleli a ta láska k té přírodě prostě tam byla předávaná.
0: Odráží se to právě i v té vaší aktuální tvorbě, protože ty obrázky jsou pro mě až neskutečné, nebo ne obrázky, vlastně to, co vytváříte. Umělecká díla, já se to nebojím takhle nazvat, protože to vypadá fakt nádherně. Je to o tom, že vlastně tam bylo něco z toho mládí, že jste si to vizuálno v sobě nesla celý ten život, anebo to potom přišlo, až když jste s partnerem začali fotit a dělat tyhle ty věci víc?
1: Já si myslím, že určitě je to dané už v tom raném věku. Že to, jak k těm dětem přistupujeme, jak je berem ven, kolik si na něj uděláme času a jak jsme ochotní jim vysvětlovat, že to v těch dětech opravdu zůstává, i když máme takový pocit, že to jde jedním uchem tam a druhým ven, opravdu v pravý čas si to ty děti vybaví a budou umět použít. Takže to ty základy, které jsme dostali v dětství, tak tam zůstaly a teď z nich čerpám.
0: Vy pracujete hodně s filcem, na který malujete, už jste to říkala. Čím je ten materiál specifický? Je to to, že vlastně ten povrch je takový zvláštní a že vlastně mnohdy právě to zvířátko v úvozovkách může tím hmatem připomínat?
1: Filc je úžasný v tom, že je to netkaný materiál, to znamená, že je udělaný z velké spousty chloupečků, takže opravdu ten materiál je na omak příjemný. Není to tak, že by takový byly všechny druhy filcu. Opravdu mám doma asi tři krabice různých vzorků, které jsou tak nepříjemné, že to bych fakt nikomu nechtěla z toho vyrábět, takže zůstaly doma v krabicích. Nicméně po těch letech už jsem si našla standard, který mi vyhovuje. Ale k té záludnosti toho filce je to materiál velmi savý. Takže malovat na něj je opravdu o velké trpělivosti, jak jsme říkali, protože večer to máte krásně barevné a ráno je to úplně vysvětlené, vyblité, úplně prostě děláte znovu. Je to o tom nevzdat se, nespěchat, dělat tenké vrstvy, protože v momentě, kdy tu práci budete chtít uspěchat, dáte velkou vrstvu barvy, tak vám to popráská. A kouzlo, které ten filc ještě umožňuje, je prošívání. Takže třeba u blanokřídlého hmyzu, jako jsou vášky, včely a takové, tak jsou vlastně všechny ty žilky těch křídílek prošívané, což vlastně ještě umocňuje tu plastičnost těch pomůcek, těch věcí, těch prostě, když je to na obraze, je to krásné.
0: Máte nějaké série těch svých zvířátek, protože mluvili jsme o ptácích, mluvíme o hmyzu, mám pocit, že padly ryby, to jsou ty tři základní oblasti, nebo je toho ještě víc? A papoušci, ty jsem viděl, to si pamatuju, to jsem si teď vzpomněl honem.
1: No, kromě 35 druhů hmyzáčků mám 38 českých ptáků, máme tam 4 ryby, žábu a asi 15 papoušků, které jsem vlastně malovala ve spolupráci se záchrannou stanicí Sunny Days do charitativního kalendáře minulý rok. Takže to portfolio se stále rozrůstá. Nyní vlastně je možnost vidět v arboretu v Bílé Lhotě moji výstavu ptáků a papoušků, kde je k vidění úplně novinka, sova pálená, žluna zelená a tady tyhle záležitosti.
0: I k ním se dostaneme v našem povídání s Evou Neverlou, výtvarnicí z Mohelnice, zase po další písničce na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc a Jirka Matějů.

0: Neverending Story, písnička, která má také vlastně pohádkový příběh, protože pohádku doprovází, je tam takový speciální pes, určitě jste mnozí viděli. My si dnes povídáme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc s výtvarnicí Evou Neverlou z Mohelnice, která se hodně věnuje zvířátkům. Ale řekl bych, Evo, že u vás není to, že si chcete něco vybájet, že vy naopak jdete po tom, jak ta zvířátka opravdu vypadají, aby když vlastně to svoje dílo předáváte, tak aby tam, aby z toho ty hlavně děti asi, ale určitě i dospělí mohli čerpat, že takhle to opravdu je. Je to tak?
1: Máte pravdu, je to tak. Snažím se opravdu, aby moje nejenom výukové pomůcky, ale i ty díla, jak to nazýváte, byly realistické a přitom třeba těm dětem velmi laskavé, protože ne každá realita je taková, aby se toho děti nebály, takže troufám si říct, že moje výukové pomůcky jsou reálné, ale pro děti laskavé.
0: Já si myslím, že jedna z věcí, kterou asi nikdo nemá rád, je takový ten brouček, co nám všem pije krev a teď varují všichni, že děti nemají běhat po loukách s holýma nohama, protože on se určitě nabalí a kousne je a začne jim sát krev a přitom, když to vidím v tom vašem podání, tak to vypadá docela mile. O tom to taky je, ta vaše práce?
1: Máte pravdu, zmiňujete jistě klíště obecné. Je to i o tom, protože máme vzdělávací výukové programy, kde vlastně děti seznamujeme se světem hmyzu a ptáků a bavíme se v souvislostech. To znamená, že se bavíme i o těch cizopasnicích, bavíme se o vývojových stádiích, o tom, kde kterého hmyzáčka nebo ptáčka můžou děti potkat. A vlastně právě proto jsou ty moje pomůcky tak důležité, aby byly reálné, aby děti si vzpomněli, že toho daného ptáčka nebo hmyzáčka v té školce drželi v té ruce, že si o něm povídali s paní učitelkou, že prostě ho opravdu znají.
0: A že se ho tedy nemusí bát, což neznamená, že by neměli být opatrní, ale že je to o tom, že je potřeba s tím pracovat nějakým způsobem, zvláště tady s těmihle hmyzáky, protože když se vám přisaje klíště, tak to není samozřejmě nic příjemného, ale že to ty děti možná začnou vnímat i jako součást toho života.
1: Máte pravdu a já navážu, že vlastně díky těm originálním malbám vznikají vlastně i kolekce textilů, na kterých vlastně lidé můžou najít hmyz a naše české ptáky. Je to proto, že si myslím, že by ta příroda měla být zase dětem trošku blíž. Že jsme se odpoutali od té přírody a že je potřeba, když děti budou ty motýlky a ptáčky mít na tričkách, na baťuškách, bude jim to připadat úplně jako normální součást života, že to nebude něco fuj, něco, čeho by se měli bát. My děti učíme, že i když se něčeho bojíme, tak to není důvod zabíjet. Jo, snažíme se opravdu laskavou formou stále vysvětlovat, je to součást našeho života, příroda je dokonalá, je úžasná, není možné prostě vzít nebo vyjmout některý z těch článků a zničit ho, zlikvidovat, protože on tam má svoji důležitou funkci.
0: Mě fascinují z těch věcí, které jste sem donesla, tak opravdu hodně věcí. Jsem jenom koukal a pořád se z toho úplně nemůžu dostat, ale co se mi hrozně líbilo, jsou ty polštáře. Ty polštáře, kde je spousta zvířátek, těch, které můžete potkat, i třeba toho hmyzu. A vy jste říkala, že vlastně ty polštářky jsou k tomu, aby ti rodiče, když dávají to dítě spát, aby tu chvilku předtím si třeba mohli říct nějakou pohádku, ale třeba by si mohli i říct, hele, tohle toto je, tady máš ten polštářek, najdeš tam toho motýlka, kterého jsme dnes viděli na louce, nebo že by to i o tomhle mělo být?

0: To je pravdu. Snažím se vlastně to vzdělávání nějakou nenásilnou formou k těm dětem dostat, aby vlastně si neuvědomovali, že je to učení, ale aby ty informace do těch hlaviček dostávali. Takže pokud tu máme rodiče, prarodiče nakloněné té přírodě, tomu objevování, tak zrovna ty polštářky s hmyzáčkama nebo s ptáčkama jsou nádherné edukativní pomůcky, kdy opravdu si můžete večer prohlížet a říkat si, tak dneska jsme viděli berušku, viděli jsme ploštici, viděli jsme tady toho modrázka. Ty děti si to krásně pamatují, je to prostě učení prožitkem.
1: A vlastně vidí to znovu, si to připomenou i obrazově, což je mnohem důležité, což mi připadá, že bychom také měli zmínit to, že když si náš rozhovor najdete třeba zítra zpětně a podíváte se, tak náš web editor David Jahoda udělá spoustu obrázků, takže tam některé věci budete moci i vidět. I o tom je Český rozhlas Olomouc, kde je dnes hostem výtvarnice Evan Neverlá z Mohelnice a stále je o čem si povídat, takže hned po písničce budeme zase pokračovat.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

vždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: Máte naladěn Český rozhlas Olomouc. Dopoledním hostem ve studiu je Eva Neverlá z Mohelnice, výtvarnice. A mezi písničkami nebo mezi naším povídáním během písničky tady padla jedna krásná věc, protože my se samozřejmě bavíme o tom, co děláte, ale vy máte spoustu ocenění a teď berme to, že jste oceněna třeba i institucemi, jako je Olomoucký kraj a podobně, ale není trošku víc to ocenění, o kterém jste mi říkala, že jste byla v Praze, kde si, řekněte to vy, jak to bylo v té Praze, co dělali pánové nad vašimi výrobky?
1: Už je to nějaké 2 roky zpátky, byli jsme na Mezinárodní entomologické burze v Praze, kde jsme přijeli ukázat a představit naši práci a protože část té své tvorby mám v rámech, kde teda vypadá úplně jinak, úplně tak noblesně, ale protože páni entomologové jsou zvyklí mít ty svoje motýlky v těch krabičkách, tak to tam se přímo nabízelo, že se chodili dívat, jestli opravdu tak velké unikátní motýly máme i my v těch krabičkách vystavené. Což mě přišlo hrozně potěšující, že vlastně ta realita těch maleb přitahla i ty mezinárodní pány entomology nakouknout blíž.
0: Vy jste těch cen získala opravdu hodně. Je nějaká speciální, o které byste řekla, že byste ji vypíchla? Že tohle toto je to nej, anebo je to právě to, když je nějaká taková výstava a když se lidi přijdou podívat a nevěří tomu, že je to vlastně výrobek v podstatě, že to není to živé.
1: Pro mě je ta osobní reakce na tu moji tvorbu asi strašně důležitou zpětnou vazbou, protože to mi dává ten smysl v tom pokračovat a to, že vlastně je ta práce jedinečná. Nicméně dlouhodobě mě podporuje Masmoravská cesta, díky které jsem získala certifikát regionální produkt HANA, což znamená, že ty moje výrobky jsou opravdu dělané srdcem, jsou jedinečné a mají kvalitu, kterou prostě tohle ocenění hlídá. Nicméně Olomoucký kraj mě dlouhodobě podporuje také, což vlastně jsou tím důkazem i 2x první místo ceny hejtmana Olomouckého kraje za společenskou zodpovědnost. Je to o tom, že lidé si všímají, jak je důležité dětem představovat krásu nejenom toho líbivého, ale třeba i toho hmyzu, který není tématem úplně krásným, nicméně velmi užitečným a důležitým. Takže jsem ráda za to, že to ty lidé vidí. Tím úplně asi zatím největším oceněním bylo 3. místo živnostníka roku za Olomoucký kraj, který jsme získali předloni, kdy jsme tedy byli oceněni i za tu práci s dětmi, což opravdu je důležité.
0: Pojďme k tomu práce s dětmi, protože vy vlastně nejenom, že tohleto tvoříte a lidi si to můžou vlastně pořídit, ale vy s těmi svými výrobky jezdíte i za dětmi. Jak vypadá takové setkání, když tam přijedete? Je to do škol, do školek?
1: Naše výukové programy nesou název Hmyzí kamarádi a Ptačí kamarádi a opravdu jedná se o environmentální vzdělávání, kdy s partnerem přijedeme do školy, do školky, s dětmi vlastně prožijeme nějakou 3/4 hodinku, nejenom povídáním o hmyzu nebo o ptácích. Partner má naskládané krásné písničky, takže hrajeme živě na kytaru, s dětmi tancujeme, povídáme si. Ty výukové programy jsou formou prožitku. To znamená, že ty děti mají možnost sahat na ty motýlky nebo na ptáčky. A když vidíte, jak prostě oni jsou šťastní, že teď si na to sáhnout můžou, zatímco někde prostě vůbec se nesmí sahat, tak oni jsou šťastní, protože ten hmatový materiál je pro ty děti nesmírně důležitý. Ty děti je potřeba, aby zapojovali nejenom zrak, ale i ten hmat, i ta forma písničky nebo nějaké jednoduché říkanky jim pomůže zapamatovat si dané téma a to je to, o co nám jde. Jde nám o to, aby ty děti doma nadšeně vyprávěli o tom, že tam viděli tu rumějnici, kterou znají z domu, a nebo třeba toho ptáčka, kterého s tatínkem poslouchali nebo pozorovali.
0: Petře, jak se skládají písničky do takového pořadu, ať taky využijeme, že jste tu s námi? Je to radost, jde to samo a vzniká třeba pořád i něco nového?
2: Říkáte, jde to samo a je to radost. No když to jde samo, tak pak je to radost.
0: To tak většinou bývá. Jak to se to vlastně narodilo? Řekli jste si doma, hele, mohli bychom jezdit, ale ať tam jenom neukazuju ty výrobky a jenom o tom nepovídám, pojďme to...
2: Já vlastně ani pořádně nevím, to tak nějak přišlo průběžně, ono se to všechno tak nějak jako vyvíjí. Mm-hmm. Takže vždycky si řekneme, hele, jako, a co kdybychom tam udělali něco jinak, a co kdybychom udělali tohle, a buď teda jo, anebo ne.
0: A prostě buď to funguje, je to i třeba u těch písniček, že je pozorujete, to... jestli zrovna na tuhletu písničku o tomhletom zvířátku děti reagují líp nebo hůř?
2: To až tak asi ani ne. Ty písničky většinou... nevím, jak bych to řekl, asi jenom nějaký drobný úpravy, jo, jakože drobný úpravy v textu v tom, když si uvědomím, že něco není až tak úplně, nesedí úplně tak přesně, jak by mělo, tak se tam přehodí 2-3 slova.
0: Evo, zasahujete třeba do toho, anebo to necháváte jenom na Petrovi?
1: Já bych jenom ráda vstoupila do toho, že máme jednu velmi oblíbenou písničku, která se tu zalíbí všem paním učitelkám, a to je písnička o Molovi. Takže
0: Mol je takové to zvířátko, které
1: kterému všichni tleskáme doma.
0: Opravdu všichni ho znají.
2: Písnička o Molovi je taková specifická, ta si myslím, že se povedla.
0: Je v Mol?
2: No. Teď jste mě dostal. Asi jo. Jo. A je taková specifická v té tvorbě, tam ona měla původně asi 20 slov a musela se zkrátit asi na 5.
0: I tohle toto někdy skladatelé prožívají. Já jsem moc rád, že dnes hosty ve studiu stále jsou Petr Čiháček a Eva Neverla. A propo, má to nějaký název, ten váš pořad, se kterým jezdíte?
1: Zmiňovala jsem, jsou to Ptačí kamarádi a Hmyzí kamarádi.
0: Tyhle ty dva...
1: Máme ještě Putování po tělíčku, protože tak, jak Peťa říkal, je to vývoj a vlastně první vznikli Hmyzí kamarádi, protože to byl taková v uvozovkách díra na trhu v těch školních a předškolních vzdělávacích systémech, kdy vlastně o tom hmyzu nikdo moc nejezdil, nepovídal, nebylo to takové kontaktní pro ty děti, maximálně si prohlídli něco v těch kelímkách s lupičkama nebo se dostali ven, což je ta lepší možnost, když to jde. Někdy to tak ale nejde, takže vezmeme hmyzáčky a přijedeme za dětmi do škol a do školek.
0: Tak to jen kdyby náhodou třeba vaše děti nebo vnuci přišli s tím, že něco takového je čeká, nebo že něco takového zažili, tak abyste věděli. Dnes si o tom povídáme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a s Evou Neverlou a Petrem Čiháčkem se potkáme ještě jednou po písničce.
3: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.

0: Sliby, chyby zpívala Hana Zagorová, o slibech a chybách ví své i Eva Nevrlá z Mohelnice, ale to hoďme za hlavu, protože to asi není to nejdůležitější. Důležitá pořád musí být nějaká ta radost z práce. Na druhou stranu, pokud s těmi svými pořady, o kterých jsme mluvili, jsou schopni jezdit do Prahy, kamkoliv jinam a náš kraj na to malinko pozapomíná, tak by bylo fajn, kdyby třeba nás někdo poslouchal, kdo má školu, školku, a zvážil, jestli by něco takového pro něho nebylo milé. Mluvili jsme už o spoustě věcí, probírali jsme vlastně vaše pořady. Co je teď to aktuální, co člověku musí dělat radost, protože doba je složitá, takže je něco v té vaší výtvarné práci, na co se teď soustředíte, co byste třeba chtěla rozšířit, nově udělat?
1: Tak jak říkáte, je potřeba mít tu vizi a věřit, že to, co člověk dělá, že to má smysl a že to dělá naplno celým srdcem. A co bych chtěla dělat? No určitě bych byla ráda za nějakou pěknou, milou zakázku, protože si myslím, že jsou opravdu ty malůvky jedinečné a dovedu si je představit i třeba v knize nebo někde na cedulích informačních, protože pokud někdo si tu práci dá a koukne se, jak to vypadá, věřím, že se mu roztáhne ten úsměv od ucha k uchu a že řekne, to je tak hezký.
0: Já musím říct, že mě třeba překvapilo, že jste mi ukazovala vlastně knihy a já jsem si říkal, to je pěkná knížka, to určitě bude, a vy jste pak řekla, no to já si dělám pro sebe jenom vždycky ten jeden kus, takovou tu v úvozovkách fotoknihu, a že to vlastně nejde třeba jako ven mezi lidi, což si myslím, že by se taky zadařilo. To jste zkoušela, anebo vás to zatím ani pořádně nenapadlo?
1: V začátcích své tvorby, kdy jsme vlastně zmínili, že jsem byla velkou inspirací pro spoustu lidí, nejenom na tom Facebooku, kdy se vlastně krásně rozjížděly i kurzy šití z filcu, tak jsem oslovila pár vydavatelství, zde by neměli zájem o knihy jakoby s návodem na to ruční šití, jak si vyrobit prostě od jednoduchých věcí i pro ty, po ty mnohem složitější. Bohužel doba je taková, že lidi chcou všechno hned, levně, a ta ruční práce bohužel je upozadňovaná, což já bych chtěla, aby se zase vrátilo. Ta doba těch originálů byla přece tak krásná, byla tak barevná, tak inspirativní.
0: A ty vaše originály jsou krásné a znovu se musím vrátit k tomu materiálu, kterým je filc, prostě ta možnost sáhnout si, a vy jste to i zmiňovala, že děti jsou nadšené, když si najednou můžou na toho čmeláka třeba sáhnout, protože on skoro láká, když létá někde po zahradě a člověk vidí ty, jak je to krásný chlupáček, ale samozřejmě naštěstí to ani nejde, protože by to nedopadlo dobře, ale tady vlastně v tom vašem případě ten hmatový dojem z toho musí v tom dítěti něco zanechat.
1: Máte pravdu, apeluji na to, že moje výukové pomůcky jsou pro děti výjimečné i tím hmatem. Zapojení více smyslů, ať už je to zrak, hmat nebo cokoliv dalšího v těch dětech, jenom jak kdyby utvrzuje nebo lépe si pamatují. Je to to učení tím prožitkem, kdy vlastně, ať už si pamatují písničku, ať už si pamatují to, že si na něj sáhli, že se s motýlkem proletěli. Jsou to krásné záležitosti, které v těch dětech zanechá dávají pocity velmi milé, velmi příjemné. Jak říkám, ten filc umí být materiálem strašně příjemným, takovým prostě. A děti ten hmat potřebují.
0: Potřebují, protože dnes většinou jenom koukají na spoustu věcí, které se na ně hrnou. Myslím si, že tohle toto je jednak krásné umělecké dílo, a když vy to vytváříte, jak to vnímáte? Chcete, aby si ten filc někdo dal třeba na zeď, anebo je tam ta větší radost, že to dítě si třeba třeba toho broučka nebo cokoliv jiného vezme a bude s ním aspoň hodinu lítat po zahradě, protože dnešní děti jsou většinou pětiminutové a to si myslím, že kdyby bylo, tak by to bylo ještě super.
1: Každý si v tom najde to své. Už jsem šila vlastně pro včelaře včelu k 50, což si myslím, že udělalo opravdu velikou radost, protože ta včelka byla velmi reálná a moc hezká. Jak zmiňujete, pokud rodiče podporují děti v té lásce k přírodě a dítě miluje ty ploštice s právným názvem ruměnice pospolné, proč mu nekoupit ruměničku, se kterou bude chodit spát, bude jí mít jako místo plišáka nějakého, bude prostě celoživotně je chránit, protože se o nich něco dozví. To, že ty děti vlastně si na to můžou sáhnout, nebudou se bát. Jo, spoustu nějakých strachů předáváme dospěláci, ať už vědomě nebo nevědomě těm dětem, hlavně tedy, co se týká třeba pavouků nebo těch nepříliš oblíbených hmyzích kamarádů, ale tohle může vlastně v těch dětech právě nabudit tu radost z pozorování a to těšení se na další objevování. My vlastně zaséváme ty semínka mezi ty nejmladší.
0: A protože musíme udělat ještě jednu zásadní věc, na kterou bychom málem zapomněli, měli bychom někoho pozdravit.
1: Děkuji vám za připomenutí, protože pocházím z Moravičan a mám ty Moravičany strašně moc ráda, tak bych chtěla pozdravit svoji babičku Libušku Mičkerovou, která bude letos v červnu slavit krásných 92 roků.
0: Tak babičko, gratulujeme k takhle úžasné vnučce. Naším hostem ve studiu dnes byla výtvarnice Eva Neverlá z Mohelnice a její partner Petr Čiháček. Moc díky za to, že jste přišli a ať se ve vaší práci daří. Mějte se krásně.
1: Děkujeme.
2: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
0: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Odplotny Skok. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 20. května od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákově 19. Výhradně ženské obsazení bluegrassové kapely, to se hned tak neslyší ani nevidí.
2: Z místa.
3: Za hanáckými pivoňkami do Senice na Hané se vydáme v dalším vydání reportážního Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Pivoňkám se říká královny jarní zahrady. Jsou symbolem štěstí a šťastného manželství. Patří k nejstarším pěstovaným okrasným a léčivým rostlinám na světě. Která z odrůd je nejpopulárnější? Jaké podmínky jsou pro ně nejvhodnější? A jak rychlá bývá sklizeň? Dozvíte se v neděli po 9. hodině. K poslechu zve Dita Vojnová. Narová.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: V Prostějově dnes bude veřejné setkání k plánovanému rozšíření vrakoviště. Hasiči soutěží v Přerově ve vyprošťování havarovaných aut. České hokejisty čeká na mistrovství světa souboj s Itálií. Dnešní počasí má být slunečné až oblačné. Naměříme až 23 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Obyvatelé Prostějova dnes mohou besedovat o rozšíření vrakoviště u hlavního nádraží. Veřejné jednání s investorem začne v 15.30 v Národním domě. Firma TSR v Prostějově likviduje autovraky a také kovový odpad. Provoz chce zdvojnásobit na 60 tisíc tun ročně. Někteří obyvatelé města se obávají zvýšeného hluku a dopravní zátěže. Proti rozšíření provozu vznikla petice, kterou podepsali stovky lidí. Profesionální hasiči z Olomouckého a Zlínského kraje dnes soutěží v Přerově ve vyprošťování havarovaných a zdemolovaných aut. Akci na náměstí Přerovského povstání sleduje i naše reportérka Lenka Kratochvílová.
3: V tuto chvíli nastupuje do soutěže třetí družstvo a tím jsou hasiči z Jeseníku. Stejně jako ostatní mají za úkol v časovém limitu 20 minut z havarovaného osobního auta vyprostit zaklíněného řidiče. Zatím se to v limitu podařilo všem soutěžícím. Akci přihlíží velké množství lidí, jsou tady i školky. Pro návštěvní je divácky velmi atraktivní a jak pořadatelé doufají, bude mít soutěž i velký preventivní charakter. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: Brno hostí od zítřka do pondělka sjezd sudeto-německého krajanského sdružení. V Česku se koná poprvé. Potomky sudeckých Němců, kteří museli české země opustit po druhé světové válce, pozvali organizátoři festivalu Meeting Brno. Akce vyvolává kontroverze, očekávají se protesty. Část lidí i politiků sjezd považuje za provokaci a zneuctění památky obětí druhé světové války. Organizátoři to odmítají s tím, že jim jde o smíření. Výstavu o včelách a včelařství ode dneška nabízí návštěvníkům muzeum v Litovli. Zájemci si na ní můžou sami vyzkoušet některé včelařské nástroje. Expozice potrvá do konce září. Pokračuje správkyně sbírek Hana Jemelková.
4: Je možné na ní vidět nejenom anatomii včel, ale také se část výstavy věnuje včelařům, produkci medu. Mezi ty nejzajímavější interaktivní prvky patří laboratorní mikroskopy. Je možnost vyzkoušet si včelařské nástroje. Potom jsou tady už ukázané jenom produkty včelí, jako třeba včelí bos, propolis, medocukrové těsto.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Itálii. Zápas začne v 16 hodin a 20 minut a národní tým v něm bude plnit roli favorita, a to i přesto, že pro mnoho hráčů je italský celek velkou neznámou, včetně útočníka Martina Kauta.
5: Určitě je to neznámá, pro mě to bude první zápas proti ním, ale když budeme hrát stejně jako proti Švédům, tak si myslím, že bychom měli vyhrát a bude to jenom o nás, nepocení to. Si myslím, že jsme nebyli dobře v hlavách nastavení proti Slovencům a nechceme, aby se to opakovalo, aby jsme neměli nějaký potíže a chceme mít 3 body.
2: Počasí.
1: Dnes se čekáme slunečno až oblačno, místy přehánky, ojídněle i bouřky. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 15, povane slabý proměnlivý vítr.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D46 u Bystročic směr Brno pracují silničáři, pravý jízdní pruh je uzavřený.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc a krásný jarní den, tak přičichneme ke květeně, k flóře, vydáme se do botanky, botanické zahrady, živě ve vstupu v reportážním popisu rozhlasáka kolegy stopaře a inspirujeme pochopitelně, no ale už za chvilinku, no, slibujeme to celé dopoledne, čerťáky, výlet na hory, Českovesko, Jesenicko, Čertovy kameny, už za chvíli s kým jiným než Mirkem Kobzou, ale také povolanými průvodci. A teď třeba jedna, no taky na cesty od Brontosauru, anebo za chvilku Belindy Carlisle.

0: až bude třeba koncem tohoto týdne a v těch dalších pár dnech teplo, tak se pojďme vydat lehce do výšin. No on je to výšlap, takže zvažme síly, anebo se nechme zkrátka na kdykoliv, jakkoliv, anebo jenom teoreticky rozhlasově reportážně inspirovat. Teď 11 minut po 11. v dopoledním programu Českého rozhlasu Olomouc. Jesenicko je mimo jiné krajem dalekých rozhledů. Ty rozhledy, ta panoramata. Jednou z docela dobře přístupných vyhlídek je upravené skalisko Čertových kamenů nad Českou vsí. Zdejší lesy ovšem těch skal skrývají mnohem víc, což potvrdí i teď v našem vysílání správce muzea v České vsi, náš dnešní dopolední průvodce Roman Janas.
1: Těch skal je tady víc, je tady vyhlídková skála, vlastně pod vyhlídkovou je potom horolezecká, která se nazývá Pekelník, a pod Pekelníkem máme tady ještě spoustu dalších skal.
2: Skály tady vyčnívají z toho lesa vzrostlého. Musím říct, že teď se něco vykácelo, ale stále více zarůstají. Stále je ale z těch skal krásný výhled. Co můžeme ze skály vidět? Já teda mám asi jedny z nejkrásnějších fotek odsud na známý lázeňský dům Priznic v Jesenických Lázních, ale dá se říct, že je tady vidět od Jeseníku až do Polska. Je to tak?
1: Je to tak. Můžeme vidět Rychlabské hory, ale můžeme vidět i polské nížiny.
2: Málo kdo ví, že ten hřbet naproti vlastně tady přes údolí Bělé, takže to patří ještě k Rychlebským horám. Říká se tomu Sokolí hřbet a vlastně táhne se až do Polska. Zároveň můžeme vidět v Polsku třeba polská jezera, Nenické, Otmuchovské, kam se jezdí i vlastně lidé od nás koupat v létě. No, když se vrátíme na skálu, tak ono je to dneska vlastně významná turistická lokalita, ale když se jí říkalo Harichstein, proč?
1: Říkalo se jí Harichstein, protože vlastně prvním majitelem byl Franz Harich.
2: To byl sedlák z České vsi.
1: Vlastně tady pole a jako první tady postavil hospodu a jako první si tady požádal vlastně i o výčep.
2: Už tehdy tady chodila spousta turistů, vlastně také nechal zajistit ten vrchol těch skal, kde dneska máme ty řetězy. I tak je to vlastně docela vysoká skála, víme, jak je vysoká.
1: Teď jste mě načapal, ale můžu říct, že teď se tady nachází naučná stezka, která byla vybudována v roce 2015. Připomíná i zašlou slavu Moravskoslezského sudeckého horského spolku a ten už v roce 1892 nechal na skaliskách severního úpatí Zlatého chlumu vybudovat romantickou výhlídku zajištěnou železným zábradlím.
2: Takže už vlastně z konce 19. století a já jsem mezi tím našel, že skála je vysoká 40 metrů. Tohle je místo, které je, dá se říct, mezi dvěma významnými body. Jednak je to teda údolí Bělé, Jeseníky. Máme kousek za námi, my už se nacházíme vlastně na úpatí té Slezské Hané, když bychom to řekli. Ale kdybychom tady pokračovali dále do kopce, tak dojdeme na další velkou výhlídku. Je to tak?
1: Ano, je to tak. Došli bychom na vrchol Zlatého chlumu.
2: Cestou, když bychom se vydali z Jeseníku sem na Čertový kameny, tak si můžeme všimnout a takových zvláštních těžebních útvarů. A to prý je pozůstatek té dávné těžby zlata.
1: Je to tak. Tady se těžilo zlato už někdy ve 12. století.
2: Vrchol těch Čertových kamenů je obecně střen několika pověstmi. Já bych je asi tady nevyjmenovával, protože jsou strašně dlouhé, ale vy jste mi ukázal, že tady je skutečně hlava čerta.
1: Určitě vlastně na druhé z těchto skal, zvané Pekelník, je čertová hlava.
2: Vede přes ní nějaká ta lezecká trasa, protože horolezci tady bývají docela často.
1: Horolezci tady bývají často a vlastně celá tahle ta skála je prošpikovaná několika trasami.
2: Na Čertový kameny vedou turistické značky jak z Jeseníku, tak tuším i od vás z České vsi, je to tak?
1: Vede tady vlastně modrá turistická trasa z České vsi. Dá se pokračovat na rejvíz.
2: Z Čertových kamenů Mírek Kobza, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Bývalý zpěvák skupiny Deep Purple Ian Gillan se v roce 1978 rozhodl zkrátit název své kapely pouze na příjmení a vrátit se k hardrockovým kořenům. Eponymní deska tehdy vyšla jen v Japonsku, i proto se jí říká The Japanese Album. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Gillan.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

byla naše děvčata a posluchačky všeho věku nebýt kapely Nightwork, respektive Vojtěcha Dyka. 11.22, Nightwork, Vojtěch Dyk a slunce v duši. A nebýt tebe zpívá ve stylu country teď Olivia Newton-John. Moc hezké jarní pohlazení. If not for you, nikoliv I'm not for you, jak nám tady milně píší. A za chvilku nebýt kytiček, kdybychom byli. Kytičky a včeličky už za chvíli.

0: Nebýt tebe? If not for you, Olivia Newton-John v dopoledním hudebním programu Českého rozhlasu Olomouc. A teď
1: regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Protože je 20. května a protože příroda se krásně vybarvila a protože v botanické zahradě Univerzity Palackého slaví den fascinace rostlinami, tak i proto je na místě stopař, kolega Aleš Spurný. Dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne. Už mě příjemně naladilo, když jsem se měl na kole z rozhlasu přes rozkvetlé smetanovy sady. A když jsem přijel do botanické zahrady, tak kromě toho, že jsem obklopen spoustou květin rozkvetlých, jak taky jinak v tomto období, tak v tom slunečném počasí tu proudí spousty dětí a lecčemu se přiučí a lecčím se baví. Třeba jsou tu různé výtvarné aktivity, kdy děti nejen květinky malují, ale také třeba roztloukáním kladivem, u čeho se člověk může docela dobře vybít, prostě ten obrázek té rostliny dají na nějaký pytlík, ať už papírový, anebo látkový, a ten si potom odnesou domů. Těch stanovišť je tu velká spousta, já jsem stihl pouze některá, ale máme tu vedoucího botanické zahrady, pana Václava Dvořáka. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím posluchače Českého rozhlasu Olomouc.
2: Den fascinace rostlinami, čím ty děti dnes fascinujete?
3: No, už jste si odpověděl názvem té akce, rostlinami.
2: Ale nejen rostlinami, třeba i houbami, k tomu se ještě dostaneme. Na nás se teď zhora dívá páv, jenom abych to posluchačům vysvětlil, protože na té budově, která je tady zánovní, nahoře je taky zahrada, ale tam jsem nebyl. Co tam kvete?
3: Tam kvetou různé takové drobné rostlinky, které tvoří vlastně kryt naší zelené střechy. Takže tam byste viděli kosatce, rozchodníky, různé smolničky a tak dále a tak dále.
2: Páv už to začal zkoumat, už na nás vystrčil ocas a my můžeme tu zahradu dnes i výjimečně navštívit. Ona nebývá běžně otevřená, myslím tu střešní.
3: Je to tak, příležitost budete mít až v 16.30, kdy začne komentovaná prohlídka vlastně na téma magických rostlin a střešní zahradou uzavřeme komentovanou prohlídku. Takže pokud přijdete v 16.30, tak budete moct i na naší střešní zahradu se podívat. Jinak program Dne fascinace rostlinami je tady od ranních hodin až do 16.
2: Já jsem si všiml toho největšího, co tu kvete asi, a to jsou česneky, takové ty velké koule na vysokých stopkách, ale na co byste pozval třeba pozornější návštěvníky zahrady? Co tu kvete a co tu pokvete třeba i v těch dnech následujících mimo tu dnešní akci s programem?
3: No já myslím, že jste si vybral jako parádní kytky, protože ty česneky opravdu teďka jsou takovou největší okrasou našich květinových záhonů, ale kvete toho hromada. Nevím, kde bych měl začít. Kvetou různé vzácné druhy české přírody, jako třeba violka vyvýšená,

0: z katedry botaniky přírodecké fakulty a taky kolegyním z Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu. No a kolegyně měly volnou ruku, zapojili fantazii a ukázali, čím je samotné vlastně rostliny fascinují. Takže hodně barvíme, máme tu spoustu různých barevných tekutin. Můžete si taky zkusit být terénním botanikem, který rostliny sbírá, vyrobit si třeba herbářovou položku. Můžete se podívat na sbírku masožravých rostlin, na sbírku semena plodů. No a taky tu máme mykologická stanoviště plná různých her a zajímavých informací, například o rostlinách, které byly v minulosti součástí řady rituálů.
1: A my tu máme na dosah taky jednu mykološku.
0: Ano, je to tak, kolegyně Míša Sedlářová už se na nás směje a určitě nám něco hezkého i poví.
1: Houby ale nejsou rostliny, že?
2: Dobrý den, zdravím posluchače. Houby jsou dnes spíš řazeny do příbuzenstva živočichů, ale jsme moc rádi, že nás pan vedoucí stále pobírá jakožto zástupce rostlin díky přisedlému růstu. Houby jsou na jednom místě a určitě řada posluchačů už se těší na houbařskou sezónu, která snad brzo začne.
1: Když jste mluvila o těch živočiších, tak mě to trochu vyděsilo. Vzpomněl jsem si na román Den trifidů, kdy se rostliny začaly pohybovat podobně jako živočichové. To snad u těch hub nehrozí.
2: Nebojte, doufejme, že zatím ne. Nicméně máme tu informace o využívání hub od starověku až po dnešní dobu. Pro děti a jejich rodiče či prarodiče máme spoustu her, spoustu aktivit a věřím, že každý si něco ze svého zájmu tady najde.
1: Houby jsou organismy velice zajímavé, zkoumané z různých ohledů a pohledů. Když přijde dospělý, odpovíte mu také na všetečné otázky?
2: Budeme se snažit samozřejmě. Ty zájmy posluchačů jsou od toho, kde houby najdou, až po třeba použití hub v medicíně, v podpoře zdraví a snažíme se odpovědět každému. Jestli můžu ještě doplnit, tak v současné době v botanické zahradě probíhá i krásná výstava italského autora, která znázorňuje houby v takových netradičních pohledech a o tom nám zase více řekne pan vedoucí botanické zahrady.
1: Tak pane vedoucí.
0: Je to tak, součástí programu tady je i tato výstava, která se jmenuje Fantastická mykologie. Je to taková vlastně humoristická série italského malíře a karikaturisty, humoristy Paola Dal Ponteho, kterou jsme otvírali před pár týdny a je ke zhlédnutí až do konce června. No a myslím si, že to stojí určitě za to, protože nejenom, že ty houby sami o sobě jako objekty výtvarné jsou krásně zpracované, ale provází je i texty, které jsou hravé a je v nich kódován takový jemný humor Paola a taky spousta takových kulturně historických souvislostí s jeho domovinou, se severní Itálií.
1: A další páv je na střeše, zatímco jsme mluvili. Kdy se na tu střechu tedy mohou podívat návštěvníci?
0: Návštěvníci se na střechu mohou podívat dnes během komentované prohlídky, která uzavře Den fascinace rostlinami. Komentovaná prohlídka začíná v 16.30 tady u nás v Univerzitní botanické zahradě na ulici U botanické zahrady.
1: A kdy máte běžně otevřeno, abychom mohli nahlédnout, třeba i v těch dnech následujících?
0: Od pondělí do pátku, každý den od 8 do 18 hodin a první sobotu v měsíci.
1: Z botanické zahrady Univerzity Palackého, Aleš Spurný, Český rozhlas.
3: Regionální stopař. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Další návrat na loňský Mohelnický folkfest, jeho 6. ročník, nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Tentokrát si poslechneme další dvě kapely z Morava scény, Monopol a Mirek Uhlán Session. Zavítáme taky na velkou scénu, kde skvěle zahrál Michal Tučný Revival. Na 9. setkání s folkfestem v pořadu Na cestě v neděli 24. května po 15. hodině vás zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Teď je 11:45 dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc za téma poněkud již unaveného povadlého salátu.
1: Jednou prali u rumcajsu lopy.
0: Ale ne řaholeckého, ne rumcajzová. Dokonce ani o pařížák nepůjde, Jaruško.
2: Babské rady.
3: Hlávkový salát je nutričně bohatá zelenina tvořená z 95% vodou. Ideální pro hydrataci organismu a redukční diety. Obsahuje významné množství kyseliny listové, vitamínu A, C a minerálů. Jeho konzumace podle odborníků sklidňuje nervovou soustavu. Pokud salát nesklízíte na vlastní zahrádce, může se tomu kupovanému stát, že velmi brzy povadne. Původní křupavost mu vrátíte tak, že ho před použitím osprchujete studenou vodou a vložíte ho na 15 minut do lednice. Na prodloužení čerstvosti funguje i to, když mu dole odkrojíte kus stonku, položíte ho na řezu na talířek s vodou a opět vložíte do chladu ledničky. Pokud budete vodu denně vyměňovat, celá hlávka salátu zůstane čerstvá o několik dní déle. Při zpracování hlávky salátu ho nikdy nekrájejte, ale postupně odebírejte jednotlivé vrchní listy.
2: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Juchací. Děvočící Ilona Čáková a ještě za chvilinku taky jedna ulička ulice v Liverpoolu, tedy v písně Penny Lane. O té budou zpívat samozřejmě Beatles z Liverpoolu. A o tom Ať žije show. Potom ještě taky Lenka Filipová. Byli jsme v Botance, tedy na adrese u Botanické zahrady v Olomouci. No a pak v Bezručových sadech je ještě ta jedna botanická zahrada, výstaviště Flora. A taky tam mají rozárium a tam už se něco chystá a my to chystáme do poledních zpráv.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Dvanáct hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Zlaté hory plánují opravu mostů poškozených povodněmi. Nová sportovní hala bude v Oseku nad Bečvou. Zámek Čechy pod Kosířem se vrátí do doby spisovatelky Jane Austenové. Polojasno až oblačno, místy přehánky teploty až 22 stupňů Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Opravy tří mostů zasažených předloňskými povodněmi plánuje samospráva Zlatých hor na Jesenicku. Práce chystá na příští rok, uvedl nezávislý starosta Milan Rác.
3: Jeden je ve Zlatých horách, je o místní části Horní údolí, další most je na ulici Nerudově ve Zlatých horách a třetí je na místní komunikaci u Selského rybníka. Tak my jsme nyní ve stádiu projektové dokumentace a nyní vyřizujeme stavební povolení, takže předpokládáme, že budeme přes zimu soutěžit a k realizaci by mohlo dojít v roce 2027.
1: Nová sportovní hala Sokolské jednoty za 122 milionů korun začne fungovat příští rok na jaře v Oseku nad Bečvou na Přerovsku. Sokolům se na ní podařilo získat dotace z Národní sportovní agentury od obce a taky od Olomouckého kraje. Hrubá stavba je dokončená, pokračuje Lucie Navrátilová z výkonného výboru Sokolské jednoty.
4: Máme tady hodně dětí, protože tady působí mezinárodní házená, takže aby jsme nemuseli řešit tréninky po okolních halách, takže aby jsme zabezpečili chod toho házenkářského klubu a dalších ostatních sportů, které tady provozuje.
1: V Olomouckém Rozáriu bude první víkend v červnu tradiční výstava Vyznání růžím. Letošní ročník má podtitul Sběratelé růží. Zahradníci výstaviště Flora už akci připravují.
5: Rozárium v roce 2025 získalo cenu Award of Garden Excellence od Světové federace růžařských společností. Letošní ročník Vyznání růžím připomene mimo jiné i Marii Henrietu Chodkovou, zvanou Hraběnka růží. Od jejíhož úmrtí letos uplyne 80 let. Mimo jiné založila známé rozárium v Dolné Krupe na Slovensku. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Do doby anglické spisovatelky Jane Austenové, představitelky takzvaného rodinného románu, budou moci nahlédnout v sobotu 23. května návštěvníci zámku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku. Jeho prostory zaplní fanoušci této spisovatelky, žijící na přelomu 18. a 19. století v dobových kostýmech. Společně se sejdou také na společném plese, uvedl kastelán Martin Váňa. Akce s názvem Empírový den má na zámku dlouholetou tradici, sjíždějí se na ní fanoušci z celé Moravy.
2: Sport.
1: Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaj ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinka Oleksandra Olejniková z duel za stavu 3-1 pro Češku vzdala. Fotbalisty Prostějova bude v sobotním závěrečném 30. kole druhé ligy zachraňovat sportovní manažer Jiří Balcárek. Na lavičku Hanáků usedl už v sobotu v Příbrami poté, co klub po půl roce odvolal trenéra Jana Podoláka a jeho realizační tým. Prostějov o změně trenéra informoval na Instagramu.
2: Počasí.
1: Odpoledne bude oblačno nebo polojasno, místy se objeví přehánky, výjimečně bouřky. Teploty 20 až 24 stupně Celsia. V Jeseníkách okolo 15 fouká slabý proměnlivý vítr. Zítra čekejte na střední Moravě. Polojasno nebo oblačno, místy přehánky. Teploty 19 až 22 stupně Celsia. V Jeseníkách okolo 14 stupňů a mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pomalu jedoucí vozidlo údržby budete mít na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce. Dělníci sečou trávu kolem vozovky mezi 14. a 21. kilometrem mezi Vranovicemi, Kelčicemi a exitem Prostějov. Jich jedou pravým pruhem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné poledne vám přejeme v Českém rozhlasu Olomouc, 4 minuty po 20. hodině. Středa 20. května mimo jiné patří také cestovatelským objevům a také třeba včelám. Tak povězme si podrobně, v tento den roku 1498 dorazil Vasco de Gama do Indie a objevil tak přímou mořskou cestu tímto směrem. Dnes slavíme také Den soustavy Natura 2000 a slavíme také Světový den včel. To proto, abychom nezapomínali na to, jak včelky jsou důležité a vůbec všichni opylovači pro náš život, že bez nich bychom na této planetě vyhynuli. Takže Mezinárodní den z včel, Světový den včel, také dnes. Já jsem si říkala, jakou písničku si pustit. No, Včelka Mája od Karla Gotta, ta má jenom minutu a 10 vteřin. Tak abychom si Včelku Máju trošku užili, tak si dopřejeme i trochu legrace s Včelkou Májou a podání v podání kapely Maxim Turbulence. Tak užijte si to. Písničky na přání startují a jsou samozřejmě hlavně ve vaší režii. Takže je to na vás, abyste volali telefon 221 555 444 a poslali písničku Zbyškům, kteří mají svátek, těm, kteří mají narozeniny, anebo někomu jen tak pro radost a pro potěšení. Těší se na vás od mikrofonu Zora Ješková a teď už Maxim Turbulence.

0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Posíláme písničky na přání. Sluší se připomenout také naše SMS-kové číslo, a to je 723 70 33 51. Ale na telefonu už máme a také první písničku vybírala paní Eva ze Zavadilky. Vítejte.
2: Dobrý den vám, Zorinko, přijít do Českého rozhlasu Olomouc a všem milým posluchačům. A já bych velkou gratulaci přání s písničkou poslala hlavně dneska k dnešním krásným kulatým narozeninám Marušce Rozmanové na Svinov, a v pátek má taky krásný kulatý narozeniny taky naše kamarádka Janička Kuková ze Zábřeha. Děvčata, všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu a spoustu dobrých přátel kolem sebe vám z celého srdce přeju já a můj manžel Laďa. A ještě Janička bude mít tady svátek, tak ještě k tomu svátku a dodatečně na Svinov František Sisel měl taky narozeniny, tak tomu bych taky chtěla popřát hlavně to zdravíčko. A jestli ještě můžu pozdravit sestru Alenku do Jeřmaně Havličkovi, do Pavlova s Pavlinkou, Sedláčkovi do Ujezda, Lidušku Olšovskou a všechny kamarády a kamarádky. Mm-hmm. Děkuji vám, Zorinko, za vybrání písničky a zase budu někdy slyšet na...
1: Také se těšíme na slyšenou, paní Evičko, zdravíme tam k vám na Zavadilku. Vy jste vybrala Evu a Vaška a Vlaštovičku. Vlaštovičko, leď, tak si pustíme. Děkujeme za zavolání, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Jak jsme na tom s těmi svátky? Vidíte, to bychom si mohli připomenout. Dnes tedy slaví Zbyšek, včera měl svátek Ivoš a v pondělí Nataša. Pokud jste na někoho z nich zapomněli, tak ještě honem dožeňte, přáníčko. Ve čtvrtek 21. Monika, v pátek Emil, v sobotu bude mít svátek Vláďa, Vladimír, Vladimíra, Vlaďka také. No a v neděli Jana a Vanessa. Tak už teď blahopřejeme. Pokud byste vy chtěli ale přidat své přání nejen telefonicky, ale i SMS-kově, tak samozřejmě můžete taktéž na čísle 723 70 33 51, ale hlavně už se opět těšíme na vaše přímé telefonické volání na 221 555 444.

0: Písničky na přání hráli Evu a Vaška, ano. A teď se dáme Milana Drobného, písničku, kterou vybírala paní Zdeňka z Hrochova. Paní Zdeničko, dobrý den.
1: Dobrý den, srdečně vás zdravím, prosím, chceme Neka zahrát. Dnes hudební dárek poletí do Strukova, kde 23. května má krásné narozeniny paní Evička Brožová ze Strukova. Milá paní Eviško, k narozeninám vám přeju všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví, spokojenosti, radosti v rodinném kruhu, žádné starosti, jen samé radosti s vaší celou rodinou. A zdravím vašeho manžela Františka. To mám přeje Zdenka z Hrochova. A pro radost nechávám zahrát Julínce do Přerova, Marušce do Kroměříže, Zdeníce Kočenkové do Prostějova a Lidušce Lorničkové do Olomouce. Děkuji vám, paní redaktorko, a zase někdy nashledanou.
0: Děkujeme za pozdravy, určitě velmi potěšili. A vy jste vybrala písničku Pro kočku od Milana Drobného, tak všem těm děvčatům, kočenám, písničku posíláme. Nashledanou. Paní Zdenička z Hrochova vybírala. Tak dáme si další vzkazy. Pro tuhle chvíli už SMS-kové. Přeji hezký den, prosím, zahrejte písničku pro kolektiv seniorek z klubu na Jiráskové ulici v Hodulanech. Ať se jim dnešní společný film v kině Metropol líbí. Všechny pozdravuje Helča Zamykalová z Nové ulice v Olomouci, tak moc a moc zdravíme. Pěkný pozdrav letí také k 81. narozeninám pro Marii Nosilovou z Bušína. Maruško, všechno nejlepší, štěstí, hlavně zdraví, spokojenost a boží požehnání do dalších let. To ti přeje Pavla a Jana s rodinami, sourozenci s rodinami a Divišovi. Za zahrání děkuje pan Švéda. Blahopřejeme Marii Nosilové z Bušína.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude moderátor, scénárista a výtvarník Petr Salava.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Játra nepoškozuje jen alkohol, ale také špatná životospráva, přejídání nebo cukrovka. Diagnóza pak zní steatóza, což je metabolická porucha jater narušující průběh důležitých funkcí, které největší orgán lidského těla zastává. Nemá prakticky žádné příznaky, je ale nebezpečná, což vysvětlí internista Jan Gregar, který bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Písničky na přání míří do Loštic a v řezbářském ateliéru je teď s námi Jaroslav Beneš, mistr řezbář. Vítej, hezký den.
4: Vítám tě a vítám posluchače a všechny příznivce mého ateliéru. Jsem jistě víc dobře, víte, váš červotoč času tohoto řezbář Jarda z Loštic. Nejraději chroupám lipu, lipové dřevo. Mm. Jinak teda dneska jsi řekla, já jsem to poslouchal, že mají včely takové jakoby den.
3: Světový, ano.
4: Ano, světový, protože měli tady i do ateliéru, já je vždycky odnesu důstojně v hádře, když mě vletí do ateliéru a vynesu je ven. Mm. A taky jsem na ně složil dva verše. Jeden je starší, takže jdem na to. Přišlo to i na včelu. Jedna včelka choutky měla. Že jí nemá, zapomněla. Včelí život roven úlu, milování je jen pro královnu. Ve včelině zůstal jenom trubec a to je básně konec. A teď ta první ještě, včela loštická, jak pilná je, z květu na květ poletuje. Med od ní kouzelnou moc má, každý to ví, kdo od včelky loštické a moravské. Med užívá. Takže nejlepší, posluchači, nejlepší med je na Moravě a v Loštitích. Tady máme ty včely, víte, to jsou český včely a mají třeba rakouskou královnu a to je velice zajímavé med. Hmm. Jinak bych to nechal zahrát tuto píseň Slunečnici od pana Vikrenta. Lidušce Uchytilové, pohádkové babičce a Alence z Jeseníků, Marušce Procházkové z Kolšova, Ludmilce Křesinové, Jirkovi z Litovle, Jirkovi z Jeseníků, Robertovi z Olomouce, tomu přeju, aby taky už něco vyhrál, aby teda vyhrál v té soutěži, panu starostovi hasičů, panu Švédovi a všem, co mě znají, bylo by jich hodně. Takže děkuji ti, Horinko, a mějte se hezky a včeli ať lítají.
3: Tak včelám zdar a do Loštic, tedy těm loštickým zvlášť, ne samozřejmě úplně všem. Jardo, tobě také a děkujeme za zavolání a za básnění i za pozdravy. Písnička připravená, naslyšenou.
4: Mějte se krásně.
3: Hezký den. Srdečný pozdrav posíláme také pro babičku a dědu z Hradečné do Horního Benešova. Pěknou písničku jim posílá Kuba. Babičku a dědu Hradečné z Horního Benešova moc a moc od Kuby pozdravujeme. Zdravíme, zahrajte prosím paní Ludmile Křesinové z Muhalenice. Zahrajte jí pro radost, pro potěšení a dobrou náladu. Marie z Chaloupky, pozdravujeme paní Křesinovou. Pozdrav pro krásný sluníčkový den. Letí také Marušce Metelkové na Chaloupku na Mírov. Maruško Metelková, krásnou písničku posílá Liduška.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: V našem odpoledni už teď vítáme paní Helenku z Olomouce. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Zolinko. Já mám takovou prosbičku, jestli by to šlo zahrát moji nejlepší švagrové skladbu Pod tou naší starou lípou.
1: Ale pod tou naší starou lípou na této skladbě jsme se přeci nedomluvili, paní Helenko. Domlouvali jsme se na tom valčíku nerozloučenou,
2: nebo
1: posledním valčíku. Stará lípa, to je dechovka navíc. Ty hrajeme po 18. hodině. Tak. Takže tak, tu dobře. Skladbičku, na které jsme se domluvili, ano, od Josefa Sokora.
2: Ano, ano.
1: Mhm. Tak a komu budeme tedy hrát? Vaši švagrové?
2: Moji švagrové, paní Zdeně Lužné do Prostějova.
1: Ano.
2: Je to moje nejmilejší švagrová, mám ji hrozně ráda. Přeju jí hodně zdravíčka a vám, paní Zorinko, děkuji.
1: A písničku posíláme jen tak pro radost, pro potěšení, anebo švagrová něco slaví?

Babi, mám tě moc ráda, vzkazuje Radka. Zdravíme paní Marci Krmičkovou. Pošlete prosím písničku skvělému řezbáři Jardovi Benešovi do Loštic. Z celého srdíčka ho zdraví Ludmilka. Pozdravujeme do loštického ateliéru.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Tak co, zaspívali jste si s námi poslední Valčík na rozloučenou. Krásný, starý evergreen, no musíme se podívat, kolik už má vlastně let tahle skladba. Ale teď zdravíme paní Alenu z Trnávky. Paní Alenko, dobrý den, vítejte u nás.
2: Dobrý den, zdravím celý Český rozhlas Olomouc. A tuto písničku bych chtěla poslat manželům Hofmanovým do předního Arnoštova a taky paní Marii Zaplepalové a manželům Vlachovým do Malíkova. A děkuji vám za vyhledání písničky a zdravím celý Český rozhlas Olomouc.
1: Děkujeme za pozdravy i do Českého rozhlasu.

0: času vy jste vybrala Karola Konárika, Robokazíka, písničku Život je boj. Tak ji posíláme. Ano. Mějte se krásně. Naschledanou.
1: Děkuji moc a přeji hezký den. Naschledanou.
0: Tak a tuhle skladbu ještě pošleme také do Červenky. Je to děkovná písnička, milé Staňce Eliášové. Staňko, přejeme pohodové májové dny. Hodně zdraví, duševní sílu, rodinnou lásku. To vám přeje Hela z Luké. Zdravíme Staňku Eliášovou. A písničku pro krásné slunečné odpoledne posíláme také Evičce a Laďovi, Alence do Jeřmaně, rodině Gotwaldové, Navrátilové, Šléhoferové, Alence a Karlovi do Turecka. Zdraví vás Joži a Fana.

0: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Odplotny Skok. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 20. května od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákově 19. Výhradně ženské obsazení bluegrassové kapely, to se hned tak neslyší ani nevidí.
1: S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Písničky na přání teď míří do Velké Štáhle a právě odtud nám volá paní Jana. Paní Jano, dobrý den, komu budeme hrát a přát?
3: Dobrý den, budeme hrát mamince, paní Hermíně Ostale z Velké Štáhle, která má dneska krásné narozeniny. Ani nemůžu mluvit.
2: No tak určitě to je velký den. Doufám, že paní Hermína z Velké Štáhle teď poslouchá Český rozhlas Olomouc a máme pro ní určitě krásné přáníčko. Co popřejeme hezkého?
3: No hlavně hodně zdravíčka, spokojenosti, aby tady s námi ještě dlouho byla.
2: Blahopřejeme paní Hermince z Českého rozhlasu Olomouc. Tu písničku, která je připravena, posíláme především pro ní. Dáme Ivone Přenosilovou s Pavlem Bobkem Cestou dlouhou, tak ať je ta cesta vaše společná ještě hodně dlouhá. Blahopřejeme, nashledanou.
3: Moc krát děkuji, nashledanou.
2: Paní Jana z Velké Štáhle pro maminku Hermínu a tuhle písničku posíláme také paní Evičce z Krnova. Paní Evičko, krásné odpoledne a hodně zdraví přeje Květa, srdečně pozdravuje. Pěkný pozdrav posílají také Sedláčkovi s tímto vzkazem. Včera se konala v kulturním domě v Mohelenici krásná slavnostní akce setkání jubilantů 75 let, 80, 85 a 90 roků. Vystupovali děti z mateřské školky, poměnky, nádherně zpívali, hodně písniček, kapela Syrinx, byl výborný oběd. Nakonec jsme dostali dáreček, nádhernou knížku z mohelnické historie a všem ženám pořadatelům, všem ženám a pořadatelům, kteří tuhle slavnost uskutečnili, moc a moc děkují Sedláčkovi.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Naše písničky na přání v Českém rozhlase Olomouc teď zdraví paní Majku z Jedlí. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím a zdravím celý Český rozhlas Olomouc a všechny jeho posluchače. Tato písnička Zaklepe ve štítech u Šulu, u Květy a Česti. Popřeju jim krásné sluneční odpoledne, ať si odpočinou na zahrádce a u dobré kávičky. A pak to posílám našemu vůkovi Lukášovi Pavlíkovi, který se dneska vrací z Albánie. Přeju mu příjemný let a hlavně, ať se ničeho nebojí. A nesmíme zapomenout na naše babičky a dědečci, který tráví svůj život v domově nebo v penzióne. Ať mají krásné odpoledne sluneční, ať se jim daří a hlavně, ať jsou zdraví. A vám, paní Zorko, přeju krásnou službu a ať se vám daří ve vašem životě.
1: Děkuju.
2: Moc krát děkuju za vyhledání písničky a mějte se krásně.
1: Děkuju.
2: Naschledanou.
1: Děkuju také za krásné osobní přání. Člověka vždycky potěší, když na něj druzí v dobrém myslí, takže děkuju za to, paní Majko, a vše dobré také vám. A písnička připravená.
2: Já vám taky moc krát děkuju.
1: Karel Kahovec. Naschledanou. Tuhle písničku posíláme také pro Alenku a Jožina Podsklanovi z městečka Trnávky. Pro radost Alenko a Jožine posíláme písničku k dobrému kafičku, ať vám chutná. Písničku posílají Máňa, Milka, Pepa a Franta. A pěkný pozdrav letí také pro maminku a babičku Anu Voskovou z Kojetína. Také dnes slaví narozeniny. Milá babičko Aničko Vosková, my ti přejeme ze srdce hlavně zdravíčko, ať jsi spokojená na zahrádce a ujedeš ještě spoustu šťastných kilometrů na kole s dědečkem. Blahopřeje Ani Voskové do Kojetína celá rodina

0: Písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc v tuhle chvíli míří za naší cestovatelkou. Je to paní Marta Zhavířová, dobrý den.
1: Krásné odpoledne, paní Marta, furt někde trajda, dokud jí na to Zorinko, já vás zdravím, síly stačí. Božka zdravím, která moderoval večer po 6. a já jsem byla ve Valmezu. Jo, takže já tam jsem jela, byla si, jak jsem upovídaná, ukecaná. Takže všechny zdravím do Olomouce i do celé republiky. Všechny oslavence, ať se vám všem daří a užívejte toho života, protože já ho taky užívám, dokud na to síly mám. Zorinko, ahoj a děkuji.
0: Děkujeme moc za krásný vzkaz a dobrou cestu, nashledanou. A protože paní Marta si umí užít krásný den a přeje ho všem, tak vybrala také písničku Jany Petru a Karla Gotta Den je krásný. Pustíme si a pošleme ji také ještě někomu prostřednictvím SMS-kové zprávy. Zahrajte prosím dnes našim hokejistům, ať dávají hned góly a mají hodně štěstí v tom nastávajícím zápase. Palce jim na mistrovství světa do Švýcarska drží naše posluchačka. Ano, budeme sledovat a fandit. Hrajeme také Marušce Šimečkové. Je to pro radost, pohodu. Děkuji za péči v mé nemoci, milá Maruško Šimečková. Děkuje maminka Boženka. Zdravíme všechny členy senior klubu Senice na Hané. Zdraví paní Hanka. Krásou květin a celé přírody, kdy se může kochat náš zrak, je díky včeličkám, které mají dnes svůj den. Pozdrav všem posílá Liduš a Mirek z Rapotína. Děkujeme za přání pro včely, přírodu a vůbec všechny hmyzí opilovače. Zdravíme také do Rapotína.

0: Tak a je i pro vás ten dnešní den, středa 20. května, opravdu krásná. Paní Ivana Zesudková ještě bude posílat poslední vzkaz. Dobrý den pro tuhle chvíli.
1: Děkuji
0: tedy.
1: Moc, že jste mě vzala. A já bych chtěla nechat zahrát paní Fantové Zesudková, jejímu synovi Kájovi, který se na ňu přijel podívat až z Harachova. A všem ostatním, Milanovi a všem, kdo mě zná, tak všem dokola tady to nás, jo? Že bych to chtěla
0: určitě,
1: pro potěšení jenom.
0: Určitě, vy jste vybrala Marcela z Moška, písničku posíláme,
1: ano.
0: Naschledanou.
1: Tak děkuji moc, mějte se.

nám dospíval Marcel Zmožek, Nic nestává se náhodou. Před námi už pomalu nové aktuální zprávy ve 13 hodin a pak Alex a host, moderátor Petr Salava. Tak ještě troška divočiny, Ricky Martin.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Olomoucké hejtmanství opět podpoří pohybové aktivity dětí v mateřských školách. V Prostějově dnes bude veřejné setkání k plánovanému rozšíření vrakoviště. České hokejisty čeká na mistrovství světa Itálie. Polojasno až oblačno, místy přehánky, teploty až 22 stupně Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomoucký kraj rozdělí i letos mezi mateřské školy v regionu peníze určené na podporu pohybových aktivit dětí. Do projektu s názvem Sportymáček se přihlásilo 60 mateřinek. Dohromady získají více než 1 700 000 korun. Pokračuje náměstkyně hejtmana Monika Hryzbilová z Hnutí ANO.
2: My přispíváme na nákup cvičební sady, na školení pedagogů a také na sady pro měření pokroku. A to celkovou částkou 30 000 korun, což je polovina nákladu na pořízení celého projektu Sportymáček.
1: K plánované modernizaci a rozšíření vrakoviště v Prostějově pořádá dnes investor veřejné setkání. Se zájemci se sejdou o 15:30 odpoledne v přednáškovém sále Národního domu. Firma TSR chce ve městě nedaleko hlavního vlakového nádraží likvidovat až 60 000 tun kovového odpadu ročně. Zámecký park v Jindřichově na Bruntálsku čeká tento rok obnova. Vznikl v polovině 17. století na zhruba 5 hektarech. Tam roste více než 250 dřevin. Obec získala na akci dotaci asi 1,5 milionu korun. Pokryje 100% prací, říká tamní nezávislý starosta Martin Korduliak.
3: Jindřichovský park z toho dendrologického hlediska patří k těm nejcennějším na Osoblažsku. A protože spoustu času věnujeme rekonstrukci zámku, ale k tomu patří park a o tom málo kdo ví, takže jsme se rozhodli nějakým způsobem i to de facto rekonstruovat. Chceme ošetřit tyto dřeviny, no a napadlo nás požádat o dotaci a ona vyšla.
1: V lázeňském domě Moravan v Teplicích nad Bečvou na Přerovsku vystoupí dnes v 19 hodin country hudebník Ivan Huňa. Na koncertu zahraje vlastní tvorbu i lidové písně.
4: Je to country vystoupení a já hraju country muziku. Hraju na kytaru, jo, kytara zpět a jedná se o písničky vlastní i převzaté. Také na závěr koncertu jsou tam lidovky. Sport.
1: Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa v 16:20 proti Itálii. Národní tým bude plnit roli favorita i přesto, že pro mnoho hráčů je italská reprezentace velkou neznámou, včetně útočníka Martina Kauta.
5: Určitě je to neznámá, pro mě to bude první zápas proti ním, ale když budeme hrát stejně jako proti Švédům, tak si myslím, že bychom měli vyhrát a bude to jenom o nás, nepocení to. Si myslím, že jsme nebyli dobře v hlavách nastavení proti Slovencům a nechceme, aby se to opakovalo, aby jsme neměli nějaký potíže a chceme mít 3 body. Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno nebo oblačno, místy přehánky, teploty 19 až 22 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 stupňů a mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nákladní auto se srazilo s osobním vozem na Olomoucku na silnici 635 z Mladče do Bílé Lhoty. Nehoda se obešla bez zranění. Místo havárie je s opatrností průjezdné. Na místě jsou policisté, věnujte tam řízení zvýšenou pozornost.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
6: V 19 letech založil fotbalový klub Amfora, který vydržel dlouhých 50 let a jak se zdá, stále není u konce s dechem. A to ani jeho zakladatel, Petr Salava. Vítám vás, dobrý den.
7: Já přeji všem hezký, dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Moderátor a prezident fotbalového klubu Amfora Petr Salava je naším hostem. Vy jste před 2 lety ohlásili poslední zápas, konec Amfory po 50 letech. A jak je vidět, tak se to nestalo. Tak co se změnilo po tom ohlášeném posledním turnaji?
1: Byl to poslední zápas. Já jsem dlouho váhal, protože to je moje dítě. 50 let, tehdy to bylo vlastně velmi emotivní rozhodnutí. Tak jsme skutečně odehráli poslední zápas ve vesnici, která se jmenuje Vrbičany, kde kvůli tomu obnovili fotbalový stadionek. Bylo tam asi 14 diváků, byla to velká sláva a skončili jsme. Rozdali jsme dresy, přišli děti z dětského domova ze Slaného, jsme rozdali míče, všechno, co jsme měli. No ale tak asi po měsíci se začaly ozývat moje ovečky, členové Amfory, jestli to není unáhlené, že je to škoda, když chodíme, když běháme, když žijeme. A já jsem říkal, dobře, tak to zkusíme tak, že pojedeme dál, pojedeme trošku omezeně, takže my děláme teď minulý rok i letos jenom 3 výjimečné zápasy. Každý má i nějaký charitativní podkres, podporujeme Hamzovu odbornou léčebnu a další projekty, Bílou pastelku. A ono to vlastně získalo takovou rychlost, že třeba na letošek přišlo 62 nabídek na zápasy a z těch 62 nabídek jsem vybral 3. Takže my začínáme 20. června ve Slaném, kde budeme hosty akce, při které se bude přejmenovávat městský stadion. Pak zajíždíme až Chebu do vesnice Lipová, která má nějaké kulaté výročí a v srpnu jedeme do Nového Oldřichova u České Lípy. Pokaždé výjíždí 18 až 20 hráčů, protože my jsme už staří, tak musí nás být víc. Vždycky jedou 2-3 čestní výkopáři. Máme dvojnásobnou moderaci, protože spolu se mnou u mikrofonu je také Jiří Verich Petrášek nově. No a moc se těšíme, takže myslel jsem si, ale člověk nikdy nemá říkat...
0: Nikdy.
1: Nikdy.
0: Vy jste, když jste zmiňoval ty výkopáře, někde jste říkal, že těch výkopářů už máte pomalu více než samotných hráčů.
1: Na našem kalendáři je to tak, že ta vrchní řada, to jsou čestní výkopáři, těch už je, bývaly tam třeba 2-3 a teď těch je tam 20. Od Jiřinky Bohdalové, která je vlastně nejstarší členkou našeho klubu. A na jedné straně tam je Monika Absolonová, Jiřinka Bohdalová, na druhé straně Helena Mondráčková, Jitka Zelenková a spousta dalších. A výkopáři jsou velmi podstatní, protože oni samozřejmě provedou svůj čestný výkop, ale neodjíždějí, podpisují, fotografují se a vždycky říkám, že velmi hezky ozdobí ten který zápas.
0: A fandí určitě.
1: A fandí.
0: Vy jste ale nedávno vyrazili dále, než jste zmínil Slaný Cheb, vy jste byli ve Španělsku dokonce.
1: To byla 36. země, kterou jsme navštívili. Vybrali jsme si Španělsko, protože my v Evropě už v podstatě nemáme moc kam vyrazit. Mně by se ještě líbil sever, Dánsko, Švédsko, Island, ale tam moji hráči, členové nechtějí, protože je tam zima. To znamená Španělsko, my jsme tam byli od 1. do 6. května, Španělsko mělo teplotu 25 stupňů Celsia, bylo nádherně, moře bylo samozřejmě ledové, to nešlo, ale byl to velmi hezký pobyt. Samozřejmě hráli jsme tam fotbal, hráli jsme s veteránama španělskýma, kteří hráli předtím druhou ligu, takže to byli profíci, když jsme je viděli nastupovat, tak jsme věděli, že šance moc není. Udrželi jsme to do poločasu, chvilku po poločase to bylo 2-2. Oni si uvědomili, že by to mohlo pro ně špatně dopadnout, přidali. Takže konečný výsledek byl pro španělské veterány 8-4, ale pro nás to byl senzační výsledek, protože tam hráli právě lidi jako Felix Slováček mladší, Honza Rosák, hrál tam dokonce Tomáš Magnusek asi 2 minuty.
0: Celé dvě minuty,
1: on se k míči nedostal, takže dostal dokonce cenu pro nejlepšího hráče, který nic neskazil.
0: Ten má ambici na čestného výkopáře určitě.
1: Velmi brzo.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Alex Mix a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Nesmrtelná fotbalová hymna a Petr Salava ve vysílání Českého rozhlasu. Tuto skladbu, píseň, hymnu, jak to nazveme, už také zpíval ledas kdo?
1: No, důležité připomenout, že ten geniální text je z pera Františka Ringo Čecha, což byl vlastně můj pravý křídelní útočník té první dekády Amfory. To byla vlastně spolu s Jirkou Hrzánem největší hvězda toho období. A ve studiu se s orchestrem Karla Vlacha sešly tehdejší opravdu největší fotbalové hvězdy. Ivan Mráz, Andrej Kvašňák, Franta Veselý, samozřejmě další a další. A dneska vlastně bohužel už z té sestavy zpívajících fotbalistů jsou tady na světě asi jenom dva. Je to velká škoda.
0: Dva, ale čas od času se zkrátka najde někdo, kdo si s radostí tu fotbalovou hymnu zaspívá.
1: To určitě.
0: Já to prozradím, protože jsme se bavili během té písničky, že třeba Ladislav Vízek.
1: Já už vím, co myslíte.
0: Narážím na to, ano,
1: ano,
0: přesně.
1: Ano, když orchestr Karla Vlacha slavil 85. narozeniny, tak to bylo ve vyprodaném divadle U hasičů a já jsem na tuhle písničku zlákal trojici opravdu velkých legend české a československé kopané, takže zpívali Honza Berger, Antonín Panenka a Láďa Vízek a i pro ty kluky to byl neskutečný zážitek a samozřejmě, že jim pomáhal Viktor Sodoma, který v té originální nahrádce zpívá také.
0: Je to někdy zaznamenané, jak zpívá Honza Berger?
1: Já si myslím, že to budou jenom nějaká amatérská videa, protože my jsme nechtěli pokazit tu atmosféru divadla U hasičů, protože přítomnost televize znamená světla a úplně jiný režim, takže určitě to někdo z fanoušků má, možná, že to mám i já někde v archivu, ale nejsem si jistý.
0: Nejste si jistý. A když slyšíte tuhle píseň, co se vám vybaví nebo... Jaké pocity vás zaplaví?
1: No, já jsem přišel s rodiči do Prahy, když mě bylo 13 v roce 1968. A tehdy vlastně v tom období vznikla tahle ta nahrávka. A já jsem v té době fandil Slávy intenzivně, jezdil jsem otevřenou starou tramvají, visel jsem na schůdkách, jako bylo zvykem s vlajkou, tak vlastně mě se vybaví tahle ta éra, kdy ještě fotbal byl velmi vstřícný a milý a já si pamatuju, že nejhorší urážka, kterou v té době na stadionu bylo možné slyšet, bylo soudce je vůl, jinak vlastně neexistovala nějaká rvačka nebo pálení vlajek navzájem světlice, nic takového. Jsem rád, že jsem zažil tuhle tu krásnou dobu.
0: O to více musíte teď trpět, když vidíte právě, co se teď nedávno odehrálo.
1: Já jsem řadu let spolupracoval s fotbalovým svazem a připravoval jsem atmosféru mezistátních zápasů někde právě okolo roku 93 až řekněme 98, tak já jsem bavil diváky, já jsem tehdy většinou se hrál na Spartě, protože Eden ještě nebyl v pořádku, nebyl dostavěn, tak já jsem taky učil lidi zpívat třeba písničku Není nutno, pohádkovou ze tří veteránů a jednou Karel Šíp to vyprávěl Jardovi Uhlířovi a ten nevěřil a tak ho tam vzal a skutečně to bylo neskutečné, protože ti roadies, fanoušci, najednou se v nich probudili děti a 20 tisíc diváků zpívalo a odpovídalo vadí, nevadí, nemít srdce a tak dál. A to byla krásná doba. Neměli jsme chorea, neměli jsme nějakou vynikající techniku, ale diváci se chodili na ten fotbal bavit a tehdejší šéf fotbalu František Chvalovský vždycky přijel od někud ze světa z nějakého kongresu a říkal, hele, tam byli trumpetisté, to bychom měli udělat taky. Tak já jsem dal nějakou výzvu, už ani nevím jak, a třeba přijelo 20 trumpeťáků z celé republiky. Můj kamarád Jirka Jelínek z orchestru Golem napsal, rozepsal noty a všichni dostali noty, dostali zdarma vstupenku na nároďák a dělali jsme takovýhle pokusy. A já na to hrozně rád vzpomínám.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Petrem Salavou, který před 52 lety, kdy mu bylo pouhých 19 let, zakládal amatérský fotbalový klub Amfora, amatérské fotbalové rarity, to je ta zkratka, do kterého přivedl jména jako Jiřina Bohdalová, Pepa Dvořák, Roman Skamany, abych mohla pokračovat. Vy jste říkal 400...
1: Kolem 400 osobností.
0: 400 osobností, ale bohužel ne všechny jsou mezi námi, už se na vás dívají a fandí určitě Amfoře z fotbalového nebe. Třeba Michal Tučný, Jiří Schillinger, Petr Sepeši byl v Amfoře.
1: Ano. My máme takzvanou nebeskou jedenáctku, takže vždycky bohužel, když některý z kamarádů odejde, tak rozšiřujeme řady. Teď jich je na hře 44. A když jste narazila třeba na toho Petra Sepešiho, tak to byl strašně šikovný fotbalista. On teda, to byl levák, myslím, že hráč kopající levou nohou. Bohužel přišel jednou, dvakrát s Ivetou Bartošovou na fotbal a pak se stalo to neštěstí nedaleko Františkových lázní. Michal Tučný, když přišel do Amfory, tak přišel společně s Petrem Novotným a byli velmi ostýchaví. A Petr Novotný mi to pak říkal, že ten Michal měl na srdci následující: Petře, my tam asi nemůžeme jít, teď my ten fotbal vůbec neumíme. A Petr Novotný mu na to říkal: viděl jsi, jak hraje Petr Salava, který to vede, tak tam můžeme taky. No ale na druhou stranu třeba Antonín Panenka, který už dlouhá léta za nás hraje i pořád, bude hrát i letos, a to je mu 78, tak Tonda Panenka říká s nadsázkou, že ty správné exotické země, jako třeba Brazílie, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, Tajsko, nenavštívil ani s Bohemkou, ani s národním týmem, ale s Amforou. Takže ono to má něco do sebe.
0: A nebo třeba Kambodžu. Tam údajně vám pomohla Jiřina Bohdalová.
1: Jiřinka Bohdalová to vlastně zařídila, protože kambodžský král Norodom Sihamoni jí obdivuje od svých studentských let, a když se sešli v Praze v rámci jeho oficiální návštěvy, tak on jí pozval do Kambodže a já když to zkráceně řeknu, tak ona řekla, abych přijala a vzala bych sebou pár kamarádů. Takže se nakonec z nás stala oficiálně delegace České republiky. Já jsem to už několikrát říkal, já jsem požíval velké výsady jako prezident, protože jsem tam byl uveden, měl jsem svého osobního strážce a myslím, že jsem to říkal na vlnách Českého rozhlasu, že jsme přiletěli do Phnom Penhu a tam stál ceremoniář, byly tam tři mikrobusy, do kterých si sedla i ta Jiřinka, i Helena Vondráčková všichni, a já jsem tam šel, protože jsem si nedokázal představit, že pojedu jinak, a říkal, ne, král řekl, že vy pojedete limuzínou. Tak já jsem seděl v limuzíně, kynul jsem na křižovatkách policistům, kteří mě zdravili, a byli jsme skutečná delegace České republiky.
0: Chtělo se vám domů po takovém přijetí?
1: No, bylo to neskutečné, protože dneska, když si otevřete nějaké turistické průvodce nebo zprávy turistů, kteří byli v hlavním městě Kambodže a fotí se tam u bran Královského paláce, tak já si vždycky říkám, no jo, u bran, ale my jsme měli skutečnou královskou audienci, kde jsme si předali dary, on mluví nádhernou čistou češtinou, a vlastně, když jsme čekali na to přijetí, tak to se řadilo venku, protože sloužící chodí jenom po kolenou, tam nesmí před králem stát. Pro nás to bylo až podivný. A tam Jiřinka říkala králi, teda máte tady vedro jako v prádelně. A on tak krásně pokorně říkal, já se vám strašně omlouvám. Tak to byla taky součást královské audience.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: zasažen.
1: Je s námi Petr Salava, řekla bych, že je synonymem pro fotbalový klub Amfora, ale ten teď opustme, protože vy se věnujete úplně jinému oboru, vy malujete. Ale nemoc dlouho.
2: Já maluju díky mojí manželce Adelce, která, když jsem měl 60. narozeniny, zhruba před 10 lety, tak napověděla Evě Štědré a Karlu Štědrému jako dárek, že mám takovou touhu malovat. A protože oni byli vždycky velmi milí a prostě investovali, tak mě koupili stojan, štětce, barvy, plátno, všechno, ale nebyl ten správný čas a já jsem to odložil asi o 7 let nebo 8 let a na jaře roku 2023 jsem se zbláznil a zaplatil jsem si kurz, kde lektorka úžasná Jana Velková mě vysvětlila všechny úskalí. Samozřejmě, že jsem začal, byly to malůvky, no a od té doby se věnuji naivní tvorbě. Spolupracuji s manželkou Honzy Čenského Danou, takže my máme i společné výstavy, přičemž já mám obrázky a ona má obrazy, protože ona je opravdu skvělá malířka, jakoby správná a profesionální. Nečekal jsem, že to bude mít takový ohlas, protože moje obrázky jsou veselé, barevné a lidem se líbí, protože si na nic nehrají a jsou optimistické. Měli jsme výstavu, já jsem měl výstavu sám na zámku Berchtold nedaleko Prahy a potom společně už jsme s Danou vystavovali u hasičů v divadle asi 2 měsíce a teď v současné době máme výstavu v Táboře v kavárně Budík proti Muzeu čokolády a marcipánu. A mám velikou radost, že nabídky přišly další, takže třeba na podzim připravíme výstavu na Kampě v Praze v kafé Seminár, kde jsem se byl teď podívat a je to tam úžasný prostor, takže tam 10.10. Jan Čenský provede vernisáži, to už můžu říct. A mě to prostě hrozně baví a už jsem těch obrázků namaloval 96.
1: 96, to bude další Amfora, to bude dalších 50 let vašeho malování a vystavování. Jak dlouho vám trvá namalovat jeden ten obraz? A když se do něj pustíte, tak umíte se odpoutat na chvíli?
2: No právě, že neumím a je to o tom, že když se do toho pustím, to znamená nejdřív nějaká skica, první rozvrh barvy, tak to nejde přestat. Jako třeba někteří kolegové, ať malíři nebo nemalíři, dokážou odložit obraz a za měsíc se k němu vrátit. Já jsem pak už posedlý a musím dokončit ten obraz. To znamená, zhruba týden trvá to jedno dílko, já ho pak na závěr ještě lakuju a všechny obrázky mám zarámované. Našel jsem si takové rámečky, které jsou zároveň už jsou bílé a mají vždycky linku,

0: ve mnou, takže podle obsahu to vždycky už mám i zarámované a moc mě to baví, takže je to takový únik, je tam klid.
1: A to, že jste sem dnes přišel, tak je důkazem toho, že teď aktuálně nic nemalujete?
0: Já jsem teď dokončil obrazy dva, jeden skoro souběžně, jeden je hrad v Lisabonu, takový hrad, který je dominantou Lisabonu, a teď jsem dokončil Petrohrad. Jeden pravoslavný chrám, tam je zase dominantou u řeky a mám připravených asi ještě 5 dalších, protože na kampě bude potřeba hodně obrazů. Já už 31 z těch obrázků nemám, ty už jsou ve světě. Z těch 96 ty první jsou nepoužitelné, protože tam je to vidět, že to je ještě špatný a amatérský přístup, no ale musím takových 5
1: bude potřeba něco doplnit. Petr Salava je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: maluje i náš dnešní host Petr Salava, ostatně před mnou chvíli o tom mluvil. Bez pochyby i miluje.
1: Ano, určitě.
0: Určitě ano, ale miluje ještě jednu profesi a vy jste, jak se tomu říká, no vy jste DJ, takže ta profese je...
1: Disc jockey.
0: A stále jste u toho?
1: Ano, profesionál od roku 1980, letí to strašně. Nedávno jsem oslavil 45 let za DJským pultem, je to skoro 6 000 diskoték. A teď mám velikou radost, že jsme vrátili do hry kolegy DJ-jockeye, kteří mají někde mezi 70-80 let věku. V klubu Mandragora v Praze připravujeme čtvrtletník, který se jmenuje Oldies Disco Show. Vždycky hraje 5 DJ-jockeyů. Hrajeme od 18 hodin do 23, tak jak to bylo kdysi. Hrajeme z CDček, z originálu, žádné přetočené sety. A je to komentovaná diskotéka a pravda je, že lidé už v 18-15 tančili. Teď máme další akci, 13.6. je beznadějně vyprodaná, stejně jako už vánoční termín a já mám z toho hroznou radost a mám radost i z toho, že ti DJové, kolegové, někteří už se třeba i jako bojí hrát, přece jenom je to, já vystupuju pořád, tak mě to nevadí, ale chodí tam, takže třeba první československý DJ, který hrál poprvé 3. listopadu 1967, Pavel Černocký, chodí na tyhle naše akce a dokonce tančí a další, takže z toho mám velikánskou radost a mám radost toho, že tam chodí lidé, kteří se jdou bavit, kteří neváhají se projevit, tak je to tam roztleskaný, rozespívaný a moc se těším na 13. června, kdy dokonce z Košic přiletí legendární košický DJ Tibor Egry jako náš čestný host, takže budeme mít mezinárodní program.
0: Mezinárodní program mezinárodního hosta bude hrát?
1: Bude, ano.
0: Bude i hrát. Kolik je mu let?
1: Tak on je asi o 5 let mladší než já, takže myslím asi 65.
0: Řekněte mi takových let, vy jste zmínil 45 let kariéry DJe. Co vás na tom nejvíce baví? Hudba, křepčící lidé, to povídání?
1: Asi všechno dohromady. Mě hrozně baví hrát si s lidma. Proto jsem říkal o té atmosféře na utkání reprezentace České republiky na fotbalech. Dělal jsem i spartianské hokejové studio, kde jsme vlastně učili poprvé lidi v České republice mexické vlny. Vlastně mám na svém kontě také pokřik Kdo neskáče, není Čech, který přetrval do dnešních dnů a mě hrozně právě baví ta práce. Tak je jedno, jestli před váma tančí 100 lidí, anebo jestli je tam 20 tisíc v ochozech, ta práce a ta reakce a to je hrozně hezký pocit, když se to vede.
0: Tak a co, když ta reakce nepřijde? Stalo se vám to za dobu vaší kariéry?
1: No, muselo se to určitě stát, ale naštěstí hodně ojediněle, takže někdy kolegové mě vyčítali, že hraju, teď nevím, jak bych to v českém rozhlase řekl slušně, hity, někdy provařené hity, abych tak naznačil. A já jim říkám, že to hraju, protože se to líbí mě a líbí se to hlavně lidem. Takže hrát si na diskotéce na nějaké velké umění absolutně nemá smysl, protože tam se chodí lidi a dodnes tam snad chodí si zatančit, pobavit se a taky i seznámit. To pořád platí. To bylo za mých mladých časů a platí to dnes.
0: To moc ráda slyším. Petr Salava je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: tu nevadí, vzpomínky pohladí.
1: Amfora nekončí.
2: Amfora jde dál. Amfora jde dál.
3: A je to tam, amfora jede dál? I je, přesto, je že tak? Měla končit, tak zkrátka jde dál tahle píseň. Pardon, její prezident Petr Salava je naším hostem. Tato píseň vznikla poté, co se vzedmula vlna odporu proti ukončení činnosti amfory.
4: Bylo to něco jako vlna tsunami. Nešlo uhnout, písničku složil Pavel Větrovec, dlouholetý dirigent Karla Gotta, jeho orchestru a profesor Pražské konzervatoře, a text máme na svědomí společně s Pavlem Firstem. A
3: máme, pardon, máme na svědomí, ano, takže vy jste textoval?
4: Ano, já jsem spolupracoval a já vlastně kdysi dávno jsem s Františkem Čechem otextoval písničku Olé, olé, olé. Já jsem tam vymyslel právě pasáž slavných fotbalových jmen a potom jsme spolupracovali, takže jsem malonko odbočil i s Karlem Wagnerem a Karlem Šípem, protože byla ta série písniček Vzhůru do Anglie, Vzhůru do Francie. A další. Tak z téhle písničky mám radost. My jsme ji natočili se všemi použitelnými i méně použitelnými. Někteří tam jako Karolko Dobijáš jenom stáli a přestírali zpěv, ale to vůbec nevadí, protože z toho máme i takový videoklip natočený na fotbalových stadionech. No a je to potvrzení toho, že to heslo platí. Amfora jede dál.
3: Amfora jede dál, no a jaké má další plány? Vy jste říkal 3 zápasy do roka, tak se děláte trochu vzácnějšími.
4: Ano, ano. Já mám letos dokonce výroční zápas, protože my máme odehraných teď 755 zápasů. A já jsem kvůli nemoci nebyl na 8. Tak teď v srpnu toho 15.8. budu mít 750. zápas, což je docela krásná bilance pro kluka, který zase není tak fotbalově vybaven dokonale. A co dál? Když jsme se vraceli letadlem ze Španělska, z Malagy, tak už na mě v letadle útočili, že jestli někam ještě poletíme. Já jsem říkal, nechte mě, prosím vás, aspoň vydechnout, protože abyste, Alex, věděla, ta příprava takového zájezdu amfory, což bylo nás 42, je to velikánská výprava, každý má své plány, problémy, sladit to všechno je těžké a já jsem na tom pracoval od září minulého roku. Takže představa, že jim odsouhlasím v letadle, jakože už někam zase poletíme, tak to jsem neslíbil, ale zároveň jsem to nevyloučil. To je taková odpověď, kterou dneska můžu dát.
3: Takže třeba ještě jednou obnovíte Kambodžu.
4: Ne, to už ne. To už ne. Takhle, musím říct, že my jsme měli krásnou pozvánku, to málo kdo ví. Pan velvyslanec Lubomír Hladík, který je velvyslanec v Argentině, nás požádali, jestli bychom tam přiletěli v rámci 100 let spolupráce Československo-Argentina. A byl velmi smutný, že jsem to nepřijal. A nepřijal jsem to proto, že starší členové v čele s Tondou Panenkou mě řekli, že už nevydrží 12-hodinový let. Takže takhle daleko už nemůžeme.
3: Hlavně ať dál vydrží amfora, ať se vám oběma daří. Petr Salava.
4: Moc děkuju.
5: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Olomoučtí radní odmítli stavební uzávěru v oblasti Šantovka. Jarní mrazy a sucho letos poškodili úrodu zeleniny. Profesionální hasiči soutěží v Přerově ve vyprošťování havarovaných aut. Polojasno až oblačno. Místy přeháňky, teploty až 22 stupně Celsia, mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomoučtí radní v úterý zamítli návrh na dočasnou stavební uzávěru v oblasti Šantovka. Opatření by dočasně omezilo stavbu budov vyšších 40 metrů do doby, než zastupitelé případně schválí změnu územního plánu. Soukromý investor plánuje v těsné blízkosti historického centra mimo jiné výškovou stavbu Šantovka Tower.
2: Pro návrh hlasovalo 5 členů rady, 5 se zdrželo. Návrh tak rada neschválila, říká mluvčí radnice Lenka Jedličková.
3: Podle důvodové zprávy, kterou se radní zabývali, totiž v současnosti v této lokalitě není stanoven žádný výškový regulativ. Teoreticky je tak možné povolit stavby libovolné výšky, pokud splní ostatní požadavky územního plánování a získají souhlas dotčených orgánů.
2: O dočasnou stavební uzávěru v lokalitě Šantovka dlouhodobě usiluje například spolek Za krásnou Olomouc. Podle Martiny Mertové by byl právě nyní ten správný čas.
4: Víme, co se v území chystá a myslíme si, že pro stejná práva pro všechny investory je potřeba udělat ten krok.
2: Změny územního plánu v lokalitě Šantovka by měli olomoučtí zastupitelé projednávat na některém z příštích zasedání. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Letošní jarní mrazy, sucho i přívalové deště poškodily místy úrodu zeleniny, informovala o tom Zelinářská unie Čech a Moravy. Chladné počasí zasáhlo například rané brambory a zelí. Sucho komplikovala růst dalších jarních plodin, hlavně cibule, košťálovina, obilí. Některé škody způsobily taky bouřky a krupobytí. Zelináři upozorňují, že o výsledku celé sezony často rozhoduje jen několik dnů počasí a že opakované výkyvy představují pro pěstitele velké riziko. Zhotovitelé oprav třetího pavilonu základní školy vybírá v těchto dnech vedení České vsi na Jesenicku. Celý školní areál zasáhly předloni povodně. Rekonstrukce vyjde na zhruba 20 milionů korun. Část nákladů pokryjí dotace. Vedení obce chce mít stavební firmu vybranou začátkem června. Pokračuje nezávislý starosta Petr Mudra.
5: Dojde ke kompletní rekonstrukci, to znamená výměně všech rozvodů, topení, voda, elektřina, plyn, výměně vnitřních prostor, to znamená podlah a kompletnímu vybavení celé školy, protože už ta budova měla přes 60 let. Tam odhaduje náklady kolem 20 milionů korun.
0: Část centra Přerova obsadili profesionální hasiči, soutěží ve vyprošťování havarovaných aut. Akce se účastní jednotky z Olomouckého a Zlínského kraje, taky ze Slovenska. Vjezdu k vyprošťování podle mluvčí hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Lucie Balážové přibývá. Loni jich v regionu měli 120.
6: Rok od roku máme, dejme tomu, o 50 zásahů víc, takže to číslo je enormní. Musím asi připomenout v tuto chvíli, že jde opravdu vždy o závažný zásah, jde o čas. Je to pod obrovským stresem pro ty hasiče a ve většině případů jde prostě o život. Takže opravdu jako 120 takhle závažných zásahů je vysoké číslo.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté se připravují na Itálii, se kterou odehrají čtvrté utkání ve skupině mistrovství světa. Zápas začne v 16:20.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno nebo oblačno, místy přeháňky, teploty 19 až 22 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 stupňů a mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Odstraňování následků srážky osobního auta s nákladním vozem pokračuje na Olomoucku. Na silnici z Litovle do Loštic nehoda se stala na křižovatce na Mladeč. Místo havárie je s opatrností průjezdné.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Napětí pomalinku stoupá mezi fanoušky našeho hokejového týmu na mistrovství světa ve Švýcarsku. Jak jste slyšeli, budou hrát proti Itálii od 16 hodin a 20 minut. Tak pokud budete fandit, tak my samozřejmě fandíme s vámi v Českém rozhlase Olomouc. A do té doby si můžete ale užít s námi třeba trošku zábavy, také trochu soutěžení, protože fandit a držet palce budeme i vám, kteří už za malou chvíli budete soutěžit v Hřebících. Náš vědomostní kvíz otevřeme dnes s knihou Richarda Pachmana Vůle žít. Jsou to takové povídky a autorova zamyšlení nad současným světem. Silné životní osudy i témata vnitřní síly. Kniha může být vaše, stejně tak kniha Máš nárok na život. Žij, jako by ti zbýval jen rok. Co kdybyste věděli, že vám zbývá pouhý rok života? No tak pozor, není to žádná dramatická kniha, ale kniha plná zajímavých zamyšlení. No a máme tady pro vás i bloček s propiskou bez sipu a spoustu CDček s hudbou i mluveným slovem. Od mikrofonu se na vás těší Zora Ježková na telefonu 221 555 444.

0: dostanete hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Hovořili jsme o řadě cen, které tady pro vás máme připraveny, a na jednu jsem zapomněla, a je to cena velmi krásná pro celou rodinu. Chtěli byste se zúčastnit festivalu vojenské historie na hradě Hlavštině? Je to už tradiční akce, koná se tento víkend, a pokud byste chtěli jako rodina, tedy dva dospělí a tři děti, tak tady pro vás vstupenku máme. I oni si můžete zasoutěžit, včetně knížek samozřejmě, které tady pro vás máme, bloček s propiskou nebo CDček. Telefon 221 555 444 a první z vás už je na lince. A je to kdo? Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím, Leoš Rýmaře.
2: Vítejte, pane Leoši, dobrý den. Takže z těch 10 otázek, k čím začneme?
3: Tak zkuste jedničku.
2: Otázka číslo 1. Tak pozor, dneškem končí v kalendáři znamení býka. Od zítřka bude následovat jiné znamení. Já předpokládám, že vy asi nejste narozen v býku, nebo jste? Měl jste?
3: Ne, já jsem
2: rak. Tak co myslíte, co bude následovat po býkovi? Je to lev, nebo berán, anebo blíženci?
3: Blíženci
2: říkáte, a je to přesně tak, ano. A myslím, že rak je zrovna po blížencích, je to tak?
3: No, ano, já jsem lev.
2: A vy jste lev. Takže ano. Zdravíme samozřejmě i všechny blížence, které to čeká od zítřka, to je jejich znamení. Pro vás je to první bod, tak pojďme dál.
3: Tak zkuste dvojku.
2: Jakému zvířeti se říká lvoun? Je to za A lachtan, za B leopard, nebo za C kříženec lva a pumy?
3: No já si myslím, že to je ten lachtan.
2: Je to takzvaný lachtan hřivnatý, samice a samec se odlišují právě tou mohutnou, hustou hřivou. Výborně, velký potlesk. Tak a do třetice.
3: Tak trojku.
2: Braniborské koncerty, Matoušovy pašije nebo Umění fugy, to jsou nejznámější kompozice jednoho slavného hudebního skladatele, kterého? Braniborské koncerty, Matoušovy pašije. Giuseppe Verdi za A, Johann Sebastian Bach za B, Leoš Janáček za C.
3: No tak, když Braniboři, tak by to byl Němec, ne? Tak asi ten
2: takže... Bčko říkáte? Ano, je to tak. Výborně, máme tady prvního výherce, moc blahopřejeme. Výběr ceny je bohatý, takže předáme do režie. Je to na vás. Nashledanou.
3: Děkuju a zdravím tamhle soutěžícího Olomouce. Toho...
2: Myslíte pana Roberta, kterému
3: Roberta,
2: se stále nedaří, ano, držíme palce. Tak
3: a mi daří.
2: Děkujeme vám, pane Louši. Nashledanou. Hřebíky, zdraví teď koho a odkud? Dobrý den.
4: Dobrý den, Marie z Olomouce.
2: Dobrý den, paní Marie. Od čtverky do desítky je to vaše.
4: Poprosím vás šestku.
2: Která rostlina má latinský název Humulus lupulus? Humulus lupulus je buď za A humus setý, nebo za B chmel otáčivý. A nebo za C prvosenka jarní?
4: Asi za B chmel?
2: Ano, ano, ano, je to přesně tak. Pojďme dál.
4: Pětku poprosím.
2: Když má někdo pyrózu, čím trpí, co ho trápí pyróza? Za A svědí ho kůže, za B třesou se mu ruce, za C pálí ho žáha.
4: Ještě jednou, pardon.
2: Svědění kůže, přes rukou, pálení žáhy.
4: Za A.
2: Jauaj! Bohužel, pálení žáhy, za C, to je správná odpověď. Škoda. Tak těšíme se příště, paní Marie, děkujeme za hru. Nashledanou.
4: Nashledanou.
2: A pokračujeme v hřebících s kým na telefonu 221 555 444. Dobrý den.
5: Dobrý den, Honza z Prostějova.
2: Dobrý den, Honzo, vítejte. Takže od šestky nahoru.
5: Tak šest.
2: Čím se zabývá obor psychologie s názvem matrimoniologie? Matrimoniologie. Matrimoniologie se zabývá za A vlastními jmény dětí, za B manželskými vztahy, za C finančním poradenstvím v těhotenství. Pohybujeme se v psychologii.
5: To je úžasná otázka, to dáme za C. A...
2: Finanční poradenství říkáte?
5: To dáme.
2: Když se pohybujeme v psychologii, no...
5: Těžko.
2: Jsou to manželské vztahy, samozřejmě.
5: Vidíte.
2: Škoda.
5: Moc lidí neví, určitě.
2: A vy si s námi určitě chcete zahrát příště, tak jasně, se budeme těšit. Jasně. Děkujeme, nashledanou. Krásný den i vám. A pokračujeme dál. Kdo je na telefonu hřebíku Českého rozhlasu Olomouc? Tak, ještě jednou. Halo, už se slyšíme.
6: Dobrý den, tady ano. Je Dobrá z Hranic.
2: Zdravíme Dobru z Hranic 78910.
6: Takže sedmičku.
2: Tipněte si, jak dlouho žije průměrný velbloud. Velbloud, tak je to velké zvíře, žije asi 5 až 10 let. Nebo za B 10 až 20. Nebo za C 40 až 50 roků.
6: Já dávám za C.
2: A je to přesně, velbloud je celkem dlouhověké zvíře. 8, 9, 10, osmička. Které z těchto hornin se říká bazalt? Bazalt, tak to je buď za A lignit, nebo za B čedič, nebo za C ultramarín.
6: Vůbec nevím, Cčko.
2: Ultramarín říkáte, že je bazalt. Bazalt je čedič. Škoda. No tak nedá tak se nic dělat. Děkujeme. Děkujeme za hrumy. Nashledanou. Krásný den vám. Tak tady to nedopadlo, nicméně skončili jsme dnes s jedním výhercem, blahopřejeme a samozřejmě si s námi hru můžete vyzkoušet opět zítra v tomto čase.
7: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Pamatujete na knihu Děti z Bulerbinu? Četli jste ji jako malí a líbila se vám v dobrodružství té známé šeskice? Tak my si o ní za chvíli něco povíme víc, protože do parády, tak říkajíc, si tuhle knihu vzal Český rozhlas. Za chvíli povíme proč.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Oceňovaná pianistka Kristýna Bárta s projektem Red Landscape, ve kterém se představil slovinský saxofonista Jure Pukl a zpěvačka Petra Brabencová, s úspěchem vystoupila loni v Boskovicích. Prostě jazz bez hranic. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Kristýny Bárty a Red Landscape.

0: a posluchače příběhem provede herečka Bára Hrzánova.
1: Teď vám budu vyprávět o velikém nečase, který přišel krátce před Vánocemi.
2: Pamatuju si, že jsem jej měla strašně ráda tu knížku a ilustrovala ji Helena Zmatlíková a já jsem strašně toužila taky mít ten přelejzací strom mezi těma oknama, to jsem strašně záviděla. A podobnosti tam byly, že my jsme v létě taky u nás na chalupě v Sudetech, tak jsme skákali do sena.
3: Bára Hrzánová se díky četbě vrací i do svého dětství a jak přiznává, s knihou Děti z Bullerbynu se poprvé setkala, když jí bylo 6 let.
2: Měli jsme podobný vlastně společenství, podobný party, jako ty děti z Bullerbynu.
1: Jak se vy, děti z Bullerbynu, dnes dostanete domů?
2: Ona se umí radovat úplně ze všeho. A to se mi strašně líbí a to si myslím, že máme společný. Tak on to má každý člověk, akorát někdo to v sobě pohřbí a někdo ne.
3: To si myslí o hlavní hrdince, vypravěčce Lise. Astrid Lindgrenová knihu psala mezi léty 1946 a 1966. U nás se na pultech knihkupectví poprvé objevila v roce 1962. Proč text oslovuje i současnou nejmladší generaci, si nedokáže vysvětlit režisér Aleš Vrzák.
4: Ta jakási naivita toho textu, která ale ukazuje nějakou jako čistotu v rodinných vztazích, v tom, co je kamarádství, co je vztah k přírodě. A ono to teď teda vyznívá hrozně transparentně, ale jsou to nějaké základní hodnoty, kterým se vlastně ta švédská klasika věnuje.
3: A právě proto je pořád tak oblíbená i mezi českými dětmi.
4: Pro mě je to záhada. Já vlastně, když vnímám svět, v kterém se pohybují děti, tak mi přijde, že se vlastně posunuje jinam, než je tahle ta základní hodnotová čistota. Takže asi ta obava o ten hodnotový svět nemusí být veliká.
3: První audioknižní zpracování Dětí z Bullerbynu vzniklo před 11 lety. Tehdy si text vybrala Libuše Šafránková.
5: Jmenuji se Lisa. Jsem holka, to se ostatně pozná podle jména. Je mi 7 let a brzo mi bude 8.
3: Děti z Bullerbynu uvede v rámci projektu Severské léto Radio Junior. Srpnové premiéře bude v červenci předcházet repríza Pipi dlouhé punčochy. I tu pro rozhlas před bezmála 20 lety načetla Bára Hrzánová. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: bývalý zpěvák skupiny Deep Purple Ian Gillan se v roce 1978 rozhodl zkrátit název své kapely pouze na příjmení a vrátit se k hardrockovým kořenům. Eponymní deska tehdy vyšla jen v Japonsku, i proto se jí říká The Japanese Album. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Gillan.
1: Víte, co posloucháte? Je mnoho rádií, ale jenom jeden rozhlas.
2: Až vás budou příště oslovovat v anketách, tak prosím, musíte říct, poslouchám Český rozhlas Olomouc, ne Rádio Olomouc, protože oni nám to, když řeknete rádio, nepřipíšou.
3: To si musím napsat, abych to nezapomněl.
2: Jo.
1: Pomozte nám chránit naši značku. Jsme Český rozhlas Olomouc. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Proč se vlastně dnes Čunín, místní část Konice, jmenuje právě Čunín? Jazykovědci o jméně mají jasno, ale legendy ještě více. Nejen o jméně však bude dnešní pohlednice Mirka Kobzy, který prozradí také to, že tam byla lazaret za 30leté války a že obec vždy měla blízko právě ke Konici.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Čunín leží v malebné krajině Drahanské vrchoviny, kde se rozkládá podél divokého potoka v úzkém údolí přecházejícím do kaňonu Čunínského žlebu, který si vyhlédli hlavně chataři. Počátky dějin Čunína jsou spojeny s rodem pánů z Konice, kteří jsou na nejstarší listině z roku 1351 uváděni jako majitelé obce. Ta patrně vznikla na přelomu 13. a 14. století při kolonizaci zdejšího území, která byla řízena právě pány z Konice. S konickým panstvím pak obec souvisela téměř po celou dobu své existence. Až v roce 1602 se vesnice načas stává součástí menšího panství patřícího ke Stražisku. To však platilo jenom do roku 1684, kdy byl Čunín opět připojen ke konickému panství. Pod jehož správou vydržel až do konce patrimoniální správy v polovině 19. století. Při toulkách touto vesnicí se nemůžeme nezmínit o jejím jméně, které připadá mnoha návštěvníkům pejorativní. Existuje však pověst zaznamenaná Františkem Vybíralem přímo v Čuníně, která říká, že název vznikl v podstatě nedorozuměním. Jednou prý procházel přes místo, kde dnes stojí vesnice, nějaký pocestný a potkal tady pasáčka, který pásl vepře. Zeptal se tedy, jak se pastvisko, na kterém se nachází, jmenuje. Pasáček mu ale moc nerozuměl a tak odpověděl, že pase Čuňata. Pocestný se usmál a šel dál. V nedaleké Konici pak se smíchem vyprávěl, že prošel kus světa, ale s takovým názvem pastviny, jaký mu prozradil pasáček nedaleko odsud, se ještě prý nesetkal. Koníčtí se tomu také smáli, ale pastvisku už jméno zůstalo. A když později postavili vesnici, přejala jméno Čunín i ona. Zajímavé je, že v minulosti, zejména v 16. století, se obec psala i Čumín. Postupně se ovšem vrací k původnímu názvu, o němž historikové a jazykovědci tvrdí, že její obec ve skutečnosti dostala podle člověka nazývaného Čuňa nebo Čuně. Mohlo to být skutečné jméno nebo jenom přezdívka. Nicméně v názvu této obce pak přežilo po staletí. Čunín byl na Konici vázán nejen majetkově, ale i duchovně, neboť právě do konického kostela se docházelo z Čunína na mše. Dokonce tamní kněz Jan Strakonický žaloval v roce 1574 majitele panství Matyáše Laškovského ze Švábenic, že nevede lidi z Čunína, aby mu dávali plat, který mu už 2 roky dluží. Patrně to byl důsledek počínající reformace, která skončila až po Bílé hoře. Dnes je v obci kaple zasvěcená Nejsvětější Trojici, která byla postavena v roce 1840 na místě starší dřevěné zvonice. Menší a patrně i mnohem starší kapličku svaté Anny najdeme nad vesnicí u silnice do Křemence. Podle místní legendy stojí nad hrobem vojáků z období 30leté války, kteří prý někde tady měli dokonce lazaret. V obci byla už od poloviny 19. století škola, vyučovalo se tady však ale už dříve, většinou však v soukromých domech. Dnes je Čunín součástí Konice a také vyhledávanou rekreační oblastí. Zdejší chataři jsou z části také hybateli společenského sportu a kulturního života obce. Fungují však tady i hasiči a včelaři. Pod vesnicí pak je soukromý rybářský revír Čertovy rybníky, který je bohatě navštěvován nejen sportovními rybáři. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Čunína, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Že v Jeseníku budou mít chytré veřejné osvětlení, tak i o tom povíme víc v dalších zprávách Českého rozhlasu Olomouc v 15 hodin.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: 15 hodin.
5: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Jarní mrazy způsobily pěstitelům ovoce škody za více než miliardu korun. Novinky o dění v Přerově jsou na webu radnice, nově i v audiopodobě. V muzeu v Litovli dnes začíná výstava o včelách a včelařství. Polojasno až oblačno, místy přehánky teploty až 22 stupně Celsia, mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Sadaři v Česku sklidí letos podle odhadu pouze 65 až 70 tisíc tun ovoce, což je přibližně polovina průměrné úrody. Ztráty po jarních mrazech počítají na stovky milionů korun, říká předseda České ovocnářské unie Martin Ludvík.
6: Když uděláme nějaké vyčíslení poklesu těch tržeb, to znamená ztrát na úrovni tedy těch farmářských cen, když to srovnáme s pětiletým průměrem s vyloučením extrému, tak nám ta škoda vychází někde na 1,3 miliardy korun.
4: Zhruba miliardová škoda připadá na jablka, která jsou u nás nejpěstovanějším ovocem. Zájemci o dění v Přerově můžou na internetových stránkách radnice nově využívat službu audionovinek. Písemné zprávy převádí do zvukové podoby umělá inteligence. Automaticky prochází obsah webu, vybírá aktuality, nové články a události z kalendáře akcí, skládá z nich audiosouhrn. K dispozici je na titulní stránce webu, doplňuje Pavla Roubalíková z kanceláře primátora.
7: Reagujeme tím na proměnu návyků. Lidé chtějí mít přehled, ale ne vždy mají čas pročítat dlouhé texty. Novinka umožní sledovat dění ve městě během běžných činností, ať už jde o cestu do práce, sport nebo ranní kávu.
4: Jesenická radnice zavede chytrou evidenci veřejného osvětlení. Přibližně 2400 sloupů dostane své číslo a vlastní trvalý identifikační štítek s QR kódem, který usnadní jejich přesné určení při hlášení poruch nebo poškození, uvedla mluvčí radnice Markéta Káňová. Projekt, jehož náklady jsou 250 000 korun, chce město spustit do konce letošního roku. Téměř polovinu získá ze dotací Olomouckého kraje. Na výstavu o včelách a včelařství zve muzeum v Litovli. Návštěvníci si na ní můžou vyzkoušet některé včelařské nástroje. Expozice potrvá do 27. září, pokračuje správkyně sbírek Hana Jemelková.
8: Je možné na ní vidět nejenom anatomii včel, ale také se část výstavy věnuje včelařům, produkci medu. Mezi ty nejzajímavější interaktivní prvky patří laboratorní mikroskopy, je možnost vyzkoušet si včelařské nástroje. Potom jsou tady už ukázané jenom produkty včelí, jako třeba včelí bos, propolis, medocukrové těsto.
4: Sport. Prostějovský tenista Jakub Menšík vypadl na antukovém turnaji v Hamburku v osmifinále. S 57. hráčem světa Ignáciem Busem z Peru prohrál 0-6, 3-6. Fotbalisty Prostějova bude v sobotním závěrečném 30. kole druhé ligy zachraňovat sportovní manažer Jiří Balcárek. Na lavičku Hanáků usedl už v sobotu v Příbrami poté, co klub po půl roce odvolal trenéra Jana Podoláka a jeho realizační tým. Prostějov o změně trenéra informoval na Instagramu.
5: Počasí.
4: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno nebo oblačno, místy přehánky, teploty 19 až 22 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 stupňů a mírný severozápadní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Osvětlení dálnice opravují dělníci na D46 z Olomouce do Prostějova. Potkáte je mezi 38. a 34. kilometrem. Jedou pravým pruhem mezi exity Slavonín, Olšany u Prostějova.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Tady je Český rozhlas Olomouc. V této hodině se s vámi vydáme třeba na závod hasičů do Přerova, anebo za vzácnými pamperiškami baheními. Probereme je v lokalitě na Drahanské vrchovině s botanikem vlaskovědného muzea v Olomouci a také naším regionálním stopařem Alešem Spurným. Počkejte si na to, hezký poslech.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Tak tentokrát se Aleš Spurný vydal do terénu s botanikem vlastivědného muzea v Olomouci s Františkem Lamlou. Hledali na Drahanské vrchovině pampelišky bahení.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Tak jsme se konečně potkali.
2: Ano, místní jakoby vytušili, že toto mám rád, tak mě navigovali, když jsem se ptal na rybník nebo jezírko, k trochu větší vodní ploše, než u které stojíme, k rybníku ve vedlejší vesnici Suchý. Je to pěkné místo, je to mnohem větší rybník a je tam i nějaké posezení, poblíž vinárna, takže pro teplejší počasí určitě moc příjemné místo i s koupáním. Tady stojíme spíš u mokřadu s rákosím na okraji vesnice Žďárna a vidíme krávu, jak se pase, a kolem pampelišek procházíme k pampeliškám.
3: A zatím procházíme spíš kolem takových obyčejných pampelišek, ale už se dostáváme na louku, kde se vyskytují hodně speciální bahenní pampelišky, které jsou u nás dnes velice vzácné a na Moravě jsou v podstatě jenom dvě pěkná místa, kde se na takovéto druhy narazit. A my jsme právě na jednom z nich.
2: Já jsem si o pampeliškách něco včera přečetl na internetu a zjistil jsem, že se zajímavým způsobem rozmnožují, že vlastně tam možná nedochází k přesunu těch genů opylováním.
3: Právě tady ten zvláštní způsob rozmnožování je asi hlavním důvodem, proč jich je tolik druhů, a tedy druhů dost podobných a velice špatně rozeznatelných. Velká část těch druhů nepotřebuje k rozmnožování to opylení, vytváří nažky a dokáží se tímhle způsobem klonovat. A právě proto vytváří takové izolované populace, ve kterých se následně hromadí mutace a které si žijí svým životem a vlastně postupem času se z nich stávají druhy. A tak to vzniká to obrovské množství druhů. V České republice jich je kolem 200 v současné době, ale ještě jich je spousta nepopsaných. A právě i teď jsme na lokalitě, kde ještě několik druhů čeká na svůj vědecký popis.
2: Když se tu porozhlednu, tak vidím pouze tedy pampelišky a vy vidíte několik druhů pampelišek?
3: No, já vidím minimálně dvě skupiny pampelišek. Tady můžeme vidět jak ty pampelišky obyčejné, takzvaně ruderální se jim říká, tak pampelišky bahení. Ty jsou obvykle takovéhle drobnější, důležité jsou takzvané zákrovní listeny, tyhle útvary, které u těch běžných pampelišek jsou svěšené dolů, ale u těch baheních takhle objímají ty vnitřní zákrovní listeny. Také mývají obvykle uši listy, ty vzácné bahení pampelišky, a vyskytují se, jak už název napovídá, na vlhkých stanovištích, na vlhkých loukách nejčastěji. Na suchu je nenajdete.
2: A cože jste za těmi pampeliškami vyrazil právě sem?
3: Tohle je vlastně jedno z mála posledních míst na Moravě, kde vůbec je lze vidět. Takže jsem se měl podívat, ještě snad i trochu zadokumentovat tu variabilitu, protože u všech těchto zbylých lokalit neustále hrozí, že zaniknou.
2: To znamená, že je to ohrožený druh?
3: Těch druhů bahenních pampelišek je u nás kolem 30 a mají jednotky až možná nižší desítky lokalit, ale všechny jsou silně až kriticky ohroženy.
2: Proč právě tady na Drahanské vrchovině Větrné a ne v nížinách, kde máme taky bahno nahané, se těm pampeliškám líbí?
3: No, oni totiž k životu potřebují kromě toho bahna ještě jednu věc, a to je citlivé extenzivní obhospodařování těch stanovišť. Nebude se jim nikdy líbit na nějakém poli nebo cestě. Oni potřebují zkrátka buď extenzivní pastvu, to znamená, že ta loučka se prostě po část roku pase. Taky vhodnou náhradou tady tohoto typu managementu je seč, ale která jim vyhovuje třeba i dvakrát ročně, což už se dnes na většině těch lokalit neprovádí.
2: Takže ty krávy vlastně tady dělají dobrou službu, které se vedle nás pasou.
3: Ano, ty tu dělají skvělou a jenom těžko zastupitelnou službu. Vlastně bez nich by tady ty pampelišky dost možná už nebyly.
2: Ale krávy znám třeba i z nízkého jeseníku, dokonce i z hrubého jeseníku na pastvinách.
3: Tam bývá právě ta pastva leckdy příliš intenzivní. Pokud těch krav je na té pastvině mnoho, tak oni ještě speciálně ty pampelišky si vybírají a ty jsou takové dužnaté, chutné, takže ta pastva musí být extenzivní, musí to být prostě jedna až třeba pět krav na velkou plochu, kde jenom trošku rozrušují ten povrch, trošku ho rozšlapávají a regulují tu konkurenci.
2: Takže na okraji Žďárné, ještě před značkou obce doprava od Olomouce, od Prostějova, od Plumlova, a tady najdete pampelišky, poblíž se pasou krávy. Můžeme hledat zajímavé pampelišky třeba i na jiných místech než na Drahanské vrchovině?
3: Pokud byste se jim chtěli věnovat, což teda je, řekl bych, skoro celoživotní poslání, pustit se do pampelišek, tak se dají zajímavé druhy hledat leckde. Nejenom na vlhkých stanovištích, ale klidně i na nějakých písčinách nebo skalách. Ta diverzita je tam do značné míry ještě neobjevená, nepopsaná, takže směle do nich.
2: Zdrhanské vrchoviny, Aleš Spurný, Český rozhlas.
0: Regionální stopař.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Játra nepoškozuje jen alkohol, ale také špatná životospráva, přejídání nebo cukrovka. Diagnóza pak zní steatóza, což je metabolická porucha jater narušující průběh důležitých funkcí, které největší orgán lidského těla zastává. Nemá prakticky žádné příznaky, je ale nebezpečná, což vysvětlí internista Jan Gregar, který bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
2: Další návrat na loňský mohelnický folkfest, jeho šestý ročník, nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Tentokrát si poslechneme další dvě kapely z Morava scény, Monopol a Mirek Uhlán Session. Zavítáme taky na velkou scénu, kde skvěle zahrál Michal Tučný Revival. Na 9. setkání s folkfestem v pořadu Na cestě, neděli 24. května po 15. hodině, vás zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

S vámi Český rozhlas Olomouc a teď také Věra Špinarová a za malou chvíli už se vypravíme do Přerova za hasiči, kde tam mají závody. V čem, co zkoušejí? No prý je to hodně náročné, tak s reportérkou si za chvíli povíme víc.

0: Profesionální hasiči z Olomouckého a Zlínského kraje a také ze Slovenska dnes zamířili do Přerova na soutěž ve vyprošťování osob havarovaných aut. Na akci na náměstí Přerovského povstání se vydala také naše reportérka Lenka Kratochvílová. Lenko, vítej ve vysílání. Už víš, kdo v soutěži zvítězil?
1: Pěkné odpoledne. Tak já musím říct, že ta soutěž opravdu před malou chvílí skončila, měla totiž časový skluz. Teď probíhá vyhlášení výsledků. Já jsem tu tabulku výsledků získala před malinkou chvílí. No a jak se na ní dívám, tak vyplývá z ní, že v tom celkovém pořadí nakonec zvítězilo družstvo pořádajících hasičů z Přerova. Druhá příčka patří družstvu z Kroměříže a třetí z Uherského Hradiště. Doplním, že do té soutěže dnes se nastoupilo celkem

0: s jejich velitelem Jakubem Fojtíkem.
1: Bylo to těsné.
2: Bylo to těsné.
1: Bylo to těsné, měli jsme tam menší problém s tou střechou, s tím nástrojem, že nám vlastně šel, máme takové pravidlo, že by ty baterky nebo jakoby ten nástroj neměl jakoby zasahovat do toho auta, takže tím, s tím jsme se hodně prali a pak jsme museli jít vlastně crash výstupem co nejrychleji, vlastně v rámci té soutěže, co nejrychleji dostat toho pacienta, aby vlastně jsme ho dostali živého ven z toho auta.
2: Jste zvědavý na to hodnocení?
1: Jsem hodně, protože je to pro nás nové, je to pro nás třetí soutěž, takže furt se učíme a hlavně toto nás posune dopředu a hlavně i právě ty poznatky těch rozhodčích a tady právě i ty, když řeknu chyby, prostě chyby se dělají všude, si myslím, jakože nikdo není bezchybný a právě těma chybama se dokážeme jenom posunout dál.
3: Lenko, jak často hasiči výjíždí v Olomouckém kraji k vážným dopravním nehodám?
0: Tak bohužel těch případů stále přibývá a to i přesto, že podle oficiálních statistik BESIPu smrtelných nehod na českých silnicích ubývá. Loni na 1 milion obyvatel zemřelo 43 lidí. No a olomoučtí hasiči v loňském roce vyprošťovali z havarovaných vozidel celkem 120krát. A to je podle jejich mluvčí Lucie Balážové velmi vysoké číslo.
4: Rok od roku máme, dejme tomu, o 50 zásahů víc, takže to číslo je enormní. Musím asi připomenout tuto chvíli, že jde opravdu vždy o závažný zásah, kdy jde o čas. Je to pod obrovským stresem pro ty hasiče a ve většině případů jde prostě o život. Takže opravdu jako 120 takhle závažných zásahů je vysoké číslo.
0: No a Lucie Balážová mluvila taky o příčinách těchto nehod.
4: Řekla bych, že je to nepozorností řidičů za volantem, protože opravdu čím dál častěji se i s policisty setkáváme s tím, že lidé nedávají pozor, věnují se telefonu, po případě svačině, po případě třeba pití, kávy a podobně a nevěnují se naplno řízení, rozptylují pozornost mezi věci, které nejsou v tu chvíli důležité.
0: Co je taky důležité, tak hasiči aktuálně modernizují svoji vyprošťovací techniku. Mají AKU, hydraulické vyprošťovací zařízení s bateriemi, místo toho, aby byly napojené na takové ty agregáty s dlouhými šňůrami. Jak mi sami říkal, je to velká výhoda, je to urychlení toho zásahu, jeho zefektivnění. No a samozřejmě ty nástroje jsou mnohdy i lehčí, lépe se s nimi pracuje.
3: Profesionální hasiči dnes v Přerově soutěžili ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Byla u toho i naše reportérka Lenka Kratochvílová. Díky, naslyšenou.
0: Rádo se stalo. Pěkný den.
5: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Odplotny Skok. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 20. května od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákově 19. Výhradně ženské obsazení bluegrassové kapely, to se hned tak neslyší ani nevidí.
1: Z místa.
2: Za hanáckými pivoňkami do Senice na Hané se vydáme v dalším vydání reportážního Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Pivoňkám se říká královny jarní zahrady. Jsou symbolem štěstí a šťastného manželství. Patří k nejstarším pěstovaným okrasným a léčivým rostlinám na světě. Která z odrůd je nejpopulárnější? Jaké podmínky jsou pro ně nejvhodnější? A jak rychlá bývá sklizeň? Dozvíte se v neděli po 9. hodině. K poslechu zve Dita Vojnarová.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Když vás pozveme k dalšímu vysílání Českého rozhlasu Olomouc, podíváme se aspoň trošku po olomouckém kraji. Víte, že v Doma Myslicích vás právě dnes čeká poutní mše svatá. Je to tak u příležitosti svátku svatého Jana Nepomuckého a v kapli proběhne od 18. hodiny. Nezapomeňte, že v Prostějově můžete ještě také zítra zažít jarní dny zdraví. Ten program Dnů zdraví, kde můžete absolvovat různé prohlídky, probíhá na dvou místech v prostorách restaurace Národního domu na náměstí TG Masaryka taktéž. Takže to je krátce Prostějov. Mimochodem, v Prostějově se dnes ještě také můžete setkat se spisovatelem Markem Torčíkem. A je to v knihovně v zámku. Městská knihovna Prostějov vás tam zve na 17. hodinu. No ještě alespoň naskok na Jesenicko a také Šumpersko. V Šumpersku vás dnes zvou přímo v Šumperku, tedy do klášterního kostela na koncert klavírního oddělení tamní základní umělecké školy, a to od 18. hodiny. No a třeba v takovém Jeseníku, tak tam pro vás připravili jednak besedu na téma, co vám sluší. Je to o typologii, o vizážistice v Priznicových léčebných lázních v zrcadlovém sále od 19. hodiny. Tak dámy, můžete se přijít zkrášlit, ale samozřejmě i pánové. A Vinskovu kafe v Jeseníku nabízí koncert blues Jana Audrlického, taktéž od 19. hodiny. Tady v Českém rozhlase Olomouc vás za chvíli přivítá Martin Písařík. Zamíříme do geometrického středu Česka. Víte, kde to je? Tak za chvíli povíme.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že geometrický střed České republiky se nachází v obci Číhošť v okrese Havlíčkův Brod? Pokud byste si mapu naší země vystřihli z papíru a pak ji chtěli napíchnout na tušku tak, aby byla v rovině, museli byste se trefit hrotem právě do Číhošti. Obec, v níž žije zhruba 305 obyvatel, je ale známá hlavně příběhem z doby komunistické totality. Na jeho počátku byla zpráva o zázraku, kdy se na oltáři tamního kostela údajně sám od sebe pohnul kříž, na jeho konci pak mučednická smrt faráře Toufara, kterého kvůli nařčení z podvodu utírala státní bezpečnost. Nároky na to, že jsou středem Česka, by mohlo vznášet více míst. Třeba Golčův Jeníkov v okrese Havlíčkův Brod. Pokud byste kolem republiky obsali sférický obdélník, z východu a ze západu by jej vymezili poledníky, ze severu a z jihu pak rovnoběžky krajních bodů Česka. Golčův Jeníkov by se nacházel na průsečíku jeho úhlopříček. V Kouřimi v okrese Kolín je pak takzvaný astronomický střed Česka, potažmo celé Evropy. Ten leží na průsečíku 15. poledníku a 50. rovnoběžky a počítají se z něho okamžiky astronomických úkazů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc. Víte, kam až zítra mohou vyšplhat maximální ceny paliv? My to víme. Prozradíme vše v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Olomouc. Budou tady za 4 minuty v 16 hodin a také celou řadu dalších důležitých informací pro vás máme připravenou. Třeba i pozvánku na koncert do Teplic nad Bečvou. Přehled počasí i toho, jak to vypadá aktuálně na silnicích. Pak už vás čeká humoriáda dnes s Kateřinou Macháčkovou a vy, kteří jste neskyhli třeba už ráno či dopoledne poslouchat vysílání Českého rozhlasu Olomouc, tak si počkejte po 17. hodině na Den v kraji. Podíváme se, jak probíhal Den melanomu, anebo pozveme na výlet na Čertovy kameny nad Českou vsí. Zora Ješková vám přeje krásný poslech i dál s Českým rozhlasem Olomouc.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Olomoucké hejtmanství opět podpoří pohybové aktivity dětí v mateřských školách. Paliva zítra nejspíš znovu mírně zdraží. Ministerstvo financí zvedlo cenové stropy. České hokejisty čeká na mistrovství světa Itálie. Polojasno až oblačno, místy přehánky, teploty až 22 stupně Celsia, mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomoucký kraj rozdělí i letos mezi mateřské školy v regionu peníze na podporu pohybových aktivit dětí. Do projektu s názvem Sportymáček se přihlásilo 6 desítek mateřinek. Dohromady získají více než 1 700 000 korun. Pokračuje náměstkyně hejtmana Monika Hryzbilová z Hnutí ANO.
2: My přispíváme na nákup cvičební sady, na školení pedagogů a také na sady pro měření pokroku. A to celkovou částkou 30 000 korun, což je polovina nákladu na pořízení celého projektu Sportymáček.
0: Maximální ceny paliv zítra znovu vzrostou. Cenový strop pro benzín bude o 37 haléřů vyšší. Litr bude stát na nejvýš 45 korun 8 haléřů. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 42 koruny a 43 haléřů, tedy o 26 haléřů dráž než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Vláda plánuje cenové stropy určovat minimálně do konce května. Zhruba třetinu cest opravují dělníci v Kobylé nad Vidnavkou na Jesenicku. Silnice poškodily předloňské záplavy. Práce budou stát zhruba 35 milionů korun. Zaplatí je za pomocí státních dotací. Skončit by měli do podzimu, pokračuje nezávislá starostka Miroslava Rybáriková.
3: Je tam těch úseků poměrně hodně, je to přes celou obec, vlastně ty komunikace, které byly poškozené povodní, takže se zhruba opravuje 1/3 těch komunikací v obci. Dokončeno by to mělo být asi zhruba měsíc září.
0: V lázeňském domě Moravan v Teplicích nad Bečvou na Přerovsku vystoupí dnes v 19 hodin country hudebník Ivan Huňa. Na koncertu zahraje vlastní tvorbu i lidové písně.
4: Je to country vystoupení a já hraju country muziku. Hraju na kytaru, jo, kytara zpět. A jedná se o písničky vlastní i převzaté. Také na závěr koncertu jsou tam lidovky.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa v 16:20 proti Itálii. Národní tým bude plnit roli favorita i přesto, že pro mnoho hráčů je italská reprezentace velkou neznámou, včetně záložníka Martina Kauta.
5: Určitě je to neznámá, pro mě to bude první zápas proti ním, ale když budeme hrát stejně jako proti Švédům, tak si myslím, že bychom měli vyhrát a bude to jenom o nás, nepocení to. Si myslím, že jsme nebyli dobře v hlavách nastavení proti Slovencům a nechceme, aby se to opakovalo, aby jsme neměli nějaký potíže a chceme mít 3 body.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno nebo oblačno, místy přehánky. Teploty 19 až 22 stupně Celsia. V Jeseníkách okolo 14 stupňů a mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Osobní auto se srazilo s nákladním vozem v Prostějově v Plumlovské ulici na kruhovém objezdu z výjezdy do ulic Josefa Ladia Anglická. Je tam silný provoz, počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Humoriáda.
7: Začíná naplno, připraven Patrik Rozehnal, ještě přede mnou někdo už otevírá ústa.
8: Ano, Kateřina Macháčková. Vítám, zdravím.
7: Ano, to je
8: krásné odpoledne.
7: Když děláme docházku, ale je to tak.
8: Ano.
7: Můžeme začít. Všechno. Ano. Předmět nazvaný humor za mikrofonem.
8: Ano, humor. Ježíši Kriste, to zavazuje.
7: Jo.
8: Nejlepší je bezprostřední humor.
7: Bezprostřední humor.
8: Ano.
7: Dobře, vyhlašujeme dneska volnou zábavu.
8: Ano.
1: Humoriáda.

0: Tak, taky jsme optimisté. Věříme, že tahle hodina dobře dopadne i pro Kateřinu Machančkovou, která jako host. A teď jako na úvod pro koho? Koho vytáhneme?
1: Ano, já bych ráda slyšela Lubomíra Lipského s Václavem Lohnickým, kterého jsem leta moc dobře znala. A to, ta scénka se jmenuje Oddělení kýblů.
2: Dobrý den, dobrý den, prosím vás, pane informační, prosím vás, kde je tady oddělení kýblů?
3: Iglu? Iglu?
2: Ne, iglu, kýblů.
3: To asi až v létě, pane, v zimě jsou iglu vyprodaný.
2: Ale ne, říkám iglu, kýblů.
3: Jo, kýblu, tak ano. Moment, to se musím podívat do seznamu, říkáte kýbl?
2: Ano.
3: To je vodka, že jo? Kabelky, kartáče, karty. Nechcete radši karty?
2: Co pak o to, ale momentálně jaksi nemám na karty čas. Prosím vás, kýbl.
3: Kefir, kimono, klobásy, kmín, kmínka, vis, alaš, knobloch, to je vedoucí. Kouřové rovody, krupice, krupky, kruti, brka. Koukejte, co my všecko máme. Kukačkové hodiny bez kukačky.
2: Počkejte, co to je? Kukrku.
3: To je divadelní kukátko na zemínku.
2: Prosím vás, zkuste to třeba pod N, ano, N, jako nádoby.
3: No. Nadávky, vys reklamační oddělení.
2: Tak pod V, jako větší nádoby.
3: Vě. Tady, věstonická, Venuše, vys suvenýry z umělé hmoty. No,
2: tak se podívejte pod U, jako umělé hmoty, ano?
3: U. Hele, tady to bude. Umělé květiny, umělé řasy, umělé boky, umělá... To se vás netýká. Uklízecí potřeby.
2: No pozor, to by mohlo být uklízecí potřeby.
3: Uklízecí potřeby, vys manželské povinnosti. Aha, tak tadyhle, hadry na podlahu, podlaha na hadry, vázy, denní vázy, noční, vědra.
2: Vědra.
3: Vědra bez ucha, vědra s uchem.
2: Ano, vědra s uchem.
3: S uchem, vědra pánská, vědra dánská, chcete pánský nebo dámský?
2: Jaký je v tom rozdíl?
3: Dámský jsou na míru z donešeného materiálu.
2: No tak pánský. Prosím, které je to patro?
3: Sedmý patro. Ale jestli vám můžu poradit, tomu prodavači něco takhle jako přistrčte, rozumíte? Bokem.
2: Bokem, aha. Myslíte jako umělým bokem, jo? No samozřejmě. Tak sedmý patro vpravo. Děkuji vám. Nashledanou. Dobrý den, prosím pěkně, já bych prosil jedno pánské vědro s uchem. To jste vy?
3: K službám, prosím. A kdo jako?
2: No, teď jsem s vámi mluvil dole, v informacích.
3: A tak to ne, prosím, to byl můj bratr.
2: Jo, bratr, no tak proto. A to jste zřejmě dvojčata, víte?
3: No tak řeči dvojčata jsme, jenomže bratr je až z druhého manželství. Jaký vaše přání, prosím?
2: No tak já bych nutně potřeboval pánské vědro s uchem, prosím vás.
3: Jo, tak ve vědrech to jsme bohužel vyvědraní.
2: No tak, když dovolíte, já bych tady měl jaksi pro vás tadyhle takovou maličkost, že ano.
3: Ale to nemuselo být. Ale že jste to ví, tak by se tu snad něco našlo.
2: No tak.
3: Přejete si nízké a úzké, nízké a širší, vyšší a úzké, vyšší a široké.
2: No tak radši nějaké větší, ano.
3: A v jaké barvě, prosím? Můžete mít bílé, šedé, modré, krémové, béžové, hráškové, zelené, fialové, hnědé nebo snad růžové?
2: No tak to jsem teda na rozpacích safra, tak mi dejte třeba to růžové, ano.
3: Prosím. Tady je, hned vám to zabalím.
2: Ne, to ani nemusíte. Víte, já hrozně pospíchám.
3: Ale co pak?
2: Ono totiž u nás v bytě hoří.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Na přání Kateřiny Macháčkové, Lubomír Lipský a Václav Lohnický, ten tu tak často nebývá v těch ukázkách.
1: No ne, tak on jako moc, myslím, v těchto scénkách nevystupoval. No. Ale měl humorný role jako ve filmech různě. Jako,
0: takové ty že, menší, to typické.
1: Ano, ano. Marečku, podejte mi pero, nebo jo, hujer.
0: Už je čas,
1: jo, hujerovi, už je čas.
0: Ne, vážně,
1: ale on byl takovej jakoby kvapnej i v civilu. Já ho znám, protože v podstatě já jsem v jeho první inscenaci hrála, když mi bylo 22, když mě vzali do Libně do divadla a hrála jsem v moc jeho inscenacích a vím, že...
0: On jako, teda režíroval.
1: On tam režíroval, tam aha, nehrál. No a on měl třeba báječnou éru, jako v podstatě v 60. letech, kdy se tady hrál takovej budovatelský repertoár, tak tam se hrál All B. Williams americký hry a opravdu to byly třeba evropský premiéry těch věcí, jako kdo pak by se, nebo kdo se bojí Virginie Woolfový, All B. Byl dokonce na premiéře seděl.
0: To je legendární představení.
1: No úžasný. No a on třeba na první čtení, to tak všichni koktáme, ten text, jo, někdo si to ani nepřečet a on už běhal se stopkama po hledišti a už měřil, jak to bude dlouhý to představení. Jo. Takovej kvapnej, jako o pět kroků, jako hujer už je čas, o pět kroků napřed.
0: A to, aby pak věděl, kdy krátit, nebo jako proč tohle, aby pak nahlásil do programu, napište tam, že to bude trvat 128 minut.
1: Jo, nebo... o tom jsem nepřemýšlela, to je zajímavý. Tak asi to...
0: Jo. No tak musí mít nějakou představu asi.
1: No ne, právě, a měl časovou. A jo. Nebo běhal třeba, když bylo první představení, nebo pro důchodce dopoledne, tak běhal mezi takhle po straně jako hlediště, ano, a nabádal diváky, kdy se mají bavit.
0: Kdy se jako zasmát.
1: Ano, opravdu. No.
0: Smějte se, paní, smějte se.
1: Ano, tady, jako, nebo, a tak nebo mimicky aspoň, jako naváděl, jako k smíchu, nebo jo. Teď jako nic.
0: Chodil na kontroly potom, když se hrál třeba extra repríza, taky tohle dělal.
1: Tak na tou reprízu asi.
0: No, jako... nemyslím jako nějaké další. Jako
1: no, ne,
0: to...
1: ale tak jako on chodíval, ale ne jako, to byli někteří jako Otomar Krejček, který chodili na každý představení. Jo. A po každým jsme dostali na stroji připomínky, jo. Ale pak byli, kteří to nikdy neviděli, že jo, to představení už.
0: A to jste jako... obdrželi potom při další návštěvě divadla, jste dostali v obálce jako
1: ano, nebo dopis. Jsme to měli na vrátnici. Na vrátnici. Aby jsme se na to mohli připravit.
0: Paní Macháčková, máte tady od pana Kryči vzkaz?
1: Ano, to my už jsme věděli, my už jsme šli na jisto.
0: Jo. A co to třeba bylo? Jako, bylo to hustý?
1: Tak nebyl, no tak celkem, já jsem byla jako obrněná, ale vím, že třeba u Krejče, já jsem vždycky měla strašnou tremu a měla jsem hrozný mindráky, že jsem strašná a jednou na zkoušce jsem právě ve zkušebně takhle byla strašná a on po té zkoušce řekl, dneska byla nejlepší Kateřina a mě vám tak psychicky jako pomohl, posílil mě, že od té doby vím, že i studentům, když učím, vím, kde je potřeba pomoct.
0: Kateřina Macháčková, náš dnešní host, vybrala Lubomíra Lipského vedle Václava Lohnického. A právě toho si můžeme dopřát ještě s Miroslavem Homolou, tedy Lubomíra Lipského v další ukázce v konkurzu na Vrátného v baru. A nebo povídka v podání z úst Jiřího Grossmana, proč chci vést zanedbanou mládež z návštěvního dne pořadu Semafor. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou, když pošlete heslo humor, mezera a nebo B na telefonní číslo 90 011 04. K tomu Vašek Neckář.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Volejte, vytvářejte svůj pořad, teď rozhodujete o tom, jestli ta další ukázka bude s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou nebo s Jiřím Grossmanem. Vyjádřit se můžete na telefonu 731 800 900 a je tu taky SMS-kové číslo 90 011 04 Humor mezera A nebo B. A zvedáme dnes telefon s Kateřinou Macháčkovou.
2: Ano.
1: Komu? Dobrý den po telefonu.
3: Dobrý den.
1: I vám? Tak hlasujte,
2: ano.
1: Vybírejte.
2: Dobrý den.
3: Standa Zemník vás v Borozerovi.
1: Taky.
3: Chtěl
2: děkujeme.
3: Chtěl bych paní Macháčkou podpořit vybrání, souhlasím s ní.
1: Pana Lipského tedy. Dobře,
3: ano.
1: Tak jo.
3: Ano,
2: děkujeme.
1: Děkujeme za ten bod. Kdo dál?
4: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Patriku, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
2: Dobrý
4: den, paní Macháčková.
2: Vám také.
4: Přeju vám vše dobré, ať se vám daří, hlasuji pro Patriku pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný večer či příjemné čtvrteční ráno. Moje jádice Růžena z Rychnovska, nashledanou.
1: Děkujeme
2: moc.
1: Ještě někdo se přidá?
5: Jo, přidává se Světlá Hora.
1: Ano.
5: Zdravím úžasného hosta Kateřinku Macháčkovou.
2: Děkuji moc.
5: A souhlasím, skvělý výběr. Prosil bych pokračovat.
1: Dobrá, Lubomír Lipský, Miroslav Homola, konkurs na vrátného v baru.
6: Ale naše hosty rozhodně nemůžete tady šacovat.
7: Aha.
6: Mohl by z toho vzniknout skandál. Takový host by si toho mohl všimnout.
7: Jak to, co pak odsud je někdo střízlivý?
6: No ano, taky se stávají takové případy.
7: Tak to neplníte plán, víte?
6: Ale ano, ale podívejte se, přijde pán s dámou.
7: Ano.
6: Pán se patřičně setne.
7: Jo.
6: Ale dáma si jakž tak zachová ještě přehled.
7: No jo, ženský jsou bestie. To já znám z domova tohle. Helejte, když mi kluk skočí pro 2 litry piva, tak mi ho Růžena celý vypije. No jo, ale v restauraci si dá jenom limonádu, víte, aby se udělala hezkou a já, abych vynikl z té horší stránky.
6: No, podívejte se, taky vám tady vznikne problém,
7: ano.
6: Koho pustit dovnitř.
7: Ano.
6: Přijdou k vám cizinci.
7: Jo.
6: Poznáte podle toho, že...
7: Že mají peníze.
6: Ale ne, že...
7: Že můžou jezdit v autáku v opilí.
6: Ale ne, že mluví cizím jazykem.
7: No, to je fakt. Těžko si lze představit třeba maharadžu, jak mluví chocky, víte? Já přišíl te přívá na břítov, Hanálko.
6: No, vidíte.
7: U nás.
6: Tak podívejte se, přijdete třeba takhle.
8: Bonsoir, monsieur.
7: To je francouz.
6: No,
7: jak jste si zaspal nos, to jsem poznal francouz. To je francouz. V tom případě mu řeknu, foj, foj, messie, foj, foj, asseyez, na kole, no, a nastavím ruku.
6: A co, když přijde s dámou?
7: Tak nastavím dvě.
6: No, tak, tak dál.
7: Ano.
8: Good evening.
7: Angličan. To spíš Angličan, víte?
6: No, Angličan, no,
7: Angličan,
6: právě,
7: nebo... Či... Jo, tak to řeknu. Když Angličan, tak řeknu. Hello, lucky strike.
6: No.
7: Hello, Dolly. Cokej, bejt, okej. A nastavím ruku.
6: No, výborně. A třeba přijde takhle. Bono sera, signore. A víte, un tavolino libere.
7: A je, znám.
6: A?
7: Jak se řekl sera, poznal jsem, to je jich. To je jich.
6: No, prosím.
7: Sera, jich. Tak Budějovice a tak, víte? V tom případě řeknu, servu, signore, piškum prečinzano, čumendo, šupito presto, vonima gore, čau. A nastavím ruku.
6: Dobře. Guten Abend. Bitte schön, haben Sie noch ein Platz
7: hier? Ja, kisti hnát, sicher Platz furt immer wäre. Ahoj, Lili Marlen. A nastavím ruku.
6: Výborně, vidím, že ovládáte řadu jazyků.
7: Ano.
6: A co když k vám přijde Čechoslovák?
7: No, proč ne? No. Znouze i Franta dobrý.
6: No jo, ale co když přijde takhle? Márastovina, Máruško. Dejte, šéfičku, nebyl by tam jedno křesílko?
7: Jo, bylo, šéfičku, elektrický. A nastavím ruku.
6: Výborně, dál.
7: Ano.
6: Ej, dávejte pozor. Přijde tlustá paní se zrzavým přelivem a bude tam dělat strašný kravál.
7: Poženu svinským krokem.
6: Sláva, dobře, to je totiž moje paní.
7: Jo, už. Pardon. Tak v tom případě pardon.
6: Ne.
7: A kdybyste chtěl, tak...
6: Ne, já to nechám úplně na vás.
7: Výborně. Tak se přijatej.
6: No ne, počkejte, to my vám ještě napíšeme, víte? Obsadit takové místo, to není jenom tak. To musí být člověk ryzího charakteru. Musí být solidní. Musí mít, no prostě, dneska se nám do pohostinství loudějí všelijací živlové, berou úplatky.
7: Ano.
6: Nechaj se, prosím, urážet s propitným.
7: Pan vedoucí, ještě jste mi připomněl. Hlejte, s tím propitným jo? Jako co vyšacuju,
6: jo?
7: Tak jsem chtěl říct, že jdeme spolu samozřejmě na půl.
6: Výborně, pane Hlustý Sihák, jste přijat.
7: Děkuju, ocivě, děkuju.
1: Humoriáda. Lubomír Lipský, Miroslav Homola, ocitli jsme se s nimi v baru. V baru někdy byla, chodila nebo hrála něco barového?
2: Já barového?
1: No. Zpěvačku.
2: Tak já myslím, že no, zpěvačku jsem nehrála, já jsem byla ta naivka, tak do 40 jsem hrála ty naivní dívenky v baru. No, v baru ani si nepamatuju, jestli jsem někdy byla.
1: A poprvé, kdy?
2: Poprvé, kdy jsem byla v baru. No. Tak jako párkrát, zase to já jsem nebyla tak jako naivka, no ale vím, že jsme jako tak jako, no párkrát jsem byla v baru, no chodila třeba ve Varech na festivalu a tak, ano. No. No ale takže by sama, tak v podstatě já bych tak řekla, že ve čtvrtém ročníku na DAMU jsem měla už dítě. Takže já vlastně měla od začátku dítě, jo. Takže jak si teď...
1: Zbary byl útrum.
2: Ano, ne, takže, jak si ty, takže ten život byl se jako uspořádával trošku jinak, než jako
1: no,
2: by tak
1: jasně,
2: ty...
1: No, jasně,
2: teď, že volno a tak, no takže to bylo takový...
1: Maximálně do mléčného baru.
2: No, ale mléčný bary, to bylo úžasný.
1: No to jo.
2: Mléčný bary, snídaně v mléčném baru, no. To zmizelo.
1: No, bylo se.
2: A v baru taky, no, v baru to je taky. Pamatuju si na filmovém festivalu v Moskvě jako s Milošem Skalkou, jako, ale tam to bylo zábavný, protože tam byly jako hvězdy z celého světa, ale nikdo neměl ruble, stejně jako my, tak jsme si chodili vždycky i před cizíma filmama klanět takzvaně a za to jsme dostali 50 rublů, aby jsme potom utratili v tom baru, jo. Takže takovýhle, ale takže světový americký hvězdy, všichni jsme jeli autobusem do nějaké kina a tam jsme se poklonili za 50 rublů. To přece je úžasné.
1: Jo, jak dlouho jste tam byli?
2: Byli jsme tam týden, po 10 dní, no bylo to úžasné.
1: Kolik se dá stihnout filmu za den?
2: No ne, tak já jsem tak jeden asi, myslím, nebo dva, tak nebylo čas.
1: Aby
2: jo.
1: Nepoznali, že sakra chodí, ty herci vypadají všichni stejně.
2: No, a tak byli noví Cikáni jdou do nebe, ty tam ty hvězdy, ty ano. Tam zpívali a takový, to bylo opravdu, jsme byli všichni světoví.
1: Humoriáda je tady, kterou posloucháte a vytváříte. Za malou chvíli opět.

0: tak trochu RIA v našem vysílání díky Karlu Gottovi právě teď.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: A pokračuje Humoriáda s Kateřinou Macháčkovou. Vyčerpali jsme dvě ukázky, zůstali jsme u Lubomíra Lipského, nechtěli jste změnu, tak co nabídneme teď, co vybereme?
2: No já bych myslela, tady se mi zase takový ukazuje další jméno, Jiří Cízler, což byl takový mnohostranný umělec. A tak tam tady je Olučku Nekudovi v hotelu v Ostravě, Jiří Cízler.
3: V tom smyslu byl výborný, my jsme jednou byli v Ostravě, ještě jednou taky. A to byla taková schůze všech herců a zpěváků, já nevím, co všechno to tam bylo. A byla to taková jako, no, schůzka prostě, jako, že se vyměňovali názory, kde, kdo, jak, prostě, kde hraje a kam se a takovýhle ty věci. A on prostě v tom, my jsme přišli do hotelu a tam v tom hotelu prostě on, no, přišel, že jo, vyspal se a v noci se tam stala strašná věc, že prostě náhle všechno prostě jako tam přišel nějaký obrovský chlap, takovej bavorák to byl a teď si vzal nějaký tři holky a táhnul je do pokoje, jo, ale tam byly mříže a on vzal ty mříže a vyrval je úplně z těch zdí, protože měl strašnou páru. No a šel s nima nahoru někam a to byl ten první příběh a druhý příběh byl, že ještě někdo prostě, jo, jeden náš kolega prostě zapomněl klíč od pokoje, tak si šel říct od druhej, no a ono to, oni ho neměli nějak, tak tam zavolali nějakýho člověka, který prostě ty dveře jako vyvrátil, jo, a ono to taky se štíplo, po jedné té straně se to celý štíplo. No a on prostě ráno jsme se zbudili, já jsem přišel k němu a říkám mu to, teda včera si teda vypadal, to bylo hrozný. On byl po dvou panákách hotový, jo. A to bylo strašně, a co ty si tady proved? On má, co prosím tě, teď on byl takový bázlivý, co, jako co, já mám, no, vzal jsi si tři holky, jo, šel jsi s nima na pokoj, vyrval si dveře, kde se v tobě ta síla vzala, to nevím tedy. Ale ještě si šel nahoru prostě a tam si rozmlátil dveře, pak tam byla nějaká holka, chtěl si se tam dostampat. To není možný, přece to jsem já nemohl udělat. Vám tak se pojď podívat, Pepče. Dovedl jsem ho k těm dveřím, kteří byli ještě vyvrácení. On říkal, jo, to jsem nemohl já udělat, no to je vyloučený, přece ty připitomej, to je, jak se a proč a tohle.

0: budu se s ním bavit a ty podlezeš prostě pod tím takhle, no a jo, budeš pryč, já ho prostě zaměstnám, buď klidnej. Skutečně se to stalo, já jsem šel dolů, on měl kufřík ještě, tak mi ho dal, abych ho nes, jako, a plazil se takhle pod tím prostě do ven. A to byla ještě od toho pultu, kde tenhle člověk byl, tak byl ještě kus prostě k těm dveřím, který venkovním, jo. A jak les po čtyřech, tak ten pán se kouká, pán, prosím vás, co to dělá pan Nekuda, co mu je, že leze po čtyřech, a pán, to je takový jeho for, že on dělá pejska a jestli dívejte, on ještě potom zvedne nožičku a počurávám ty vrata a pak odejde v klidu, jo.
1: Začínali spolu Kateřina Macháčková a Jiří Cízler?
2: Ano. Já si pamatuju, já jsem jako dítě jsem vyrůstala v Českých Budějovicích a už ve 4-5 letech jsem hrála, odnášela komediantům činky. A tam hrál Jiří Cízler v orchestru na housle a můj táta Miroslav Macháček to režíroval, maminka Věra Štiborová hrála Mařenku, zpívala a táta tam objevil jako komediální talent Jiřího Cízlera, takže nakonec hrál roli Vaška, to je takový ten komický nápadník té Mařenky.
1: A tohle se říká, že on vlastně z toho orchestřiště vylez tady na to jeviště pomyslně, ano. Ale jak to ten táta jako objevil? Co ten Jirka dělal? Víme to?
2: Já nevím, tak mě byly 4 roky, já nevím.
1: Jako jestli to nevyprávěl,
2: nevím, co jsem dělala,
1: jako, jestli tam dělal nějaký opičky, nebo komentoval to nějak, nebo přehrával.
2: No ne, tak asi
1: zřejmě jo,
2: ale tak možná bych ještě nějaký jako žijící vrstevníky jako našla. A to je zajímavá otázka.
1: No. Co bylo tím opravdu?
2: No ne, a tak on, to asi bylo nejen během té zkoušky, že? Takovej ten, on byl strašně, že to muselo všechno ven z toho Jirky, jo.
1: Živelný.
2: Takže všemi směry, že jo. No, takže asi tam, no. A pak se ještě ukázalo, jak byl muzikální, že teda dobře zpívá, no.
1: Hraje, režíruje.
2: Taky. Režíruje, potom režíroval, že jo, s Uršulou Krukovou v těch malých formách, že jo, Semaforu. V Kladivadle, hrál v seriálech.
1: A vy dva jste se potkali nějak při hraní nebo nevyště?
2: Tady v tom, v té prodané nevěstě. Jinak ne.
1: No tak ale to je originální jako potkat se.
2: No ano, ne, tak to je, ano.
1: Většina lidí může vzpomínat na něj jako na herce, kolegů takhle hereckých a takhle jako, že
2: já si schválně najdu, kolik mu bylo, když mě byly 4 roky. V roce 55, no já si tady vygooglím, jako, kde se narodil.
1: Teď všichni počítají, ano. Přinutili jsme. A hlavně prosím, ale taky hlasujte a vybírejte, protože já vám teď dám k přemýšlení další jména. Máme tady Jiřího Cízlera a když už to padlo to semaforské období, kde se taky vyskytoval jako režisér, tak nabídnu Miloslava Šimka a Luďka Sobotu ve scénce Hádky na lavičce. Vybíráte si buď mezi show Jiřího Cízlera s Luďkem Nekudou, anebo Hádkou na lavičce s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. 731 800 900 telefonní spojení sem do studia, to SMS-kové 90 01 04. A teď vy rozhodujete o tom, co budeme vysílat. Vy si tuhle hodinu trochu s námi sestavujete dohromady, tak do toho.
3: Humoriáda.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme dál a vám dejme prostor přes telefonní linku 731 800 900. Dáváme vám ho společně s Kateřinou Macháčkovou dnešním hostem. Kdo je na telefonu a vybírá si z nabídky humoriádnické?
2: Dobrý odpoledne, tady Bohumír Zdrnovic, já vás zdravím oba dva.
3: Ano, děkujeme.
1: Děkujeme.
2: Já by si...
1: Cízlera anebo Šimka se sobotou Cízlera?
2: Šimka.
1: Dobře, tak jo.
3: Děkujeme moc za tip.
1: Ať se daří, mějte se pěkně a přepojujeme na dalšího. Vítejte u nás.
4: Ano, dobrý den. Zdravím vás oba dva.
3: Děkujeme.
4: A přála bych si pana Šimka.
1: Pana Šimka s panem sobotou. Dobře.
3: Ano, děkujeme.
1: Děkuju, hezký poslech, mějte se pěkně. Ať už cokoliv děláte, dobrý den.
5: Dobrý den, já bych chtěl Bčko.
1: Taky Bčko, šťastnou cestu, tedy odhaduju, že člověk někde v koutě ukryt. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím, tady Alena z Plzně.
1: Ano.
6: A já bych chtěla taky pana Šimka.
1: Taky. Jo,
3: děkujeme moc za tip.
1: Děkujeme,
3: se krásně.
1: Ať se daří. A ještě jeden telefon.
7: Jíba z Hulína a chtěla bych Bčko, děkuji.
1: Dobře, my děkujeme vám
3: děkujeme
1: všem za pomoc.
3: Za
1: takže Bčko, už jste to slyšeli, znělo to mnohokrát a taky vyhrálo. Varianta B, hádky na lavičce, Miloslav Šimek a Luděk Sobota.
8: Tak si představte, že starý Fábera už to má za sebou. Co? Povídám, starý Fábera, že už to má za sebou, chudák taky.
9: Co?
8: Co? Pohřeb.
9: A kdo umře?
8: No on asi ne.
9: Že proč mi to povídáte?
8: To dovolte laskavě, já se vás tady snažím trošku pobavit.
9: To je výborný.
8: No.
9: Se mi snažíte pobavit tím, že mi začnete vykládat, že tam někdo umřel, jo?
8: No,
9: jste na tom k smíchu.
8: No dovolte laskavě.
9: No.
8: Já vás snad nežádám, abyste se tomu ještě smál, ne?
9: A mám snad brečet.
8: No jistě, on tam nejde umře nějaký můj známý a vy si tady trepíte jen tak a...
9: No,
8: a nic, jo?
9: Samozřejmě no. Nic, byl to snad můj známý, čověče.
8: A co bych
9: vykládám já vám o tom, že minulej týden se tamhle ženil švehli.
8: No to snad je rozdíl, ne?
9: Jaký rozdíl, milej pane? Já v tom zas tak velký rozdíl nevidím, víte? Kdybyste znal tu jeho satory, tak mu spíš budete přát, aby nežil. Jako ten váš Brambora.
8: Fábera se jmenoval.
9: No jedno, jak se jmenoval, já ho neznám. No. Já vám jenom říkám, že ta ženská švehlíka u moří, to byl persona chlap, ten vážil 123 kilo, pane. Dneska se běžte na něj podívat, na tom plandaj šaty. Ten kvůli ní zhubnul už o dobrý 3 kilo, pane.
8: Chodil dívat, čověče, co mě tady unavujete s nějakým špekounem?
9: Mluvte slušně, žádný špekoun, persona chlap. Ten měl na tu váhu výšku, ten měří 155 cm, pane, víte? Vyjadřujte se jako študovaný člověk.
8: Jak by se tak měl vyjadřovat?
9: Kvůli mě?
8: No co mi do vás, člověče?
9: No neříkejte tohle.
8: Co mi do vás?
9: Neopakujte to, milej pane, bude komplit.
8: Co mi do vás?
9: On to opakuje.
8: Já to budu opakovat třeba 7x zase.
9: Nebudete.
8: Co mi do vás?
9: No ještě jednou.
8: Co mi do vás?
9: To bylo 7x. Víte, vy jste se spletli jen o jednu nakonec. Vy máte určitou dávku inteligence, že jo?
8: No. O tom nepochybujte, protože já kdybych mohl nebo chtěl, respektive spíš mohl než chtěl, respektive naopak.
9: Ano, já vás
8: protože vědu. Objektivní a tohle a tam a kdyby potom ještě ano. Mě a klacky pod nohama, ha, to byste se dívali.
9: Teď se mi promluvil ze srdce, člověče.
8: No?
9: Víte, že já jsem vám vlastně nerozuměl, to bylo asi na mě až moc inteligentní.
8: No to se nedivte, já tamhle otevřu kolikrát i skříň nebo okno a pak...
9: Jo.
8: Řeknu i to, co jsem ani nechtěl.
9: Mě začínáte zajímat, no? Napřed jsem teda byl zoufalej, protože jste mě spíš popudil, jo? Protože...
8: No to se nedivte, víte, on taky tamhle jede, někdo umře a vy tady nic?
9: No nic, no. Samozřejmě, no. Protože ho neznám, že jo?
8: No a co teda já, kdyby se mnou...
9: Co kdyby s váma, no co?
8: No to seklo!
9: Jako na plocho takhle?
8: No.
9: No tak taky nic, protože vás taky neznám, pane.
8: No neznáte, ale jsem člověk.
9: No jo, člověk. No, s tím se musíte vypořádat sám. Já jsem taky člověk a taky se s tím snažím vypořádat.
8: No dobře, ale tak dobře, dobře, no jo. Ale co bych ty byl teda pes a štěka, teda kouli nebo kočka.
9: Kočka, jestli máte čas a nebojte se nahoru, můžete být i veverka, pane, mě to je jedno, to je váš život.
8: Kocour, zůstaňme u kocoura.
9: No prosím, tam
8: kdybych můžem... byl kocour, zoufale mňouka je, co? Žáda je, jde kolem vás, mléka nemaje.
9: Jo, no, kocouři obyčejně nemají mléko, na to si musíte zvyknout.
8: No a kdybych třoucte kolem vaší nohy, mléka nemají, žáda je vás o vaše vlastní mléko. Dal by byste mi svoje vlastní mléko?
9: No, tak, no. Tak to tak vypadá asi, jo, čoveče. No. Já jsem blázen, no, který chodí po ulici s konvema a rozdává mléko.
8: No, vidíte. Teď mi ho nedáte,
9: no, nedám, protože nejste pes ani kočka, navíc nemňoukáte.
8: Ale jsem člověk, pane,
9: no,
8: víte?
9: To tady zase člověk.
8: Člověk.
9: No, to se vůbec staráte o to, komu já bych dal svý mlíko, pane?
8: Já mám strach, aby vám neskysilo.
9: Tak do nás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Miloslav Šimek a Luděk Sobota. Už to tady možná kdy se říkala, ale ne třeba úplně v plné verzi. S Luděkem Sobotou vy jste si užili výlet do zámoří ve své době.
3: Ano, do Havany na filmový festival. Ano. No. A jeli jsme dvě skupiny. Jedna jela speciálem a to byla skupina Kon, Vondráčková a tak.
1: To bylo letadlem a ostatní pluli lodí.
3: Ano, který tam, ne. Který tam jako mě, celý týden chystali vystoupení. A pak jsme byli skupina. Já, Luděk Sobota a kádrový ředitel z Barandova a my jsme vlastně tam čekali jenom na to uvedení těch filmů. Můj film tam ku podivu nepřišel, nevím jestli Luďkův, ale my jsme měli kruce auto, takže vlastně já jsem pochopila, o co se jedná, takže jsem organizovala s tím šoférem náš čas.
1: Vy jste dorazili na filmový festival a ten film tam neposlali nebo nedorazil?
3: Ne, ten film tam nepřišel.
1: Takže ho tam nikdo neviděl?
3: Ne, tak jsem tam byla jen tak jako, no.
1: Já bych vám řekla, o čem ten film je.
3: Ale já už ani nevím, který to byl, no, nějaká taková veselohra, no, nevím. To bych si musela dohledat, no, ale bylo to báječný. S Luďkem Sobotou, jako už na letišti vlastně, jako on se strašně bál do letadla, já taky, on tam potkal nějakého kamaráda v té hale a ten měl, a vypili jsme mu flašku whisky, takže jsme byli úplně jako omráčený, ale bylo pikantní, my jsme letěli linkou a měli jsme všechny možný lahůdky, co tam byly, když to ta skupina v tom speciálu, ty měli vepřovou, karbonátky a českou kuchyni, jo, když to my jsme měli mezinárodní kuchyni, no tam, takže jsme se tak jako trošku jako tam ovínili, no vím, že Luděk Sobota měl sebou nějaký menší obnos, ten se mu první večer hned ztratil, já jsem sebou měla $17, který se sbírala celá rodina, ale my jsme stejně nikam, jako to, tam nebylo co kupovat ani kam jít.
1: Tak co jste si přivezli jako vzpomínku na Kubu a Havanu?
3: Vzpomínky. Nezapomenutelné, ne, to mi nikdo neveme. No. A tak ten večer jsme viděli.
1: Ano, a Havana jaká?
3: Havana byla krásná, ale byla zřejmě ve stejném stavu nebo v technických jaksi vymožeností, jako je teď.
1: Ano.
3: A bylo to, jako byli jsme tam v roce asi 86 a bylo to tak, jako, nebo možná později v těch 70. letech a bylo to na úrovni toho 57. roku, kdy byla ta revoluce, že jo? Auta a tyhle ty, že jo, všechny technické vymoženosti, což vy jste sám říkal, že jste tam byl
1: ano,
3: v 80.
1: polovina 80. let a pořád
3: a to
1: stejné.
3: Byl stejný autopark.
1: A pořád je to tam stejný možná.
3: Ano, pořád. No ale příroda úžasná.
1: Ošuntělejší, ano, no, příroda krásná,
3: ale
1: souhlasím.
3: Ty Havaňanky všechny nosí, no, měly furt tatáčky celý den,
1: ano,
3: a květy, aby byly krásný večer, jo, a teď my jsme všude tam jako džungle a tak nás vzali do botanické zahrady, kde teprve pěstovali zákrsy, jo. A paní právě v těch natáčkách, v takový maringoce nám prodala lístky. No ne, to byly jako neskutečný zážitky.
1: Kateřina Macháčková a její vzpomínky vyvolané Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. Můžeme ještě pokračovat s tou hádkou na lavičce nebo si dopřát ukázku z filmu Homolka a Tobolka z pera Jaroslava Papouška. Výměna pokojů s paní Motlovou, Šebánkem, Husákem, Růžičkou, Janžurovou a dalšími. Vybíráte si ale vy 731 800 900 anebo číslo SMS-kové 90 011 04. Víte všechno, tak do toho. Yes,

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Ještě se můžete připojit. Souboj číslo 3 v dnešní Humoriádě, Miloslav Šimek, Luděk Sobota nebo Homolka a Tobolka, filmová ukázka. Kdo pak je na telefonu? Přejeme dobrý den s Kateřinou Macháčkovou.
2: Dobré odpoledne, Honza Zdokavy. Zdravím vás, Patriku i paní Macháčkovou.
3: Dobré odpoledne.
2: A hlasuji pro pana Šimka s panem Sobotou.
1: Dobře, děkujeme. Děkujeme za ten hlas. Mějte se pěkně. Vítáme dalšího hned v zápětí.
4: Miroslav Skarvine, dobrý den, paní Macháčková.
3: Děkuji moc.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuju pro Béčko.
1: Dobře.
4: Tobolka a Tobolka.
3: Ano, děkujeme.
1: Ano, střídačku, dobrá. Ještě jeden telefon, vítejte.
5: Zdravím, Světlahora, po druhé, volím Béčko.
1: Volíte Béčko.
3: Děkujeme.
1: Dobře, tak jo, dívám se ještě, jak to dopadlo v SMS-kách. Tady je to převaha Aček, takže Miloslav Šimek, Luděk Sobota, ještě to dokončíme, ty jejich hádky.
6: No, polívka přetečku, no, a vypadněte pryč. To byla moje lavička, tady jsem seděl já. Jděte pryč.
7: Vy do mě strkáte.
6: No, nestrkám.
7: No, no. Jste na mě strčil.
6: Já to vás strčím úplně. Strkám do člověka tady.
7: Dobře, do člověka se strčil?
6: Ano.
7: Do člověka?
6: No, jděte pryč.
7: Do takovýho člověka.
6: Ano, který má hroší kůži.
7: Jo, jo.
6: Vemte si svých pět švestek a jděte pryč.
7: Já si vemu svých pět prášků.
8: To víte, člověče, počkejte.
6: Co je vám? Sedněte si.
8: Ne, to zase za to nestálo, čeče, vás trochu, abyste dostal barvu, co je vám?
6: No. Lékař, doktor, rychle, tady lékař někde, doktory.
7: Doktor říhá.
6: Jenom Fogl, Vojtěch Fogl.
7: Co se stalo?
6: Pane doktore, strašná věc, tady v parku snědl člověk nějaké prášky.
7: Jaké to byly prášky?
6: No to já nevím, pane.
7: No tak se ho zeptejte, člověk,
6: ano, já se ho zeptám. Hej, člověče, máte štěstí, zde lékař, jaké jste to snědl prášky?
7: Já nevím.
6: No on neví. Pane doktore.
7: Doktor říhá, prosím pěkně, co se stalo?
6: Zdvořilo stranou Fogl, ten člověk neví, jaké snědl prášky.
7: No já ví, že neví, a kde je má ty prášky?
6: No to já zase
7: nevím. No tak se ho zeptejte, každá minuta je drahá.
6: Já se ho zeptám. Člověče, doktor vyzvídá, doktor je zvědavý, chce vědět, kde máte ty prášky.
7: V žaludku,
6: aha. Pane doktore.
7: Doktor říhá, prosím
6: pěkně. Ano, Fogl. Pane doktore, on má ty prášky v žaludku.
7: To já vím, že mám v žaludku, a kde má ty, co nedojel.
6: To nevím zase já, pane
7: doktore. Tak to zeptejte každá minuta, jak od těho vám zobák na roce.
6: Pane doktore, na mě. Čuče, asi nenechám nadávat, o doktora kujvá. A to byl asi Lenora, koukejte, vstává. Kde máte ty zbylý prášky?
7: Kapce.
6: No, kapce. Tak, pane doktore.
7: Doktor, říká, prosím.
6: No, Fogl, on má ty zbylý prášky v kapse.
7: Tak mu je vemte a podejte mi.
6: Jo, já mu je vemu. Čeče, dejte sem ty prášky, no. No, tady jsou. No, vidíte. Tak, pane doktore, je to tady, už jsem to z něj dostal, tady jsou ty prášky.
7: Celasko?
6: No, Ježiši Kriste, on si bral celasko, pane doktore. Co s tím uděláme, pane doktore?
7: Co
6: musíte s tím něco udělat, když jste doktor.
7: Co řvete vy, bláte, byl to snad váš celasko,
6: nebo co? Nebyl, to můžete věřit, já bych mu celasko nikdy nedal.
7: A vy byste mu nedal vitamin C, vy nelido.
6: Vitamin C bych mu dal, celasko bych mu nikdy nedal, doktor.
7: Vitamin C, to je přece celasko.
6: Vitamin C, co? Promiňte, já jsem si to poplet s ciankály, pane. Tak ciankály bych mu dal rád, celaskom bych mu nedal, věříte mi?
7: Víte co?
6: Ano, co ne?
7: Běžte se uklidnit někam hodně rychle do křoví,
6: jo, jo, jo, to už potřebuju delší dobu, nashledanou, doktor.
7: Je celasko, no, vidíte, člověče, to je dobře, že ho berete. Vemte si klidně ještě. Děkuji vám, pane doktore. Prosím vás, a mohl byste mi ještě nějaký celaskon předepsat, to byste byl laskav. No, jestli vám to udělá dobře, tak já tady mám někde recepty. Podívejte se, zajdete si do lékárny, tady vám to napíšu. Víte, kde je lékárna? Nevím, pane doktore, nevím. Tak já vám to napíšu, podívejte se, tady 3x, 6x, 8x celaskon. Děkuji, pane doktore, dobře. Kde je ta lékárna? Jo, lékárna je vedle mandlu, tamhle vzadu. Jo, tam to zdá, pane doktore, za mě vytahovali mandle. No vidíte, člověče, tak teďka už mě znáte, tak přijďte k nám na kliniku. Teď, když vás dám, tak chytnu za kliku i na kliniku. Pochrýnice, děkuju, pane doktore, tak prosím, jdeme spolu, až po vás. Zavěřte se do mě, ne, děkuji, já vám dávám přednost, děkuji. Nešlapte mi na nohu, vy celá skole, nezlobte se, pane doktore, já jsem zvyklý s vámi.
1: Jsme na konci. Kateřino, moc děkuji za návštěvu, ať se daří.
3: Já děkuji moc za pozvání a bylo to krásné odpoledne. Výborně. S milými posluchači, s vámi.
1: Je to tak. Já, tak si dejte celaskon, ať udržíte dobrou náladu, ano. A zítra zase s Humoriádou. Bude tu Saskia Burešová, druhá její návštěva.
3: Zítra je to, bych ji ráda pozdravila i osobně. Tak moc.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Olomoučtí radní odmítli stavební uzávěru v oblasti Šantovka. Jarní mrazy a sucho letos poškodili úrodu zeleniny. Samospráva České vsi chystá další opravy školy poničené povodní. Polojasno až oblačno, místy přehánky, teploty až 22 stupně Celsia, mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomoučtí radní v úterý zamítli návrh na dočasnou stavební uzávěru v oblasti Šantovka. Opatření by dočasně omezilo stavbu budov vyšších 40 metrů do doby, než zastupitelé případně schválí změnu územního plánu. Soukromý investor plánuje v těsné blízkosti historického centra mimo jiné výškovou stavbu Šantovka Tower.
3: Pro návrh hlasovalo 5 členů rady, 5 se zdrželo. Návrh tak rada neschválila, říká mluvčí radnice Lenka Jedličková.
4: Podle důvodové zprávy, kterou se radní zabývali, totiž v současnosti v této lokalitě není stanoven žádný výškový regulativ. Teoreticky je tak možné povolit stavby libovolné výšky, pokud splní ostatní požadavky územního plánování a získají souhlas dotčených orgánů.
3: O dočasnou stavební uzávěru v lokalitě Šantovka dlouhodobě usiluje například spolek Za krásnou Olomouc. Podle Martiny Mertové by byl právě nyní ten správný čas.
5: Víme, co se v území chystá a myslíme si, že pro stejná práva pro všechny investory je potřeba udělat ten krok.
3: Změny územního plánu v lokalitě Šantovka by měli olomoučtí zastupitelé projednávat na některém z příštích zasedání. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: Jarní mrazy, sucho i přívalové deště poškodily místy úrodu zeleniny, informovala Zelinářská unie Čech a Moravy. Chladné počasí zasáhlo například rané brambory a zelí. Sucho tak komplikovalo růst dalších jarních plodin, hlavně cibule, košťálovin a obilí. Některé škody způsobily taky bouřky a krupovití. Zelináři upozorňují, že o výsledku celé sezony často rozhoduje jen několik dnů počasí a že opakované výkyvy představují pro pěstitele velké riziko. Zhotovitele oprav třetího pavilonu základní školy vybírá v těchto dnech vedení České vsi na Jesenicku. Celý školní areál zasáhly předloni povodně. Rekonstrukce vyjde na zhruba 20 milionů korun. Část nákladů pokryjí dotace. Vedení obce chce mít stavební firmu vybranou začátkem června. Pokračuje nezávislý starosta Petr Mudra.
6: Dojde ke kompletní rekonstrukci, to znamená výměně všech rozvodů, topení, voda, elektřina, plyn, výměně vnitřních prostor, to znamená podlah a kompletnímu vybavení celé školy, protože už ta budova měla přes 60 let. Tam odhadujeme náklady kolem 20 milionů korun.
2: Zámecký park v Jindřichově na Bruntálsku čeká tento rok obnova. Vznikl v polovině 17. století. Na zhruba 5 hektarech tam roste více než 250 dřevin. Obec získala na akci dotaci asi 1,5 milionu korun. Pokryje 100% prací, říká tamní nezávislý starosta Martin Korduliak.
7: Jindřichovský park z toho dendrologického hlediska patří k těm nejcennějším na Osoblažsku. A protože spoustu času věnujeme rekonstrukci zámku, ale k tomu patří park a o tom málo kdo ví, takže jsme se rozhodli nějakým způsobem i toto de facto rekonstruovat. Chceme ošetřit tyto dřeviny, no a napadlo nás požádat do dotací a ona vyšla. Sport.
2: Čeští hokejisté hrají na mistrovství světa s Italisty. V utkání je 0-0 po první třetině. Olomoucký cyklista Pavel Wittner přijde kvůli zranění kotníku o etapový závod 4 dny v Dunkerque. Na sociálních sítích o tom informovala jeho stáj Picnic Post NL. Wittnera natlačili během závěrečného sprintu ve francouzském Mont Saint-Éloi. Ostatní jezdci na železnou bariéru. 23-letý závodník si natrhl vaz v kotníku. Pád mu způsobil i hlubokou tržnou ránu. V nejbližších dnech bude odpočívat. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě polojasno nebo oblačno, místy přehánky, teploty 19 až 22 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 stupňů a mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Porouchané auto budete mít na dálnici D1 u Přerova. Ve směru na Brno stojí na 275,5 kilometru, projíždějte tam opatrně. Odstraňování následků srážky nákladního auto s osobním vozem pokračuje v Prostějově v Plumlovské ulici na kruhovém objezdu. Místo je s opatrností průjezdné.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Také dnes s Tomášem Kedziorem. Pěkné odpoledne. Na Svatém Kopečku aktuálně nefungují veřejné toalety. Mají otevřít až v červnu. Jak si správně nechat vyšetřit mateřské znaménko? Zeptáme se v Šumperské nemocnici. Vezmeme vás na kurz plavčíků a také na vyhlídku Čertovy kameny. To je dnešní nabídka.
1: Český rozhlas Olomouc. Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. S přehledem událostí je ve studiu Jiří Kořínek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Olomoucký kraj rozdělí mezi mateřské školy v regionu peníze na podporu pohybových aktivit dětí. Do projektu s názvem Sporty Máček se přihlásilo 60 mateřinek. Dohromady získají více než 1 700 000. Uvedla náměstkyně hejtmana Monika Hryzbilová z hnutí ANO. Ředitelství silnice dálnic hygieniky ze zdravotního ústavu tento týden měří hluk z dálnice D1 u Přerova. Plní tak slib obyvatelům okolních obcí, především Bochoře a přerovské části Dluhonice, kteří si na hluk stěžovali, informoval mluvčí silničářů Jan Riedl. Část centra Přerova dnes obsadili profesionální hasiči, soutěžili ve vyprošťování havarovaných aut. Akce se zúčastnily jednotky z Olomouckého i Zlínského kraje a taky ze Slovenska. Výjezdu k vyprošťování podle mluvčí hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Lucie Balážové přibývá. Loni jich měli 120. Zhruba třetinu cest opravují dělníci v Kobyle nad Vidnavkou na Jesenicku. Silnice poškodily předloňské záplavy. Práce budou stát zhruba 35 milionů korun. Zaplatí je za pomocí státních dotací. Skončit by měli do podzimu, uvedla nezávislá starostka Miroslava Rybáriková. Zájemci o dění v Přerově můžou na internetových stránkách radnice nově využívat službu audionovinek. Písemné zprávy převádí do zvukové podoby umělá inteligence. Automaticky prochází obsah webu, vybírá aktuality, nové články a události z kalendáře akcí, skládá z nich audiosouhrn. K dispozici je na titulní stránce webu, doplňuje Pavla Roubalíková z kanceláře primátora.
3: Reagujeme tím na proměnu návyků. Lidé chtějí mít přehled, ale ne vždy mají čas pročítat dlouhé texty. Novinka umožní sledovat dění ve městě během běžných činností, ať už jde o cestu do práce, sport nebo ranní kávu.
2: Na výstavu o včelách a včelařství zve muzeum v Litovli. Návštěvníci si na ní můžou vyzkoušet některé včelařské nástroje. Expozice potrvá až do 27. září, uvedla správkyně sbírek Hana Jemelková. V lázeňském domě Moravan v Teplicích nad Bečvou na Přerovsku vystoupí dnes v 19 hodin country hudebník Ivan Huňa. Na koncertu zahraje vlastní tvorbu i lidové písně.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Na telefonu Českého rozhlasu Olomouc je meteorolog Václav Smolka. Pěkné odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: A my to odpoledne pěkné máme a vůbec zdá se mi, že byl pěkný celý den v Olomouckém kraji. Jak to vidíte?
2: Tak střídaly se vlastně oblasti dne, kdy bylo více oblačností a méně oblačností. Teďka aktuálně máme víc oblačností v té severní polovině regionu. Co se týče srážek, tak ty se vyskytovaly lokálně. Výjimečně se vyskytla i na Prostějovsku také bouřka. Maximální teploty se dnes dostaly na hodnoty od 20 do 24 stupňů a vítr ten byl většinou jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Tak mohu potvrdit, byl jsem venku a bylo tak, jak říkáte. Co večer a v noci dneska?
2: Tak příliš se to měnit nebude, mělo by být i nadále polojasno až oblačno. Výjimečně by se mohly objevit i přeháníky, minimální teploty budou nejčastěji od 12 do 9 stupňů Celsia. V údolích při té malé oblačnosti a slabém větru může být i kolem 7 stupňů. Vítr ten bude slabý, zejména k ránu potom místy mírný severozápadní od 2 do 5 metrů za sekundu.
1: Pojďme se podívat na počasí zítřka.
2: Tak ten ráz počasí bude velmi podobný, očekáváme totiž oblačno až polojasno, zpočátku jenom výjimečně, během dne potom místy s přeháníkami, které večer budou ustávat a také bude ubývat oblačnosti. Maximální denní teploty budou zítra o něco nižší než ty dnešní, to znamená 19 až 22 stupňů, na horách kolem 14 stupňů a vítr bude mírný, severozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Meteorolog Václav Smolka a za chvíli návštěva svatého kopečku.
0: Český rozhlas Olomouc.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Oceňovaná pianistka Kristýna Bárta s projektem Red Landscape, ve kterém se představil slovinský saxofonista Jure Pukl a zpěvačka Petra Brabencová, s úspěchem vystoupila loni v Boskovicích. Prostě jazz bez hranic. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Kristýny Bárty a Red Landscape.

0: Následující zpráva Dne v kraji Českého rozhlasu Olomouc opravdu nepotěší, a to zvláště ve chvíli, kdy je to nejvíce potřeba. Veřejné toalety na olomouckém Svatém Kopečku mají letos omezený provoz, fungovaly o Velikonocích, znovu ale otevřou až 1. června. Připomínám, že v dřívějších letech jsme je mohli využívat právě od velikonočních svátků až do konce září.
1: Dveře do veřejných toalet jsou letos zatím zavřené, i když v minulých letech zařízení už fungovalo. Podle Františka Prášila, předsedy komise městské části Svatý Kopeček, se na komisi nikdo se stížností neobrátil. Zaznamenal je až na sociálních sítích. Podle něj je to problém především pro návštěvníky.
2: V těch exponovaných dnech, kdy na Svatém Kopečku je jednak pěkný počasí nebo se koná nějaká akce, tak dá se předpokládat, že ten zájem o využití této služby jako je velký.
1: Takže kde teďka je možnost si odskočit?
2: Pokud jsou otevřené restaurace, tak zřejmě někde využít restauračního prostoru. Údajně otevřené i toalety v rámci baziliky, ale jestli se nepletu, tak tam je otevrací doba pouze pondělí až pátek.
1: Za provoz veřejných záchodů na Svatém Kopečku platí město technickým službám ročně zhruba 312 tisíc korun. Provozní náklady ale rostou, potvrdil náměstek primátorky Viktor Tichák z koalice pro Olomouc a Piráti.
3: V letošním roce se stalo poprvé to, že technické služby nám řekly, že tady tato částka zdaleka nestačí a že kdybychom chtěli provozovat ty toalety v nějakém jako větším režimu než v tom, který právě v letošním roce máme, takže bychom museli tu částku nějak zásadně navýšit, což bohužel vzhledem k rozpočtovým možnostem města nebylo možné.
1: Technické služby v současnosti využívají tuto dobu k provozním opravám toalet. Vzhledem k reakci veřejnosti ale Viktor Tichák potvrdil, že se radní chtějí v příštím roce zase vrátit k tradiční provozní době.
3: Budeme v tuto chvíli žádat do rozpočtu města na příští rok o částku vyšší. Uvažovali jsme právě o tom, že bychom ty záchodky třeba právě objednali na ten květen, který de facto teď jediný vypadl. Nicméně ten celotýdenní provoz veřejných záchodků v těch měsících duben, květen je opravdu jako nákladný vzhledem k tomu, že ta návštěvnost opravdu vysoká není.
1: Předseda komise městské části František Prášil by chtěl, kdyby se provozní doba veřejných toalet ještě prodloužila, nejlépe po celý rok. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
0: Zdravotníci po celém Česku nabízí v těchto dnech preventivní vyšetření mateřských znamének. Co taková prohlídka obnáší a jak často na ní chodit, uslyšíte v reportáži za chvíli.

0: kožní nádory patří podle ministerstva zdravotnictví mezi nejčastější onkologická onemocnění. Úspěšnost léčby se zvyšuje, když se nemoc podaří odhalit včas. Přispět k tomu mají vždy v květnu každoroční preventivní akce. Vyšetření mateřských znamének právě dnes nabídli zájemcům při příležitosti nedávného Evropského dne melanomu i zdravotníci Šumperské nemocnice.
1: A prohlídneme celou kůži.
2: Na vyšetření znamének do ambulance v Šumperské nemocnici přišel i pan Milan.
3: Takže jsem toho využil, přišel jsem si to zkontrolovat, jestli je to fakt jako na špatný nebo dobrý to znamínko. Tohle je to konkrétní na té noze, co se mi začalo zvětšovat a vlastně aj trošku tam svědilo, nebo prostě je to tam v tom místě, kde je ponožka, že? Nebo kde je jako ten okraj toho, té ponožky.
1: Tak a ukažte, můžete posadit?
2: Preventivní akce u příležitosti Evropského dne melanomu Šumperská nemocnice pořádá každoročně vždy v květnu, říká primářka tamního kožního oddělení Veronika Paťavová.
4: Standardně tady na tyhle preventivní akce chodí kolem 100 až 150 pacientů za ten den a záleží na tom, někdy objevíme vysoce rizikové nádory, ty melanomy, třeba v loňských ročních jsme odhalili 2-3, někdy jiné i kožní nádory, ať to jsou bazaliomy, spinaliomy, a nebo nějaké hraniční znamínka, třeba do 10, do 15, kdy i hned objednáváme na sálek.
2: Kůži lze prohlížet speciálním nástrojem, který funguje jako lupa nebo i pouhým okem.
4: Pacient by měl být vyšetřený kompletně, takzvaně od hlavy až k patě, svlečený ideálně, pokud s tím souhlasí, tak do spodního prádla. A měli bychom samozřejmě nahlídnout i pod to spodní prádlo, ať to jsou podprsenky, i pod kalhotky prostě, nebo trenýrky, kdy ty partie někdy pacient i sám přehlídne, nevidí si tam, takže nezapomínat i tady na tyhle místa.
2: Na vyšetření by podle primářky Paťavové měli lidé chodit jednou za rok, jedinci se světlou kůží pak i co půl roku. Čím dříve se totiž případný nádor podaří odhalit, tím je větší šance na úspěšnou léčbu.
4: Melanom je nejčastější zhoubný nádor, jak v Evropě, tak v České republice stále patří na první místa. Je to agresivní druh nádoru, to znamená, že metastazuje a pacienti jsou tedy ohroženi na životě.
2: Preventivní prohlídky kůže jsou důležité i pro pana Milana.
3: Určitě je to lepší přijít zavčas než pozdě.
2: Další akci spojenou s možností vyšetření kůže Šumperská nemocnice uspořádá 9. června z Šumperku. Josef Čermák, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
0: Za chvíli vás vezmeme na plovárnu v Hranicích. V reportáži uslyšíte, co všechno musí splnit budoucí plavčíci. A možná vás také překvapí, že na hranické kurzy se v posledních letech hlásí více

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a Den v kraji. I letos budou na letních koupalištích a blovárnách vypomáhat brigádníci. Zájemci o pozici plavčíka musí před nástupem absolvovat potřebný kurz. Zahrnuje výuku vodní záchrany, první pomoci a plavecké průpravy. Na plavárně v Hranicích tento kurz letos absolvovali 30 lidí z celé Moravy.
1: Na ní se koukejte se na ní, srovnejte ji, ať je v rovině.
2: Instruktor vodního dozoru Zbyněk Kovářů má právě v bazéně 10 dvojic. Většinu tvoří mladé ženy a dívky. Nacvičují záchranu z vody.
1: Je to fenomén poslední doby, kdy se k této práci převážně hlásí dívky. V dřívějších dobách tomu bylo naopak, ale dívky se zřejmě nebojí a jsou připravené tuto práci zkusit a zajišťovat bezpečnost návštěvníků. Velmi často se stává, že i dívky bývají ve vodě šikovnější než kluci, i když samozřejmě ty silové dispozice k tomu takové nemají.
2: Svoji kolegyni figurantku právě ke kraji bazénu přitáhla absolventka střední policejní školy.
3: Kateřina Lajgotová ze Zubří. Dá to zabrat, ale já mám celkem dobrou fyzičku, mám natrénované, takže pro mě to zase tak asi náročné není. No.
2: Kurs Kateřině zaplatil provozovatel koupaliště v Zubří. Platit ho nemusel ani 20-letý Karel Ondruch. Na koupališti v Čechách už pracoval 2 roky v pokladně. Teď chce být plavčíkem.
4: Budu venku a jako bude mě to bavit víc.
2: Domluvenou brigádu v Čechách má i Jan Havelka.
5: Obec mi to proplatila s tím, že pokud bych u nich pracoval jenom tyhle prázdniny, tak si doplatím půlku a jinak mi proplatí za 2 roky kurzovné.
2: Součástí kurzu je i test ze zdravovědy a první pomoci. Umělé dýchání na figuríně nacvičuje.
6: Julie Nádvorníková.
7: Ada Kubašová.
6: 30x stiskneme hrudník a pak máme 2
7: dechy do ambuvaku.
6: Ano.
7: Obnovujeme

0: kurz po 2 letech přeškolení.
1: Plavčíka u vody podle Zbyňka Kovářů žádná technika, kamery nebo poplašné systémy nikdy nenahradí.
2: Nemůžou mít tu spolehlivost, co má zkušené oko záchranáře.
1: Letošní kurz úspěšně zvládli všichni účastníci. Další v Hranické plovárně budou pořádat zase až příští rok. Z Hranic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, den v kraji. Další

0: dát. Bývalý zpěvák skupiny Deep Purple Ian Gillan se v roce 1978 rozhodl zkrátit název své kapely pouze na příjmení a vrátit se k hardrockovým kořenům. Eponymní deska tehdy vyšla jen v Japonsku, i proto se jí říká The Japanese Album. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Gillan.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Jesenicko je mimo jiné krajem dalekých rozhledů. Jednou z docela dobře přístupných vyhlídek je upravené skalisko Čertových kamenů nad Českou vsí. Tamní lesy však těch skal skrývají mnohem více, potvrzuje správce muzea v České vsi Roman Janas.
1: Těch skal je tady víc, je tady vyhlídková skála, vlastně pod vyhlídkovou je potom horolezecká, která se nazývá Pekelník, a pod Pekelníkem máme tady ještě spoustu dalších skal.
2: Skály tady vyčnívají z toho lesa vzrostlého. Musím říct, že teď se něco vykácelo, ale stále více zarůstají. Stále je ale z těch skal krásný výhled. Co můžeme ze skály vidět? Já teda mám asi jedny z nejkrásnějších fotek odsud na známý lázeňský dům Priznic v Jesenických Lázních, ale dá se říct, že je tady vidět od Jeseníku až do Polska. Je to tak?
1: Je to tak. Můžeme vidět Rychlabské hory, ale můžeme vidět i polské nížiny.
2: Málo kdo ví, že ten hřbet naproti vlastně tady přes údolí Bělé, takže to patří ještě k Rychlebským horám. Říká se tomu Sokolí hřbet a vlastně táhne se až do Polska. Zároveň můžeme vidět v Polsku třeba polská jezera, Nenické, Otmuchovské, kam se jezdí i vlastně lidé od nás koupat v létě. No, když se vrátíme na skálu, tak on je to dneska vlastně významná turistická lokalita, ale kdysi se jí říkalo Harichštejn, proč?
1: Říkalo se jí Harichštejn, protože vlastně prvním majitelem byl Franz Harich.
2: To byl sedlák z České vsi.
1: Vlastně tady pole a jako první tady postavil hospodu a jako první si tady požádal vlastně i o výčep.
2: Už tehdy tady chodila spousta turistů, vlastně také nechal zajistit ten vrchol těch skal, kde dneska máme ty řetězy. I tak je to vlastně docela vysoká skála, víme, jak je vysoká.
1: Teď jste mě načapal, ale můžu říct, že teď se tady nachází naučná stezka, která byla vybudována v roce 2015. Připomíná i zašlou slavu Moravskoslezského sudet horského spolku a ten už v roce 1892 nechal na skaliskách severního úpatí Zlatého chlumu vybudovat romantickou výhlídku zajištěnou železným zábradlím.
2: Takže už vlastně z konce 19. století a já jsem mezi tím našel, že skála je vysoká 40 metrů. Tohle je místo, které je, dá se říct, mezi dvěma významnými body. Jednak je to teda údolí Bělé, Jeseníky, máme kousek za námi, my už se nacházíme vlastně na úpatí té Slezské Hané, když bychom to řekli. Ale kdybychom tady pokračovali dále do kopce, tak dojdeme na další velkou výhlídku, je to tak?
1: Ano, je to tak, došli bychom na vrchol Zlatého chlumu.
2: Cestou, když bychom se vydali z Jeseníku sem na Čertový kameny, tak si můžeme všimnout a takových zvláštních těžebních útvarů, a to prý je pozůstatek té dávné těžby zlata.
1: Je to tak, tady se těžilo zlato už někdy ve 12. století.
2: Vrchol těch Čertových kamenů je střen několika pověstmi. Já bych je asi tady nevyjmenovával, protože jsou strašně dlouhé. Ale vy jste mi ukázal, že tady je skutečně hlava čerta.
1: Určitě vlastně na druhé z těchto skal, zvané Pekelník, je čertová hlava.
2: Vede přes ní nějaká ta lezecká trasa, protože horolezci tady bývají docela často.
1: Horolezci tady bývají často a vlastně celá tahle ta skála je prošpikovaná několika trasami.
2: Na Čertový kameny vedou turistické značky jak z Jeseníku, tak tuším i od vás z České vsi, je to tak?
1: Vede tady vlastně modrá turistická trasa z České vsi. Dá se pokračovat na rejvíz.
2: Z Čertových kamenů Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Multifunkční aréna v Olomouci ve Velkomoravské ulici je zatím jen v představách, ale bude opravdu stát a stane se domovem olomouckých hokejistů? Tak to je hlavní otázka zítřejší rubriky O čem se mluví. Našimi hosty budou náměstkyně olomoucké primátorky Kateřina Dobrozemská z Hnutí pro Olomouc a Miloš Tichý z Hnutí ANO.
1: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
0: Tak to byla pozvánka na zítřek, ale zůstaňte dál s vysíláním Českého rozhlasu Olomouc. Po 18. hodině po zprávách budeme hrát pro radost dechovou a lidovou hudbu a v 7 budou legendy.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Hořká komedie o trnité cestě k dospělosti v časech tuhé normalizace. Občanský průkaz. ČT 2. Miroslav Táborský se vydává za příběhem největšího českého génia do Pojízeří. Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art. Autoři, projekty i techniky českého animovaného filmu. Oboru, který nás proslavil ve světě. Premiéra dokumentu Kroky a skoky v české animaci. Středeční večer s Českou televizí.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Jarní mrazy způsobily pěstitelům ovoce škody za více než miliardu. Novinky o dění v Přerově jsou na webu radnice i v audiopodobě. Děti z Bulerbinu načítá pro Český rozhlas Bára Hrzánová. Premiéra bude v srpnu. Polojasno až oblačno, místy přeháňky, teploty až 22 stupně Celsia, mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Sadaři v Česku sklidí letos podle odhadů pouze 65 až 70 tisíc tun ovoce. To je přibližně polovina průměrné úrody. Ztráty po jarních mrazech počítají na stovky milionů korun, říká předseda České ovocnářské unie Martin Ludvík.
4: Když uděláme nějaké vyčíslení poklesu těch tržeb, to znamená ztrát na úrovni tedy těch farmářských cen, když to srovnáme s pětiletým průměrem s vyloučením extrému, tak nám ta škoda vychází někde na 1,3 miliardy korun.
2: Zhruba miliardová škoda připadá na jablka, která jsou u nás nejpěstovanějším ovocem. Zájem o dění v Přerově můžou na internetových stránkách radnice využívat službu audionovinek. Písemné zprávy převádí do zvukové podoby umělá inteligence. Automaticky prochází obsah webu, vybírá aktuality, nové články a události z kalendáře akcí. Skládá z nich audiosouhrn. K dispozici je na titulní stránce webu, doplňuje Pavla Roubalíková z kanceláře primátora.
5: Reagujeme tím na proměnu návyků. Lidé chtějí mít přehled, ale ne vždy mají čas pročítat dlouhé texty. Novinka umožní sledovat dění ve městě během běžných činností, ať už jde o cestu do práce, sport nebo ranní kávu.
2: Muzeum a galerie v Prostějově otevře mimořádnou putovní výstavu mapující nucené vystěhování Drahanské vrchoviny za druhé světové války. Expozice nese název Donucení odejít. Popisuje období Drahanska v letech 1940 až 1945. Podle zástupců muzea přináší dosud nejucelenější veřejnou prezentaci jednoho z největších nucených přesunů obyvatelstva na Moravě v období nacistické okupace. Uvedla mluvčí muzea Renáta Janečková. Výstava bude otevřena ve čtvrtek. Ve studiích Českého rozhlasu vzniká nová četba na léto. Dětem z Bulerbinu švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové propůjčí hlas herečka Bára Hrzánová.
6: Jak se vy, děti z Bulerbinu, dnes dostanete domů?
7: Pamatuju si, že jsem jej měla strašně ráda tu knížku a já jsem strašně toužila taky mít ten přelejzací strom a podobnosti tam byly, že my jsme v létě taky u nás na chalupě v Sudetech, tak jsme skákali do sena.
8: Bára Hrzánová se díky četbě vrací i do svého dětství a jak přiznává, s knihou Děti z Bulerbinu se poprvé setkala, když jí bylo 6 let.
6: Tatínek měl radost, když nás uviděl. Volal na nás, že zajede s pluhem až do Stůrbinu a na zpáteční cestě nás vezme domů.
8: Děti z Bulerbinu uvede v rámci projektu Severské léto Radio Junior. Srpnové premiéře bude v červenci předcházet repríza Pipy dlouhé punčochy. I tu pro rozhlas před bezmála 20 lety načetla Bára Hrzánová. Tomáš Maleček, Český rozhlas. Sport.
2: Čeští hokejisté prohrávají na mistrovství světa s Itálií 0-1 po druhé třetině. Svěřenci trenéra Radima Rulíka zatím na šampionátu získali 7 z 9 možných bodů. Italové všechny 3 zápasy prohráli.
3: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno nebo oblačno, místy přeháňky. Teploty 19 až 22 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 stupňů a mírný severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dvě osobní auta se nabourala v Olomouci v Kavkově ulici mezi kruhovým objezdem a benzinovou pumpou. Místo havárie je s opatrností průjezdné.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: následující hodinu vysílání Českého rozhlasu Olomouc je možné volat do studia nebo nám psát. Budeme hrát dechovou a lidovou hudbu podle vašich přání. Dnes u mikrofonu s Tomášem Kedziorem a ta čísla 221 555 444 a pro SMSky 723 70 33 51.

Lesanka hrála na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, teď kapela Bojané, jejich písničku posíláme pánu Vrátíkovi do Štemberka pro pohodový a hezký večer, posílá to jeho

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Játra nepoškozuje jen alkohol, ale také špatná životospráva, přejídání nebo cukrovka. Diagnóza pak zní steatóza, což je metabolická porucha jater narušující průběh důležitých funkcí, které největší orgán lidského těla zastává. Nemá prakticky žádné příznaky, je ale nebezpečná, což vysvětlí internista Jan Gregar, který bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
2: A v našem vysílání vítáme paní Marii Zvěžek. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, já zdravím vás, pane Tomášku, celý Český rozhlas Olomouc a všechny milé posluchače. A já bych dnes prosila zahrát pro krásný májový večer, mám tady na návštěvě sestřenici nějakou pěknou písničku pro potěšení. A srdečně vám děkuji a někdy zase naslyšenou.
2: Bude to písnička májový.

Vánoc, tentokrát v podání Keramičky, a krásná bude také sobota, protože ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc zvou posluchači Pavlíčkovi všechny příznivce Dobré dechovky právě na tuto sobotu odpoledne od 14 hodin do kulturního domu Libina na Májovou veselici s kapelou Cyrilka. Takže zdravíme, děkujeme za pozvánku. V sobotu od 14 hodin tedy kapela Cyrilka a rovnou si ji pustíme.

0: Jižani i mistříňanka zároveň nám zahráli šumavské valčíky, ale zpátky sem k nám na Moravu. Zdravíme paní Jindřišku do Prostějova. Dobrý podvečer.
1: Hezký dobrý podvečer, pane Tomášku, vám do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Písničku posílám pro potěšení a pro radost Zdeníšce a paní Jarmilce do Hrochova, do Krnova Vlastičce, do Čelči z Lidušce Koužilové a manželům Kubesovým, do Přemyslovi z Jarouškovi Hyblovi, do Bedího Štěpanu Antonínovi a do Brodku u Přerova Marušce Baranové. Mějte se všichni to nejlépe a vám, pane Tomášku, moc krát děkuji a taky se mějte to dej.
0: Tak hezky zdravíme a hrát nám bude Veselá trojka.

0: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Odplotny Skok. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 20. května od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákově 19. Výhradně ženské obsazení bluegrassové kapely, to se hned tak neslyší ani nevidí.
1: Rozum Slovánika pod polštář.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Moravěnka se představila ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Zdravíme teď paní Janu do Štáblovic. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Zdravím celý rozhlas Olomouc, všechny jeho posluchače. A chtěla bych zahrát písničku Cesta životem od Progresu.
0: Písničku máme připravenou, posíláme ji také pro Alenku a Jožina Podsklanovi do městečka Trnávka, pro Edu Poláčka do Nové Vsi u Jeseníku a pro Eržiku Lepařovou do Lipňan. Všem pro radost, hodně zdraví, štěstí, lásky a úspěchů společně přejí Máňa, Milka, Pepa, Jožin a Alena. Písnička je také panu Mirkovi, posílá mu to jeho Anička.

0: Ještě jedno telefonické přání na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Zdravíme pana Josefa Dopřerova, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, Tomáška, vás ještě jednou zdravím a chtěl bych nechat zahrát jenom pro radost mojí manželce Milušce a paní vlastně Dokrnova a jeden se dohulí na brzkému zdravení. A děkuju moc krát za vybrání písnička, mi to se hezky.
0: Tak zdravíme, bude to sklářská polka, kterou posíláme také s přáním lásky, naděje do všech domovů, penzionů, tam, kde se starají o nás, hlavně těm sestřičkám, pečovatelům i dalšímu personálu, píše paní Hela a děvčata.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Silničáři měří hluk z nové dálnice u Přerova. Dělníci opravují v Kobyle nad Vědnavkou cesty poničené povodněmi. Olomoucké hejtmanství opět podpoří pohybové aktivity dětí v mateřských školách. Polojasno až oblačno, místy přehánky teploty do 22 stupňů Celsia, mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Ředitelství silnic a dálnic z hygieniky ze zdravotního ústavu tento týden měří hluk z dálnice D1 u Přerova. Plní tak slib obyvatelům okolních obcí, hlavně Bochoře a přerovské části Dluhonice, kteří si na nadměrný hluk z dálnice stěžovali. Pokračuje mluvčí silničářů Jan Riedl.
2: Mezi Říkovicemi a Předmostím bylo vybráno celkem 17 měřících bodů, které určila hluková studie doplněná o podněty občanů a místních samospráv. Výsledky včetně vyhodnocení hlukové zátěže budou známé zhruba za 6 týdnů.
0: Maximální ceny paliv zítra znovu vzrostou. Cenový strop pro benzín bude o 37 haléřů vyšší, litr bude stát na nejvýš 45 korun 8 haléřů. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 42 koruny 43 haléřů, tedy o 26 haléřů dráž než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Vláda plánuje cenové stropy určovat minimálně do konce května. Zhruba třetinu cest opravují dělníci v Kobyle nad Vidnavkou na Jesenicku. Silnice poškodily předloňské záplavy. Práce budou stát zhruba 35 milionů korun. Zaplatí je za pomoci státních dotací. Skončit by měli do podzimu. Pokračuje nezávislá starostka Miroslava Rybáriková.
3: Je tam těch úseků poměrně hodně, je to přes celou obec, vlastně ty komunikace, které byly poškozené povodní, takže se zhruba opravuje 1/3 těch komunikací v obci. Dokončeno by to mělo být asi zhruba měsíc září.
0: Olomoucký kraj rozdělí i letos mezi mateřské školy v regionu peníze určené na podporu pohybových aktivit dětí. Do projektu s názvem Sporty máček se přihlásilo 6 mateřinek. Dohromady získají více než 1 700 000 korun. Pokračuje náměstkyně hejtmana Monika Hryzbilová z hnutí ANO.
4: My přispíváme na nákup cvičební sady, na školení pedagogů a také na sady pro měření pokroku. A to celkovou částkou 30 000 korun, což je polovina nákladu na pořízení celého projektu Sporty máček. Sport.
0: Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa ve Friburgu Itálii 3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 46. minuty národní tým prohrával. Vítězný gól vstřelil po 51. minutě útočník Jakub Fleck. Pátý zápas čeká výběr kouče Radima Rulíka v sobotu od 16:20 proti Slovensku, které má po třech utkáních 8 bodů.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno nebo oblačno, místy přehánky, teploty 19 až 22 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 stupňů a mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli sportovní akci budou v Prostějově až do půlnoci uzavřeny ulice za velodromem Hacarova Polišenského. Objížďka je vyznačena.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Legendy. Pořad, ve kterém si připomínáme desky, které i po desítkách let stojí za slyšení. To jsou legendy Českého rozhlasu Olomouc.

Hezký večer všem příznivcům legend, od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů. Dnes se společně vydáváme do roku 1978. V té době Ian Gillan, bývalý zpěvák kapely Deep Purple, se rozhodl, že s nástupem punku 77. skončí se svou předchozí kapelou Ian Gillan Band, která byla lehce jazzrockově orientovaná. Z muzikantů si ponechal pouze klávesáka Colina Townse, založil novou kapelu se stručnějším názvem Gillan a vrátil se ke svým hardrockovým kořenům. A zní to parádně, což jste mohli posoudit už podle otvíráku druhé vinylové strany písničky Message in a Bottle. No a naprostým klenotem je skladba Fighting Man, ve které dojde i na slavný Gillanův ječák.

Naprostá lahůdka, klasika, k tomu je zbytečné cokoliv dodávat. Fighting Man, tak jak byla skladba uvedena na prvním albu kapely Gillen z roku 1978, dnes v legendách Českého rozhlasu Olomouc. Trošku paradoxně, tahle deska vyšla jenom v Japonsku, proto se jí také občas říká Japanese album, na Novém Zélandě a v Austrálii. Jinde nebyl zájem, o to větší potom byly importy. No a Ian Gillen se k desce vrátil vlastně o rok později, když vydával své album Mr. Universe, tak většina repertoáru částečně přetočeného z téhleté desky tam byla. Ale tohle je ten prvotní originál, maximálně povedený i s hitovkou Dead of Night.

Dead of Night, lehce vonící pár plama, a je pravda, že klávesista Colin Towns tady ukazoval, že to umí nejenom hrát, ale i skládat. Kromě Gillena, tedy zpěváka Iana Gillena, kapelu tvořili kytarista Steve Bird, basák John McCoy a za bicími seděl Liam Genockney. Jako další si pustíme písničku, která má lehce kouzelný název, tedy písničku Abbey of Telemach.

Abbey of Tilima, písnička, kterou můžete najít na debutovém albu kapely Gillen z roku 1978, kterému se občas říká Japanese album, deska, která vyšla jenom na hodně vzdáleném východě, ale o to větší klenot to dneska je. Téměř po 50 letech. A zavětřily samozřejmě i firmy. Poté, co tahle ta deska měla úspěch, tak si stačili všimnout, že bývalý zpěvák kapely Deep Purple je ve skvělé formě a to období s jeho druhou kapelou, tedy s kapelou Gillen po odchodu z Deep Purple, patřilo k těm solově nejúspěšnějším pro Iana Gillena. My se pro dnešek v našem pořadu, tedy v legendách Českého rozhlasu Olomouc, s touhletou deskou rozloučíme písničkou Not Weird Enough.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Ministři zahraničí Česka a Izraele v Praze odsoudili unijní sankce vůči Izraeli. Nové defibrilátory najdou lidé v Praze 3, například v atriu Žižkov a v Milešovské ulici. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty kolem 20. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Česko podle ministra zahraničí nepřipustí žádné další obchodní sankce vůči Izraeli. Petr Macinka z Motoristů to řekl po jednání se svým izraelským protějškem Gideonem Sárem v Praze. Ministři v Černínském paláci odsoudili taky návrh na zmražení asociační dohody Evropské unie s Izraelem.
2: Evropská unie nedávno schválila sankce vůči některým extremistickým židovským osadníkům ze západního břehu Jordánu. Česko nakonec souhlasilo poté, co z návrhu vypadly sankce vůči některým politikům. Podle Petra Macinky by Česko další sankce blokovalo.
3: I kdybychom to měli blokovat jako jediní.
2: Izraelský šéf diplomacie Gideon Sár sankce označil za pokus některých evropských vlád zničit vztahy s Izraelem. Sár to považuje za radikální protiizraelský postoj. Některé evropské země, jako Španělsko nebo Irsko, hlasitě kritizují Izrael za násilí páchané na Palestincích v Gaze nebo západním břehu Jordánu. Chtějí proto zmrazit i asociační dohodu s židovským státem. Na tom v Unii na rozdíl od sankcí není shoda. Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Praha 3 nakoupila 4 nové automatizované defibrilátory na záchranu života. Zaplatila za ně zhruba 160 tisíc korun. Lidé je najdou například v atriu Žižkov a v areálu Pražačka. Dohromady jich je na území městské části podle starosty Michala Vronského stop 09 skoro 40.
4: Defibrilátory pořízené městskou částí najdou lidé také přímo na pracovišti úřadu, konkrétně na recepcích budov v Seifertově ulici 51. Účinnější pomoc při zástavě srdce na ulici existuje. Není to ani nic těžkého, navíc vám může pomoci operátorka 155.
0: Boží hrob ve Voticích má po roce zpět sochu sedícího anděla. Město nechalo udělat dřevěnou repliku barokní sochy, protože ve vlhkém prostředí památka trpěla. Socha stála 195 tisíc korun. Původní dílo bude podle nezávislé starostky i vymalé uložené na bezpečném místě.

0: Ta původní socha bude uložena v klášteře svatého Františka z Assisi a nebude již podléhat vlastně dalším vlivům počasí. Sport.
1: Tenistka Maria Bousková postoupila na turnaj ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinka Oljenikovová duel za stavu 3-1 pro Češku vzdala. Bousková se v dalším kole utká s Američankou Liovou. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno, během dne se budou místy vyskytovat taky přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a na horách kolem 14.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 už se rozjela téměř celá kolona v Brně směrem na Ostravu. Kamiony ještě popojíždějí pravým pruhem od 194. kilometru k omezení u D2. Kolony opět hlavně kamionů se ještě tvoří na Pražském okruhu. Popojíždí ve směru z letiště na D1 před sjezdem na Ořech. V Praze už se provoz sklidňuje, komplikace jsou ale ve Štěrboholích směrem z centra. V Černokostelecké kousek za Průmyslovou se srazilo osobní auto s nákladním a je tam kolona asi na 5 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
2: Alex a host.
3: V 19 letech založil fotbalový klub Amfora, který vydržel dlouhých 50 let a jak se zdá, stále není u konce s dechem. A to ani jeho zakladatel, Petr Salava. Vítám vás, dobrý den.
4: Já přeji všem hezký, dobrý den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Moderátor a prezident fotbalového klubu Amfora Petr Salava je naším hostem. Vy jste před 2 lety ohlásili poslední zápas, konec Amfory po 50 letech. A jak je vidět, tak se to nestalo. Tak co se změnilo po tom ohlášeném posledním turnaji?
1: Byl to poslední zápas. Já jsem dlouho váhal, protože to je moje dítě. 50 let, tehdy to bylo vlastně velmi emotivní rozhodnutí. Tak jsme skutečně odehráli poslední zápas ve vesnici, která se jmenuje Vrbičany, kde kvůli tomu obnovili fotbalový stadionek, bylo tam asi 1400 diváků, byla to velká sláva a skončili jsme, rozdali jsme dresy, přišli děti z dětského domova ze Slaného, jsme rozdali míče, všechno, co jsme měli, no ale tak asi po měsíci se začaly ozývat moje ovečky, členové Amfory, jestli to není unáhlené, že je to škoda, když chodíme, když běháme, když žijeme. A já jsem říkal, dobře, tak to zkusíme tak, že pojedeme dál, pojedeme trošku omezeně, takže my děláme teď minulý rok i letos jenom 3 výjimečné zápasy. Každý má i nějaký charitativní podkres, podporujeme Hamzu odbornou léčebnu a další projekty, Bílou pastelku. A ono to vlastně získalo takovou rychlost, že třeba na letošek přišlo 62 nabídek na zápasy a z těch 62 nabídek jsem vybral 3. Takže my začínáme 20. června ve Slaném, kde budeme hosty akce, při které se bude přejmenovávat městský stadion. Pak zajíždíme až k Chebu do vesnice Lipová, která má nějaké kulaté výročí a v srpnu jedeme do Nového Oldřichova u České Lípy. Pokaždé výjíždí 18 až 20 hráčů, protože my jsme už staří, tak musí nás být víc. Vždycky jedou 2-3 čestní výkopáři. Máme dvojnásobnou moderaci, protože spolu se mnou u mikrofonu je také Jiří Verich Petrášek nově. No a moc se těšíme, takže myslel jsem si, ale člověk nikdy nemá říkat...
0: Nikdy.
1: Nikdy.
0: Vy jste, když jste zmiňoval ty výkopáře, někde jste říkal, že těch výkopářů už máte pomalu více než samotných hráčů.
1: Na našem kalendáři je to tak, že ta vrchní řada, to jsou čestní výkopáři, těch už je, bývali tam třeba 2-3 a teď těch je tam 20. Od Jiřinky Bohdalové, která je vlastně nejstarší členkou našeho klubu. A na jedné straně tam je Monika Absalonová, Jiřinka Bohdalová, na druhé straně Helena Mondráčková, Jitka Zelenková a spousta dalších. A výkopáři jsou velmi podstatní, protože oni samozřejmě provedou svůj čestný výkop, ale neodjíždějí, podpisují, fotografují se a vždycky říkám, že velmi hezky ozdobí ten který zápas.
0: A fandí určitě.
1: A fandí.
0: Vy jste ale nedávno vyrazili dál, než jste zmiňoval Slaný Cheb. Vy jste byli ve Španělsku dokonce.
1: To byla 36. země, kterou jsme navštívili. Vybrali jsme si Španělsko, protože my v Evropě už v podstatě nemáme moc kam vyrazit. Mně by se ještě líbil sever, Dánsko, Švédsko, Island, ale tam moji hráči, členové nechtějí, protože je tam zima. To znamená Španělsko, my jsme tam byli od 1. do 6. května, Španělsko mělo teplotu 25 stupňů Celsia, bylo nádherně, moře bylo samozřejmě ledové, to nešlo, ale byl to velmi hezký pobyt. Samozřejmě hráli jsme tam fotbal, hráli jsme s veteránama španělskýma, kteří hráli předtím druhou ligu, takže to byli profíci, když jsme je viděli nastupovat, tak jsme věděli, že šance moc není, udrželi jsme to do poločasu, chvilku po poločase to bylo 2-2, oni si uvědomili, že by to mohlo pro ně špatně dopadnout, přidali, takže konečný výsledek byl pro španělské veterány 8-4, ale pro nás to byl senzační výsledek, protože tam hráli právě lidi jako Felix Slováček mladší, Honza Rosák, hrál tam dokonce Tomáš Magnusek asi 2 minuty.
0: Tak, celé dvě minuty,
1: on se k míči nedostal, takže dostal dokonce cenu pro nejlepšího hráče, který nic neskazil.
0: Ten má ambici na čestného výkopáře určitě.
1: Velmi brzo.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Tak, nesmrtelná fotbalová hymna a Petr Salava ve vysílání Českého rozhlasu. Tuto skladbu, píseň, hymnu, jak to nazveme, už také zpíval ledas kdo?
1: No, důležité připomenout, že ten geniální text je z pera Františka Ringo Čecha, což byl vlastně můj pravý křídelní útočník té první dekády Amfory. To byla vlastně spolu s Jirkou Hrzánem největší hvězda toho období. A ve studiu se s orchestrem Karla Vlacha sešly tehdejší opravdu největší fotbalové hvězdy. Ivan Mráz, Andrej Kvašňák, Franta Veselý, samozřejmě další a další. A dneska vlastně bohužel už z té sestavy zpívajících fotbalistů jsou tady na světě asi jenom dva. Je to velká škoda.
0: Dva, ale čas od času se zkrátka najde někdo, kdo si s radostí tu fotbalovou hymnu zaspívá.
1: To určitě.
0: Já to prozradím, protože jsme se bavili během té písničky, že třeba Ladislav Vízek.
1: Já už vím, co myslíte.
0: Narážím na to, ano,
1: ano,
0: přesně.
1: Ano, když orchestr Karla Vlacha slavil 85. narozeniny, tak to bylo ve vyprodaném divadle u hasičů a já jsem na tuhle písničku zlákal trojici opravdu velkých legend české a československé kopané, takže zpívali Honza Berger, Antonín Panenka a Láďa Vízek a i pro ty kluky to byl neskutečný zážitek a samozřejmě, že jim pomáhal Viktor Sodoma, který v té originální nahrádce zpívá také.
0: Je to někdy zaznamenané, jak zpívá Honza Berger?
1: Já si myslím, že to budou jenom nějaká amatérská videa, protože my jsme nechtěli pokazit tu atmosféru divadla u hasičů, protože přítomnost televize znamená světla a úplně jiný režim, takže určitě to někdo z fanoušků má, možná, že to mám i já někde v archivu, ale nejsem si jistý.
0: Nejste si jistý. A když slyšíte tuhle píseň, co se vám vybaví, nebo jaké pocity vás zaplaví?
1: No, já jsem přišel s rodiči do Prahy, když mě bylo 13 v roce 1968. A tehdy vlastně v tom období vznikla tahle nahrávka. A já jsem v té době fandil Slávii intenzivně, jezdil jsem otevřenou starou tramvají, visel jsem na schůdkách, jako bylo zvykem s vlajkou, tak vlastně mě se vybaví tahle ta éra, kdy ještě fotbal byl velmi vstřícný a milý a já si pamatuju, že nejhorší urážka, kterou v té době na stadionu bylo možné slyšet, bylo soudce je vůl, jinak vlastně neexistovala nějaká rvačka nebo pálení vlajek navzájem světlice, nic takového. Jsem rád, že jsem zažil tuhle tu krásnou dobu.
0: O to více musíte teď trpět, když vidíte právě, co se teď nedávno odehrálo.
1: Já jsem řadu let spolupracoval s fotbalovým svazem a připravoval jsem atmosféru mezistátních zápasů někde právě okolo roku 93 až řekněme 98, tak já jsem bavil diváky, já jsem tehdy většinou se hrál na Spartě, protože Eden ještě nebyl v pořádku, nebyl dostavěn, tak já jsem taky učil lidi zpívat třeba písničku Není nutno, pohádkovou ze tří veteránů a jednou Karel Šíp to vyprávěl Jardovi Uhlířovi a ten nevěřil a tak ho tam vzal a skutečně to bylo neskutečné, protože ti roadies, fanoušci, najednou se v nich probudili děti a 20 tisíc diváků zpívalo a odpovídalo vadí, nevadí, nemít srdce a tak dál a to byla krásná doba. Neměli jsme chorea, neměli jsme nějakou vynikající techniku, ale diváci se chodili na ten fotbal bavit a tehdejší šéf fotbalu František Chvalovský vždycky přijel odněkud ze světa z nějakého kongresu a říkal, hele, tam byli trumpetisté, to bychom měli udělat taky. Tak já jsem dal nějakou výzvu, už ani nevím jak, a třeba přijelo 20 trumpeťáků z celé republiky. Můj kamarád Jirka Jelínek z orchestru Golem rozepsal noty a všichni dostali noty, dostali zdarma vstupenku na nároďák a dělali jsme takovýhle pokusy. A já na to hrozně rád vzpomínám.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Petrem Salavou, který před 52 lety, kdy mu bylo pouhých 19 let, zakládal amatérský fotbalový klub Amfora, amatérské fotbalové rarity, to je ta zkratka, do kterého přivedl jména jako Jiřina Bohdalová, Pepa Dvořák, Roman Skamany, abych mohla pokračovat. Vy jste říkal 400...
1: Kolem 400 osobností.
0: 400 osobností, ale bohužel ne všechny jsou... Mezi námi už se na vás dívají a fandí určitě Amfoře z fotbalového nebe. Třeba Michal Tučný, Jiří Schillinger, Petr Sepeši byl v Amfoře.
1: Ano. My máme takzvanou nebeskou jedenáctku, takže vždycky bohužel, když některý z kamarádů odejde, tak rozšiřujeme řady. Teď jich je na hře 44. A když jste narazila třeba na toho Petra Sepešiho, tak to byl strašně šikovný fotbalista. On teda, to byl levák, myslím, že hráč kopající levou nohou. Bohužel přišel jednou, dvakrát s Ivetou Bartošovou na fotbal a pak se stalo to neštěstí nedaleko Františkových lázní. Michal Tučný, když přišel do Amfory, tak přišel společně s Petrem Novotným a byli velmi ostýchaví. A Petr Novotný mi to pak říkal, že ten Michal měl na srdci následující: Petře, my tam asi nemůžeme jít, my ten fotbal vůbec neumíme. A Petr Novotný mu na to říkal: viděl jsi, jak hraje Petr Salava, který to vede, tak tam můžeme taky. No ale na druhou stranu třeba Antonín Panenka, který už dlouhá léta za nás hraje i pořád, bude hrát i letos, a to je mu 78, tak Tonda Panenka říká s nadsázkou, že ty správné exotické země, jako třeba Brazílie, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, Tajsko, nenavštívil ani s Bohemkou, ani s národním týmem, ale s Amforou. Takže ono to má něco do sebe.
0: A nebo třeba Kambodžu. Tam údajně vám pomohla Jiřina Bohdalová.
1: Jiřinka Bohdalová to vlastně zařídila, protože kambodžský král Norodom Sihamoni jí obdivuje od svých studentských let. A když se sešli v Praze v rámci jeho oficiální návštěvy, tak on ji pozval do Kambodže a já, když to zkráceně řeknu, tak ona řekla, abych přijala a vzala bych sebou pár kamarádů. Takže se nakonec z nás stala oficiálně delegace České republiky. Já jsem to už několikrát říkal, já jsem požíval velké výsady jako prezident, protože jsem tam byl uveden, měl jsem svého osobního strážce a myslím, že jsem to říkal na vlnách Českého rozhlasu, že jsme přiletěli do Phnom Penhu a tam stál ceremoniář, byly tam tři mikrobusy, do kterých si sedla i ta Jiřinka, i Helena Vondráčková a všichni, a já jsem tam šel, protože jsem si nedokázal představit, že pojedu jinak, a říkal, ne, ne, král řekl, že vy pojedete limuzínou. Tak já jsem seděl v limuzíně, kynul jsem na křižovatkách policistům, kteří mě zdravili, a byli jsme skutečná delegace České republiky.
0: Chtělo se vám domů po takovém přijetí?
1: No, bylo to neskutečné, protože dneska, když si otevřete nějaké turistické průvodce nebo zprávy turistů, kteří byli v hlavním městě Kambodže a fotí se tam u bran Královského paláce, tak já si vždycky říkám, no jo, u bran, ale my jsme měli skutečnou královskou audienci, kde jsme si předali dary, on mluví nádhernou čistou češtinou, a vlastně, když jsme čekali na to přijetí, tak to se řadilo venku, protože sloužící chodí jenom po kolenou, tam nesmí před králem stát. Pro nás to bylo až podivný. A tam Jiřinka říkala králi, teda máte tady vedro jako v prádelně. A on tak krásně pokorně říkal, já se vám strašně omlouvám. Tak to byla taky součást královské audience.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: zasažen.
1: Je s námi Petr Salava, řekla bych, že je synonymem pro fotbalový klub Amfora, ale ten teď opustme, protože vy se věnujete úplně jinému oboru, vy malujete. Ale nemoc dlouho.
2: Já maluju díky mojí manželce Adelce, která, když jsem měl 60. narozeniny, zhruba před 10 lety, tak napověděla Evě Štědré a Karlu Štědrému jako dárek, že mám takovou touhu malovat. A protože oni byli vždycky velmi milí a prostě investovali, tak mě koupili stojan, štětce, barvy, plátno, všechno. Ale nebyl ten správný čas a já jsem to odložil asi o 7 let nebo 8 let a na jaře roku 2023 jsem se zbláznil. Zaplatil jsem si kurz, kde lektorka úžasná Jana Velková mě vysvětlila všechny úskalí. Samozřejmě, že jsem začal, byly to malůvky, no a od té doby se věnuji naivní tvorbě. Spolupracuji s manželkou Honzy Čenského Danou, takže my máme i společné výstavy, přičemž já mám obrázky a ona má obrazy, protože ona je opravdu skvělá malířka, jakoby správná a profesionální. Nečekal jsem, že to bude mít takový ohlas, protože moje obrázky jsou veselé, barevné a lidem se líbí, protože si na nic nehrají a jsou optimistické. Měli jsme výstavu, já jsem měl výstavu sám na zámku Berchtold nedaleko Prahy a potom společně už jsme s Danou vystavovali u hasičů v divadle asi 2 měsíce a teď v současné době máme výstavu v Táboře v kavárně Budík proti Muzeu čokolády a marcipánu. A mám velikou radost, že nabídky přišly další, takže třeba na podzim připravíme výstavu na Kampě v Praze v kafé Seminár, kde jsem se byl teď podívat a je to tam úžasný prostor, takže tam 10.10. Jan Čenský provede vernisáží, to už můžu říct. A mě to prostě hrozně baví a už jsem těch obrázků namaloval 96.
1: 96, to bude další Amfora, to bude dalších 50 let vašeho malování a vystavování. Jak dlouho vám trvá namalovat jeden ten obraz? A když se do něj pustíte, tak umíte se odpoutat na chvíli?
2: No právě, že neumím a je to o tom, že když se do toho pustím, to znamená, když je nějaká skica, první rozvrh barvy, tak to nejde přestat. Jako třeba někteří kolegové, ať malíři nebo nemalíři, dokážou odložit obraz a za měsíc se k němu vrátit. Já jsem pak už posedlý a musím dokončit ten obraz. To znamená, zhruba týden trvá to jedno dílko, já ho pak na závěr ještě lakuju a všechny obrázky mám zarámované. Našel jsem si takové rámečky, které jsou zároveň už jsou bílé a mají vždycky linku barevnou, takže podle obsahu to vždycky už mám i zarámované a moc mě to baví. Takže je to takový únik, je tam klid.
1: A to, že jste sem dnes přišel, tak je důkazem toho, že teď aktuálně nic nemalujete?
2: Já jsem teď dokončil obrazy dva, jeden skoro souběžně, jeden je hrad v Lisabonu, takový hrad, který je dominantou Lisabonu a teď jsem dokončil Petrohrad. Jeden pravoslavný chrám, tam je zase dominantou u řeky a mám připravených asi ještě 5 dalších, protože na Kampě bude potřeba hodně obrazů. Já už 31 z těch obrázků nemám, ty už jsou ve světě. Z těch 96 ty první jsou nepoužitelné, protože tam je to vidět, že to je ještě špatný a amatérský přístup, no ale musím takových 5
1: bude potřeba něco
2: dohromady.
1: Doplnit. Petr Salava je naším hostem.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: tak maluje i náš dnešní host Petr Salava, ostatně před malou chvílí o tom mluvil. Bez pochyby i miluje.
1: Ano, určitě.
0: Určitě ano, ale miluje ještě jednu profesi a vy jste, jak se tomu říká, no vy jste DJ, takže ta profese je...
1: Disc jockey.
0: A stále jste u toho?
1: Ano, profesionál od roku 1980, letí to strašně. Nedávno jsem oslavil 45 let za DJským pultem, je to skoro 6 000 diskoték. A teď mám velikou radost, že jsme vrátili do hry kolegy disc-jockeye, kteří mají někde mezi 70-80 let věku. V klubu Mandragora v Praze připravujeme čtvrtletník, který se jmenuje Oldies Disco Show. Vždycky hraje 5 disc-jockeyů. Hrajeme od 18 hodin do 23, tak jak to bylo kdysi. Hrajeme z CDček, z originálu, žádné přetočené sety a je to komentovaná diskotéka a pravda je, že lidé už v 18-15 tančili. Teď máme další akci, 13.6. je beznadějně vyprodaná, stejně jako už vánoční termín a já mám z toho hroznou radost a mám radost i z toho, že ti DJové, kolegové, někteří už se třeba i jako bojí hrát, přece jenom je to, já vystupuju pořád, tak mě to nevadí, ale chodí tam, takže třeba první československý disc-jockey, který hrál poprvé 3. listopadu 1967, Pavel Černocký, chodí na tyhle naše akce a dokonce tančí a další, takže z toho mám velikánskou radost a mám radost toho, že tam chodí lidé, kteří se jdou bavit, kteří neváhají se projevit, tak je to tam roztleskaný, rozespívaný a moc se těším na 13. června, kdy dokonce z Košic přiletí legendární košický DJ Tibor Egry jako náš čestný host, takže budeme mít mezinárodní program.
0: Mezinárodní program mezinárodního hosta bude hrát?
1: Bude, ano.
0: Bude hrát, kolik je mu let?
1: Tak on je asi o 5 let mladší než já, takže myslím asi 65.
0: Řekněte mi takových let, vy jste zmínil 45 let kariéry DJ. Co vás na tom nejvíce baví? Hudba, křepčící lidé, to povídání?
1: Asi všechno dohromady. Mě hrozně baví hrát si s lidma. Proto jsem říkal o té atmosféře na utkání reprezentace České republiky na fotbalech. Dělal jsem i spartianské hokejové studio, kde jsme vlastně učili poprvé lidi v České republice mexické vlny. A vlastně mám na svém kontě také pokřik, kdo neskáče, není Čech, který přetrval do dnešních dnů a mě hrozně právě baví ta práce. Tak je jedno, jestli před váma tančí 100 lidí, anebo jestli je tam 20 tisíc v ochozech, ta práce a ta reakce a to je hrozně hezký pocit, když se to vede.
0: Tak a co, když ta reakce nepřijde? Stalo se vám to za dobu vaší kariéry?
1: No, muselo se to určitě stát, ale naštěstí hodně ojediněle, takže někdy kolegové mě vyčítali, že hraju, teď nevím, jak bych to v českém rozhlase řekl slušně, hity, někdy provařené hity, abych tak naznačil, a já jim říkám, že to hraju, protože se to líbí mě a líbí se to hlavně lidem, takže hrát si na diskotéce na nějaké velké umění absolutně nemá smysl, protože tam se chodí lidi a dodnes tam snad chodí si zatančit, pobavit se a taky i seznámit. To pořád platí. To bylo za mých mladých časů a platí to dnes.
0: To moc ráda slyším. Petr Salava je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: tu nevadí, vzpomínky pohledí.
1: Amfora nekončí.
2: Amfora jde dál.
3: A je to tam, amfora jede dál? I je, přesto, je že tak? Měla končit, tak zkrátka jede dál tahle píseň. Pardon, její prezident Petr Salava je naším hostem. Tato píseň vznikla poté, co se vzedmula vlna odporu proti ukončení činnosti amfory?
4: Bylo to něco jako vlna tsunami. Nešlo uhnout, písničku složil Pavel Větrovec, dlouholetý dirigent Karla Gotta, jeho orchestru a profesor Pražské konzervatoře, a text máme na svědomí společně s Pavlem Firstem. A
3: máme,
4: jeho...
3: pardon, máme na svědomí, ano, takže vy jste textoval?
4: Ano, já jsem spolupracoval a já vlastně kdysi dávno jsem s Františkem Čechem otextoval i písničku Olé, olé, olé. Já jsem tam vymyslel právě pasáž slavných fotbalových jmen a potom jsme spolupracovali, takže jsem malonko odbočil, s Karlem Wagnerem a Karlem Šípem, protože byla ta série písniček Vzhůru do Anglie, Vzhůru do Francie. A další. Tak z téhle písničky mám radost, my jsme ji natočili se všemi použitelnými i méně použitelnými. Někteří tam jako Karolko Dobijáš jenom stáli a přestírali zpěv, ale to vůbec nevadí, protože z toho máme i takový videoklip natočený na fotbalových stadionech. No a je to potvrzení toho, že to heslo platí, amfora jede dál.
3: Amfora jede dál, no a jaké má další plány? Vy jste říkal 3 zápasy do roka, tak se děláte trochu vzácnějšími.
4: Ano, ano. Já mám letos dokonce výroční zápas, protože my máme odehraných teď 755 zápasů. A já jsem kvůli nemoci nebyl na 8. Tak teď v srpnu toho 15.8. budu mít 750. zápas, což je docela krásná bilance pro kluka, který zase není tak fotbalově vybaven dokonale. A co dál? Když jsme se vraceli letadlem ze Španělska, z Malagy, tak už na mě v letadle útočili, že jestli někam ještě poletíme. Já jsem říkal, nechte mě, prosím vás, aspoň vydechnout, protože vy jste, Alex, věděla, ta příprava takového zájezdu amfory, což bylo nás 42, je to velikánská výprava, každý má své plány, problémy, sladit, to všechno je těžké a já jsem na tom pracoval od září minulého roku. Takže představa, že jim odsouhlasím v letadle, jakože už někam zase poletíme, tak to jsem neslíbil, ale zároveň jsem to nevyloučil. To je taková odpověď, kterou dneska můžu dát.
3: Takže třeba ještě jednou obnovíte Kambodžu.
4: Ne, to už ne.
3: To už ne.
4: Takhle, musím říct, že my jsme měli krásnou pozvánku, to málo kdo ví. Pan velvyslanec Lubomír Hladík, který je velvyslanec v Argentině, nás požádali, jestli bychom tam přiletěli v rámci 100 let spolupráce Československo-Argentina. A byl velmi smutný, že jsem to nepřijal. A nepřijal jsem to proto, že starší členové v čele s Tondou Panenkou mě řekli, že už nevydrží 12-hodinový let. Takže takhle daleko už nemůžeme.
3: Hlavně ať dál vydrží amfora, ať se vám oběma daří. Petr Salava.
4: Moc děkuju.
5: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Paliva zítra nejspíš znovu mírně zdraží. Ministerstvo financí zvedlo cenové stropy. Omezení na dálnici D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi skončí v neděli. Zítra bude oblačno, teploty kolem 20 a na horách kolem 14 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Maximální ceny paliv zítra znovu vzrostou. Cenový strop pro benzín bude o 37 haléřů vyšší. Litr bude stát na nejvýš 45 korun a 8 haléřů. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 42 korun a 43 haléřů, tedy o 26 haléřů dráž než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Vláda plánuje cenové stropy určovat minimálně do konce května. Řidiči budou moci od neděle opět plně využívat úsek dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi ve směru na Prahu. Na zhruba 6-kilometrové části pracují od března dělníci. Auta tam projížděla dvěma zúženými pruhy maximálně 80-kilometrovou rychlostí. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jana Rídl.
3: Ještě příštím týdnu doděláme drobné dokončení s lokálním omezením na pracovních místech. Měnili jsme povrch a svodidla, obnovili krajnice a odvodnění. Do opravy jsme do D10 investovali 174 milionů korun.
1: Radní hlavního města schválili metropolitní plán. Dokument určuje pravidla pro výstavbu na následujících 20 let, jako je například maximální výška budov nebo kudy povedou silnice a tramvajové trati. Příští týden budou o plánu hlasovat pražští zastupitelé. Náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček z hnutí STAN předpokládá, že zastupitelé dokument schválí.
4: Plán je důležitý schválit, protože jako dává dobrý základ pro rozvoj města. Dává jako prostor pro další změny. Lidi v těch podrobnějších dokumentacích uvidějí, kde je park, kde je škola, kde je školka, kde je tramvajová trať.
1: Pokud zastupitelstvo metropolitní plán schválí, měl by začít platit 1. září. Sport. Čeští hokejisté ve skupině mistrovství světa ve Švýcarsku po třetí vyhráli. Ve čtvrtém utkání na šampionátu porazili Italy 3-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka svého soupeře jednoznačně přestříleli. Ještě 15 minut před koncem zápasu ale prohrávali a skóre museli proti outsiderovi otáčet. Po závěrečné siréně si tak ulevil gólman Dominik Pavlát.
5: Byl to strašně těžký zápas. Vlastně my jsme měli spoustu šancí, bohužel jejich brankář chytal fakt neskutečně. Oni co měli, tak to byla šance. Je to zápas o jedné chybě a je to strašně těžký na koncentraci, ale jsem hrozně rád, že jsme to zvládli.
1: Další zápas čeká Čechy v sobotu odpoledne proti Slovensku. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se mohou místy vyskytovat přehánky a nejvyšší teploty budou 18 až

0: 23 stupňů a na horách maximálně 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 u Opatovic nad Labem se srazila dvě osobní auta. Nehoda je na nájezdu na exit 131 směrem na dálnici D11 na Prahu a na Jaroměř. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici stojí kamion. Je to na 9. kilometru a je označený, ale projíždějte opatrně. A na silnici 6 u obce Andělská hora v okrese Karlovy Vary taky projíždějte opatrně. Osobní auto tam srazilo zvěř. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Startuje country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

jednou osud do Detroitu svál. Tam auta dělal na pásu, ty pro rychlost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy od čet a outratu,

dneska z Harley. Co je to za typ tenhle Cadillac? Hej, vyles ven z tý ozdoby a koukej říct rok výroby. A děda řekl, rok výroby?

0: 1944.
1: Ještě jednou hezký večer a ničím nerušenou cestu dnešním country dostavníkem, který rozjel Honza Vyčítal unikátním Cadillacem z roku 79, poskládaným přesně podle návodu, který z vrcholu country hitparády vyzradil celému světu o 3 roky dříve Johnny Cash.

kdysi velice uznávaná v zásadě bluegrassová parta v modrém stínu, kterou v roce 1975 založil ve Frýštejně v okrese Jablonec nad Cidlinou pokračovatel rodinné hudební tradice, tehdy 21-letý Dalibor Cidlinský, právě otevřela další pokračování pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a tramské písně. V roce 1977 si parta v modrém stínu odvezla z Olomouce Portu a její koncertní studiové nahrávky z této doby se objevily o 20 let později na albu 77. Z něhož to před chvílí byla Dědova lulka a teď to bude Čas přeludů.

Klasické sejfy v sestavě Martin Marta z Kostas, Renata Hronková, Otmar Otáda Dusil a Ivan Ponka Augustín a z roku 1996 Vlak, co projel. Skupina, jejíž název se objevil už v písničce nezapomenutelného Václava Čekala Nedomy, To se mi jen zdá, s podtitulem Sejfy, kterou o 10 let dříve přivezli na portu vagóny z Kraslic.

Manželka kormidelníka plzeňského copu Ilon Leichtová a nejnovější česká verze písničky, s níž se v roce 1974 vyhoupla na vrchol hitparády tehdy 26-letá Dolly Partonová.

Václav Čekal nedoma, Mirek Krček, Ivan Ponka Augustín, Josef Janošík a Renáta Purkitová, tedy Vagóny Kraslice s písničkou Podzim z alba koncertních nahrávek Vagóny, ve kterých písničky nestárnou, které tvoří celkem 25 písniček z dílny Václava Čekala nedomy. Tahle se jmenuje Hvězdy.

smát se vůbec nesmí, sevřenej jsem, jako když se doopravdy krade. A tak tu vodu radši zčeřím a zmizím, než sem na mě někdo přijde.

Karel Kahovec Country Beatem 1975 a tehdy pouhé dva roky stará dočista stejnojmená country jednička Nejkrásnější dívce. Ve stejné době jako Karel ji zařadil jako nejhezčí dívku do svého zpěvníku Josef Laufer.

0: J'aime écrire.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

atmosférou jazzových barů a tančíren prosycený veterán Charlie Rich, populární jako stříbrný lišák, a jeho v pořadí druhá jednička The Most Beautiful Girl z roku 73. Tehdy mu bylo už 41, ale tak se to za mořem tu a tam stává. Jak tvrdí vagony kraslice, čas od času.

Dnes poslední železniční skupina je z Karlových Varů, jmenuje se Poslední vagón, vznikla před 9 lety a válčí aktuálně v sestavě Milan Forst, zvaný Malej Stonč, Jirka Roger Odradovec, Šárka Vlasáková a Tomáš Randuch. Písničku Světýlko našla ve zpěvníku popradské skupiny Tymián a i když koncerty staví zejména na vlastní tvorbě, nezapomněla ani na vagóny, ve kterých písničky nestárnou.

Klasika Vaška Čekala nedomy z poloviny 80. let, tak jak i na svých koncertech hraje Karlovarský Poslední vagon. Ještě přidám partu v Modrém stínu s western swingovou klasikou Tennessee Waltz s paradávným textem Rosti Černého. Ale ještě předtím poděkuji za dnešní společnou jízdu a popřeji vám všem hezký zbytek večera a hedvábně vlídnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas zprávy.
1: Ministerstvo zdravotnictví plánuje navýšit platby za státní pojištěnce. Kvůli nedostatku peněz musí vedení Zásmuk na Kolínsku upravit projekt na nové fotbalové kabiny. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Žofia Nováčková, pěkný večer. Ministerstvo zdravotnictví chce od příštího roku navýšit platby za státní pojištěnce. Těmi jsou například děti, seniori nebo nezaměstnaní. Slibuje si od toho to, že systém veřejného zdravotního pojištění už nebude v deficitu. O částce ale s ministerstvem financí ještě jedná.
2: Dohoda se blíží a valorizace musí být poměrně signifikantní, protože skutečně ty peníze v tom systému chybí.
3: Říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Plánuje ale větší změny, například aby lékaři a nemocnice dostali zaplaceno i za výsledek péče. Podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů Zoriana Jojka bude ale obtížné určit hranici úspěšnosti.
4: Ambulantní specialista někdy pečuje o pacienta sám, daleko častěji je ten pacient v péči více lékařů.
3: Systémové změny v dohodovacím řízení chce Vojtěch zavést od roku 2028. Jejich potřebu zmiňují i zdravotní pojišťovny. Zatím jen jednou se všemi lékaři a nemocnicemi dohodli na úhradách sami. Jinak o nich rozhodovalo ministerstvo. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Nový památník si lidé můžou prohlédnout na starém židovském hřbitově v Praze. Připomíná pracovníky Židovského muzea za druhé světové války. Výzkumníci dohledali 161 jmen lidí, kteří se podíleli na záchraně judaistického kulturního dědictví. Podle ředitelky muzea Pavly Niklové je možné, že identitu dalších zaměstnanců a spolupracovníků z té doby ještě zjistí.
5: Bylo tady spousta lidí, kteří se zasloužili o to, že ty sbírky, že ty předměty, které sem byly za války sveženy, zůstaly zachovány.
1: Radnice Zásmuk na Kolínsku chce upravit zázemí pro fotbalisty. Původně chtělo město postavit nové kabiny se sociálním zázemím a šatnami. Po neúspěšné žádosti o dotaci teď musí upravit projekt tak, aby byl levnější. Na práce vyhradilo vedení města 6,5 milionu korun, říká starostka Marta Vaňková z ODS.
6: Máme nějaké náhradní řešení, které by spočívalo v tom, že by peníze, které byly alokovány z toho rozpočtu, se použily na rekonstrukci, anebo by se ten projekt trošku vlastně upravil, aby ta částka nebyla tak vysoká. Sport.
1: Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinka Oljenikovová duel za stavu 3-1 pro Češku vzdala. Bousková se v dalším kole utká s Američankou Liovou.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Zítra bude podle meteorologů oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno a během dne se budou místy vyskytovat taky přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů a na horách bude kolem 14.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Pozor na D6C u sjezdu na 152. kilometru je porouchané vozidlo, očekávejte zdržení. Na silnici 6 u obce Andělská hora v okrese Karlovy Vary taky projíždějte opatrně.

0: Auto tam srazilo zvěř. A na D8 za hranicemi s Německem na 92. kilometru směrem na Ústí nad Labem stojí kamion na blikačkách. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, vážení a milí. Víte, tak mě napadá, taky jste to v dětství říkávali, třeba jezdíš rychle jako Niki Lauda, nebo při plavání máš výdrž jako Venclovský. No, kdyby zrovna nic z toho, určitě jste už někdy řekli nebo slyšeli, běháš jako Zátopek. No a vidíte, právě Emilu Zátopkovi a taky jeho paní Daně budou patřit příští minuty naší dnešní návštěvy v rozhlasovém archivu.
3: Je naprosto nejde.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jestli někdo dokázal věrně, přesně a hlavně čtivě popsat cestu Emila Zátopka od těch jeho prvních neohrabaných běžeckých zkušeností až k olympijským medailím, byl to spisovatel a sportovní reportér Ota Pavel. Jeho povídka Jak to tenkrát běžel Zátopek je snad přímo učebnicovým vzorem toho, jak psát o sportu, o sportovcích a jejich duši.

Měl jsem přání napsat jednou o Zátopkovi. Nyní ta chvíle nastala, ale mám strach, jaký má běžec, než vyrazí na trať. O Zátopkovi bylo už mnoho napsáno, z toho řada věcí dobrých. Jeho rekordy už všechny padly, je i Zátopek minulost. Začal jsem před časem na velké fatře. Emil a jeho žena Dana oslavovali 12. výročí svatby. Pili jsme moravské víno, Emil dostal náladu a poprvé a naposledy jsem ho slyšel, jak se chlubí. Vyprávěl o běhu, o němž jsem zatím nikde nečetl. Soupeřem mu byl pes. V době svých velikých výkonů trénoval na Českomoravské Vysočině a jednou vzal sebou vlčáka. Pes vrtěl ocasem, kdy pak se mu stane, aby s ním šel někdo běhat. Vyrazili. Vlčák radostně štěkal a otáčel se potom človíčkovi, pobízel ho ke spěchu, věděl dobře jako všichni psi o své běžecké převaze nad lidským tvorem. Ale netušil, že běží se Zátopkem. V 10. kilometru se jejich krok vyrovnal. Pak si vlčák už sedal, vyplazoval jazyk a nakonec ho Emil honil kolem rozlehlého rybníka před sebou. Večer se divila paní domu, co pak je s tím psem? Nechce žrát ani pít. Druhý den vyběhl Emil Zátopek znovu. Jak ho vlčák zvětřil, zakňučel a zalezl hluboko do boudy. Jedno sobotní dopoledne jsme hovořili o závodě na 5 kilometrů v Helsinkách, o tom, jak Belgičan Rajf vzdal. Kdy se vlastně člověk vzdává? Potom jsme běželi z Davids do Troje, kde si Zátopkovi staví domek. Bylo strašné vedro. Utíkali jsme oblečení. Emil držel ještě pod paží aktovku. Pouštěl mě dopředu, jako by nemohl. Dával mi iluzi, že mu stačím. Ve skutečnosti na mě čekal. Ve Stromovce jsme lezli přes koleje a proplétali se houštím. Běhá tu prý z práce na stavbu pravidelně. Dělá tu svou poslední běžeckou trať za 12 minut. Vozili jsme písek, míchali maltu. Emil Zátopek navíc stavěl. Pracoval v ohromném tempu, ve skutečnosti i při práci běhal, nejen pro cement a vodu. Jsem reportérem už řadu let, ale nikdy jsem neviděl nikoho tak pracovat. Plně se soustředil, nebyl hovorný jako jindy. Po 2 hodinách se mě objevovaly mžitky před očima. Nepolevoval v tempu. Po 3 hodinách zbrocen potem se svlékl do naha, vylil na sebe 2 kbelíky vody a pokračoval. Musel jsem se posadit, už jsem nestačil. Nebylo ještě 6, měl jsem toho dost. Navíc se u mě objevil dříve nepoznaný pocit vedle obdivu i závist. Nakonec jsem odtamtud utekl. Sebral jsem se a šel do Stromovky. Připadal jsem si jako ten vlčák. Nechtělo se mi jíst ani pít.

0: Ve Zlíně se pořádal tradiční běh městem. Pro mladé Baťovi muže byl povinný, ale 19-letý Zátopek nechtěl běžet. Měl pracovat, učit se a ještě se honit? Dávno už zapomněl na svůj dětský triumf v běhu. Šel k doktorovi a žádal o osvobození. Nic ti není, řekl lékař přes rameno. Pěkně poběžíš. V hodinu určenou proběh se vytratil z učebnicí chemie na čítárnu. Našli ho a vyhnali na start. Stál mezi ostatními a měl vztek, protože neuvažoval jako většina chlapců, kteří z truců utíkali, pomalu udělal něco jiného. Běžel rychle. Někteří spolužáci zahnuli za roh, tam na ně čekali kamarádi z kabáty. Nakonec zůstala vpředu malá skupina a pak už jen Zátopek a trénovaný mladý atlet Krupička. Lidé jim tleskali. Blesklo mu hlavou, to patří také mně. Poprvé v životě mu někdo tleskal. Líbilo se mu to. Chtěl najednou vyhrát. Nezvítězil však, ale už nezapomněl. Našel svou šanci a chopil se jí jako nikdo druhý. Většinu závodů v příštích 3 letech prohrál. Svou životní příležitost však už nepustil. Zlínský doktor Ali Haluza mu dal první cenné rady a ukázal mu, jak běžecká kometa Šale trénuje rychlé 200. Vidíš? To dělá Šaleho. Nikdy pak na 200 nezapomněl. Dosud však zůstávali Haluza a Šale nedostižnými vzory. Trénoval podle nich. Chtěl se zžít s jejich zásadami, ale ne s jejich omyly. Napříště mu bude hloupé zůstávat v omylech a brzy bude za veliký omyl považovat celý běžecký trénink vytrvalců. Dosud mu přikazovali u Bati namáhavou práci. Nyní nastoupil daleko těžší dobrovolně. Byla zmnohonásobena nesmírnou touhou být alespoň tak dobrý jako druzí. Nemyslel na olympijská vítězství a světové rekordy jako tisíce jiných začátečníků. Když jich brzy nedosáhnou, odcházejí ze sportovní dráhy. Teprve mnohem později začal snít o velikých výhrách. Chtěl vždycky jen o stupínek výš. Jakmile vystoupil, pokusil se udělat další krok. Převracel takzvané pravdy života ze všech stran, aby našel své pravdy. Stav není zlý. Obtížné jsou změny a v běhu je to při přechodu na vyšší trénink. Bolest je milosrdná věc. Jak trvá bez přestávky a její moc, otupí se sama. Při sportu a vítězství se dostavuje pocit štěstí. Konečně může také dělat to nejkrásnější. Vybočit z řady. Vymýšlet, jak to dělat jinak. Použije slova kdyby. Co kdybych spojil vytrvalecké dávky s rychlostí? Co kdybych střídal rychlé úseky s pomalejšími a trénoval 10x, 20x tolik, co druzí? S podobnou myšlenkou mohlo přijít mnoho lidí, ale učení by řekli to, co řekli ve většině případů všem převratným novátorům. Nezbláznil jste se. Zbývalo jediné. Dokázat to skutkem. Udělal to a byl první. Tomu už pak nikdo nevzal, ani když jeho rekordy začaly padat. Protože neměl velký talent, musel zpočátku překonat obtíže tréninku obrovskou námahou. Stahovala mu tvář a ústa do hořké křivky. Tisíce lidí pak tato grimasa odpuzovala a zároveň přitahovala. Vystihl to nejlépe francouzský spisovatel Magnan. Člověk, který běží jako my. Člověk, který viditelně platí za vítězství velkou cenu. Vyhrál své první závody. Hráz byla protažena. Už nikdo příval nezastavil, ač se o to mnozí pokoušeli. Běžec byl objeven. Vydával se na cestu šťasten jako chlapec, jenž nastoupil na zámořskou loď a netušil, kolik bouří ho čeká. Každý lidský život má své sny a cíle. A tak i Emil Zátopek v žákovské lavici přímo snil o každodenním běhu. Dostal se k tréninku až večer, využil každou sebemenší možnost. Často se musel vytratit ze samostatného studia. Běhal na hřišti denně svých 15 kol. Jenže blízko stál pokaždé jiný strážný a ten volal do tmy: stůj! A pak stůj nebo střelím! Býval nejen šťasten, ale někdy také zoufalý. Jednou se neovládl a na strážného vybafl: tak střel. A běžel dál. Strážný nestřelil. Příští den byl malér. Trénoval pak v konírně v hlubokých pilinách, experimentoval a bral si na nohy vysoké vojenské boty. Počítal, že bez bagančat se mu pak v závodě poběží lehčeji. Ale z konírny ho brzy vykázali, že narušuje koňům cestičky. Trénoval takhle plných 7 let. Většinu lidí by takové potíže odradili. Byl však příliš dlouho v životě odstrkován a nenechal se už odradit. Po vyřazení z akademie nastoupil do Milovic ve funkci velitele čety. Na novém místě měl práci, trénoval někdy až o půlnoci, rohy hřiště si vyznačil vápnem, aby se ve tmě nepotloukl. Neměl trenéra a neměl ho pak už nikdy. Připravoval se sám. Často nemohl jít na večeři a tak si nalámal do piva chleby. Nebyla sprcha a tak se v zimě po tréninku poléval studenou vodou v koupelně ověšené rampouchy. Co by jiného zničilo, jemu prospívalo. Žil v té době přesvědčením, že tvrdé podmínky vedou k výborným výsledkům. Když trénoval ve dne, utíkal do vojenských zakázaných prostorů, kde se mu nikdo neposmíval a nepokřikoval na něho. V lese bylo dobře. Koncertovali tu jen ptáci a bzučící hmyz. Prosluněné průseky protkané mechem a vřesem přímo vyzývali k běhu. Zaběhl průsek rychle, naspět pomalu, znovu rychle, opět pomalu. Někdy se svlékl a běhal nahý. Byl nevýslovně šťasten. Svět o něm ještě nevěděl a nikdo na něm dosud nechtěl tisíce autogramů a stovky besed. Občas jel závodit, dostavila se první vítězství i trpké porážky. V Oslo na mistrovství Evropy doběhl v závodě na 5 kilometrů 5. Na kratších tratích prohrál v mezinárodních utkáních s Rajfem i s Holanďanem Slíkhuizem. Hned druhý den po porážce usilovně běhal. Překonával první československé rekordy. Daleko zůstali Šale a Haluza. Finové ho pozvali k utkání s Viljo Heinem. Na dosavadních olympijských hrách už získali jejich sportovci přes 100 zlatých medailí. Jel do Finska poprvé, pln očekávání, co uvidí a pozná. Počínal si jako turista, všechno chtěl vidět, památky, saunu, obchody. Při bílých nocích téměř nespal a nesoustředil se na hlavní, co mělo přijít. Konečně stanul na startovní čáře vedle světového rekordmana Heina. Ještě mnohokrát běžel se soupeři a proti rekordním časům, ale tohle byl jeho nejtěžší závod života. Naplněné hlediště vítalo Heina, jenž v Helsinkách nikdy neprohrál a nesl dál pochodeň slavných severských běžců Kolemajnena, Nurmiho, Ritoli, Hega. Ještě nevyběhli a obecenstvo už skandovalo Suomi, Finsko. Náhle si uvědomil, že dnes vlastně proti němu poběží nejen Heino, ale celá tato sportovní země, celý sportovní sever Evropy, který se nechce smířit s koncem své slavné běžecké nadvlády. Přijelo také mnoho Švédů a švédských novinářů. S hrůzou pomyslel na to, že nemá žádnou taktiku, je myšlenkově nepřipraven a z těch všech dojmů i unaven. Co teď? A hlavně co v příštích minutách? Už hezkou řádku běžců udolal svým tempem na trati, zkusí to i na Heina. Podle prostého, kdo uteče, vyhraje. Po výstřelu to napálil. Stále byl první, jenže nebyl sám. Cítil na svých zádech soupeřů vdech a v podvědomí slyšel jeho kroky. Trvalo to zatím krátce, ale jemu se to zdálo nekonečně dlouho. Chtěl by Fina setřást jako únavu, která se mu začínala hromadit ve svalech. Přidává, skloní nezvykle hlavu, nahlas si odfrkne a běží kus se skloněnou hlavou jako těžký tažný kůň. Pak nasadí trhák, jenže se nic nestane, právě naopak. Křik hlediště roste v uragán. Heino nastoupí a v čele nadiktuje ještě pronikavější tempo. V následujících minutách se děje něco, co je ojedinělé ve vytrvaleckých bězích. Předbíhají se zhruba po 200 metrech. Každý chce vést a zničit nervy a fyzickou sílu toho druhého. Přitom všem jsou jako 2 nerozumní kluci. Do skutečného cíle chybějí ještě 2 kilometry. V atletice jsou prý nejhorší 400 300-metrové a 800-metrové závody. Krátce řečeno čtvrtky a půlky. Závodník v nich musí běžet stále naplno. To, co teď oba běží, je jedna dlouhá, nekončící čtyřstovka. Lidé už tuší, co se před nimi odehrává. Hejno vbíhá do předposlední rovinky. Dopředu by měl jít Zátopek, ale Zátopek nemůže. Hejno tedy prodlužuje krok. Už toho moc nezbývá. Posledních 200 metrů. Finn vede. Lidé jásají. Suomi, Suomi. Zátopek už nemá žádné běžecké síly a proto nejde napsat běžel dál z posledních sil. Ty síly už vydal do této chvíle. Teď však v sobě zmobilizoval něco neznámého, co měl ukryto pro chvíle nejtěžší. Duševní a fyzickou nadzásobu, kterou člověk vydává, když mu jde o život. Obecenstvo náhle zmlkne. Je to, jako by je někdo pokropil studenou vodou z obrovské konve. Zátopek se sune krok za krokem vedle Hejna. Už běží bok po boku. Emil už vede o pár centimetrů a v cíli je o prsa dřív. Za cílem si padnou oba do náručí, ale ve skutečnosti podpírají jeden druhého, aby se nezhroutili na vratkých nohou. Byl to nevídaný boj. Od té doby si Zátopka na severu zamilovali, jako by patřil jim a ne nám.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Miroslava Donutila teď vystřídá v příběhu štábního kapitána Emila Zátopka Ivan Trojan. A o tu Pavla zase jiný Pavel, totiž Kosatík. Pavel Kosatík a jeho kniha Emil Běžec. Díky rozhlasové četbě se teď přeneseme do Londýna roku 1948 na Emilovu první olympiádu.
3: Závod na 10 kilometrů se na stadionu ve Wembley běžel hned v první den her. Onoho podvečera bylo v Londýně úmorné vedro s vysokou vlhkostí vzduchu. Teploměr ukazoval přes 30 stupňů Celsia. Zatímco ostatní běžci meditovali o tom, jak vysoké tempo v horku zvolit, Emil udělal něco jiného. Dopředu si zajistil, aby si rychlost, kterou považoval za optimální, jedno kolo za 1,70 vteřin udržel po celou dobu závodu. Domluvil si s asistentem národní výpravy, že mu bude z kraje dráhy dávat signály. Když Emil poběží rychleji, zamává bílými trenkami, když pomalu červenými. Pokud by se Emil prvním nebo druhým směrem příliš vychýlil, měl to asistent znázornit prudkým třepáním. Přezdívka lokomotiva, kterou si Zátopek toho dne v Londýně získal, tedy měla ještě jiné opodstatnění než jenom to, že se její nositel řítil po dráze rychleji než ostatní. Pohyboval se také vpřed podle jízdního řádu. To favorizovaní Skandinávci po startu použili tradiční vytrvaleckou taktiku. Šli okamžitě do vedení v naději, že nasadí takové tempo, jaké ostatní závodníci nevydrží. Zdálo se, že Zátopek je jedním z těch, na koho taková taktika funguje. Po prvním kole byl až někde v polovině peletonu a zůstával tam ještě uprostřed závodu. V devátém kole se dočkal. Asistent poprvé zvedl nikoli bílý, ale rudý kus látky. Bylo to znamení, že běžci vpředu nevydrželi počáteční tempo a zpomalili. Emil pochopil, že nyní je na řadě on. Vydal se vpřed. Začal předbíhat jednoho běžce za druhým. Jediný, kdo se s ním o pořadí dokázal prát, zůstal finský šampion Hejno. Nakonec však Emil předběhl i jej a zabouřili bych ovací tribun nejen, že pronikl do čela, ale dal se svým soupeřům vzdaloval. Vypadalo to, jako by na dráze soupeřili závodníci dvou různých běžeckých tříd. Zátopek versus všichni ostatní. V tom závodě Emil většinu svých soupeřů předběhl o víc než kolo. Viljo Hejno, favorit, na 7. kilometru vzdal. Po něm odpadl i další Finn, Heinström. Jediný, kdo si s Emilem udržel na dálku kontakt až do cíle, byl Alžířan Mimoun. Když však Emil uprostřed závěrečného kola nasadil k finiši, závodil už jen sám se sebou. V Londýně toho večera nebylo soupeře, který by ho mohl ohrozit. Vyhrál časem těsně pod půl hodiny a v cíli se ani necítil unavený. Zdálo se mu, že vyhrát olympiádu je vlastně docela snadné. Divákům však imponoval především způsob, jak toho dosáhl. Promyšlený a takticky správný. Český závodník toho večera udolal své soupeře nikoli jen lepší běžeckou kondicí, ale soustředěným náporem celé své osobnosti a odnesl si za to první zlatou olympijskou medaili v dějinách československé atletiky. Lidé pochopili. Toto je sport. Když se vítězí nejenom vypětím těla, ale i soustředěním mysli. Když se do služeb vítězství napře všechno to nejlepší, co v člověku je. Proto svět nad Zátopkovým výkonem úžasl. Proto britské Times si napsali, že jeho finish strhl obecenstvo k ovacím, jaké v historii atletiky neměly obdoby. Ve způsobu, jakým pojal své vítězství, Emil v metafoře všem ukázal možnou podobu i jich samotných. Můžete žít jenom malou částí sebe sama, ale můžete se taky naučit využít naplno celou svou osobnost.

0: Finále běhu na 5 kilometrů se běželo o 4 dny později. Tentokrát měl Emil jiné soupeře než předtím na 10. Dominovali mezi nimi Holanďan Slajkus, Belgičan Rajf a Švéd Alden. Emil byl ze všech favoritů jediný, který startoval na obou tratích a šel tedy do závodu s určitým handicapem. Alžířan Mimoun, který se chtěl pokusit o totéž, vypadl už v rozběhu. Počasí bylo tentokrát horší než na 10. Bylo chladno, celý den před závodem lilo a déšť proměnil nekvalitní škvárovou dráhu v oraniště. Emil tentokrát zvolil jinou taktiku a hned po startu nastoupil do čela závodu. Spoléhal na to, že vysoké tempo, které nasadil, opět udrží celou dobu. Držel vedení až do půlky 4. kilometru, pak ho však předběhl Rajf a po něm také Slajkus. Byli odpočatí a měli více sil. Získali náskok několika desítek metrů a Emil zjistil, že proti tomu nedokáže nic dělat. Tehdy se v něm ozvala malá dušička. Nezvládne to. Utečou mu a on je nedožene. Na chvíli tomu uvěřil a ten okamžik rezignace ho stál pár cenných vteřin, ve kterých ve svém maximálním tempu poněkud povolil. Při nástupu do posledního kola se zdálo jasné, že o prvenství se bude rozhodovat jen mezi prvníma dvěma závodníky, Slajkusem a Rajfem. Ale skoro na poslední chvíli, pouhých 200 metrů před cílem, se stalo něco nečekaného. Zátopek v sobě zmobilizoval síly k závěrečnému finiši a vyrazil vpřed. Ještě než zatočil do cílové rovinky, předběhl Slajkuse a každým krokem se dál blížil Rajfovi, který před ním ukrajoval poslední desítky metrů trati. Napadlo ho ohlédnout se, až když mu byl Emil v patách. Na poslední chvíli zmobilizoval zbytky sil a v cílové rovince přidal. Cílovou pásku protrhl jako první, ale pouze o prsa před zátopkem, který si své chvilkové zaváhání z průběhu závodu nikdy později nepřestal vyčítat. Nebýt jej, byl si jist, získal by i na 5. v Londýně místo stříbra zlato.
1: Můj výkon se nejvíc líbil švédským novinářům. Hned chtěli interview a byl jsem jim vděčný, když to odložili až na 8:30 ráno. Ale již před 7 cítím, že mne někdo probouzí švédskými slovy a tahá z postele. Novináři. A hned, že jako budeme dělat reportáž, rychle ven a běhat. Bylo toho dost. Starty, rovinky, běh kolem moře, zase od moře nahoru a jejich rolejflexy vytrvale cvakali. I nějaké moje speciální cviky chtěli vidět. A tak jsem si jich několik pohotově vymyslil. Všechny se líbily. Nakonec jedno překvapení, že prý se mám rychle zbalit, že jedeme pryč. Vysvětlovali to tak. Dověděli jsme se, že jiní šeští novináři mají za vámi přijet 8:30. My jsme je předběhli a teď vás uvezem, aby vás nenašli. Chtěl jsem říct, že u nás doma se to nedělá, ale co je to platné, když člověk není doma? V 8:30 jsme již byli 20 kilometrů daleko a moji průvodci mi vysvětlovali. Tady to znáte, olympijský stadion a vidíte, tady je Nurmiho socha. Nechtěl byste na ní vylézt? Bude to pěkný snímek, 2 šampioni vedle sebe. Ne, nechtěl. Vždyť na tom nic není, stará a nová atletická generace. No prostě nevylezu, povídám, zvláště když se kolem začali množit diváci. Tak Nurmimu aspoň zamávejte na pozdrav. Mával jsem tedy rukou asi 5 minut, až se kolem všechno smálo. Tím jsem se rozloučil s Helsinkami. Odjel jsem vlakem do Turku, sedl na loď a naposledy zamával všem, kteří se s námi v přístavu loučili. Krásná zem, říkám si, až na ty novináře.
0: Se svou druhou stříbrnou medailí nebyl ani trochu spokojený. Cítil, že ho na 5 neporazili soupeři. Porazil se sám svou taktickou chybou. Tím, jak si v 9. kole na chvíli přestal věřit. A než se vzpamatoval, získal Rajf takový náskok, že se ho Emilovi už nepodařilo stáhnout. Kdyby se byl Emil rozhodl o 2-3 vteřiny dřív, umínil si, že se mu něco podobného už nesmí nikdy stát. Přesto se stal nejúspěšnějším československým účastníkem her. Jeho návrat domů byl slavný. Fanouškové na něho museli čekat ještě dalších 14 dní až do poloviny srpna. Vedení olympijské výpravy rozhodlo o tom, že se Emil cestou domů zastaví ještě na závodech v Belgii a Holandsku. Přivezl tedy domů ještě 2 vítězství navíc. K přivítání se do Prahy sjeli lidé z celé republiky. Z Kopřivnice dokonce dorazili i Emilovi rodiče. Dostal přidělený byt 2+1 v centru Prahy nedaleko Václavského náměstí. Ze začátku tam bydlel sám. Brzy se tam však k němu přistěhovala Dana. V Praze mu také přidělili novou práci. Nejdřív ho jmenovali velitelem atletů v oddíle ATK, předchůdci Dukly Praha, a později ho dokonce převeleli na ministerstvo obrany. Dostal funkci referenta spoluodpovědného za tělesnou přípravu vojsk. Nejdřív byl všem těm novinkám rád. Doufal, že jako novopečený Pražák získá víc času na trénink. Ale nadřízení brali jeho úřadování vážně a trvali na tom, že bude zachovávat pracovní dobu jako každý jiný důstojník. Brzy se ukázalo, že je na tom vlastně stejně, ne-li hůř, než byl před příchodem do hlavního města. Na běhání mu znovu zbýval čas jen za tmy, když už byl sletový stadion zavřený. Aby si tam mohl zaběhat na dráze, musel přelézt plot. Pod zimním závoděním se tedy v roce 1948 nakonec protrápil. Ozvala se únava, následek tvrdé předolympijské přípravy a také zánět kyčelního kloubu Emilovi závodění zkomplikoval. V září a říjnu se sice zúčastnil závodu v Bukurešti a v italské Bologni a oba vyhrál, výsledky, kterých tam dosáhl, byly však slabší než dřív. V zářijovém pražském dvojutkání s Belgií na pětce Emil dokonce s Raifem těsně prohrál. Závodění mu do té doby bylo v životě skoro vším, ale tenkrát na podzim 1948 se to změnilo. S Danou, se kterou se poznal 2 měsíce před olympiádou, se 28. října v Uherském Hradišti slavně oženil. Brali se v kostele za velké pozornosti místních obyvatel, díky kterým se obřad proměnil ve sportovní manifestaci svého druhu. Ven vyšli slavobránou z oštěpů a na svatební hostině v kasárnách potom tančili až skoro do bílého rána. Z oslavy odešli jako poslední ze všech. Národ, nejen režim, potřeboval hrdiny. A Dana a Emil Zátopkovi měli v dalších letech tuto roli hrát. Stali se nejen prvním sportovním párem u nás, ale vůbec nejznámější manželskou dvojicí na mnoho let. Jen velmi málo lidem bylo v 50. letech povoleno, aby poodhalili své soukromí. Ti dva však měli patřit k pár výjimkám.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zazněva olympská znělka. To je chvíla na nejvýš vážná. Olympská znělka víta prvého bežca. Už chybuje podle hlásení len několik desiatok alebo stověk metrů, tím bude a už je tu na ozývají se kamery filmářské a cez bránu maratonsku vběhá na olympský stadion v Helsinkách jako první startovné číslo 903 československý reprezentant, štábní kapitán Emil Zátopek. Vážení poslucháči, 300 metrů chybuje do cílové pásky, která je už natáhnutá. Zátopek reve šialeným hlasom 75 tisíc lidí. Všetci jsou v úžasném údive a Zátopek, vidíme, že je svěží, zdraví lidí. Už hodili jen 120 metrů od cíla. Zátopek jde jako první. Hlásíme republice. Štábní kapitán Emil Zátopek bíhá v maratonském běhu na 15. olympijských hrách v Helsinkách jako první do cíle. Usmívá se a protrl pásku.
2: A to už byly samozřejmě Helsinky roku 1952. Já to slyším pořád dokola a stále jsem dojatý. Finále maratonského běhu. Usmívám se tomu, jak je z pohledu reportérů Zátopek svěží, když on sám přiznával, že skutečnost byla na konci maratonu úplně jiná. Dnešní poslední zastavení s Emilem Zátopkem bude trochu netradiční. V rozhovoru s Františkem Nepilem. Tenkrát, když se Zátopkovi potkali s Nepilovými u Nepilu na chalupě ve Stradonicích. Kolega Karel Tejkal pak zvukový záznam jejich společného vyprávění o sportu doplnil ještě autorským čtením Františka Nepila, který mimo jiné vzpomíná na to, jak si na prvním stadionu světa v Olympii doběhl pro vítězství. A já už teď nebudu vyprávění všech Františka Nepila, Emila Zátopka a jeho paní vůbec rušit. Jenom vám popřeju pěkný zbytek večera a jak doufám, tak brzy opět někdy naslyšenou.
3: V Olympii se, jak víte, každé 4 roky konaly starověké hry a to, jak nevíte, po dobu 12 století. Během příprav a konání her se nesměly vést a nevedly války mezi řeckými státy. Těch her se konalo 293, jak píše Vojtěch Zamarovský, a z nich je 250 křížově doloženo. Až na nepatrné výjimky jsou známa jména všech olympijských vítězů. Po téměř 12 letech hry z ideologických důvodů zakázal římský císař Teodosius Veliký. Nedivte se, že když jsem vstoupil na plochu pravého olympijského stadionu, zavibrovaly ve mně všechny romantické žilky a začal jsem se svlékat. Zaběhnu si tu a ty mě vyfotografuješ, řekl jsem své ženě. Zděsila se, jednak proto, že antičtí závodníci tu běhali nazí jako prst, jednak že několik turistů dříve než ona pochopilo, co tu bude k vidění, a usadilo se na valech, které zbyly po antických tribunách. Slunce žhnulo až k zbláznění, ale já proletěl po závodní dráze v Olympii jako blesk. Vy, kdo znáte mou postavu, víte, že jako kulový blesk. Diváci mě aplaudovali, já nemohl z toho horka popadnout dech, ale zjistil jsem, že jsem se snažil zbytečně. Moje osobní fotografka nevěděla, kde je spoušť, takže mě nevyfotografovala. Ukázal jsem jí spoušť, zatáhl jsem podruhé břicho a běžel znovu. Část obecenstva, která se nenabažila mým prvním startem, mi opět zatleskala a začala se rozcházet. Běžíš moc rychle, vymlouvala se však moje žena. Já to nestačila zmáčknout. Pěnila se mi krev, ale šel jsem na start po třetí. Obecenstvo mělo už dost mého exhibicionismu a odešlo. Zůstal tam jeden jediný bělovlasý pán. Překlusal jsem třetí dvoustovku a žena to konečně zmáčkla. Jenže ten bělovlasý pán, asi to byl profesor, ke mně přistoupil a upozornil mě. Excuse me, sir, ale běžel jste vždy obráceně od cíle do startu. Poděkoval jsem mu, ale po čtvrté jsem už neběžel. Chyba, měl jsem běžet. Na tom snímku není vidět nic než rozmazaná bílá čára. To jsem já, vysvětluju každému. Běžel jsem tak rychle, že mě nezachytila ani pětisetina vteřiny.
4: Mně se zdá, že z takové té velice dobré myšlenky, což byl třeba jogging, že ta, jogging, co to byl jogging, to běžím jak můžu a když už nemůžu, tak pochoduju a koukám kolem sebe po lese a podobně. Jenomže tím, že lidé jsou strašně soutěživí a mají rádi soutěž, tak nakonec co se z toho stalo, z joggingu, že teď začali lidé, kteří třeba nikdy neběhali, i staří lidé, kteří už třeba ani na to tak neměli, začali běhat denně spoustu kilometrů, prostě oči vyvalený, zuby zaťáty a hnali jako najatí po lese, takže neviděli ani, jestli je podzim nebo jaro nebo tak. Jo? To je můj názor vrhačky na toto. Jo?
5: A později rekreativní.
4: Protože já jako vrhačka, já jsem vždycky běžela třeba 200 metrů, 300 metrů a pak jsem pochodovala a zase jsem běžela a zase jsem pochodovala. Myslím si, že každý musí si to nadávkovat, na co má, že když mám 70 roků, tak nemůžu prostě lítat denně bůh ví kolik kilometrů, protože mě odejdou kolena, začnou mě bolet kotníky a podobně, zvlášť když třeba nemám šanci běhat někde na nějaké rašelinové dráze v lese a tak. No, takže to myslím, že se potom nakonec z dobré myšlenky, že se takto zvrhlo a ty zase druhý extrém, běhání je blbost, jo, choďte, musíte chodit, jo, a podobně. Nemyslím, že by běhání byla blbost, proč, ale musím běhat s rozumem, tak na co mám, a ne každý den, protože mám taky jinou práci, musím mít taky jiné zájmy, nemám taky kulturu, chci si něco přečíst a tak dále. Znám hodně takových těch euforistických starých běžců, kteří prostě neznají nic jiného, než každý den ruce na prsa a vyjo a běžím. No a v zahradu tam se plazí jeho žena po zahradě a on se akorát chlubí tím, jakou vypěstoval cibuli a já vím, že to vypěstovala jeho žena nakonec.
3: No. Na mě, co se koukáte.
4: Já se nekoukám na vás, já jenom vás varuju.
3: Já teda k té soutěživosti, jestli smím skočit do řeči, tak jak říkám, v člověku je a já si pamatuju, teda pamatuju, to si potřebuju pamatovat, tady ve Strádonicích, když jsem běhal, tady to bylo takový zdravější, tak jsem běhal se psem. Neměl jsem svýho psa, tady byl takový pes, který patřil všem, jo, jako sport pro všechny, tak pes pro všechny tady byl. A ten vždycky, když viděl, že jdu běhat, tak se ke mně připojil, že v temné noci a běžel se mnou. A on mě úplně nervově, on mě neurotizoval, protože on měl takovýhle nožičky, jo, a teďko přede mnou to metelil pořád. A já jsem si říkal, tak malýho psa, já se nesmím uštvat, už jsem v letech, jo, ale já ho nikdy nepředhonil a taky on mě nenechal chodit. On jako, když viděl, že jdu, tak byl takový nervózní a vracel se a furt se rozbíhal. Jo, tak na něco byl ten pes dobrý, jenomže nečet nic o tom, že v 70 má být člověk rozumnej.
5: Emile, ty si ovšem psa zdisgustoval během, když už teda pan Hepel vzpomněl na to, že tomu psovi nestačil, tak ty si jednou toho psa doslova zničil.
6: No, poprvé jsem na to přišel, když jsem byl na vojně v Milovicích, a tam byl takový mladý vlčák, ale budíš k ničemu, protože jeho majitel byl důstojník, který na sobotu neděli odjížděl do Prahy domů k rodičům a toho psa měl na starosti vojín Žilina, Slovák, který mu považoval za svoji povinnost, že stačí, když mu donese žrádlo z jídelny, tomu tam nějak vyfasoval, dones mu žrádlo, dones mu vodu na pití a hotovo a ten pes se jenom vyvaloval pod posteli. A já když v soboru jsem šel běhat a říkám, já si beru toho psa sebou. A já jsem si říkal, co pes proběhne a on neřád, on mě teda zesměšňoval. On ne, že zběhl, on si odběhl, zvihl nožičku, vyčural se, tam se odběhl, tam udělal hromadku. A podle, já jsem běžel usilovně. Měl jsem takovou trasu asi 4 km do lesa, tam byla 400 metrová rovinka travnata. No a co ten se navývaděl cestou, než jsme tam doběhli, no ale tam já jsem potom... jsem shodil vojenské kaloty a bluzu a v trnikách a v tričku 400 metrů a pes jsem to palkoval. A on velice nadšeně se mnou. Já jsem si vyklusal takových 150 metrů, takový meziklus a zpátky. Ale on hned na to přišel, že zase poběžím zpátky, tak už neběžu za 400 metrů. Jenom 350 na bobeček, až se ten vůl vrátí. No jo, ale on už ty poslední 300 neběžel, on už nebyl schopný. A já nás čekalo ještě 4 km zpátky a říkám, tak trep. A domů, a jdem. No a on za mnou, jsem ho zavolal, tak přiběhl a zaostával. Jeda, to bylo horší a horší. Mě nám chybilo 2 kilometry do kasaren a on najednou lehnul a já do něho, tak jsem musel nohou postrkovat. A jdem, když jsem ho postrčil, tak kusal, no to bylo zoufale. Já jsem nakonec musel násilím dokopat až do kasaren a on tam trefil, teda pod svoji postel zalehnul, přešla neděle, přijel jeho majitel, ptal se po psovi, kde pes? No leží, no, vypadá, že má jakou horučavu, říkal ten boják Žilina. Jak to, co se s ním stalo? No nic, ne, žrádlo dostal to, ale on nežere. Kdo, co se s ním dělal? Stalo, no, suru zádobek ho vzali na trenírovku. No a pes byl odrovnaný na celý týden. No a to jsem zkoušel pak i s jinými psy. A pes, jak není trénovaný, tak 20 kilometrů to prostě nevydrží v souvislém tempu. No a...
5: Ten pes pro všechny tu je ještě, máte šanci, 20 kilometrů.
4: Ale jak jsme byli na té svadební cestě, na tom Medlově, a tam měl taky ten vedoucí toho střediska, měl tam taky psa, a ten, já jsem sledovala, jak Emil ho úplně nakonec zničil toho psa. On s náma poskakoval, když jsme běhali v lese, tak on kolem nás poskakoval, za náma. A Ťopek naraz se otočil
6: a hr za ním.
4: A teď ten pes naraz začal utíkat, lekl se a začal utíkat a Emil za ním. A teď ho začal honit. Ale tam bylo právě zajímavé, jak ho přinutil, že naraz byl jako pronásledovaný ten pes. On se cítil naraz pronásledovaný a teď se snažil utéct. A Emil za ním. A klíčkoval. A Emil za ním.
6: A jezero a teď nemohl klíčkovat, protože tam byla voda. A musel pobřovat. A já za ním, já jsem to padl.
4: A teďka nakonec toho psa tak uhnal, že on si lehl. A tak se díval, tak si mě tady zabij. On ho nechtěl zabít, ale on přišel k tomu názoru, že ho Emil chce zabít. Jo?
6: A teď, ale my, já
4: a ještě tam jsem měla nějaké kamarádky a to za Ťopkem. Teď my jsme nemohli chytit, my z atletky jsme byli všecky a my jsme se všichni děsně uštvali až na Ťopka. Ten pes a my taky, protože my jsme se snažili chytit a pořád na Ťopka jsme křičeli, necháš toho psa, teď ho zničíš a to. A teď, když ten pes už tam ležel takhle packy a tak se smutně díval, tak mi necháš ho, jdeš pryč od něho, kopali jsme Ťopkovi do noh a tak jo. No, on nakonec ho zahnal až domů, na dvůr a on zalezl do boudy a nevylezl. Až asi za 2 dny vystrčil šňupák a Ťopek zrovna byl na dvorku.
6: Ten pes je venku. A nevěle zase celý den.
4: A nevěle se to, kud jsme z té svadební cesty neodjeli.
3: Žena nikdy nepochopí, že nastala chvíle, kdy člověk potřebuje padnout s hlavou v dlaních a bez hlesu ležet jako zestárlý slon, jenž doputoval na samý konec svého života, jenž doputoval v džungli na místo, kam chodí staří sloni vydechnout svou utrmácenou duši. Žena to nikdy nepochopí, protože si svůj hodnotový žebříček vytvořila v pravěku, v dobách, kdy žila v korunách plavuní a kdy schody i zábradlí k její kuchyni i jídelně tvořila liána. Její myšlenky, či přesněji řečeno její nervová soustava, dosud nezaznamenala signály vyšších mravních vznětů. Takže její mozkovna je dosud zaplněna živočišnými pojmy, které vytvořili předchůdci člověka, tedy pojmy primitivními a prazákladními jako hlad, děti, pokrm, chladno, výplata, uhlí, známky na vysvědčení, hladká mouka, hrubá mouka, koruny, haléře, činže a tak dále. Co vám je pro Boha do toho, že zdražili tramvaje, když naši prohráli? Proč vás otravuje s tím, že by se měl koupit Jarouškovi zimníček, když naši prohráli? Žena nikdy nepochopí, jak to, že porážku vašeho mužstva nemohou v následné chvíli vaší bezútěšnosti vyškrtat z vaší zmučené mysli ani její výstřihy, ani smažené telecí řízky, ani jalové otázky, zda si má vzít na návštěvu brokátovou velkou večerní nebo spíše mini sukni z bílého tylu či černého mušelínu. Jediné, co má žena udělat, když pochopí, že naši prohráli, je posypat se celá popelem a mourem, roztrhnout si roucho, začít se stříhat dohola a propuknout v hořký, kvílivý pláč. Jedině to může vrátit člověka do světa reality, jedině tehdy je schopen poskytnout jí slova útěchy, která by ovšem jeho samotného neutěšila. Tehdy totiž konejšivě řekne, ale neřvi, vždyť oni zase vyhrajou.

0: čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer a klidně strávenou poslední hodinu toho dnešního 20. květnového dne vám přeju. Začíná noční linka Českého rozhlasu. Od jejího mikrofonu z brněnského studia zdraví Borek Kapitánčik. A dovolím si jednu otázku na úvod. Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu? Řekl bych, že Sir Isaac Newton, sadaři a ovocnáři v tom mají jasno. Ale jak je to u vás? Tedy to, že jablko nepadá daleko od stromu, je, řekněme, poetickým vyjádřením skutečnosti, že děti bývají podobné svým rodičům, a to jak vzhledem, tak povahou, zvyky nebo talentem. Je všeobecně známo, že charakterové vlastnosti či schopnosti se dědí, a potomci, že často následují životní dráhu svých předků. Ovšem to druhé tvrzení neplatí stoprocentně. Není výjimkou, že kariéra synů a dcer nabere zcela jiný směr. Tak tedy jak tomu bylo, nebo jak tomu je u vás? Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu? Byli jste rádi, že se vaše děti vydali svou vlastní neprošlapanou cestou? Mrzelo vás, že zkušenosti z vašeho oboru nebylo komu předat? A nebo se to rčení o jablku, které nepadá daleko, potvrdilo? A jak se v textu jedné písně zpívá, kde otec skončil, syn teď začíná? Tak na tohle všechno se vás v té aktuální noční lince budu ptát, a vlastně až do zítřejší jedné hodiny. Volejte do studia, číslo je 731 800 900 a vaše příběhy na tohle téma pište na web rozhlas.cz/linka. Budu se těšit na všechno, co bude souviset s tématem, ať už je to, řekněme, pád do hodně velké dálky, anebo přímo pod onen strom. A když jsem mluvil o Siru Isaacu Newtonovi, tak vlastně musím zmínit i to, co už teď napsala na web, který jsem taktéž předestřel před vaši pozornost, Monika. Jablko nepadá daleko od stromu, nestojí-li strom na příliš vysokém svahu. Já dodávám, jestliže na tom svahu roste, může se stát, že se zakutálí.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a málem v ní už byla slyšet naše posluchačka Petra. Jenomže ten telefon nás trošku zklamal, takže na čísle 731 800 900, které vás spojuje se studiem našeho vysílání, je v tuhle chvíli zatím prázdno. Neříkám, že pusto, už tam pár pokusů bylo, nicméně, jak říkám, ta, která měla počkat, nepočkala. Znáte to, ti, kteří měli přijít, nepřišli. Ale vaše příběhy na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu, ty už svěřujete webu. František tradičně píše: já a moje manželka máme každý něco po svojích rodičích, ať je to podoba nebo povaha, tak stejně to platí i o našich dětech. Některé je podobné do rodičů manželky, některé je podobné do taťkovy sestry, tety. No a nejmladší dcera bych řekl, že je podobná do naší mamky. U vnuků a pravnuků se snažím najít, do kterého rodu patří. S tou podobou našich dětí si nějak fandím, ale víte, jak to je. Matka je vždycky jistá, ale otec? Františku, děkuju za tuhle úvahu a dávám šanci někomu z vás. Nevím ještě, kdo je teď připraven na telefonu, ale snad to bude ten či ta, kdo má co říct k tématu. Dobrý večer, tady je Borek.
1: Dobrý večer, tady je Petra.
0: Petro, tak mluvili jsme spolu před chvilkou, že jo?
1: Ano, jo. Mluvili.
0: No, trošku to spadlo. Tak.
1: No, vypadlo mě to.
0: Padlo nebo nepadlo jablko u vás, daleko od stromu?
1: Tak, jako, já se nechci bavit o povolání to vůbec, ale jako o povaze to nepadlo vůbec daleko od stromu. Vlastně můj otec byl kouzelník amatér a já jsem prostě po něm. A kam přišel, tam byla prostě sranda a to. A co jsem se dozvěděla, když jsem byla jako mladá, tak vlastně mamčin tatínek umřela ještě než já jsem se narodila, jako můj děda. A ten byl barý úplně stejný jako můj taťka, že si vybrala stejného, jak byl děda. Takže prostě my to máme v rodině a syn je teďka taky takovej komik prostě a bavič, takže jako...
0: Komik, bavič, extrovert. To jste vy, no. I váš syn a je to vlastně celá vaše rodina, jo?
1: No, dá se říct, že jo, no.
0: A jen tak namátkou, je přece jenom někde někdo, kdo by mohl být označen jako výjimka, která potvrzuje pravidlo, tedy ve vaší rodině. To se taky stává.
1: Tak jako stává. Jako já se bavím teďka, protože vlastně já jsem měla 4 sourozence a když jsem to někde vysvětlovala, oni byli napůl nevlastní, jo, oni měli jiného taťku, když jsem někde vysvětlovala rodné příjmení, moje příjmení, to je složitý, ale ti jsou zase úplně jiní a nejsme jakoby jsme nebyli ani sourozenci prostě, jo. Takže oni, a třeba brácha, to vždycky říkali, po kom ten je, jo, že ten byl úplně, ten nebyl do nikoho snad, jo, ten byl takový jako...
0: Jak se to projevovalo? Vy všichni komici, řekněme, extroverti a on byl zamlklý, zadumaný, je zádumčivý, teď mě tak napadlo. No, to je hezké slovo.
1: No, taky trošku, ale jako byl hodně do sportu, což u nás nikdo nedělal, hrával fotbal, potom chodil na ryby, prostě byl takový, prostě měl to, co u nás rodině nikdo neměl, jo, takže jako.
0: Děkuju za odpověď a děkuju za váš telefonát, Petro. Mějte se hezky.
1: Jo, super, že jsem se dovolal. Vám taky naschledanou.
0: Naschledanou. Franz na rozhlas.cz Lomítko Linka píše: Haupt je, že se mi nenarodilo dítě tmavé pleti, i když za 100 let bude bělochů v Evropě pomálu a běloch bude raritou. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví, ano, tradičně v polovině vzkazu se loučí pan Franz a dodává, ale musím říct, že často slýchám od mé paní, když komentuje počínání synů: poznáváš se? Tady se tvé otcovství nezapře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Keby bolo niečo,

0: Posílám pozdrav všem posluchačům a posluchačkám Noční linky Českého rozhlasu, všem těm, kteří se těší na další příběh na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Tím, kdo na tohle téma může teď svůj příběh přednést, je paní Eva. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane kapitánčík, zdravím vás i všechny noční posluchače. No a já jsem chtěla jenom říct, že jako mám, jo, tak jsem se čtyřikrát vdala, ale mám jenom jediný dítě, jedinou dceru a ta není po mně, nemá nic.
0: Vůbec?
1: Prostě to je celá moje matka.
0: Aha.
1: Jo, moje maminka ještě než umřela asi 2 měsíce předtím, tak říkala, ta holka, ta je jako já.
0: No
1: ta
0: ale
1: jako
0: teď
1: moje.
0: Teď v čem? To nás všechny zajímá.
1: Hele, tak já vám řeknu, v kouření.
0: Yeah.
1: Jo. To je to smutný, jako v kouření, protože já nekouřím, že jo. No a potom, matka se bála vody, no dcera to sami, že jo. Obě uměli plavat, ale bála se vody a jít na loď třeba, jo. To prostě, no, všechny ty znaky, jo, prostě to, jako matka si udělala řidičák, jako jediná z rodiny, jako žena, jediná z rodiny, a dcera, já taky nemám řidičský průkaz, ale dcera ho má, jo.
0: Takže u vás se to střídá, jedna generace je, no, řekněme, neřídící, ano, nemá řidičák, bojí se vody, no a zase vy jste ta, která řídí, obráceně. Teď jste mě v tom udělala nepořádek. No prostě, každá generace je jiná, jo? Takhle to můžeme říct.
1: No. Po mně nemá nic dvakrát, jo?
0: Žádné sklony, žádný talent.
1: Akorát pracovitost. Matka byla pracovitá hodně, já taky, jako. Muži tak v rodině ne. Otec tak ne, on jako, jo, to. Otec byl jako v koncentráku, jako mladej, 18-letej, že jo? Protože tatínek byl Pražák a roznášel na Václaváku za Heidrichiády, roznášel ty letáky. No, samozřejmě, že ho gestapo hned chytlo, že jo, no. A už ho otáhli na Pankráca do Německa. No, ale když jsem tady, tak to přežil, že jo.
0: Tak.
1: No, tak to, ale jako, on byl pracovitý, ale on dělal v Semtíně, víte, jak je Syntézia, Semtín v Pardubicích, chemička, tak on byl na provoze, no tak tam se nemusel honit, že jo, ale matka ta byla velice pracovitá, já taky, ale dcera to všecko má po ní, hlejte, po mně nemá nic. Jako tu pochmurnou povahu, jo, jako jí jste nesměl, mojí matce jste nesměl jen tak něco říct. A dcera, to je to samý. Oni se hned urazili.
0: Jo, chytlavý.
1: Matka se urazila a hned dcera se urazila. Říkala se mi, domlouvala se mi o tom kouření a
0: hned se urazila. No, kolik je dceři, ještě mě řekněte. Prosím vás, ať to není číslo začínající jedničkou.
1: To ne, ale dceři bude. Narodila se 81. prosinec.
0: Tak to
1: no, tak 44.
0: Pět.
1: Nebo tak nějak.
0: No, skoro.
1: No, vnučce už bude v červnu 23, tak si to vemte.
0: A teď právě přes to koleno, jak to vypadá s vaší vnučkou? Má něco po vás?
1: Ano, to je ono. Moje dcera to je celá matka, ale vnučka je zase celá já. Velice mírná. Jo, velice mírná to, takže prostě já jsem se nepohodla s matkou a vnučka odešla, protože se dcera se rozvedla, její manžel byl doktor, no ale rozvedli se, protože ona když rodila, tak on mohl za ní jít, když rodila, a aby tak nekřičela, taky dal pár facek, no a tím to dodělal, že jo. No.
0: Neuvažovala jste někdy o tom, že se píšete dějiny vaší rodiny? To by byl šlágr.
1: No to si píšte, pane kapitánčík, co já jsem prožila, když jsem se čtyřikrát vdala.
0: No to čtyřikrát.
1: To si neumíte, to, jako to se nevytahuju, ale to málo která žena prožije, to špatný, co jsem prožila já. Jo? Můj druhý, mě umřeli dva manželé, a jeden přítel, a ten, co mě umřel, ten jako druhej, protože první byl rozvod, ale ten druhej manžel, co jsme se vzali, když mě umřel, tak si vemte 6 půjček na krku, jo, 19 psů a dceru rozvedenou na krku s roční holčičkou. Já jsem myslela, že zešedivím.
0: To není na román, to je na 8 řad dobrého seriálu na placených televizních kanálech.
1: To je hruza. A zas tenhle poslední manžel, co mě umřel v roce 23, no tak to je s tím železem, ten se nevohnul ani, aby sebral papír ze země, všechno, já jsem šla bydlet k němu, do baráčku, že jo, ale všechno jsem tady, pane kapitánčík, dělala já. Všechno. On nic, prostě. No.
0: Dobře, a píšu si vás přišel jako další kandidátku na řád práce, až se zase bude udělovat, jo?
1: No, a potom, když ho, že jo, protože měl nedomykavost chlopně, tak ho dvakrát operovali IKEMu, že jo, pak mu na podzim 23 vzali nohu nad kolenem, no, a to si umíte představit, dvoumetrovej chlap, pomalu, 1,80 m a něco, a teď dcera ta byla větší v práci, ta neměla čas, tak já jsem ho do vany, na vozík, do postele, teď si vemte, přestal vidět, neslyšel, neviděl, musela jsem ho nakrmit, uvařit, nakrmit, že jo, klíny, pokakal se, průjem někdy,
0: no,
1: tak do, tak
0: paní Evo, musím říct, že teď si to budu muset všechno přebrat, tenhle váš, tohle vaše kurikulum víte. Doufám, že na to bude stačit ta písnička od Brontosauru, která je před námi. Já vám děkuju.
1: A ještě jenom řeknu,
0: a
1: že
0: mějte se hezky,
1: let,
0: díky a naslyšenou.
1: 20 let tahám vodu, no. Naschle, mějte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Mezi námi musím říct, že ta písnička Brontosauru mi nestačila na to, abych si všechno, co říkala před chvílí paní Eva, přebral. Pokud jste na tom lépe, musím vám gratulovat. Ale teď bych měl pogratulovat Olinovi, který se dovolal na naší studiovou linku, aby řekl tu svoji verzi, tedy svůj příběh na téma Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Oline, dobrý večer přeju.
1: Dobrý večer, zdravím tě, zdravím posluchače všechny.
0: Zdravím tě, tak.
1: No tak s tím jablkem, to ještě nevím, jestli tam nahážím berínku jablíček nebo ne, nebo jedno.
0: Tak dobře, tak doslova to nemusíme brát, já jsem říkal, že to je poetické vyjádření té skutečnosti, že děti dědí talenty, sklony svých rodičů. Ne vždycky to ale bývá pravda.
1: Já bych to řekl takhle. Mám dceru, mám kluka, teda ten už nemřel, ale měl jsem teda kluka. Když vzpomenu na to Petra, takže on se, když byl v mateřské školce, tak začal nějakový zvláštním způsobem rychle nabírat na objemu, na váze, jo. Takže on byl ve školce a vypadal jako v první nebo ve druhé třídě. Tak já jsem teda říkal, já něco musím s ním dělat, tak jsem ho vzal na trénink hokeje, jako předškoláka. Jsem se domluvil s kamarádem, který to tam trénoval, říkal, přivedu, uvidím, něco z toho vyleze. Takže vzpomínám si na jeho první trénink, přišel, obul jsem mu teda ty brusle, dal jsem mu nějaké ty chrániče, co jsem se tam učil, no a postavil jsem ho na ten led. On udělal dva kroky, opřel se o mantinel, zvedl levou ruku a přes hlavu si chytil to mantinelu a začal brečet, že nebude bruslit. Já říkám, Beťo, pojď, zkusíme to. Tak jsme to zkusili. No a můžu říct, že jsem s nima vydržel s tím ročníkem 9 roků. Chodil jsem ráno, jsme stávali 5 hodin, aby jsme byli 6 hodin na tréninku, tak to bylo tak dvakrát do týdne. Pak se jezdilo na zápasy sobota nebo neděle v Moravskoslezském kraji. To mě vydrželo fakt do 9. třídy, kdy potom už oni začali hrát takovou tu ligu pouliční, by se nám říct, no. Měli název Slivovice a Dobráci a takové tyto. Musím teda říct, podotknout, že v Kopřivnici vyrostli dokonce mistři světa v hokeji. Vašek Varaďa, to je současný trenér, nevím, koho teda teď trénuje. Radek Bonk, to jsou kluci, kteří prošli americkou, kanadsko-americkou NHL. No a jako bych tomu klukovi, takže pak jsem ho, jak se říká, uvolnil, no a on stejně s tím hokejem pokračoval a když měl teda svoje kluky, dva Vaška a Jirku, tak začal to samé, co já jsem s ním dělal, jo.
0: Taky, mimochodem, taky přibírali v mateřské škole na objemu?
1: Myslím si, že ani ne, ale prostě já už to bral tak nějak ze setrvačnosti.
0: Jo.
1: Dokonce to udělal, došlo tak daleko, že vlastně se stal Kopřivnici šéf trenérem na určitou dobu, udělal si nějakou fakultu nebo tu trenérskou školu v rámci fakulty tělovýchovy a sportu a dokonce v rámci republiky byl vyhlášen jeden rok jako nejoblíbenější trenér, jako té mládeže. Měl tam fotky s Holíkem a s těma reprezentantama a podobně. No a takže to byl ten tady tento sportovní jabko.
0: Ještě abych jabko to měl ucelené. Ty sám, Oline, máš sklony ke sportu? Sportovní talent?
1: Já bych řekl, že jo, čověče. Teda ten hokej jsem začínal zrovna stejně jako on, taky jsem byl poprvé na tom ledě. No ale potom já jsem dělal, s klukama jsem se seznámil, chodil jsem do posilovny, oni dělali kulturistiku jako estetickou a silový trojboj, to je ten bench, co tam ještě dřep a mrtvý tah. To jsem jako, dokonce potom jsme to nějak zahrnuli pod nějakou jakoby rudou hvězdu, nový čin, prostě měli jsme úspěchy. A potom to sportování je barví turistika, chození ptá, tedy to je moje, to je láska velikářka.
0: Takže řekněme, že pohybově nadaný jsi jak ty a byl tvůj syn taky.
1: Ano.
0: No a jak je to s dcerou?
1: No a dcera to je zase, jak bych to tak řekl, to je bohem, bych řekl.
0: Jo.
1: Ona vystudovala vysokou školu zahradní a krajinářské architektury, zůstala v Brně, protože vlastně ona začínala v Brně první ročník té Mendelovy univerzity, potom přešli do Lednice na Moravě, tam to dostudovali a ona se pak vrátila na veřejná zeleň města Brna, pak prošla přes galerii, dělala něco jako tu PR-ku, muzeum, potom galerii, no a nakonec teda skončila ITčku, myslím, to je informační centrum jako pro Brno jako takové. No a protože ona byla od malička takový, jak bych to řekl, zvířat mil, zvířata měla ráda, tak založila si, nebo s kamarádama, nebo s přítelkyněma založili charitativní spolek Kryšpín, se to jmenuje, teda charitativní spolek kočičí. A s tím vzali si pod patronát takové ty spolky nebo útulky těch koček, co třeba babička někde na vesnici, k ní přijdou dvě kočky, potom přijdou tři kočky a ta babička to táhne ze svého důchodu, má tam třeba 30 koček a tak dále. Takže ta Lenka mají tento charitativní spolek a starají se momentálně o nějakých 1200 koček v rámci těch různých útulků. Mají to pozbírané po Jižní Moravě, něco mají na Severní Moravě a vlastně bych řekl takový, že suplují podle zákona se město anebo obce musí starat o toulové kočky. Někde to dělají, někde to nedělají, ale oni to vlastně bych řekl suplují, protože těm vybraným spolkům nebo těm útulkům dávají peníze. Mm-hmm. Vydělali opravdu už několik milionů, podělí se na tom třeba i moje manželka, která plete kočky, potom ty kočky se draží, tam ona uháčkuje nebo uplete kočku 60 cm vysokou, kterou dají jakoby jednomu útulku a ten k tomu útulku ti sponzoři, kteří se chtějí tam dát nějaký peníze, tak draží tu kočku.
0: Jo. Teď mě tak napadlo, omlouvám se, že ti skáču do řeči, no. Oline, jak je to s tou šikovností, jo, s tou zručností, jestli tvoje manželka je takhle zručná, že vlastně plete nebo háčkuje kočky, jak je to vlastně u jejich dětí, tedy u vašich dětí, s tou šikovností a manuální zručností?
1: No tak oni tu manuální šikovnost nahrazují tím důvtipem a tím, že to dobře vytáhnout z těch ostatních lidí, jo. jako Lenka jako taková, že by přímo háčkovala, ne. Jako manželka,
0: no taky šikovná, kočí. taky ano, šikovná. Taky.
1: Ona si to prostě umí prostě zařídit jinak. No. Takže fandím a opravdu má po této stránce velikou, jak bych řekl, zásluhovou činnost, takže
0: Oline, děkuji za tenhle příběh, za to, že ses dovolal vůbec a že jsi našel čas na telefonát do noční linky. Přeju hezkou dobrou noc a krásný zbytek května. Za chviličku už máme první skutečně letní měsíc, tak doufám, že včeličky si budeš užívat naplno.
1: Zdravím z lázní, horských lázní Karola Sturánka.
0: Děkuji.
1: Mějte se krásně všichni, opatrujte se a buďte šťastní. Ahoj.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer při poslechu Noční linky Českého rozhlasu a uznávám, je to vlastně tak trošku indiskrétní téma, protože se vás de facto ptám, jestli se u vás doma geny zapřou anebo nezapřou, když tedy říkám, že jablko padá anebo nepadá daleko od stromu. To je téma Noční linky, kterou posloucháte a můžete do ní volat, číslo je 731 800 900 a taky psát. A právě na rozhlas.cz/linka se objevil vzkaz Dany z Blatné. Krásný květnový večer všem, kteří poslouchají a píše. Já mám 3 děti, 2 syny, 1 dceru a taky mám vnoučka Dominika. Všichni jsou skvělí. Jeden syn je po mně hodně muzikální. Někdy si společně zaspíváme, pak si oba zakouříme a je nám fajn. Druhý syn je zase zručný, možná po dědečkovi, a je hodně otevřený. Syn Dominik už začíná projevovat hudební sklony. Je to skvělé. Přeji všem linkařům co nejkrásnější večer a hlavně hodné a šikovné děti. Kdo je prosím teď na telefonní lince? Tady je Borek Kapitánček Noční linka.
1: Dobrý den, pane kapitánčík, tady je Liběno z Příbramy.
0: Pěkný večer. Liběno, padá nebo nepadá daleko od stromu to pověstné jablko? Jak je to u vás?
1: U nás asi těžko. No, já jsem se vyučila kuchařkou a manžel byl zedník. A teďka prasinovec je zedník, synovec je zedník, jeho tatínek byl zedník, tak asi tak možná to tak je.
0: Říkáte těžko, ale přitom...
1: No, u manžela je to tak, ale u mě jako kuchařka nikdo nebyl. Moje dcera se teda učila, ale udělala si maturitu, tak se toho vzdala a teď je ve škole. Dělá učitelku.
0: Mhm. Je vám, nevím, jestli se ptám správně, ale zeptám se, je vám líto, že jste třeba svoje zkušenosti z gastronomie nemohla předat dál?
1: No, tak jako ty dvě dcery, ty byly cukrášky, ale taky to nedělají, takže jako asi ne, z mý strany asi ne, no. Jako já bych byla ráda, kdyby se některá to, ale oni jako vařit. Ta nejmladší neumí vařit, protože si vzala kuchaře.
0: Ta ani nemusí, když má kuchaře.
1: Ta ani nemusí, ta má doma kuchaře. A ta druhá dcera, ta se sice učila jako kuchařku, ale když si udělala maturitu, tak toho nechala, protože její manžel je taky kuchař.
0: To je skoro rodové zatížení.
1: No, je to takový rodový zatížení, přesně tak. No, protože oni chodili, on je 83. ročník, ten můj, ten, já říkám tchán,
0: Zeď.
1: A takže on měl kamaráda, to byli oba kuchaři, jezdili i do Francie a takhle prostě, protože to bylo nějak
0: Ve Francii nemají kuchaře, ano, chápu.
1: Mají kuchaře, ale aby věděli, jaká je gastronomie v Čechách a ve Francii. Takhle to, měli to jako takovou jako
0: exkurzi?
1: Exkurzi. Mm-hmm. A potom, když už vlastně oni měli jít oba dva na vojnu, tak se zapadali na kuchařinu, na ty 3 roky. No a moje dcera si vzala toho jednoho kuchaře a druhá dcera má toho druhého kuchaře.
0: Soupeří někdy vaši zeťové u plotny, třeba u vás doma na nějaké oslavě, kdo udělá lépe nějakou slavnostní tabuli?
1: No to ne, protože ten Tonda právě, co je ten kamarád toho Martina, tak Martin je na Dobříši, ty bydlejí na Dobříši a oni bydlejí až v Libiši za Neratovicem.
0: Jo, já si snažím to umístit, protože už teď je tam postav jak na Orloji teda. Dobře, jo, takže kuchaři, všechno kuchaři, no zedníci, kuchaři.
1: Kuchaři a zedníci.
0: Ano.
1: Kuchaři a zedníci.
0: No ale tak souhrně můžeme prohlásit, že jablko nepadlo daleko od stromů.
1: No, nepadlo, no, protože ten Vašik, on se teď vyučí, ten dělá toho zedníka, bude to mít i s maturitou, takže to bude mít taky dobrý, no. A sestřička její, ta sedala na kosmetičku, tak ta jde úplně mimo.
0: Ještě uvidíme, jak to bude u vnoučat a pravnoučat, ale to no, zase až někdy v příští lince, tak za 5, za 10 let, to už bude někdo jiný než já.
1: No, to se na to
0: dobře.
1: A mohla bych pozdravit Janiny z Podmok a hlavně Marušku Kudenkovou a Jarmelku do Stochova a Jindřišku, no prostě úplně všechny, abych je všechny vyjmenovala, Drahušku a Veroniku.
0: To ani nemusíte, protože těch by bylo určitě na dalších 10 minut. No. Všechny, kteří poslouchají, zdravíme společně.
1: A já jsem ráda, že jsem se dovolala, protože minule jste měl takový krásný téma, já už teď nevím jaký.
0: Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, bylo téma.
1: Ano. To jsem chtěla. A já jsem říkala, do prkínka, on mi to nezvedne, potvora jedna.
0: Tohle si o mě myslíte? No, tak je to prostě úděl, no.
1: To je ta potvora, ne ten potvora. A Maruška právě říkala, já to asi poslouchat nebudu, já bych mu taky zavolala, abych věděla, že jak má krásně modrý oči. My teď tady máme ty poměnky a on je má jak poměnkový. Já taky tady mám poměnky, vyrostly mi tady.
0: Kde mám sluneční brýle? Děkuju moc krát, paní Libino.
1: Ne, žádný takový. Sluneční brýle, ne, já mám taky modrý oči, nemyslete si.
0: No, nepatříme sem, jsme ze severu. Mějte tak se hezky a dobrou noc.
1: Taky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu? Neříkám, že po skončení dnešní noční linky v tom bude definitivně a na věčné časy jasno, ale zajímá mě, jak je to u vás doma. Jestli tomu tak bylo u Mirka, to uslyšíme v těch dalších minutách. Zdravím do Podkrkonoší.
1: Já taky zdravím všechny posluchače, já vás taky zdravím moc.
0: Pěkný
1: no, čas. Jestli je padá jablíčko daleko nebo nedaleko od stromu, tak v našem případě to padá, jak se říká, do bílého pláště, protože my, jak se říká, v celé rodině, kam, jak se říká, se podíváme, tak my všichni jsme jako ve zdravotnictví.
0: Takže doktoři, zdravotníci, zdravotnice, ano, sestřičky.
1: Ano. Všecko, no, vlastně v podstatě, když to řeknu, moje mamka dělala zuby, můj taťka byl obvodní lékař, já dělám radiodiagnostiku, manželka byla taky vlastně na radiodiagnostice, syn, ten je špičkový jako lékař, jako motole, dcera, ta je vlastně hematoložka, její přítel jako kardiolog, manželka mýho syna jako chirurg, jako rodiče.
0: Dokonce přítele. I partnery si hledáte v bílém plášti.
1: Ano. No, takže opravdu, jo, zase, jako, další to jsou potom jako záchranáři, takže opravdu, jak si říká, opravdu teda jako bílej páště u nás, jak si říká, no, že to jako typické, no.
0: Ale Mirku, to já vám musím souhrně celé vaší rodině, čítající podle toho, co říkáte, typu tak 50-60 lidí, jo. Poděkovat za vaši práci, protože
1: to je
0: neocenitelná.
1: Je to náročný samozřejmě, to je pravda, ale jako vím, že de facto i víceméně moji přátelé taky vesměs se pohybují v celé ty vlastně oblasti, ne teda úplně všichni, ale hodně. Takže samozřejmě, jakmile prostě nějaký téma, tak samozřejmě, jak říká, došel toto zkouzno, takových těch zdravotnických jako otázek a podobně. A samozřejmě jako čeká to jako zajímá, že samozřejmě jako medicina si vyvíjí, říkám, jako velice řekl bych rychlým tempem a těma jako novýma jako technologiem a podobně, takže samozřejmě je to, řekl bych, obor takový, řekl bych samozřejmě velice jako náročný, co týká samozřejmě jako jednání jako s lidma a podobně, ale jako hezký samozřejmě.
0: No úctyhodný, to jo. Řekněte mi, když se sejdete na rodinné oslavě a nemusí vás být všech 50, jo, dejme tomu stačí desítka.
1: Ano.
0: Tak, jaká témata volíte? To musí být samý tak, appendix, že?
1: Ano, to je jako víceméně vesměs, to teďka jdeme tomu je pořád, teďka vlastně přijde, vlastně minulý vlastně pátek, sezona byla právě synou vlastně v Karolínu na postgraduálním vlastně jako předání PhD, jak to bylo hezký, tak samozřejmě jsme tam přišli, že jo, ještě s ostatníma činama vlastně jako rodiny, tak to bylo hezký, no, takže samozřejmě jako ano, když se potom sejdeme, tak vesměs, co nový jako nemocnicích, jaká byla operace, co jaký byly jako zajímavý případy. Ano, takže dost často se to týká toho tématu.
0: No tak u nás doma jsem za rádio jediný. No tak buďte rád, že tomu tak je, že si máte o tom bavit, co děláte v práci. No.
1: Určitě, určitě. Tak samozřejmě uvidíme, syn má vlastně jako dvě děti, tak se uvidí, jestli syn, jestli tak nějaký způsob do toho potom půjde, nebo teda to se ještě ukáže, ještě jsou na tom jako relativně, jako jsou jako malí, že jo, to se měl asi nějakých 6 roků, tak to se ještě uvidí, jakým syrem o to říká potom betáhnout. Ale samozřejmě, kdyby, jak si říkáš, jako taky tím směrem, bylo by to hezký, no.
0: Mirku, děkuji vám za tenhle krásný příběh. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky přeju. Taky se mějte hezky, dobrou noc.
0: Telefon je 731 800 900, no nakonec za chvilku vám ho připomeneme i v té naší znělce, ale měl bych zmínit i tu druhou možnost, jak se svými příběhy na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu vstoupit do vysílání. Jenom napište, web má adresu rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu vám přeju, vážení přátelé. Jejím dnešním tématem je to pověstné jablko, které buď padá, anebo nepadá daleko od stromu. Jistě, že z těch několika málo telefonátů, které během dvou hodin odezní, těžko budeme moci odvodit nějakou tendenci, řekněme, ale u konkrétních příkladů se klidně můžeme zastavit třeba i s naším posluchačem Edou, který čeká na telefonu. Edo, dobrý večer vám přeju.
1: Dobrý večer, Borku.
0: Zdravím vás. Tak padá nebo nepadá ve vašem případě jablko daleko od stromu?
1: Padá.
0: Jo?
1: To víte, padá.
0: Tak buďte konkrétní.
1: Já jsem dělal 50 let hospodskýho a můj syn je kuchař, takže se potatil. A dělá kuchařko a já dělám pořád teďka v důchodě, nedělám nic, víš?
0: No a kdy k tomu syn přičichl, k tomuhle vašemu povolání?
1: Víš, k tomu přičichl? No, když se rozhodoval o svým
0: budoucím povolání?
1: Budoucím povolání, víš? A tak viděl, že jsou hospodě a tak se dál na kuchata, protože chtěl být někde v zemědělství, víš? Ale ta hospodská věc a tak o to chytla je, bude mě 50 let a do dneška to dělá.
0: Kdy natočil své první pivo? Já vím, že je kuchař, jo, ale musel přece něco od vás odkoukat, jako od hospodského.
1: No, to první pivo natočil. Někde na bečce s klukama, víš?
0: Jo, tak. No tak, třeba to chtěl někde mimo natrénovat.
1: Ale jinak samozřejmě dělal, pomáhal mě tam v hospodě.
0: No tak to je vzorňák.
1: No jasný, no. A to bylo právě, víš, Borečku, já jsem tak rád, že jsem se ti dovolal, víš, ty jsi takový můj idol.
0: Já už jsem myslel, že talisman.
1: Talisman.
0: To je lepší.
1: A já jsem teď onedy vyhrál u tebe tam pátek, je to asi měsíc, ale ještě mě ta cena nedošla.
0: Edo, tohle budeme muset vyřešit v tom odpoledním vysílání, ve kterém jste zřejmě vyhrál. Trošku je mi to divný, že ještě nepřišla výhra, ale rozhodně na to zítra myslím. Zavolám, vidím vaše číslo, píšu si.
1: A jinak, dcera taky se potatila a dělala, já jsem měl na zámku ve Slavce vyhlášenou vinárnu, než jsem šel do důchodu a tam jsme dělali. Byl to rodinný podnik. Edik vařil a Vendulka obsluhovala jako dcera, víš? Takže
0: se dá tvrdit, že jablko nepadlo daleko od stromu.
1: No, manželka se mnou dělala 50 let v hospodě taky.
0: Tak co už jiného zbývalo, že jo? Chlap věčně v hospodě, no tak tam přišla za ním, no.
1: No, to víš, několikrát jsem se občerstvil.
0: Asi tuším, jak?
1: No, to víš, no tak.
0: No, jo, jako máte to po ruce.
1: A polovička, pohodný materiál. Aha. Ale všecko v normě, víš?
0: Ano, a všecko jste překonali, i když byly nějaké zádrhy, že jo?
1: Jo.
0: No já mám rád dobré konce, tak jsem to rovnou nabídnul. Edo, děkuju a přeji krásný květen.
1: Ahoj, Borečku, ahoj.
0: Naslyšenou.
1: Zavolám ti zase, ahoj.
0: První hodina noční linky je už skoro pryč, ale ta druhá, ta vás čeká. Čeká vás taky nový den. Začíná za 3,5 minuty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dobrý den, dobrý večer, ale možná taky dobrou noc či dobré ráno. Ale rozhodně ten nový den, to je v platnosti. Tedy tohle moje tvrzení. A ten 21. květnový jsme přivítali písničkou kapely Olympic v Noční lince. Od mikrofonu vás zdraví z brněnského studia Borek Kapitančik. Tak ještě jednou, nerušený poslech našeho povídání v té poslední hodině starého a první hodině nového dne. Jsou to vždycky příběhy na určité téma, které vlastně spojuje celé dvě hodinky noční linky. A v tomto případě, tedy dnes, je to téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. A vlastně je dobře, že to byla kapela Olympic, se kterou jsme se přehoupli do 21. května. Mimochodem, gratuluju Monikám k jejich krásnému svátku. Protože právě u Petra Jandy je jasně vidět, že to jablko přinejmenším v případě jeho dcery Marty Jandové, která se prosadila jako zpěvačka německé kapely Die Happy, a jeho bratr Slávek Janda vede kapelu Abraxas, tak u něj je to zřejmé, ale ne vždy platí tohle okřídlené pořekadlo, tedy že jablko nepadá daleko od stromu. Možná se vaše děti vydali úplně jinou cestou, než jste jim, neříkám připravili, ale než jste jim aspoň v duchu plánovali, a možná vás to tak trošku mrzí, že nemáte komu předat všechny vaše zkušenosti z oboru, kterým jste žili, dejme tomu, celý váš život. To, že jablko nepadá daleko od stromu, je vlastně jenom takové poetické vyjádření skutečnosti, že děti prostě bývají podobné svým rodičům, vzhledem, povahou, zvyky, talentem. Ale jak říkám, ne vždy to platí. No a právě ty konkrétní příběhy a příklady z vašeho života hodlám nabírat na telefonní lince 731 800 900 i v těch dalších minutách, až do jedné hodiny. Můžete volat, ale můžete také psát. rozhlas.cz/linka, to je adresa webu, kam můžete už teď začít datlovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tématem vašich příběhů pro dnešní dvě hodiny našeho povídání je jablko padá nebo jablko nepadá daleko od stromu. Teď jsem si vlastně na tohle téma otevřel, respektive našel a poté otevřel jeden článek na internetu. Docela zajímavé je, že v nezanedbatelné míře je možné ovlivnit genetickou výbavu, kterou jsme dostali do vínku po svých rodičích, ale i dispozice, které předáme dál svým dětem. A je to tím, že zdaleka ne všechny zděděné geny se během našeho života aktivují. Jestli se tak stane, o tom vlastně spolu rozhoduje naše prostředí a náš životní styl, takže každý je tak trošku genetickým inženýrem a na každém tak trochu záleží, jaké geny, jaké vlohy předá svým potomkům. Dobrý večer, paní Věro, zdravím do Ústí nad Labem.
1: Dobrý večer vám samozřejmě do studia a samozřejmě všem posluchačům, kteří poslouchají. Tak jsem si řekla, že také zavolám a povím tedy vlastně de facto příběh o sobě a o své matce, takže tím jablkem budu já.
0: A stromem maminka.
1: A stromem, ano, moje matka. A tak chci povědět to, že moje matka je vzděláním letecký konstruktér. To není tak běžný. Jako, nebo teda, no, nebývá to tak běžný. Takže moje matka vlastně pracovala a dělala motory letadel. Motor letu v Praze. A proč o tom chci tak povídat? Jenom takovou věc. Já samozřejmě jsem vlastně vzděláním úplně z jiného ranku.
0: No právě, z jakého?
1: Jsem vlastně teda udělala dvě střední školy, takže jednou jsem zdravotní laborantka a druhou jsem sociálně právní, jako vlastně poradenství. No, teď už jsem vlastně invalidní, takže už ani jedno nedělám, takže ty maturity sice mám, ale jaksi fyzicky na to nemám. No a tak bych asi také neměla na to, kdybych náhodou chtěla jít ve šlepejích své matky, to určitě ne. Ale paradoxní je, že vlastně já jsem jí kdysi k nějakým kulatým narozeninám koupila takový jaksi pilotem na zkoušku, vlastně let prostě ultralightem, kde si člověk může vyzkoušet vlastně i řízení. No a matka mi to odmítá s tím, že jestli ji jako chci zabít nebo něco takového, že absolutně nechci jako nějaký jako do výšin, což je docela velký rozdíl ode mě, protože já jsem si vlastně třeba jsem v podstatě docela, když jsem měla možnost, tak jsem letěla ultralightem vlastně dvoumístním, takže vedle pilota a i jsem si docela ráda vlastně zkusila jako kniplem řídit a v podstatě i jsem ho přemluvala.
0: Aby vám to půjčil, že jo?
1: No, aby mi to půjčil, ale spíš tak, jako že jsme si vyzkoušeli prostě volnej pád, což je docela hustý, když to opravdu jako se nechá chvíli prostě padat a člověk se napresuje do těch pásů prostě.
0: No tak teď, jestli vás poslouchá maminka, tak si říká, no ještě, že jsem tam nevlezla.
1: A on to náhodou bylo úplně úžasný. Já jsem přemlouvala i to, kdyby vlastně se mnou, jako to, že se letadlo jako udělalo, že bylo vlastně křídlama jako kolmo k zemi, tak to jo, nechtěl se mnou udělat otočku jako kolem dokola, což já jsem chtěla, ale to prej jako neprošlo, to prostě neprošlo. No, ale jinak jako to bylo prostě ve svý podstatě úžasný, když jsem tam jako nastupovala do letadla, tak říkali, že buď že se z toho poblaju, anebo budu úplně jakoby spokojená a nadšená. Já jsem byla úplně spokojená a nadšená.
0: Jo. No, a, no jo, ale tak já si zase dokážu představit, tedy samozřejmě nic proti vaší mamince, ale kdybych já sám měl spoléhat na elektřinu zapojenou mnou a mýma rukama, tak bych to taky radši neriskoval, protože já už si z té elektriky nepamatuju skoro vůbec nic z té střední školy. No.
1: Ona už teďka ty motory nedělá, takže...
0: No dobře, no ale tak jako přičichla k tomu při nejmenším. Takže vy jste to jablko, které se zakutálelo hodně daleko.
1: No, asi moc těch věcí, ne, že bych... Já si myslím, že jako docela takhle...
0: No po té profesní stránce rozhodně.
1: Jo, po profesní, ano, ano.
0: No a jak je to s těmi ostatními stránkami? Promiňte, že vás neustále přerušuju, ale jo, protože už tady vidím další vyzváněče, tak chci dojít k jádru věci.
1: Já nebudu zdržovat.
0: Jak je to s povahou? Máte povahu podobnou jako maminka?
1: Myslím, že také ne. Něčem určitě docela dost odlišnou. Celkově prostě, jo, tak prostě, taky nemám prostě 4 děti, jako ona měla vlastně, a to já jsem si nemohla troufnout s vrozenou chorobou, kterou mi teda žel také dala do vínku, takže tímhle s tím asi se dost věcí vůbec celkově tak jako nasměrovalo někam úplně jinam. Nevím, jestli je to teda lepší, ano, je to prostě takový, jaký to je, no. Takže, no, prostě, že člověk žije, jak zvládá žít, no. A dělá to, co zvládá. A taky někdy teda nezvládá, no.
0: Ano, bereme si pouze takové úkoly, na které stačíme, jak říkal geniální Jára Cimrman.
1: Jo, tak nějak.
0: Věro, děkuji, že jste vyjádřila svým telefonátem důvěru k noční lince. Doufám, že ji nesklamu ani v těch dalších příbězích. A jsem rád, že posloucháte. Naslyšenou.
1: Já jsem ráda, že jste mě taky vyslechli. Přeju všem posluchačům jako vždy zdraví, protože se nedá koupit ani ukrást. Já ho přeju všem i sobě, to je moje krédo. Takže s tímhle se loučím. Krásnou dobrou noc.
0: Přeju vám dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a ku podivu už podruhé se stalo, že naše posluchačka, která měla teď být slyšet, během písničky Žalmana a spol jsme si povídali a jí říkal jenom, ať vypne rádio, protože ta zpětná vazba není příjemná ani pro ty, kteří poslouchají, ani pro ty, kteří telefonují. No a najednou se ten telefon ztratil. Takže místo ní teď dávám šanci někomu dalšímu na čísle 731 800 900. Ještě nevím, kdo to je. Dobrý večer, tady je Borek Kapitančík.
1: No, ahoj. Ahoj, Borku, tady Jarda.
0: Jarda z taxíku. Jardo, prosím, vypni to rádio, jak jsem říkal, ta zpětná vazba. To je potvora. Tak.
1: Takže já zdravím všechny, kteří jsou na příjmu.
0: Za všechny děkuji.
1: Už se to povedlo, ano.
0: No, už se to povedlo. Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu v tvém případě?
1: No, u mě nepadá daleko od stromu, protože celkem se dá říct, že syn se teda vyučil s elektrikářem, já jsem původně zámečník, takže to je docela příbuzný obor a jeho koníček je teda vaření ještě ke všemu, to sice mě taky občas to, ale ne tolik. On je v tom virtuos, teda on se tím klidně může i živit. No a baví ho dělat na autech, no dělá na autech. Já jsem to dělal jako koníčka teda, veterány, že jo? A on dělá ze skutečný teda dílně na opravách aut a takový ty techniky podobný, prostě zhrubný, co se na vesnici používá, no.
0: Takže syn se potatil. Máte podobnou povahu? Můžeš-li to tedy posoudit?
1: No, s povahou je to horší. No tak, on neměl moc teda štěstí na ženský, takže to je jedno.
0: A no tak začínalo to zajímavě, ale dobře, nebudu naléhat.
1: No, v tomhle tom prostě třeba povahově, já bych třeba nikdy nešel k porodu a on dvakrát přestřihával pupeční šňůru, jo. No, tak to já bych teda, mě by tam nikdo nedostal, mě budu dozorem.
0: Smím vědět, proč?
1: No, protože si myslím, že porod je přece jenom určitý druh operace a může k tomu, jako při každé operaci, může i u toho dojít k různým komplikacím, které vyžadují potom okamžitý nějaký zásah toho lékařského personálu. A aby se tam do toho motal ještě vystresovaný a různě prostě naladěný otec, který tam absolutně nepatří, jsem prostě proti tomu zásadně. No, ale
0: rozumím, i když mám jiný názor, ale rozumím.
1: No, já ne, že bych to zakázal, to ne, ale mě by tam nikdo nedostal prostě.
0: Rozumím.
1: Jsem rád, že je to povolený, protože třeba když se narodila dcera naše, protože my máme dceru teda starší než syna, a tak ta dcera, aby jsme ji viděli, tak naštěstí kamarádová manželka dělala zdravotní sestru, tak jako nás tam pustila, jinak by to bylo nešlo. No, ale to je tak zhruba všechno. A dcera to je zase zažrená do práce takovým způsobem, je prostě za každou cenu uživit rodinu a tak dále, takže
0: je zodpovědná. No.
1: Jabka padly blízko toho základního kmene. A já už budu muset končit, dostal jsem zakázku.
0: Chápu, Rito je přednější, chápu, Jardo, ať se daří.
1: Slyšíme se, loučím, ještě jednou, mějte si všichni krásně, ať už je nám hlavně teplo, ať už přijde to jaro.
0: Souhlasím. No, léto by bylo ještě lepší. Naslyšenou. To byl další posluchač v noční lince na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Po Jardovi dostáváte šanci vy během písničky, kterou vám teď přichází zaspívat Marie Rotrová společně s Karlem Černochem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, je tu noční linka Českého rozhlasu a dnes v ní rozebíráme to okřídlené rčení o jablku, které padá nebo nepadá daleko od stromu, paní Dano. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Moje jablíčka teda tři spadly nedaleko od stromu, blízko od stromu. Tím začnu rovnou.
0: Aha, tak to máte úplně jinak než u nás doma, ano?
1: No, to jsem se začala zeptat. Ale co mi teda překvapilo dneska, a tím já začnu, ale hnedka od toho odskočíme a vrátíme se k tématu. Mě překvapilo, že jsem jakoby psala a jako Dana zblase, ale přitom já jsem dneska vůbec nepsala.
0: No já jsem právě a před hodinkou citoval to, co napsala,
1: no,
0: tady vidím podpis Dana Blatna.
1: No právě mě to probralo.
0: Aha, no, takže se za vás nikdo vydává. Ale z toho si nic nedělejte. Víte, v kolika podnicích já už jsem byl a řekli mi, musíte zaplatit to rozbitý zrcadlo. Já tam nikdy nebyl.
1: Ne, pohodě. Já jsem to slyšela už ze Židlokovic, myslím, že už prostě se to občas stane. Ale já bych teda upřesnila to, jak ty moje jablíčka teda spadly nedaleko od stromu. V podstatě jsem ráda a vděčná za to, že ty tři děti mám. A mám skutečně tři děti, mám těch 9 vnoučat, což je teda požehnaný. Ale všechny jako jsou pracovití, muzikální, svým způsobem i sportovní, což já teda jsem taky hodně sportovala jako za mladá, to je pravda. Jo, a dneska už tak jako i tu turistiku pomalu opouštím. Jsem ráda, když někam dojdu, spíš tak jako na kolíčku si vyjedu. No a hlavně kluci uměli vařit perfektně, jako umí moje dcera, ale ty to teda vůbec nebaví. Mě to ještě stále baví, jak tak. Takže jako a kluci jsou techničtí, až na toho nejstaršího, ten je prostě takovej spíš humanitně zaměřený.
0: Takže přece jenom nějaké niance se dají najít, nedá se říct, že jste to brala podle jedné šablony.
1: Ne, to ne. A jako jsou praktičtí hlavně, což je pro mě velice důležité, že prostě jsou praktičtí a mám z nich radost samozřejmě. No a jak tam mluvil pán potom, myslím, že Mirek to byl, to mě velice zaujalo, jak jsou všichni v bílých pláštích, jo.
0: Ano,
1: to mě se teda nepoštěstilo. Já jsem si přála jako v dětství buď to být zpěvačkou, anebo zdravotní sestřičkou. A pak jsem teda úplně se vrtla někam jinam, abych popravdě řekla, jo, na tu chemii. Ale moje dcera je třeba učitelka pro střední školy biologie chemie, tak ta se zvrtla po mně. Kluci, ty jsou sportovní a jedinýho bílýho pláště mám zdravotníka Dominika, vnuka. A to jsem právě, myslím, že říkala Jarušce Barboříkovi. Jo. Takže dneska jsem nepsala, ale volám vám. A volám vám ráda, protože vás velice, Borku, slyším ráda.
0: To je hezké. Moc krát vám za to děkuju a já musím říct, ne na oplátku, jenom vám. Já jsem vděčný za každý váš telefonát, za každý skutečný příběh, který zavoláte nebo napíšete a moc rád si s vámi povídám. Konec konců, jinak bych nemohl dělat noční linku.
1: To je vaše poslání, ale já to tak vnímám. Ale jste v tom fakt jednička s hvězdičkou.
0: No tak jako nechme té červené barvy raději.
1: Bude to vidět na kameře. Když já teď koukám na kameru, no,
0: ano, my jsme vlastně poloviční televize. Jo, to je pravda. Jo.
1: Tak, ale
0: jenom doufám, že si neděláte screenshoty a nedáváte to do špajzu, ty fotky.
1: Ať jablka padají nebo nepadají daleko od stromu. Takže mějte všichni báječně, mějte krásný jaro, léto. A víte, co mě dneska čeká? Večer k svátku matek jsem dostala a k narozeninám. My tady budeme mít na zámku. Vy jste hrál dneska první písničku vlastně ze zámku Blatenského. My tady budeme mít zlatýho slavíka loňského Nojda Bártu.
0: No tak to bude velká akce.
1: To bude velká akce a pozdravujte ty svoje synky a mějte se krásně a já zdravím všechny posluchače ze srdíčka a nehrajte si na mě, jo? Pozor na mě. Nebo si vás najdu.
0: I koušete, jo? I koušete.
1: Kdyby bylo třeba, tak možná i kousnu.
0: Děkuji, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Já to beru v retese.
0: Naschledanou. Je tu noční linka s tématem Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Vaše konkrétní příběhy k tomuto tématu telefonujete na tohle číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tu pestrou paletu pozdravů, kterou jsem předvedl před půl hodinkou, vlastně můžu ještě rozšířit. V tomto případě tady rozhodně, protože pro Radomíra platí dobré odpoledne. Zdravím vás, Radomíre.
1: Dobré odpoledne, dobrou noc nebo dobrý večer pro vás a
0: všechny, kteří jsou správně naladěni. I já to ještě vysvětlím, on totiž Radomír volá z Koloréda.
1: Takže časový posun je o 8 hodin méně.
0: Tak. Takže dobré odpoledne a poslouchám. Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu ve vašem případě?
1: V mém případě velice daleko. Velice daleko, protože naše rodina byla taková usedlá. Maminka, to já tím nechci nic nazačovat, že by to bylo špatně, ale maminka byla soudkyně, tatínek úředník a v podstatě se doma nic nedělo a mě to hrozně scházelo. Já jsem se vždycky musel do něčeho zapojovat a vždycky já jsem byl taková černá ovce rodiny.
0: Takže vám říkali, po kom to dítě je, jo?
1: Po kom to dítě je, přesně tak. Protože už i generace před mými rodiči, to byli zemědělci z jedné strany a babička byla švadlena, dědeček tesař. Všichni se drželi prostě tak jako u toho hnízda. Mě to z toho hnízda nějak pořád táhlo pryč. Takže já od 18 let vlastně začal jsem s Červeným křížem. S tím jsem objel skoro celý svět. Byl jsem v Jugoslávii, v Jižní Africe, ve Venezuele. No a skončil jsem nakonec tady v Kolorádu. Takže já to mám hodně daleko od stromu.
0: A co vaši potomci, Radomíre, jak na tom jsou?
1: Moji potomci nejsou.
0: Nejsou? Aha.
1: Bohužel.
0: Tak to se omlouvám. Tak určitě jste se snažil, ale nějak to asi nevyšlo. No, to se tak někdy stává.
1: Já jsem se ani moc...
0: Ani nesnažil.
1: Upřímně, já jsem se ani moc nesnažil.
0: No tak třeba vás to ještě čeká.
1: V 60.
0: No tak podívejte se na Karla Gotta.
1: No jo, ale tak to je jiná kategorie, to... jiná sorta.
0: No dobře, ale mě to taky pořád ještě baví, no. A my jsme asi tak stejně
1: ale
0: velcí.
1: Ale mě to taky baví, ale zrovna mě nebaví, že bych musel mít děti.
0: Jo, ty následky, já vám rozumím, chápu. Radomíre, vysvětlujete si nějak to, že jste od té rodinné tradice de facto odbočil, od té usedlosti k tomu, že jste zcestoval celý svět a skončil v Kolorádu?
1: Já nad tím nějak nepřemýšlím. Já prostě... Žiju život, věřím, že ho žiju dobře, neubližuju, spíš se snažím pomáhat. Tak každýho věc, že jo, žít si svůj život.
0: No, mnozí k tomu...
1: Mě to prostě... Go ahead, pokračujte.
0: Máme totiž spoždění na té telefonní lince, přece jenom tak proto to vypadá s těmi mezerami tak, jak to vypadá. No, je to samozřejmě každého věc, ale chtěl jsem se prostě zeptat, jestli si vy sám nějak vysvětlujete tady to, že jste jiný než vaši rodiče, řekněme tím obecným zaměřením, obecnou povahou. Mimochodem, povaha, to je samozřejmě...
1: No, mám sestru, mám bratra a ti jsou to samý jako moja rodina předtím.
0: Takže vy jste jediný, kdo se takto vyčlenil, ano?
1: Jak říkám, černá ovce.
0: Já bych tu barvu příliš nezařazoval, kor ve vašem případě.
1: Tak dobře, tak bílej habran.
0: Tak, to je lepší. Tam už nás nemají za co žalovat. Mějte se hezky a přeju vám dobré odpoledne do Koloráda. Naslyšenou.
1: Děkuju, vám taky.
0: Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu? Na to, abyste ten svůj příběh v úvozovkách protlačili do noční linky, už máme jen 22 minut. Tak snad se to povede po písničce Věry Špinarové.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, není konec se ženskými hlasy. Po Věře Špinarové dostává slovo Ludmila, posluchačka se svým příběhem a pohledem na torčení o jablku, které padá nebo nepadá daleko od stromu. Dobrý večer, Ludmilo.
1: Dobrý večer, Borku. Já vás zdravím a všechny noční linky, co poslouchají.
0: Za všechny děkuju.
1: A teď teda vám řeknu, že já mám 3 děti a 2 děti mám z prvního manželství a ty teda padají daleko ode mě.
0: Tak to musíte být konkrétnější. V čem?
1: Akorát syn, no tak dcera nemá ráda moc kamarádky. Ona je taková rodinný typ. A jenom se věnuje děti, to je ta opičí láska.
0: Aha.
1: A syn teda ten je jako jedině si se mnou rozumí, když si spolu voláme, tak on má jedině starost, co jsem vařila, abych mu dala nějaký rady. Aha. A rád teda zkouší různé věci, jako v gastronomii.
0: Jo.
1: Takže to jo. Ale třetí dívče, ta je ta zdravotní sestra a ta je teda celá po mně.
0: Taky jste byla sestra?
1: Ne, já jsem nebyla. Já jsem panská Kryčová. Tak to se nepovedlo. Jo. To teda neumí nikdo nic šít. To teda si neumí ani přišít knoflík.
0: Jo. A to je taková všeobecně rozšířená vlastnost. Kdybyste viděla, jak já jsem seštepoval ten prasklý potah v autě, to byste mě dala. No nic, poslouchám dál, pardon.
1: No a dcera, tak ta je oblíbená, hlavně po práci, ty zbožňují pacienty. Pacienti zbožňují, ona je velice empatická.
0: Mhm.
1: A ráda pomáhá lidem a je velice ochotná. A tak ta je nejmladší, takže ta má teprve 44.
0: Mm-hmm.
1: No a ti už jsou přes 50, tak ti už mají jako vnoučata. A ona má malý děti. Ona má 15-letou a 12-letou.
0: Mm-hmm.
1: Takže teďka se právě hlásila ta na to, jak jsem vám říkala, že na to konzervatoř nedostala se.
0: Mm-hmm.
1: O 2 body se nedostala, tak jsme měli smutek, ale jako všechno je k něčemu dobrý, dostala se na gymnázium, a kde se zaměřují na jazyky, a ona teda je nadaná na jazyky, ale ona chce být herečka v Jermelmovoci, takže ona, to nevím, po kom teda má. A že ona říkala, že jim to dokáže příští rok, že se bude hlásit zas.
0: No tak častá krůpěj kámen proráží. A jestli je taková, no přinejmenším projevem extrovertka, jako jste vy, tak to má v kapse.
1: No řekli, že to byla škoda, že to bylo ofous.
0: No právě.
1: Ale ona není drzá, co právě.
0: Jo. A vy byste se jako, promiňte, že vás přerušuju, ale hned mi dáváte nahrávku na smeč, tak se musím zeptat. Vy sama se považujete za drzou?
1: Ne, já nejsem drzá, ale jsem odvážná, tak bych řekla.
0: Jo.
1: Jsem odvážná. A ona teda odvážná je, že se za to chce znovu do toho pustit, ale říkala jí, kdo je první na konzervatoři v prvním ročníku, je ta športslová Sofie, teďka hrála už ale ve 4 filmech, a tak si spolu píšou a ona jí tvrdí, že jsou stejný povahový typy a aby se toho nevzala, když po tím tak touží a že kdyby něco potřebovala, takže jí poradí. No ale tak, ta, co ji připravovala herečka, tak ta z toho taky byla špatná, že ji nevzali. No,
0: No tak možná to vzala tak, že to je špatné vysvědčení pro její práci, ale tady šlo zřejmě opravdu o nějaký těsný bodový nezisk.
1: No, tak jsme se dozvěděli potom, že brali jenom 3 holky a 3 kluky. No a 2 holčičky byly, babička byla herečka, ale jako po jménu to neznám vůbec. Takže ono to taky bylo vlítat.
0: Ale teď jste mi vlastně připomněla ještě tu druhou stranu mince, tedy dnešního tématu, jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Jak jste na tom, tedy dokážete-li to zhodnotit? Vy a vaši rodiče, byli jste si blízcí v tom ohledu nadání, talentu, zájmu? Vedli vás k něčemu,
1: no,
0: nebo to šlo automaticky?
1: Ano, s otcem mojím. Tak ten hrával divadlo a byl velice oblíbený v kolektivu, a tak to jsem zdědila já po něm teda.
0: Jo, takže já si píšu, v kolektivu oblíbená Ludmila nám volala ve 1:45. Děkuji, Ludmilo, a přeju vám krásný zbytek května. Naslyšenou.
1: Já vám taky a nashledanou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

Někde tady nemám skrýš, někde jíst mi nedají, tak šeptám potají, co by

0: téhle písničce v podání Pavla Bobka je čas už jen na jeden telefonát té aktuální noční linky. Jejím tématem bylo jablko, které padá nebo nepadá daleko od stromu. A tím posledním, kdo teď na telefonu 731 800 900 zveřejní svůj příběh, svůj postřeh, svůj úvahu na tohle téma je Hynek. Hynku, dlouho jsme se neslyšeli, přeju dobrý večer.
1: Dobrý večer tobě i všem, kteří ještě vytrvali u přístrojů.
0: No to tak někteří mají, že prostě nemůžou jít spát, dokud nepadne poslední slovo. Dnes tedy na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Jak je to v tvém případě?
1: No, já mám vnoučat celkem 7 a tak jeden z toho se vydařil tady v tom tématu a Tento vynahradí za všechny.
0: Musíme říct, tedy pokud si dobře pamatuju, že jsi byl hodně činný, no vlastně skoro celý život, jestli si vzpomínám dobře, v gastronomii, abych to zaobalil.
1: Tak tady v tom ne, já myslím spíš v tom dalším tématu. Mm-hmm. A sice, já jsem býval komediant.
0: A takhle.
1: Mm-hmm. To on zdědil po mně jako úplně v perfektním stavu. Mm-hmm. Jako byl jsem i muzikant a to zdědil taky, protože hraje i dokonce nějakým způsobem dokáže bavit vtipy a tohle to zdědil taky po mně.
0: Kolik mu je?
1: Dokonce když jsem já šel do podrobností, tak ještě obliba moje byly ptáci a ty má taky. Takže to je opravdu, ten se podědil, já říkám.
0: Jo, a
1: ne, potaď,
0: kolik,
1: podědil.
0: Kolik mu je roku?
1: 26.
0: No tak to už je velký kluk, to je pravda. Ale došlo k tomu vlastně, k tomu podědění, tedy ne od dědit, ale od dědy, dědečka, vlastně přes to jedno koleno. To znamená, že to chtělo nějaký čas, jo?
1: No je to pravda, ale když na něho vzpomenu, tak vlastně, když jsme dělali ty rodinný vejlety nebo seance takový, tak si opamatuju, že jsem prostě stál u mikrofonu a vedle sebe jsem si dal židli a na to jsem ho vysadil, aby dosáhl mikrofonu a už tam bážen žádný a už zpíval, jo?
0: No tak to znám taky, no. Do 4 let to Davida taky bavilo křičet na mikrofon, protože viděl, jak ve stříhacím programu se to projevuje na těch lítajících rafikách. Jo?
1: A tady to on prostě udělal tím způsobem, taky s tím způsobem jsem mu v tom tak trošku odšprajcoval tu židličku, takže jsem mu pořídil varhany, který dneska vezme a spustí a baví celou vesnici, kde prostě pravidelně vykonává tady tu činnost jako v poloprofesionálním stylu.
0: Mm-hmm.
1: A jako těší mě to, ne že ne.
0: No tak hrdý dědeček, to je jasný, ale Hynku, podívat, protože už zase tolik času nemáme, ještě na druhou stranu, kdybys ty měl být tím jablkem a já bych se ptal na ten strom, ze kterého spadl, kde jsi vzal ty to svoje, jak ty říkáš, komedianství?
1: No, tak to jsem nezdědil. Táta sice zpíval a zpíval pěkně a hodně a rád, ale jinak nebylo kdo, po kom bych to já podědil. Takže tady v tom směru já jsem prostě nejsem tím jablkem, který padá.
0: Jo, ty jsi takovej první autodidakt, který prostě v rodině založil tradici a až teprve tvůj vnuk v ní bude pokračovat. Je to správně?
1: No začalo to vlastně tím, že jsem ve škole čítával Stařička Pagáča, to byla moje oblíbená parketa, jako to, když byl nějaký super, tak automaticky Já jsem, buď to jsem to vytal z nějaký skříně, tady tu knížku, anebo už jsem natolik to uměl z paměti, že jsem to říkával i z paměti tady ty jeho historky, protože já jsem to miloval jako to.
0: To máš dobrý, protože my jsme vytahovali ze skříněk akorát malýho Bobša a toho nám potom ještě z paměti přišel vykládat pan Grumlík do tělocvičny. Já se omlouvám, že musím přerušit tvůj tok myšlenek a slov, protože už se blíží 1 hodina. Musím ti poděkovat za telefonát. No a jsem rád, že se opět nepotvrdilo ani jedno, ani druhé. Prostě každý je svůj a někde to padá daleko od stromu a někde to jablko holt spadne přímo pod strom. Hinku, děkuji, mě se hezky. Dobrou noc.
1: Já děkuji tobě, že jsi mě zvedl a přeji dobrou cestu domů.
0: Děkuji a naslyšenou.
1: Ahoj.
0: Ta příští noční linka bude už za 22 hodin začíná. Bude na téma, když auto supluje ložnici. A Honza Macoun, který se ujme mikrofonu, ten se na vás, věřím, už v tuhle chvilku těší. Takže dobrou noc a někdy příště zase naslyšenou. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Sladké sny vám přeju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak to máme 7:01 ranou. To byla, tuším, nějaká pohádka snad o statečném krejčíkovi, ale taky to, věřte, nevěřte, byl název soutěžního pořadu českého nebo tehdy ještě československého rozhlasu v 60. letech. Šlo vám vlastně o soutěžní klání mezi dvěma městy, kterým prováděl tehdy velmi známý a oblíbený moderátor doktor Jan Pixa. A jaký byl vlastně princip celé soutěže, která se přirozeně vysílala v přímém přenosu, to si můžete poslechnout v ukázce V záznamu večera, kdy spolu soutěžila mužstva v Hradci Králové a v Lounech.
2: Jedna soutěž pro dvě města vysílaná ze tří míst, čtvrtý den v týdnu, pětičlenným štábem, 6x10 minut, to je 7:01 ranou.
3: Dobrý večer, hlásí se vám pražský dispečink ligové soutěže 7:01 ranou v divadelku v Suterénu v Praze 6 v Dejvicích v Ústředním domě armády. U mikrofonu je Jan Pixa a současně se vám hlásí stanoviště hlavního rozhodčího Zdeňka Jirotky.
4: Dobrý večer. Představíme soupeře. Ve třetím utkání prvního kola stojí proti sobě družstvo Louny, které vítáme rytmickou skupinou Vladimíra Truce.

0: straně naší linky je východočeský Hradec Králové. Přesněji řečeno jeho pražské předměstí.
1: No, Hradec Králové, Hradec Králové, protože to pražské předměstí to mělo být původně, ale teď se nakonec rozhodlo, že to bude celý Hradec Králové. Hlavní rozhodčí Zdeněk Jirotka provedl takové vyzvání k prezentaci a abychom tady celý večer nevedli solo my,

0: Prahy, tak předáváme slovo tomu ze soupeřů, který je od Prahy vzdálenější. To jest Hradec Králové. Voláme Hradec.
1: Tady je Hradec Králové, velký sál Parku kultury a oddechu. U mikrofonu Stanislav Zářecký. Všechny vás, přátelé, zdravíme z města, v jehož zdech sídlí krajské orgány našeho východočeského kraje. Zdravíme účastníky dnešního soutěžního večera v Ústředním domě armády v Praze a zvlášť upřímně zdravíme své soupeře, reprezentanty Severočeského kraje v Lounech. Pro ně tady máme jedno veršované říkáníčko, které poznalo světlo světa z pera čistého amatéra a neméně ryzí amatér je bude přednášet. Tož tedy, přátelé v Lounech, poslouchejte. Buďte pěkně pozdraveni, Louny, město chmele, taste kordy, už se blíží útok nepřítele. Mázy piva s čepičkami, dejte hezky stranou, skolit máme draky z Prahy, 7 jednou ranou. Ať vám kuráž do útoku harmonika dává, Karel Konrád drží palce, Frýda z nebe mává. Ať si rada starších v Praze na nás zuby zláme. Od hradeckých otroků všem pozdrav posíláme.

0: A teď naše znělka, po které budeme odpovídat na otázky soutěže. Já vám jen prozradím, že ji hraje Josef Růžička na elektrofonickou kytaru a Jaromír Fišar na elektrofonické varhany. Oba nástroje jsou výrobkem československých hudebních nástrojů Hradci Králové, odkud určitě mnozí z vás znají piano značky Petrov. Prosím, znělka. Ona to je v pravém slova smyslu hymna Hradce Králové. A teď už jsme, přátelé, připraveni plnit úkoly.
1: Děkujeme vám z Hradce, moc hezky jste to udělali, moc jste nás tady potěšili, slyšeli jste, doufám, ten potlesk, kterým zdejší obecenstvo kvitovalo ten váš hezký pozdrav, i když byl určen loňským. A přátelé v Hradci, já mám ještě jednu poznámku. Prosím vás, už teď si přichystejte z nějakého autorského kolektivu tam ve svém středu, přichystejte si 5 otázek, kterými se budete ptát v průběhu soutěže, tuším, že to bude 4. soutěž, budete se ptát neznámého muže nebo ženy na jeho povolání. Odpovědi smějí být jenom ano, anebo ne, tak podle toho potom ty otázky budete muset formulovat. Říkám vám to proto, abyste měli čas se na ně řádně připravit. Totéž vzkazují také do Loun, kam posíláme taky pozdrav z Prahy a prosíme Louny, aby se nám přihlásili ústy Vlastislava Větrovce, prosím.
2: Tady Louny, dobrý večer, u mikrofonu Vlastislav Větrovec. Ovšem, zdaleka ne sám. Na našem sportovním kolbišti je připraveno početné družstvo lounských, které se chystá podle staré tradice hájit barvy a čest svého rodného města. Louny bývaly odjakživa kolébkou talentů a slavných men, která nelze ani vypočítat, stavitelů, básníků, umělců. Jsou tedy městem s bohatou historií a neméně krásnou přítomností. Louny jsou dnes městem železničářů i městem průmyslu a zemědělství. Slunce už nám dnes zapadlo v 18.20 nebo 18.00, nevím přesně, a neprší, což není divu, neboť jsme tady v nejsuším okrese Čech, ale věříme, že nás brzy uslyšíte, až se ozve naše znamení. Na klavír je hrál inženýr Štembera. No a to by bylo zatím z Loun všechno.
1: Přátelé v Lounech, děkujeme vám. Jsme rádi, že jste ve stavu takové bojové připravenosti, právě tak jako v Hradci Králové. Už vás nechceme napínat. A přátelé, už jsme tady s první otázkou, kterou budete plnit hned. Prosíme obě dvě města o pozornost. Zahrajeme vám úryvek z jedné opery a předem říkám, že nechceme, abyste nám řekli, o kterou operu jde a který skladatel ji napsal. Budeme pro vás mít otázky trochu jiné, přesto je nutné, abyste ten úryvek poznali. Prosím, ukázku.

0: Přátelé v Hradci, voláme vás. Přátelé v Hradci, buďte tak laskaví a řekněte nám, ve kterém roce měla tato opera svou premiéru. A vy, přátelé v Lounech, budete tak hodní a řeknete nám, při jaké příležitosti měla tato opera svou světovou premiéru. Prosím, voláme Louny.
1: Ano, tady Louny, tady Louny. My jsme teď měli otevřené uši, takže teď je zavřeme a otevřeme hlavy, abychom dali je dohromady. No a myslím, že už jsme se tak ujednotili na odpovědi, tak prosím naše znamení. Tak odpověď zní, tato opera byla uvedena u příležitosti otevření Suezského průplavu.
0: Děkuju vám, stačí, je to v pořádku a právě jste vsítili jednu branku. Nebudu k tomu... Alice Zahrádková už vám tady dala jedničku, ovšem teď jsme zvědaví, co k tomu řekne Hradec. Potom řekneme, která opera to byla a který skladatel složil. Prosím, Hradec.
2: Tak šlo o operu Aida. Pardon, nejprve znělka. Šlo o operu Aida a měla svoji světovou premiéru 24. prosince 1871 v Káhiře. Skladatel Giuseppe Verdi.
0: Děkuju, naprosto přesně. Získáváte tak jeden bod, nebo jak my říkáme, v sítem jste jednu branku. A my už tomu celkem nemusíme, přátelé, ani tady z Prahy nic dodávat, protože jste řekli, že šlo o Giuseppe Verdiho. Jedině snad to taková maličká zajímavost, že na té premiéře titulní roli Aidy zpívala Češka. Byla to Terezie Štolcová, rodačka z Kostelce nad Labem. Ale to jenom tak na okraj, jenom pro zajímavost. A už máme pro vás další úkol. Prosím, Zdeňka Jirotku, kdyby byl tak laskav a uvolnil nám na chviličku svou židličku, protože sem pozveme Hanu Vítovou, aby byla tak hodná a zatelefonovala si s někým. Malý okamžik, paní Vítva, já bych ještě řekl, komu je to určeno. Tak tato otázka je určena do Hradce. Přátelé, poslouchejte telefonický rozhovor, který vede jakási dáma s někým na druhém konci drátu, koho vy ovšem neuslyšíte, a potom nám laskavě řeknete, s kým, se kterou osobností Hana Vítová, respektive ta dáma, kterou nám tady teď hraje, s kým tento rozhovor měla. Prosím, začínáme.
3: Hello. Dobrý den. U aparátu je Čurdová z kultury. Poslyšte, četla jsem vaše paměti a ráda bych si ještě něco doplnila. Tak váš otec měl 19 dětí, že?
4: Co? 20?
3: No to byl tedy kabrňák. No jenže tenkrát nebyly antikoncepční poradny, no takže to zas nebyl tak moc velký kumšt. Prosím vás, mám tady jednu nejasnost. Zabil jste toho Felixe Novohradského z Kolovrat nebo nezabil? No, tak když vám stačí, že jste se kvůli tomu 630 let soudil, no tak to beru zpátky. No ale poslyšte, vy jste měl těch soudů víc, co? Adam jste měl v mládí taky hodně, že? No co o nich soudíte? No myslím jako o ženách. Aha, teď v 60 jste změnil názor. No a na víno jste taky zanevřel. Víno je dar boží, znamenám. Prosím vás, v kterém roce jste napsal Prosto pravdy? Aha, v 26. Děkuji. Mně se to moc líbilo, jak se tam obouváte do kněží, advokátů, do lékařů. Jenže taky zpěváky jste tam mohl skritizovat. Ty by to potřeboval ještě dneska. No a poslední otázka. V kterém roce jste, prosím, umřel? Děkuji vám, pane... Pardon, promiňte, pane Pixo, já jsem to málem prozradila.
0: Naštěstí se to neprozradila. Děkuji vám, paní Vítová. A voláme do Hradce. Přátelé, kdo byl asi na druhém konci drátu?
2: Tak, doktore, prosím vás, ještě maličkou chviličku se zde poradíme. Jistě. Naši odborní poradci právě mají hlavy pohromadě a přemýšlí. Tak to byl Mikoláš Dačický z Heslova.
0: Výborně, rádi vám zatleskáme. Jak vidíte, přátelé, Hradec právě vsítil další branku, takže stav utkání teď je 2-1. Ovšem, ještě mají příležitost Louny. A zase budu prosit Zdeňka Jirotku, kdyby laskavě uvolnil svou židličku, tentokrát pro Milana Frýdla, který zase jako jiná postava si zatelefonuje s jinou postavou. Louny, toto je otázka pro vás. Stejného druhu, jako byla předtím pro Hradec. Prosím, Milan.
5: Haló? To jste vy? Tady jsem já. No, pamatujete, jak jste v 19. roce frknul s tou plukovní pokladnou do Vídně? Já vám ji tenkrát nesl, to je leco. Proč volám? No, jestli vám v té pokladně náhodou něco nezbylo. Jo, vy jste ji musel zase vrátit. A plnou? Škoda. No, samozřejmě, když to poručil císař, to bylo nutný. Císař není žádnej hej, počkej. Slyšel jsem, že vás trápí podagra. A migrena taky? No, tak to ještě čekejte senilitu. To má každej pořádnej šlechtic. To byste ani nebyl šlechtic, kdybyste je neměl. A degeneraci nemáte? Možná, že o tom ani nevíte. Jo? Gratuluju. K čemu? No přece, jak jste to loni natřel těm protestantům u Stína ve Slezsku. Prchali a ani moc neprotestovali, že jo? No to protestanti dělají. A poslyšte, co dělá pan Zeno? Kouká pořád na hvězdy? Proč? Jo, on je váš hvězdář. Helejte, jak je to s tou zemí, točí se? No je volovina, to bychom přeci upadli, že jo? Tak buďte zdrav. A jestli vám můžu radit, nejezděte do... No, nejezděte tam.
0: Hovor skončen. A já volám Louny. Poznali jste, s kým hovořil Milan Frýdl, totiž postava, kterou Milan Frýdl představoval. Louny.
1: No tak tady Louny, jestli dobře slyšíte, tak slyšíte, jak se tady rozhostilo obrovské ticho. A teď se právě radíme, dáváme hlavy dohromady. No ale je otázka, jestli budeme moct odpovědět. Tak přátelé, co vy na to? Je tam telefon ještě, okamžik, ještě si počkáme na telefon. Zatím se ještě můžeme radit.
0: Jistě,
1: má někdo
0: můžete.
1: Jiný názor? Vy tam vzadu říkáte? Rusvorm také, ano. A telefon? Valdštejn.
0: Aklamací někoho zvolte.
1: Tak co mám povědět? Tak jste pro Valdštejna, ano? Jsou tady rozpaky, ale já myslím, že z těch rozpaků bychom měli vyplout. No, přátelé, domluvme se. Tak kdo je pro Rusvorma? Nechce děje vůle většiny. To je nás málo. A pro Valdštejna? Tak je ještě méně. To znamená, teď jsou tady neutrálové. Tak vsadíme to na Rusvorma. Co se může stát, na nejvíc ztratíme bod, ještě ho můžeme dohnat. Tak na druhém konci pomyslné telefonní linky by byl generalissimus Rusvorm.
0: Škoda, že jste nehlasovali pro toho Valdštejna, protože šlo o Albrechta z Valdštejna, přátelé. Albrecht z Valdštejna byl tím pomyslným příjemcem toho telefonického rozhovoru a bohužel vám tady branku tady nemůžeme uznat. Takže stav teď po druhé otázce je 2-1.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Svého času už jsem vám tu v divadle pro vaše uši představil soutěžní rozhlasový pořad. Kdy to bylo? Tedy to není otázka, ale název toho pořadu. Vysílal se v 70. a 80. letech a posluchači hádali a pak do rozhlasu posílali korespondenční lístky, dopisy a pohlednice s tipem na tajný rok X. No a když jsme před chvílí v Lounech neuhádli toho Valdštejna, bude se nám ta postava, historická osobnost Albrechta z Valdštejna ještě hodit. Jen připomenu, že v rolích průvodců se představují pánové Antonín Hart a Milan Klásek. A doplní je také herečka Alena Vránová.
2: Halo, člověče, co je to s vámi? Nevidíte, že začínáme? Ukažte, co je to za knihu, že se o ní nemůžete odtrhnout?
3: Budete se divit. Tři mušketýři.
2: To se tedy divím. Tak když už jste si vybrali historii mušketýrů, musíme upozornit, že v našem roce X tomu bylo už 6 let, co mušketýři odsoudili zlou Milady k smrti. A trest byl hned na místě vykonán bývalým katem, který byl zrovna po ruce a ochotně si s ní vyřídil své účty.
3: Ano, ano. V našem roce X uplynulo právě 6 let od pádu pevnosti La Rochelle. Věrné přátelství mušketýrů se mezi tím na dlouhý čas rozpadlo. Porthos žil šťastně s vdovou Coquenardovou a Aramis zvolil ctnostný život mnicha v klášteře v Nancy a Athos trávil čas na svém zděděném majetku na francouzském venkově. Jediný D'Artagnan neopustil vojsko a byl dokonce povýšen na poručíka.
4: A co když to tak, pánové, vůbec, ale vůbec nebylo?
2: Ale kdo pak nám to tu vstoupil do děje? Snad to není přímo velká D'Artagnanova láska paní Bonacieux.
4: Snad ano, snad ne, ale to není důležité.
3: A co tedy je důležité?
4: Kdo ví, třeba že tu a tam poopravím vaše slova.
2: Ale prosím, to my se zase dáme rádi poopravit. Od tak půvabné dámy.
4: No, tak třeba D'Artagnan. Víte, že v tom vašem roce X mu bylo teprve 14 let?
3: Ne, ne. Ale ne.
4: Ale ano. A garda šedivých mušketýrů vznikla dokonce až celých 23 let po tom vašem vybraném roce. Ano. Kardinála Richelieu D'Artagnan ani neznal. Za to byl oblíbencem kardinála Mazaréna.
2: Ale vy nám berete iluze. To snad tři mušketýři ani neexistovali?
4: To ne, existovali. A dokonce i jména měli stejná jako v románě Alexandra Dima. Jsou popsání v líčení jistého Courtilze de Sandra. Nazval své dílo Paměti D'Artagnanovi a drží se v něm důsledně historické pravdy. Ale když později Dima čerpal z této knihy, časově všecko jaksi důkladně posunul a promíchal. A proč ne? V lecjakém zajímavém příběhu je pravda obrácena na ruby.
3: Ale ať je to tak nebo tak, zdá se mi, že se tenkrát nějak stále jen mordovalo a bojovalo.
4: Jen tenkrát?
2: Ale, madam, nebuďte, prosím, jedovatá. Pravda je, že to byla doba válečná. No tak třeba u nás v Čechách. Válka pustošila zem už několik let. A bída z nouzí si tu podávali ruce.
3: Pole pustá, nikdo nesil ani neoral, vypálené vesnice značily jako černá stopa postup armády a tam, kde vojáci nepálili, vyplenili aspoň stavení do posledního drobečku.
2: A přece na dně té bídy doutnala ještě jiskřička naděje, že jednou a třeba už brzy bude konec té strašlivé války. Na trůn dosedne opět český král a do země se vrátí ti, kdo se s holýma rukama vystěhovali.
4: Všecko se změní jako mávnutím kouzelného proutku a zase bude dobře. Kolikrát už lidé takhle sněli na různých místech a v různých časech.
2: Jenže v našem roce X dostávali neurčité naděje určitější podobu. Proslýchalo se, že velitel císařských vojsk vévoda Albrecht z Valdštejna jednal už s emigranty i se švédským kancléřem Oxenstiernou. Je hotov postavit se proti císaři a prohlásit se českým králem. Má přece celou armádu v ruce.
3: V ruce a hlavně v Měšci. Financoval totiž už pár let vojsko a proto mu byl zprvu císař ochoten ledacos odpustit.
4: Valdštejnova zpupnost mu však už dávno byla trnem v oku. A konec konců i odpouštění mělo své hranice.
3: V našem roce X se Valdštejn necítil bezpečný už ani ve svém paláci v Praze. Měl-li dobrý den, spřádal ještě plány na ovládnutí Evropy, ale množili se dny, kdy se cítil prach bídně a bez lékaře neudělal ani krok.
2: Bez lékaře, ale také bez dvorního astrologa, ne? Radil se s ním i o tom, koho má pozvat k obědu.
3: Však to také mělo velký význam. Jako třeba zrovna v Chebu v osudný den našeho roku X, kdy byli na slavnostní oběd pozváni velitelé největších pluků, Scottové Butler, Leslie a Gordon.
2: Kteří pak na oplátku zase pozvali k večeři maršálka Illova a hrabata Trčku Akinského. Valdštejn se pro velké bolesti omluvil.

0: Naši hosté nějak málo pijí, plukovníku Butlere. Nechutná jim snad u nás?
1: Ale poslušte si přece, pánové, a napijte se ještě, prozit.
2: Večeře byla výborná a víno je opravdu znamenité. Jsme vám, pánové, vděční za tuto večeři. Chci věřit, že si dobře rozumíme a že tomu tak bude i nadále. Na naše další společná vítězství.
0: Škoda, ano? Že vévoda Valdštejn nemohl přijít s vámi, hrabě Trčko.
2: Je na tom opravdu špatně. Každý pohyb ho bolí. Však jste, pane Leslie, v poledne všichni viděli. Vyhublí je na kos.
1: Ale hlavu na punktování má ještě čerstvo.
2: O, to ano, pane plukovníku, myslí mu to dobře. Celé odpoledne pracoval s námi na novém armádním rozkaze určeném všem jednotkám.
0: Nějak bylo v poslední době příliš mnoho těch rozkazů a přísah. Nezdá se vám, pane hrabě?
2: Inu, vévoda jedná podle situace, jinak to dnes není možné. Před měsícem sice podepsalo věrnost všech 42 velitelů vojsk, ale mezi tím se situace, jak víte, změnila.
1: Baže změnila. Byla tu předtím stále možnost, že se Valdštejn s císařem dohodne.
2: I my jsme dlouho doufali.
0: Doufali? Spíše jste mezi tím s každým punktovali. Se Švédem, se Sasíkem i s Francouzem. Proti císaři.
2: Ale pánové, jak tomu mám rozumět? Víte dobře, co máte slíbeno. Půjdete-li s námi, vévoda nejen poplatí vše, co je vám dlužen císař, ale obdaří vás navíc velitelskými hodnostmi i statky. Ostatně, což jste mu dnes poledne neosvědčili věrnost?
1: Věrnost, věrnost. Jak může mluvit o věrnosti ten, kdo nejprve zradil víru předku pro císaře a pak císaře pro jakousi chiméru, že se stane českým králem?
0: Tak jest. Přísaha byla vynucena a Valdštejn už je v koncích. Slibuje, ale nemá ani peníze, ani lidi.
2: Hrabě Chynský, slyšíte to? No to je opravdu příliš. Za těchto okolností...
1: Ano, za těchto okolností. Geraldine, kupředu!
0: Kdo je dobrý? Císařský.
1: Ať je císař Ferdinand!
3: Tak skončila večeře, od níž si Valdštejnovi generálové tolik slibovali.
4: Maršál Illow, Trčka i Kinský byli na místě zabiti a plukovník Butler vedl mezi tím tlupu dragounů za Valdštejnem. Zastihli ho v noční košili.
5: Jak mu bylo předpověděno?
3: Myslíte v horoskopu od Jana Keplera?
5: Ne. Tam bylo řečeno jen, že náš rok X bude pro vévodu osudný. Mám na mysli vidění Kristýny Poniatovské, sirotka po bývalém knihovníkovi ze Žrotína. Předpověděla, že Valdštejn bude proboden kopím v nočním úboru. Také poslala Valdštejnovi varovný list s nebeským poselstvím, aby nebyl tak bezohledný, spupný a panovačný a polepšil se.
4: A co na to Valdštejn?
5: Nebral to moc vážně. Žertoval, že ti druzí dostávají listy od císaře nebo od papeže, ale on prý přímo z nebe.
3: No, a my teď máme nejvyšší čas skončit naši vycházku do roku X.
4: A tak se také s vámi rozloučíme, protože už jistě všichni víte,
3: kdy to bylo.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tak myslím si, že asi ta Valdštejnova smrt v Chebu byla tou největší nápovědou, co říkáte. Ano, pokud jste hádali rok 1634, bylo to správně, v případě Albrechta z Valdštejna přesně 25. února. No a teď ještě do třetice soutěž a nad to detektivní. V 90. letech obohatil program rozhlasového vysílání zajímavý seriál, kde se na řešení jednotlivých případů podíleli sami posluchači, jak jinak. Je to prosté, paní Watsonová. Tahle parafráze slavného výroku Sherlocka Holmese doprovázela každé setkání tří dam. Paní Watsonové, paní Doyleové a paní Gardnerové. A jistě uznáte, ta jména nebyla zvolena náhodně.
2: Jak zemřel John Borman?
3: Příběh z cyklu detektivních hříček. Je to prosté, paní Watsonová.
2: Jsou povolání, která se nezapomínají. Však jste si toho určitě všimli. Jistě jste už někdy viděli muže, který se nedokáže rozloučit s prostředím, v němž pracoval, i když mu už čas dávno nadělil zasloužený odpočinek. Někdy jsou ty aktivní penzisté nesrazitelní, jindy jsou na svém bývalém pracovišti vítaní a ctění. Mají totiž co říci těm mladším. Mají něco, co se nedá koupit. Životní zkušenost. No, jen si poslechněte pana Dereka Doyla a dáte mi zapravdu.
4: Tak pan Wilkinson už má také předpenzí. Já si pamatuju, jak přišel poprvé do služby. Přeložili ho odněkud z Lestru. Jde příští měsíc do penze. Byl jsem se podívat na okrsku a zjistil jsem, že je z toho trochu zaskočený a melancholický. To jsou pocity, které velice dobře znám. Kdy to není zase tak dlouho, co jsem je prožíval.
5: Obávám se, že to je už více než 10 let, pane Doyle. A dosud jste se s tím faktem, že už nejste v činné službě, nesmířil.
6: To je také důvod, proč stále chodí za svými chlapci, jak říká, na starý okrsek.
5: Až jeho chlapci budou také v penzi, už nebude mít kam chodit.
6: Když už tam chodíš, mohl bys občas přinést nějaký případ, abychom měli náplň na nedělní odpoledne. Jistě se ty komisař Wilkinson někdy svěří se svými problémy.
4: Tentokrát tam nebylo nic zajímavého, jen banální případ sebevraždy. Hoši mě vzali sebou na místo činu. Ale zdá se mi, že jeho objasnění je velice snadné. Ještě čekají na výsledek pitvy a mohou to uzavřít.
6: I když...
5: Řekl jste, i když, komisaři. Řekl jste to takovým tónem, že mám pocit, že ten případ zase tak jednoduchý není.
6: Mohl bys nás seznámit s podrobnostmi, Dereku? Také si myslím, že nejsi o závěrech těch svých chlapců skálopevně přesvědčen.
4: Proč si to myslíš?
6: Protože tě znám.
2: Dámy si dolili čaj s tou zvídavou dychtivostí, kterou tak dobře známe. Bylo jasné, že program nedělního odpoledního dýchanku nebude zase až tak nezajímavý, jak se zpočátku zdálo.
4: Dobrá, k tomu smutnému činu došlo v nové kancelářské budově ve čtvrti Oaks. Když jsme seděli v kanceláři s týmem Wilkinsonem, ozval se telefon. Někdo odtamtud volal, že v budově bylo slyšet výstřel. Zvedli jsme se jaksi automaticky a vyjeli na místo, kde se střílelo.
5: Vy jste jel také?
4: No, jak říkám, probudili se ve mně staré návyky. Ani nevím, jak jsem se dostal do výjezdového vozu. Oni to brali úplně stejně.
6: Vůbec si neuvědomili, že s nimi jede penzista?
5: To je úžasné, jak člověk sroste s prostředím. Trochu mě to dojímá.
4: Já jsem si to uvědomil teprve na místě. Ale tým mi řekl, ať se účastním vyšetřování, že si aspoň ověřím, jestli jsem nezapomněl, jak se to dělá. Tak jsem tam zůstal. Ale samozřejmě jsem se snažil do jejich práce nezasahovat.
5: Byla to tedy sebevražda?
6: Kdo se tam zabil? A jak to provedl?
7: Bylo to celkem prosté. V kanceláři, která patří firmě Marco, ležel na zemi její obchodní ředitel, pan John Borman. Měl v pravém spánku ošklivou dírku. Vedle něj ležela pistole.
5: Kdo toho nebohého Bormana našel?
7: Byl to vrátný. Vrátnice je v přízemí, stejně jako kancelář. Pan Glenn, to je ten vrátný, vypověděl, že v 6:30 uslyšel výstřel. Běžel najisto, v budově v té době už nikdo jiný nebyl. Dveře kanceláře pana Bormana byly zavřené.
5: Zavřené nebo zamčené?
7: Zjistili jsme, že byly zamčené, ale vrátný to nemohl vědět. Zvenčí totiž všechny dveře v té budově nemají kliku, ale jen takovou tu kouli, takže otevřít se dají jen zevnitř nebo klíčem. Pan Glenn je neotvíral. Měl sice univerzální klíč, ale rozhodl se, že zavolá policii. Chvíli klepal a volal, ale zevnitř se nic neozývalo, tak spěchal k telefonu.
5: Vy jste tedy dveře otevřeli?
7: Ano, otevřel je jeden z policistů. Uvnitř jsme uviděli to, co jsem říkal.
5: Člověk se přece jen tak nezabije. Měl ten pan Borman nějaké problémy, třeba osobní?
7: Hovořili jsme s jeho ženou, která se z toho zroutila. Tvrdila, že v rodině bylo všechno v pořádku a nenapadá jí nic, co by mohlo zavdat příčinu k takovému rozhodnutí.
5: Bylo to tedy klidné manželství?
7: Klidné manželství. Na první pohled snad ano, ale rozhodně si myslím, že dneska nic takového neexistuje.
5: Do hlavy člověku nevidíte. Ten vrátný neměl tušení o nějakém motivu?
7: Ten byl jen velice vyděšený, nebyl vůbec schopen vypovídat, ale nakonec se uklidnil a vzpomněl si, že pan Bormer měl jakýsi zásadní spor se svým společníkem a spolumajitelem firmy, panem Samuelem Pitkinem.
5: To je jistě zajímavá informace. Vyslechl někdo toho Pitkina?
7: Ne, nebyl k sehnání, doma nebyl.
5: Ještě k tomu vrátnému. Jistě věděl, kdy pan Borman do kanceláře přišel.
8: Byl tam celou dobu sám?
5: Netelefonoval někomu? Mluvil s ním vůbec ten pan Glenn?
7: Ale to je přece křížový výslech, co na mě praktikujete.
8: Někdy nezbývá, než spustit křížový výslech. Samozřejmě, že bychom raději vyslýchali toho pana Glenna.
5: Toho však nemáme k dispozici, takže informace nám musíš poskytnout ty sám. Pokud by nám je neposkytl ten tvůj přítel Wilkinson.
7: Wilkinson je dobrý polda, neprozradil by vám nic. Ostatně pro něho je ten případ jasný jako východ slunce.
8: I přesto, že nemá ani tušení o motivu.
5: Motiv pro sebevraždu policie zkoumat nebude. Pokud pitva neprokáže cizí zavinění, bude případ odložen.
7: Ano, všechno nasvědčuje tomu, že to tak bude.
5: Ale sám si naznačoval, že se ti na tom jasném případu něco nezdá. Vždycky se chlubíš svým kriminalistickým instinktem. Pokud ti něco napovídá, měl bys nám to říct.
8: Vaše sestra má pravdu, pane Doyle. Vy jste nám určitě neřekl všechno, co o tom případu víte.
7: Všechno podstatné jsem vám řekl, milé dámy. Jen mě trochu překvapilo, že v místnosti ani nikde jinde nebyl nalezen dopis na rozloučenou.
5: To je překvapivé, ale není zas až tolik nezvyklé. Spousta lidí odchází z tohoto světa vedena nějakým náhlým popudem. Dlouhotrvající deprese například vyústí ve chvíli, kdy člověk vezme zbraň a obrátí ji proti sobě.
8: A pan Glenn byl posledním, kdo s panem Bormanem mluvil?
5: To je, myslím, dobrá otázka.
7: V inkriminované době byli v budově jen dva muži. Glenn a Borman. Pan Borman přišel na večer a sdělil vrátnému, že prověří ty sporné účty, kvůli kterým se pohádal den předtím s panem Pitkinem.
8: Oni se pohádali kvůli účtu?
7: Ano, pan Borman podle všeho našel nesrovnalosti a pohádal se s panem Pitkinem. Hádku slyšelo mnoho lidí. Borman na Pitkina křičel, že je zloděj a že ho zničí. Bylo to hned dopoledne. Pan Pitkin odešel velice rozčílený a jako by se po něm slehla země.
5: Ale pozor, pan Pitkin tedy mohl mít motiv.
6: Mohl se obávat, že pan Bormann prokoukne jeho machinace z účty.
8: Měl pan Pitkin klíč od kanceláře?
6: Věděl pan Pitkin, že pan Bormann vlastní pistoli?
7: Odpověď zní ano. Pan Pitkin přirozeně měl klíč od kanceláře. Byl přece společníkem firmy Marko. A o tom, že pan Bormann vlastní zbraň, věděl také velmi dobře. Ostatně věděl o ní i Vrátný, kterému předváděl takový trik. Ukazoval mu, jak rychle dovede zbraň vytasit z podpažního pouzdra. Říkal, že proti jeho rychlosti nemá žádný lupič šanci.
6: To je jistě velice zajímavé. O zbrani tedy vědělo více lidí.
7: Ano, pan Bormann ji držel legálně a používal ji při transportu peněz z banky do banky. Tu práci nechtěl svěřovat nikomu jinému. To, že se pistolí chlubil, znamenalo, že chce nahnat strach potenciálním lupičům.
6: Uměl vůbec střílet?
7: Každou středu chodil střílet na sportovní střelnici, aby si udržoval formu.
6: Pan Glenn ho tedy viděl jako poslední, když pan Bormann procházel na večer Vrátnicí. Ničeho podezřelého si nevšiml. Jakou měl pan Bormann náladu?
7: Pan Glenn vypověděl, že pan Bormann přišel velmi rázně. Říkal, že si dokáže ve firmě udělat pořádek. Požádal také pana Glena, aby mu skočil do vedlejšího traktu pro sendvič a kávu.
6: Je tam vůbec nějaký bufet?
7: Jenom prodejní automaty. Pan Glen nakoupil podle pokynu a odnesl to panu Bormannovi do kanceláře.
6: Pan Bormann byl v té době v pořádku?
7: Pan Glen zaklepal na dveře kanceláře a nic se nedělo. Zaklepal tady ještě jednou hlasitěji. Pan Bormann otevřel a převzal sendvič a kávu. Poděkoval a řekl, že bude pracovat asi až do rána, že je toho všeho daleko víc, než si původně myslel.
6: Že je toho daleko více, než myslel. Tím mínil asi to, že v účtech našel více nesrovnalostí.
7: Ano, byl prý velice rozčilený, hlas se mu chvěl.
6: Je možné do budovy přijít jinou cestou než kolem vrátnice, v které seděl pan Glenn?
7: To jsem si samozřejmě zjišťoval. Je tam ještě zadní nouzový vchod, od kterého mají klíč šéfové firem.
6: Tedy i pan Pitkin.
7: Služba ve vrátnici končí běžně o půlnoci. Kdyby někoho napadlo pracovat nad ránem, mohli by přijít právě tím nouzovým východem. U východu je také skleněná skříňka s klíčem. V případě požáru nebo nějakého jiného nebezpečí stačí skříňku rozbít a klíčem odemknout.
6: Byla ta skříňka nepoškozená?
7: Naprosto, sám jsem ji kontroloval. A ručím za to, že zadní vchod v poslední době nikdo nepoužil. Pan Glenn tvrdil, že by to mohl dokonce odpřisáhnout. Myslím, že nemá cenu se nad tím nadále zamýšlet a spekulovat.
6: Promiňte, vezmu to. Doylová? Ano, dobrý den. Jistě, Derek je u mne. Pro tebe, Dereku.
7: Doyl. Ahoj, Time. Co říkáš? Počkej, opravdu? Ale to je zajímavé. Co říkáš, to je nejen zajímavé, ale to naprosto mění situaci. Díky za zprávu. Ozvu se.
6: To byl ten tvůj Wilkinson, viď?
7: Ano. A řekl mi něco velice zajímavého.
6: Víš snad něco, co jsme nevzali v úvahu? Zjistilo se něco při pitvě?
7: Přesně tak, mé dámy. Při pitvě se zjistilo, že pan Bormann měl v krvi poměrně vysokou hladinu barbiturátu.
6: To jako, že si vzal před smrtí uspávací prášek.
7: Vypadá to tak. Ale mohlo to být také docela jinak. Nemyslíte?
6: Ach tak. Zdá se mi to docela prosté, pane Doyle.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Tak co, uhádli jste? Pokud ne a potřebujete ještě čas nebo chvíli na přemýšlení, správné řešení vám nabídneme za chvíli, jen co se vrátíme z výletu do Lhoty, kam nás zve Jitka Molavcová.

0: No a co zbývá? Ještě potvrdit odhalení vraha, protože vy už to určitě doma u rozhlasových přijímačů víte. A já se s vámi loučím s přáním dobrý dnů ve zdraví a při poslechu dalšího divadla pro vaše uši se těším zase někdy hodně brzy naslyšenou.
1: Zjistilo se něco při pitvě?
2: Přesně tak, mé dámy. Při pitvě se zjistilo, že pan Bormann měl v krvi poměrně vysokou hladinu barbiturátu.
1: To jako, že si vzal před smrtí uspávací prášek.
2: No, vypadá to tak. Ale mohlo to být také docela jinak, nemyslíte?
3: Ach tak, zdá se mi to docela prosté, pane Doyle. Jestliže měl v krvi stopy po uspávacím prostředku, těžko se asi zastřelil. Ostatně i to, že se v kanceláři nenacházely žádné kompromitující listiny, napovídá, že
1: pan Bormann byl spíše zavražděn. Vrah jistě odnesl i listiny a nastražil to tak, jako by šlo o sebevraždu.
3: A jistě jste si povšimli, že v koši nebyl kelímek od kávy, i když tam byla plastová krabice od sendvičů.
1: V kávě byly jistě barbituráty, které pana Bormana uspaly. Zastřelit ho nebyl už potom velký problém.
2: To znamená, že vrah uklidil listiny a odnesl i kelímek, v němž by se jistě dali zjistit stopy po uspávacím prostředku.
3: Ale potom mi vychází jediný člověk. Ten, který přinesl kávu, který měl univerzální klíč a měl patrně i pověření od pana Pitkina. Počkal, až Bormann usne, odemkl kancelář, zastřelil Bormana jeho zbraní, odnesl listiny a kelímek a pak zavolal policii a předstíral zděšení.
2: Opravdu prosté, paní Watsonová.